to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřepčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Skalka může být výkladní skříní zahrady, jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek. To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
2: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
1: Zásadní je asi volba místa.
2: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje. Rovinaté pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zítkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
1: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
2: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice. Těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
1: Co je ten další krok?
2: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejně veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
1: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
2: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářově rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
1: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
2: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Pak tařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
1: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
2: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, které se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnín. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná miniskalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
0: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme kompostér, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte? A to rozlišení klíčové. Zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrněnými nožičkami. A když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je teda škůdce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teďko na jaře, v předjaří ošetření jako běžnou metodou. Plochu zryjete, zaryjete tam dosíkaté vápno, tu plochu, kterou ošetřujete, přikryjete nějakou neprodyšnou folí, nadáte tam prostě klasicky nějaký prostě igelit nebo něco takového, zatížíte to kameny a to dosíkatý vápno vlastně při kontaktu s vodou vytvoří plyny, které tu půdu vydezinfikují po 3 týdnech. Potom tu neprodyšnou plachtu, ten igelit sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chroustá, jeden je kámoš a druhý ne a doufám, že vám teda pomůže.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, v jaký výšky a kterou roční dobu?
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat. Není s ním žádný problém, ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček je tu schopných udělat dostatek.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
1: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová fólie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
2: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí.
1: Napajedlo pro včely, pokud si včela dokáže nazbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů. Ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp. A tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaký kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít. A může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
0: Inu, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudebních nástrojů, přinesl mi flét, no, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu, že si chtěl opravit sám flét, no. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky, pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat, tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta fléta samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
1: Podařilo se to opravit.
2: Podařilo se opravit a flétna hrála.
1: A vy tu flétnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže flétnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom na tyči taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? Tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal, flet nahrála.
1: No kdyby nehrála? Tak asi vezmete a teď švihnete o stůl. Stalo
2: nástroj?
1: Se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švihnul?
2: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hráli všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit. Tak tomu rozumím.
1: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
2: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji, fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
1: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojčínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel ji potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: rybářský kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, červen se předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika. Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pronostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetový nadšení mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Nesu tě jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodili v roce 1951, 1. 4. dubna a 2. 25. července. Obě poměrně dlouho bodovali v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovali se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurichová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurichová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vysarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wondera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sobka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuju z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem. Až

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jméno Jana Robová psáno se dvěma B je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1973. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Ulrichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách a v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1970. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku. Chutí.

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve třech letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu David v listopadu 1975.

Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. S Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím.

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl ji Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansónu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Rekonstrukce Svitavské nemocnice bude stát 1 miliardu 370 milionů korun. Komerční banka i Česká spořitelna dnes upozorňují klienty před odstávkami a výpadky. Hokejisté po výhře nad Dány nastoupí na mistrovství světa proti Slovincům a nás čeká zataženo, srážky a teploty do 15 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Pardubický kraj vybral firmu, která zrekonstruuje Svitavskou nemocnici. Celá modernizace vyjde na skoro 1 miliardu 370 milionů. To je o 200 milionů víc, než hejtmanství původně počítalo. Přestavba je rozdělená do několika etap. První práce by měly začít ještě letos v létě, říká hejtman Martin Netolický z uskupení 3PK.
3: Při příchodu k nemocnici vidíme sice pěkný pavilon urgentních oborů, ale i hned za tímto pavilonem je velmi zastaralá lůžková část Svitavské nemocnice. Proto je nezbytné, abychom skutečně posunuli celé zázemí do 21. století, tak je potřeba postavit nový pavilon, který bude bezprostředně sousedit s urgentním pavilonem.
2: Modernizace Svitavské nemocnice by měla být hotová v roce 2030. Pardubice chtějí upravit areál koupaliště Cihelna, včetně jeho okolí. Město proto nechá zpracovat studii, která navrhne například nová sportoviště, kemp a nebo penzion. Dokument bude stát 400 tisíc a hotový má být do 3 měsíců.
4: Studie má navrhnout taky nové parkoviště nebo úpravy okolí pro bezpečnější pohyb pěších a cyklistů. V areálu by do budoucna mohla přibýt nová sportoviště nebo třeba minigolf. Součástí návrhu má být i odpočinková zóna. Pardubice investovaly do modernizace koupaliště už v letech 2023 a 2024, kdy nechali opravit bazény i technologické zázemí areálu. Celkem to stálo 140 milionů korun. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
2: Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22. může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací Komerční banky, a to kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moct zadávat platby v noci na neděli a na pondělí. Sport. Po úspěšném začátku proti Dánům dnes čeští hokejisté ve druhém zápase na mistrovství světa ve Freiburgu nastoupí proti Slovincům. S dánským týmem si svěřenci Radima Rulíka poradili 4-1 po brankách Dominika Kubálíka, Daniela Voženilka, kapitána Romana Červenky a Matěje Blimla. Počasí. A nás čeká převážně zataženo. Od jihu s deštěm, a to i trvalejším, ojediněle se vyskytnou bouřky. Sobotní teplotní maxima 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9. Vítr slabý, rozptylové podmínky. Teď ještě mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré. Tlak slabě, večer mírně stoupne, bio 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: 5:03 přesně, míříme na silnice Pardubického kraje. Na 5 železničních tratích v Pardubickém kraji, také Královéhradeckém a Středočeském, začaly tento týden výluky. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové. Vlaky ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahrazují autobusy.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré a pohodové sobotní ráno přejeme všem, kteří se probouzíte ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice. Je 16. květnový den, Přemyslové, Přemkové, dnes se slaví svátek. Tak posíláme gratulaci a přání také pohodového poslechu. Co nabídneme? Z muziky Hana Zagorová, Petr Spálený, také si dáme třeba Vanastovy věci, ale jako vždy i tentokrát to nebude jenom o muzice. A začneme v sousedním Hradci, plánuje tam totiž oprava zimního stadionu a zároveň zvažují možnost stavby nové haly. Inspiraci chce hledat třeba v Jihlavě, kde nový stadion otevřeli loni na podzim. Tak další podrobnosti k tomu už za pár okamžiků. No a teď nezbývá, než popřát ještě jednou příjemný poslech a dobré ráno.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Prý se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já pousmát se pokusím. Tu vrásku mám už po léta a skrývá se v ní Markéta. Její vlasy, dech i hlas a údiv můj je jak prchá čas.

od dětství a skrývá se v ní svědectví. Ty mladší i ty novější a smutek, chléb můj vezdejší.

0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Když dozrálo víno, o tom zpíval Petr Spálený, ladíte Český rozhlas Pardubice, je 5 hodin a 11 minut. Hradec Králové musí ještě letos investovat několik desítek milionů korun do oprav zimního stadionu. Některé jsou nutné k tomu, aby se v současné ČPP aréně mohly dál hrát extraligová utkání v ledním hokeji. Další rekonstrukce má pak zlepšit komfort pro návštěvníky. Tím ale postupné opravy stadionu končit nemají. I když město zvažuje možnou výstavbu zcela nové haly, tak do doby, než by mohla stát, bude nutné současný zimní stadion dál vylepšovat. V příspěvku Tomáše Lerince uslyšíte víc.
2: Čekáme na finální verzi studie proveditelnosti, která se týká celého areálu zimního stadionu v obou hal, a tam víme, že ty investice nutné k opravě a k nějakým jako zásahům, tak by se pohybovaly možná až kolem 2 miliard, a to je potom skutečně na zváženou, zda nejít tou cestou nového zimního stadionu.
3: Říká primátorka Hradce Králové Pavlína Špringerová z HDK a v těch pár slovech říká v podstatě všechno zásadní. Jasno je zatím jenom o tom, že do domovského stánku hradeckých hokejistů bude potřeba investovat. Čekat na rozhodnutí zastupitelstva, pak případně na projekt nejde. Opravovat se musí už teď. A magistrát také už letos posílá do oprav desítky milionů. Říká s poděkováním za vstřícný přístup města ředitel arény Petr Picka.
4: Je již hotové výběrové řízení na zhotovitele posílení statiky střechy velké haly a opravy střechy malé haly. Probíhá poměrně dost investičních akcí. Rekonstrukce posledních toalet pro veřejnost ve velké hale. Probíhá rekonstrukce šaten 1 až 4 pro veřejnost, potažmo hostující týmy, sociální zázemí šatny juniorů.
3: Klub si uvědomuje, že i když je třeba výhled z tribuny z většiny míst parádní, spoustu věcí bude potřeba brzy změnit.
4: Určitě si myslím, že v budoucnu nás to může ty stavy dohnat a může to být i riziko pro provozování haly. Může to být třeba ta statika anebo stav těch střech. V tuhleto chvíli řešíme požární bezpečnost v hale. Mělo by se nám to podařit do příští sezóny dotáhnout do stavu, že budeme schopni provozu.
3: Tohle jsou věci, které bude město muset udělat bez ohledu na to, jestli se jednou rozhodne pro stavbu nové haly nebo ne. A k tomu řada dalších. Odhady mluví o stovkách milionů nutných investic v každém případě. Nová aréna je ale ve hře. Delegace z radnice se 11. června chystá na prohlídku jihlavské arény a město už také přemýšlí, kde případně stavět.
2: Snažíme se vytipovat zajímavá místa. Máme jednání i s Univerzitou Hradec Králové ohledně lokality na Soutoku, ale těch variant je víc.
3: Uzavírá primátorka Pavlína Špringerová z Hradce Králové Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Dneska na Penštýnském náměstí v Pardubicích vypukne 41. ročník mezinárodní veterán rally Pardubice. V rámci rally se bude konat exibiční jízda řemenových motocyklů. No a celá akce bude vlastně od 9 do 17 hodin. Můžete určitě dorazit, okouknout nádherné stroje. Zároveň se pak cestou stavte třeba i na návštěvu tady u nás v rozhlase, protože v 9 hodin startuje den otevřených dveří.
1: Počasí.
0: A jdeme se kouknout i na oblohu, na to, jaké počasí nás bude provázet dnešním dnem, a podle meteorologů má být převážně zataženo, od jihu s deštěm i vytrvalejším. Ojediněle se vyskytnou také bouřky, později večer budou srážky ustávat. Teploty 12 až 15, na horách v 1000 metrech naměříme 6 až 9 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, postupně mírný severní až severovýchodní rychlostí do 6 metrů za sekundu.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Jak lépe poznat historii Pardubic než procházkou městem se zasvěceným průvodcem? A že je z čeho vybírat? Turistické informační centrum, Východočeské muzeum v Pardubicích i Paměť národa pořádají komentované procházky městem. A věnují se nejen historii, ale i architektuře, bájím a pověstem a zavedou vás často i na velmi netradiční místa, jako jsou třeba pardubické hřbitovy. Na ty nejzajímavější okruhy vás vezme Šárka Kuchtová.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Dnes byste se měli dívat k obloze, sice s opatrností, ale rozhodně vzhůru, i když nevím, jestli něco uvidíte kvůli počasí, nicméně každopádně bez ohledu na to, jestli bude obloha zatažená nebo ne, je dnes Evropský den slunce. Má připomenout význam této hvězdy pro naši planetu, díky ní totiž žijeme. A samozřejmě také využití sluneční energie jakožto obnovitelného zdroje. A to v dnešní době platí víc než kdy jindy. Teď už ale slovo mají děti a redaktorka Tereza Brázdová.
1: Co je slunce?
2: Sluníčko je 2 metry od naší země nebo ještě dál a když se odkryje celá země mrakama, tak ono se rozhrází, jako ono to je z lávy. Jak je z lávy, tak ta láva se ujistí, že už může hřát a úplně se rozehřeje.
3: Ono hrozí, že vybuchne za nějakých těch 100 let, protože ono je každým dnem větší a taky sluníčko je, není vlastně nějaká ta velká ohnivá koule, ale je to hvězda, největší hvězda, na kterou nikdo nemůže přistat a na ty ostatní jo.
1: Existoval by život bez slunce?
4: Ne, protože by lidi nemohli chodit ven a nedabrali by si čerstvý vzduch zvenku a to by jim neudělalo dobře a mohli by třeba i umřít.
3: To dává energie sluneční a to je zdraví a některé

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Lidé z Pardubic a Hradce budou dnes závodit, kdo doběhne dřív do Čeperky. Jubilejní 20. hradubický běh začíná v 9 ráno a jeho účastníci vyběhnou přesně v 10 hodin. V Pardubicích je start v Poděbradské ulici v blízkosti

0: československé armády. Stavební práce za 14,5 milionů začaly před 2 týdny a výrazně omezují dopravu v centru krajského města. Omezení potrvá do 9. srpna. Turisti můžou od dneška opět každý den využívat v Krkonoších lanovku na Černou horu. Do pravidelného denního letního provozu se vrací taky lanová dráha na Sněžku. Většina ostatních lanovek v Krkonoších bude dál jezdit jenom o víkendech. Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa ve Švýcarsku porazili Dánsko 4-1. V první třetině skórovali Kubalík a Voženílek. Na 3-0 zvýšil ve třetí části kapitán Červenka. Dánové pak při hře bez brankáře snížili na 1-3. Gólem do prázdné branky upravil na konečných 4-1 Bliml. Další zápas čeká národní tým už dnes proti Slovinsku. A počasí v Pardubickém kraji nás čeká převážně zataženo, od jihu s deštěm, a to i trvalejším. Ojediněle se vyskytnou bouřky. Sobotní teplotní maxima 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré. Tlak zítra slabě, večer mírně stoupne a bio 1, tedy všecko platí pro dnešek, což znamená mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 2,5 minuty po 17:30 přesně společně míříme na silnice Pardubického kraje. Ve Svitavách tento týden začala oprava vodovodních a kanalizačních řadů v ulicích poblíž vlakového nádraží. Rekonstrukce přináší dopravní omezení nejenom v okolních ulicích, ale i na silnici 1/43. Komplikace čekají taky na autobusy. Tento týden je kvůli opravám částečně zavřená ulice Bezručova. Nádražní řidiči taky neprojedou. Tak teď už Mirek mě vypne.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly zprávy a Petra Beránková. Další si dáme zase za necelou půl hodinku. No ale teď už opět zpátky za muzikou. Písničky, které nestárnou, obstarají Umberto Tocci a také Anna K. A co se píše v novinách, tak to zjistíme za moment.

0: Je 5:40, sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice pokračuje. S Petrou Beránkovou jdeme prolistovat dnešní noviny. Hezký den.
1: Krásné sobotní ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: A jako první otvíráme pardubický deník. Nedaleko centra města, tedy Pardubic, finišuje demolice zchátralé budovy bývalého supermarketu Kubík. Hydraulické nůžky a ocelové radlice momentálně drtí zbytky kusu materiálu, který postupně odklízí přistavěný nákladák. Prázdné místo ale rozhodně nezůstane. Už zanedlouho tam začne růst nová rezidence a developer už avizoval, kdy poprvé poklepe na základní kámen. Demolice by měla být kompletně hotová do konce května. 5. června se pak bude klepat, píše pardubický deník.
1: Pokud by se nevědomí a slabozrací lidé při cestě na pardubické nádraží chtěli řídit čistě jenom vodicími liniemi na chodnících, nemuselo by to pro ně, Mirku, dopadnout právě dobře. Klidně by si mohli rozbít nos o lampu anebo projít skleněným reklamním poutačem. Různé rekonstrukce dlažby a další stavební úpravy totiž dráhu linií během let přerušily a je tak potřeba kompletně ji předělat. Akce bude stát město asi 5 milionů, podrobnosti přináší regionální Mladá fronta Dnes.
0: Ceny energií pro domácnosti se po začátku konfliktu na Blízkém východě zvyšují. Patrné je to zejména u plynu, kde nové fixace v porovnání s únorovými nabídkami u některých dodavatelů vyjdou i o 8 000 korun dráž než loni, tedy dráž ročně. Řešením je vybrat cenu u nejvhodnějšího dodavatele a zafixovat ji. Odborníci doporučují dvouletý závazek. Zdražování postupně dopadne nejenom na ceníky, kterými se dodavatele snaží nalákat nové zákazníky, ale i na většinu lidí, kterým bude končit současná smlouva, píše Dnešní Právo.
1: No a čeští hokejisté porazili na úvod mistrovství světa Dánsko 4-1. Pohled trenéra Radima Rulíka, ten budeme mít ve zprávách už za 18 minut.
0: A za chvilku písnička o tobě, Petro.
1: Yeah.
0: Hezké ráno.
1: Děkuju.

0: Letiště v Kuněticích zve na první den otevřených dveří v roce 2026. Expozice bude přístupná od 14 do 18 hodin. Jenom podotýkám, že den otevřených dveří je bez letových ukázek, ale některé letouny prý určitě poletí. Nevím, jak to ovlivní to dnešní počasí, které není úplně ideální. Jenom tedy dodám, že v průběhu dne bude kurátor expozice poskytovat i komentované prohlídky, takže se dozvíte spoustu zajímavých informací. Ve 14.15 pak proběhne přednáška Petra Kolmana na téma, kde všude se na Pardubicku létalo. 14 až 18, den otevřených dveří expozice pardubického letectví v Kuněticích. Počasí. Dneska má být převážně zataženo od jihu s deštěm, a to i trvalejším. Ojediněle se vyskytnou také bouřky. Později večer by srážky měly ustávat. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách 1000 metrech 6 až 9 stupňů Celsia. A vítr povane slabý, postupně se změní na mírný severní až severovýchodní, bude mít rychlost do 6 metrů za sekundu.
1: První republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 5.50, ladíte sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Existují profese, u kterých vůbec nemusíte zjistit, že člověk nedorazil do práce. Herecký kumšt k ním ale rozhodně nepatří. Divadelní publikum jednou marně čekalo i na herce Jiřího Štěpničku, kterému tahle událost zůstala v paměti i po dlouhých letech.
1: Stalo se mi to ještě v době, kdy jsem byl začínající herec v divadle Vítězného února v Hradci Králové a bez povolení, protože k tomu musel vždycky ředitelství dávat povolení, jsem točil film s Janem Roháčem a s Janou Šulcovou. A jezdil jsem svým autem a tam byly ty nočky a tak jako jsem už byl takovej to. A věděl jsem, že jeden den netočím a že mám volno a že pojedu domů do Prahy a u mámy se vyspím. Jenomže se ten natáčecí plán posunul a já jsem ten den, co jsem jako neměl točit, točil, ale ten mozek už to nezapracoval a já po tom natáčení odjel domů k mamince do Římské ulice. Spal jsem a ráno v 10 telefon a my jsme měli s mámou takovou jako paralelku, ona měla ve svém pokoji telefon, já, tak jsem to zvedl a slyším, cože? No to je průser. A kolik to bude stát, pane řediteli? Já říkám, co je, co se děje? No prosral si představení, chlapečku. Když jsi tady měl být v divadle Vítězného února, v 10 hodin se začínalo. No já jsem říkal, mami, půjč mi auto, já jedu. On říká, ne, nikam nepojedeš, to by si se zabil. Takže jsem jel autobusem, hamba mě fackovala. Teď jsem šel do toho divadla asi 6krát. Z hotelu Grand, což je tam u řeky, tak do toho kopečka a pak jsem zase zpátky a dal jsem si v hotelu Grand dalšího panáka, abych se posilnil. Pak jsem to... A tam byl Mirek Zounár, starší kolega, tatínek Martina. Povídá, no to ti doháje, to si říkáš profesionál. No seřval mě jak malýho Jardu. Neuplynuli ani 3 neděle. Pan Zounár byl velký rybář. Hráli léto. Volali domů k němu. Kde je pan Zounár? No, on jel na ryby. Ježišmarja, a kam jel? No, já nevím, no, je někde tady kolem Hradce. No. Takže divadelní ředitelství celý na nohou zbunktovalo všechny možný taxikáře, který jezdili po povodí kolem Hradce Králové a volali pan Zounár, pan Zounár, pan Zounár. No ale to už lidi seděli v ledišti a tím řekli, že panu Zounárovi se udělala srdeční nevolnost, tak byli trpěliví, že třeba nějak jako dojede a že to představení se odehraje. No. Načež lidi, samozřejmě spousta z nich tenkrát ještě byli kuřáci, tak vyšli před to divadlo a tam hulili. V tom přijel taxík, z toho vystoupil Mirek Zounár, popytel v těch gumácích, s tou sadou těch prutů a s batohem a tohle. Ti diváci na to čuměli, protože měli informace, že měl srdeční slabost, tak na to koukali, tak je zase nahnali do toho hlediště. A první slova, která padla, když pan Zounár vešel na jeviště, tak v textu, ne, že si to někdo vymyslel, je berou, berou, pane redaktore. Divadlo spadlo samozřejmě. No já jsem se to taky hned dozvěděl, takže jsem běžel do klubu. Do toho klubu se scházel takhle po schodech, protože dřív to byl nějaký hambinec. Tam jsem čekal, až tedy představení skončí, až přijde pan Zounár. A tam jsem seděl a říkal jsem, to si říkáš profesionál.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Šest hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubický park na Špici čekají úpravy za víc než 30 milionů. Hamzová léčebna v Luži získala nové vybavení pro pacienty po kritických stavech. Čeští hokejisté porazili na úvod mistrovství světa Dánsko 4-1 a nás čeká převážně zataženo, od jihu s deštěm a to trvalejším a teploty do 15 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné sobotní ráno z Pardubic. Pardubice chystají úpravu parku na Špici. Projekt vychází z územní studie a podle odhadu si vyžádá víc než 30 milionů korun. Cílem magistrátu je vytvořit příjemnější a praktičtější prostor pro trávení volného času a zároveň park lépe propojit s řekou. Jak doplňuje mluvčí Alexandra Tušlová, součástí plánu je taky výstavba nového bystra.
3: První etapa proměny počítá například s výstavbou nového bystra s krytou terasou poblíž hlavní promenády u břehu Labe. Přibudou také tři nová mola, dvě schodiště k řece, nové cesty, veřejné osvětlení nebo lavičky a další mobiliář. Město plánuje také úpravu multifunkčního hřiště s bezpečnějším povrchem.
1: V Hamzově léčebně v Luži mají nové vybavení pro péči o pacienty po kritických stavech. Dokončili tam přestavbu bývalé školy na moderní pavilon za 265 milionů. Asi 30 milionů stál nákup přístrojů na rehabilitaci. Pavilon je určený pro pacienty s poškozením mozku. Ti vyžadují náročnou péči, jak vysvětluje primářka Hamzovy léčebny Taťána Laurová.
4: Je zahrnut jak fyzioterapeut, ergoterapeut, který se zaměřuje na soběstačnost, fyzioterapeut na cvik chůze, posílení svalstva, logopedky, trénují s pacientem řeč. Máme paní psycholožky, které se věnují pacientům, protože samozřejmě poškození mozku vždycky zásadně mění život toho pacienta.
1: Barokní vyřezávaná schránka, ve které byla lebka svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném nad Podještědí, dostane nové bezpečnostní sklo. Zloděj se k ní dostal právě tak, že rozbil skleněnou část schránky. Sklo ale bylo obyčejné. Výroby pancéřovaného skla se ujme odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal. Nepůjde podle něj o jednoduchou věc. Lebku pachatel z baziliky ukradl v úterý, policie ho dopadla ve čtvrtek a relikví zajistila. Pachatel ji zalil do betonu a podle kriminalistů ji chtěl pohřbít v řece.
2: Sport.
1: Aktuální zprávy ze světa hokeje. Jak už víte z našeho vysílání, čeští hokejisté ve svém prvním utkání na mistrovství světa nezaváhali. Ve Friburgu porazili Dánsko 4-1, když si rozhodující dvougólový náskok vytvořili už v první třetině. Právě s úvodem utkání byl spokojený i trenér Radim Rulík.
5: Ten byl výborný. Vlastně 12-1 na zakončení vlastně v té první třetině, to jednoznačně ukazovalo to, že vlastně to bylo na jednu branku a vlastně jsme se udrželi ve třetině soupeře a byli jsme silní na kotouči, měnili jsme pozice. To bylo velmi dobrý, od té druhé třetiny se to už srovnalo trošku.
1: Druhý zápas na turnaj čeká české hokejisty už dnes ve 20 hodin a 20 minut nastoupí v přímém přenosu Českého rozhlasu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport proti Slovensku. V dalších úvodních zápasech domácí Švýcarsko porazilo Spojené státy 3-1, Kanada vyhrála nad Švédskem 5-3 a Finsko zvítězilo nad Německem 3-1.
2: Počasí.
1: A nás na východě Čech čeká převážně zataženo, od jihu s deštěm a to i trvalejším, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Sobotní teplotní maxima 12 až 15 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou teď ještě ráno mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré. Tlak dnes slabě, večer mírně stoupne a bio 1, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: 4:06 se díváme na silnice Pardubického kraje. O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Je sobota 16. května, s vámi je stále Český rozhlas Pardubice, také dobré ráno i dnes plné muziky, písniček, které nestárnou. No a kdo je obstará tentokrát? Marek Ztracený, Věra Špinarová, dáme si také holky ze zahraničních, dejme tomu skupinu R.E.M. a stavíme se v předhradí na Chrudimsku. Tam je starý pivovar, který je momentálně na prodej. Schátralou památku obec nabízí investorům, chce si ale pohlídat, na co se změní. A další podrobnosti se od nás dozvíte už za malou chvíli. Přemyslové a Přemkové dnes slaví svátek, my přejeme všechno nejlepší a krásné ráno.
7: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: 12 minut po 6. vyrážíme ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice na Chrudimsko, konkrétně do předhradí, kde se pivo vařilo stovky let. Z kdysi slavného pivovaru ale zbyly jenom ruiny. Areál v blízkosti hradu před několika lety vydražila obec. Sama ho ale opravit nedokáže. Bývalý pivovar teď proto nabízí k prodeji. Ponechá si jen několik menších budov. Redaktora Josefa Kopeckého vzal na prohlídku starosta předhradí Zdeněk Mikšovský z KDU-ČSL.
1: Vy stavíte.
2: My budujeme.
3: Pane starosto, tady je na první pohled vidět, že se tady něco děje. Vy jste se zaměřili na ten objekt, který je nejblíž samotnému hradu.
2: Tak ho máme záměr využít jako turistické informační centrum se zázemím a byl by to takový první vstupní objekt, který by sloužil do budoucna jak hradu Rychumburg, tak případně tohoto areálu pivovaru a byl by vstupním objektem pro turisty, pro návštěvníky a podobně.
3: Máte zbrusunovou střechu, když se posuneme dál do toho areálu bývalého pivovaru, tak tady už to tak veselé nevypadá. Přece jenom ty budovy jsou poměrně dost schátralé. Co s nimi bude dál?
2: Tak jak jsme se v roce nebo na přelomu let 2019 a 2020 stali vlastníky toho areálu, tak už v tu chvíli jsme věděli, že jsme strategickými vlastníky a stali jsme se vlastníky proto, abychom tomu mohli dávat ten směr a to další využití. A právě proto teďka v tuhle tu chvíli připravujeme spolupráci s realitní kanceláří investiční záměr pro soukromého investora a právě ve spolupráci s tou realitkou budeme řešit výběr nového vlastníka. Samozřejmě budeme řešit i podmínky toho, za kterých by tady ten investor mohl fungovat, mohl investovat, mohl působit. Jsme v historickém jádru obce, tak aby to využití bylo maximálně směrováno k účelu turistického ruchu, cestovního ruchu, ale aby to nebyl nějaký těžký provoz, aby to nebyly nějaké chemické provozy, sklady a tyto záležitosti.
3: Čili ten další postup by byl takový, že se chystáte ten areál z větší části odprodat, ale chcete si pohlídat, jak se potom změní.
2: Ano, přesně tak to je.
4: Patrně tady, jo?
1: Jo.
4: Výstup je takovým, jako říkáme, dočasným schodištěm, ale v budoucnu je to rádi, když se tady to uvidíme krásně z toho balkonu.
1: Aha!
4: Aby se zpřístupnili hradní zahrady tímto směrem.
2: Co se toho výhledu týče, tam máme celkem jasně z realitní kanceláří nasměrován nebo nadefinováno v termín toho prodeje. Pokud se to samozřejmě všechno bude dařit, tak bychom to rádi stihli a zvládli do podzima letošního roku.
5: Informační centrum v bývalé konírně pak chce obec dokončit do 3 let. Z předhradí Josef Kopecký, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Výstava motýlů, brouků a ostatních skupin hmyzu dnes proběhne v pardubickém ABC klubu. Jde o mezinárodní setkání sběratelů a chovatelů. No a samozřejmostí jsou nákup, prodej, výměna, k dispozici bude odborná literatura a další entomologické potřeby. 8 až 14 hodin.
1: Počasí.
0: Teď po ránu je a ještě také dopoledne bude převážně zataženo s deštěm na východě kraje a na horách četnějším. Odpoledne nás čeká oblačno a přechod k přehánkám, ojediněle se vyskytnou i bouřky. K večeru budou přehánky slábnout a ustávat a oblačnost bude na západě území přechodně ubývat až na polojasno. Teploty dnes 11 až 14, v tisíci metrech 6 až 9 stupňů Celsia. Vítr teď po ránu slabý severní až severozápadní, má rychlost do 3 metrů za sekundu a postupně během dne bude silovat na mírný, dosáhne rychlosti až okolo 6 metrů za sekundu.
1: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my si společně tentokrát připravíme špízy z vepřové panenky a to bychom nebyli my, abychom si to něčím nevylepšili, například bazalkovým pestem. No a aby to bylo opravdu ono, budeme ty špízy během pečení podlévat pivem. A nezapomeňte, že můžete být u toho. 16. května bude den otevřených dveří v rozhlase, tedy i v naší kuchyni. Těšíme se na vás.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Naše cesty a zpíval Marek Ztracený ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je 6.23, přejeme krásnou sobotu a před námi je spotřebitelský servis. Dnes se zastavíme u pojmu reklamace. Kdo měl pravdu v následujícím sporu, zkusí posoudit spotřebitelský odborník Josef Černý.
1: Paní Zdena koupila v kamenné prodejně stolek, který byl nesestavený. Doma ale zjistila, že sestavení je příliš složité. Uplatnila tedy reklamaci, ale prodejce ji odmítl převzít, protože se prý vůbec o reklamaci vlastně nejedná. Paní posluchačko, pokud výrobek nemá konkrétní vadu, pouze je pro vás příliš složitý, opravdu ho nelze reklamovat. Můžete se pouze pokusit vrátit ho bez udání důvodu, lépe řečeno vyměnit za něco jiného. To ale všechno je možné pouze při dobré vůli prodávajícího.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Na pěti železničních tratích v Pardubickém, Královéhradeckém a Středočeském kraji začaly tento týden výluky. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v sousedním Hradci Králové a v různých fázích potrvá až do 27. května. Vlaky ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahradí autobusy. České dráhy zároveň upozorňují, že u náhradních spojů nebudou vždycky zajištěné návazné přípoje. Celková modernizace Hradeckého uzlu za 10 miliard má skončit v roce 2031. V Nasaverském skanzenu se můžou lidé naučit pracovat s kovem. V keltské vesnici na letošní sezonu připravili

0: Podle policie relikví zalil do betonu. Skoro 800 let staré ostatky chtěl pohřbít v řece. Podrobnosti přineseme už ve zprávách za půl hodiny. A počasí v Pardubickém kraji čeká nás dál deštivo a chladno. Ráno a dopoledne bude převážně zataženo s deštěm na východě kraje a na horách četnějším odpoledne oblačno a přechod k přeháňkám. Ojediněle se vyskytnou bouřky, večer budou přeháňky slábnout a ustávat a oblačnost na západě území přechodně ubývat až na polojasno. Teploty dnes 11 až 14 stupňů, na horách 6 až 9, vítr slabý, předpokládané množství srážek do 8 mm a to hlavně na horách, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, přes den dobré, tlak slabě stoupne, bio mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 2,5 minuty po půl sedmé míříme společně na silnice Pardubického kraje. O nehodách nevíme, omezení vás ale můžou potkat na silnicích Pardubického kraje. Oprava třídy Československé armády na vnitřním silničním okruhu Hradce Králové omezuje dopravu v centru města. Stavební práce potrvají až čtvrt roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: To byly zprávy a také Petra Beránková, teď už opět zpátky za muzikou, před námi Petr Novák, Karel Gott, tedy další písničky, které nestárnou. A za pár minut prolistujeme dnešní noviny, tak zůstaňte s námi a přejeme i dál pohodové ráno.
1: Dobré ráno s Miroslavem Hrubanem.

0: Možná také snídáte, ať už se ženou, nebo sami, každopádně s Českým rozhlasem Pardubice. Já jsem tu s Petrou Beránkovou a s ní snídat nebudeme, to už máme asi za sebou, ne dneska?
1: Já ještě jsem nesnídala. Aha, tak... myslela, že budeme snídat spolu.
0: No tak to jdem vypnout, jdem snídat. Ne, jdem se kouknout, co se píše. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Nedílnou součástí léta v Pardubickém kraji jsou už několik let pravidelné sobotní jízdy parních vlaků. Letošní rok nebude výjimkou. První jízda se uskuteční už v sobotu 20. června, poslední pak 5. září. Novinkou bude mimo jiné možnost rezervace jízdenek, a to nejenom do jídelního vozu, kde můžete posnídat, ale i do vyčleněných vagónů.
0: Kožní oddělení Pardubické nemocnice se i v letošním roce zapojuje do akce Evropský den melanomu. Veřejnosti nabídne bezplatné vyšetření mateřských znamének v paláci Pardubice, a to ve středu 20. a ve čtvrtek 21. května, vždy od 9 do 16 hodin. Cílem akce je zachytit případné rizikové pigmentové změny včas, což je pro úspěšnou léčbu klíčové. Melanom patří mezi nejzávažnější typy rakoviny kůže. Dobrou zprávou je, že se dá úspěšně léčit, je ale nezbytné, aby byl odhalen v počátečním stádiu, uvedl primář kožního oddělení Pardubické nemocnice David Stuchlík. Podrobnosti přináší regionální příloha Mladé fronty Dnes.
1: Já už deníkem E15, nebo aktuálním deníkem E15, a Mirku, hned na úvod se tě musím zeptat, abych porozuměla lépe tomuto článku. Co je to akcelerační zóna?
0: No to je takové to území, kde postaví elektrárnu větrnou hrozně rychle a není tam potřeba dlouze vyřizovat nějaké papírování. Řečeno jednoduše.
1: Akcelerační zóna, dobře. Tak celkem 80 takových zón pro větrné elektrárny navrhuje vymezit napříč Českem Ministerstvo pro místní rozvoj. V těchto vytipovaných oblastech by měl platit zjednodušený proces pro stavbu větrníků. Ty mají do budoucna zvětšit podíl energie, která se v Česku vyrábí z obnovitelných zdrojů. Proti návrhu zón se ale ozývají obce, kraje i občanské iniciativy. V pátek se konalo celodenní veřejné zasedání v Praze. Na něm se o vymezených zónách diskutovalo s veřejností. Další připomínky pak budou moct lidé zasílat přímo na ministerstvo až do 1. června. O akceleračních zónách tak ještě není definitivně rozhodnuto.

0: 7:45, minuta k tomu, sobota 16. května, pokračuje vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Pokud jste poslouchali včera dopoledne náš přímý přenos ze Slatian, pak víte, že jsme se na chvíli zastavili i ve Švýcárně a tam nás pozvali na dnešní den o přírodě s myslivci. Čeká vás slovenská kinologie, lesní pedagogika, také s poznávačkou zvěře a mnoho dalšího zajímavého. Počasí, pravda, nemá být úplně ideální, na druhou stranu i my jsme tam byli v takovém jemném deštíku a nerozpustili jsme se, naopak krásně to tam vonilo tím lesem, tou mokrou trávou. No a ve Švýcárně se můžete klidně schovat. Tuším, že tam měli připravené i stany, takže i tahle možnost tam je, určitě doražte. Dnes mezi 9. a 17. hodinou. Počasí. Ráno a dopoledne převážně zataženo s deštěm, na východě kraje a na horách četnějším, odpoledne oblačno a přechod k přeháňkám, ojediněle se vyskytnou i bouřky, no a večer budou přeháňky slábnout a ustávat, oblačnost bude na západě území přechodně ubývat až na polojasno, takže jak ten den bude postupovat, bude se to pomalinku zlepšovat, s tím, že nejvyšší teploty dnes mezi 11 a 14 stupni, na horách v 1000 metrech naměříme 6 až 9 stupňů Celsia. Vítr teď po ránu slabý severní až severozápadní, má rychlost do 3 metrů za sekundu a bude postupně zesilovat na mírný, dosáhne rychlosti až kolem 6 metrů za sekundu.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Povídat se budu s fotografem Janem Šibíkem.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Česko-Dánsko 4-1, takový je výsledek úvodního duelu národního týmu na světovém šampionátu. Česká reprezentace přehrála soupeře nejenom výsledkově, ale i herně, zejména v první třetině.
1: Češi poráží na úvod světového šampionátu Dánsko 4-1. Po dobře zvládnuté první třetině to bylo 2-0.
2: Jsme rádi, že to vítězství. Ten vstup je strašně důležitý a je mi možná někdy občas takový nervóznější, že jo. A líbilo se mi, že jsme neměli přehnaný respekt, byli jsme sebevědomí. Každý tým chce do toho vstoupit dobře a jsme na to rádi. Tady to se můžeme odpíchnout, toho vstupu.
3: Liboval si po utkání David Tomášek. Úvod zápasu českým hokejistům opravdu vyšel. V první třetině dali dvě branky. Soupeře skoro nepustili z pásma a dovolili mu jen jednu střelu. Cennější je to zejména proto, že na ledě zažívala pětice mladíků premiéru na světovém šampionátu.
4: Já si myslím, že pro ně dobrý, no. Není to pro ně jednoduchý. Úplně co jiného, než doteďka zažili, je to pro ně úplně něco nového. Samozřejmě každý to nějak prožívá, někdo je víc nervózní, někdo míň. My se snažíme na ně působit tak, aby nebyli, ale samozřejmě s tím nic neuděláme.
3: Říkal po utkání Radim Rulík. Právě nervozita možná stála za tím, že český tým v průběhu utkání herně polevil a na další branku čekal až do třetí třetiny. Neprosadil se ani v přesilových hrách, ve kterých si ale šance vytvářel.
2: Trošku cítím, že možná tam byla lehká taková nervozitka, jo, ale tam byly dobré věci. Tam myslím, že jsme se to dávali, jenom jsme se to dali vždycky trošičku na stranou, jo, nebo na brusly, nebo nám to sjelo, takže určitě se na to podíváme, ale ty šance myslím, že obě pětky měly dobrý.
3: Věří David Tomášek, že třeba už v dalším utkání si Češi v početní výhodě gólově pomůžou. To je čeká už večer od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Na radiožurnálu Sport bude utkání předcházet speciál s olympijským vítězem Martinem Procházkou a dalšími hosty se začátkem v 19 hodin. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
5: Znáš

0: Milí posluchači, zdraví vás Jarka Vykoupilová. Spolu s bylinkářkou Blankou Kocourkovou a Radioservisem představujeme knihu Bylinková poradna. Najdete v ní výběr nejčastěji pěstovaných a sbíraných bylinek. Seznámíte se s vlastnostmi léčivek a vaši pozornost si získají i zajímavosti z historie a lidového léčitelství. Bylinkovou poradnu objednávejte v e-shopu radiotheka.cz nebo na telefonním čísle 724 819 319.
1: Zase do práce, kde nic nedává smysl.
2: Co kdyby vaše práce měla smysl? Doslova pro celé Pardubice. Služby města Pardubic a SMP odpady nabízí férové finanční ohodnocení, mimořádné odměny během roku, širokou škálu benefitů a 28 dní dovolené.
3: Počkej, 28 dní, to už se dá přežít i pondělí.
2: Hledáme pracovníky údržby komunikací, svozu odpadu a zahradníky.
3: Tak jo, jdu dělat práci, která je vidět a občas i slyšet.
2: www.smp.pce.cz v sekci kariéra.
4: Sedm hodin.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Ředitelství silnic a dálnic připravuje stavbu nové okružní křižovatky v Holicích. Restaurátoři se snaží zachránit nalezenou lebku svaté Zdislavy. Čeští hokejisté v prvním zápase na mistrovství světa porazili Dány 4-1 a nás čeká převážně zataženo s deštěm, místy i bouřky a teploty do 14 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Klidné ráno z Pardubic. Výstavba nové okružní křižovatky na frekventované silnici číslo 36 v centru Holic na Pardubicku by měla začít ještě letos na podzim. Nahradit by měla dosavadní provizorní kruhový objezd z plastových zábran. Půjde o zakázku ředitelství silnic a dálnic. Nezávislý starosta Ondřej Výborný dodává, že přípravné práce už začaly.
6: V tuto chvíli zde probíhají práce, na které by měla navázat samotná přestavba. V tuto chvíli se jedná o přeložku vodovodního řadu, kterou realizuje akciová společnost VAK Pardubice.
4: Železniční muzeum v pardubických Rosicích nad Labem dnes zahajuje svou 26. sezonu. Při této příležitosti vyjede na trať taky historický motoráček, který sveze cestující na trase Pardubice, Chrudim, Slatiňany a zpátky. Z Pardubic centra odjíždí vlak v 9.10 a 12.10. Z Rosic nad Labem směrem do Slatiňan pak v 9 a 12.22. Ze Slatiňan se historická souprava vrátí do Pardubic v 10.02 a 13.20.
7: Nastoupit nebo vystoupit bude možné v jakékoliv stanici nebo zastávce na trase. Zastávky jsou ale jen na znamení. Jízdenky se prodávají pouze ve vlaku a za hotové. Podrobnosti například na webu www.motoracek.cz. Zároveň dnes bude otevřené Rosické muzeum, a to od 9 do 16 hodin. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
4: Lebku svaté Zdislavy mají v péči restaurátoři. Muž, který ji v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještějí, podle policie relikví zalil do betonu. Skoro 800 let staré ostatky chtěl pohřbít v řece, řekl velitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit.
8: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracená nenávratně.
4: Muži hrozí až 8 let vězení. Je v policejní cele, o vazbě rozhodne Českolipský soud.
9: Sport.
4: Čeští hokejisté vyhráli první zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Dánsko porazili 4-1. Z Čechů se trefili Kubalík, Vuženílek, kapitán Červenka a Bliml. Pokračuje právě jeden ze střelců, Daniel Vuženílek.
10: Tak já si myslím, že to byl kvalitní zápas, že jsme do něj dobře vstoupili a to vedení 2-0 nám trošku pomohlo, ačkoliv v té druhé třetině jsme povolili, ale jsem rád, jak jsme ho zvládli a ten vstup do turnaje je vždycky důležitý.
4: Druhý zápas ve skupině B čeká národní tým už dnes večer. Ve 20:20 rozehraje duel se Slovinskem. Utkání odvysílá v přímém přenosu Český rozhlas Radiožurnál i Radiožurnál Sport.
5: Počasí.
4: A nás čeká nadále deštivo a chladno. Ráno a dopoledne převážně zataženo s deštěm, na východě kraje na horách četnějším odpoledne oblačno a přechod k přeháňkám. Večer budou přeháňky slábnout a ustávat. Může být až polojasno. Teploty dnes 11 až 14 stupňů, nejvyšší teploty na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Vítr teď ráno slabý severní až severozápadní bude zesilovat. Předpokládané množství srážek do 5 mm na horách až 8. Rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré. tlak slabě stoupne a bio dnes na jedničce. To bude znamenat mírnou zátěž.
9: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Čerstvá uzavírka ode dneška platící na Orlicko-Ústecku silnice 3. třídy. Je to u Zámrsku a Nové Vsi, takže svolte objížďku.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Čtyři minuty po sedmé, stále posloucháte sobotní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice, 16. květen. Už jsem zmiňoval, že svátek dnes mají Přemkové a Přemyslové, ale byl jsem také upozorněn posluchačkou a díky za to, že církevní kalendář dnes připomíná svatého Jana Nepomuckého. Takže i Janům můžeme poslat gratulaci k svátku a rovnou asi připojím také pranostiku, která se k tomu váže. Kdo o svatém Janě len zasívá, stébla zdéli loktem mívá. Tak zkrátka, krásný den všem, nejenom dnešním oslavencům, ale všem, kteří se probouzíte v naší společnosti. A co nabídneme? Už za chvilku se stavíme ve Vysokém Mýtě. Žáci a učitelé ze základní umělecké školy zvelebili dvě místa ve městě pomocí pianin, obrazů a květin. Vzniklo tak něco, čemu říkají baskovací pokojíčky. Další podrobnosti přidáme už za chvíli. Také bleskovka se blíží. No a dneska si zasoutěžíme. Vidím tady CDčko, Žena v bílém se jmenuje, plus k tomu přihodí vidíme i drobné propagační předměty, rozhlasové pochopitelně, no a koukám se i dopředu na otázku, jestli je záludná. Ne, dneska to bude jednoduché, dneska to zvládne úplně každý. Tak držím palce z muziky Olympic, Petr Rezek nebo Iveta Bartošová a ještě jednou krásné ráno.
9: Dobré

0: Na chvilku jsme se toulali, a to po hvězdách, s Petrem Reskem, a teď 11 minut po sedmé vyrážíme, jak jsem sliboval, do Vysokého Mýta. Chodba na autobusovém nádraží nebo třeba altán na náměstí bývají často místem hlučných dýchánků a nepořádku. Místní základní umělecká škola se ale rozhodla proměnit problémová místa po svém. V rámci festivalu ZUŠ Open tam vytvořila originální baskovací pokojíčky s pianiny, květinami a dalšími dekoracemi. Místo lahví je tak teď prostor zaplňuje hudba. Do jednoho z netradičních koutků se vypravila i reportérka Českého rozhlasu Pardubice Barbora Soukupová.
1: Takzvaný baskovací pokojíček je způsob, jak zútulnit části města, konkrétně tady v altánu na náměstí Přemysla Otakara II., říká zástupce ředitele místní základní umělecké školy Filip Janouch.
2: My jsme se rozhodli ve Vysokém Mýtě oživit dvě místa, a to tím, že jsme sehnali dvě stará pianina a na městských trzích sehnali nějaké staré dekorace, nakoupili květiny, nakoupili staré obrazy, které jsme přemalovali našimi žáky, a vytvořili jsme dva malebné pokojíčky.
1: Ty obrazy jsou přímo tady uvnitř altánu pověšené.
2: Byli bychom moc rádi, aby tyto dvě místa nalákaly úplně nové občany, aby sem přišli a mohli se zde zahrát právě na ty dvě pianina, a ty dvě místa mohly začít sloužit i jiným účelům.
1: Ono jde totiž o to, že vám se nelíbilo, jak to tady bylo předtím a kdo se tady scházel.
2: Je tomu tak, ty místa, to druhé se nachází na autobusovém nádraží. Dá se vlastně říct, že obě dvě tyto místa sloužily k popíjení alkoholu a k takovým nočním přespávačkám. A my jsme chtěli, aby se trošku zútulnili, aby dali příležitost tomu přijít úplně jiným lidem, aby zde bylo hezky a všem příjemně, aby se sem nikdo nebál přijít.
1: A jak se vám podařila sehnat ta pianina?
2: Občas se nám někdo ozve z obyvatel města, že má doma staré pianino, jestli bychom ho nechtěli. A my pak přejedeme, zjistíme, to pianino je opravdu staré, že už není vhodné pro výuku, a tak hledáme nějakou cestu, jak by se ještě mohlo uplatnit. A velký poděkování patří technickým službám, který nám jsou nápomoci v tom, abychom ty pianina dostali na ty místa, kde ještě můžou sloužit.
1: Ještě bychom možná mohli vysvětlit posluchačům pojem baskovací pokojíček, co to vlastně znamená.
2: Odráží se to od termínu basking, tedy pouličního hraní.
1: Baskovací pokojíčky budou ve městě do 1. června a pokud se nápad osvědčí, základní umělecká škola ho zopakuje i příští rok. Z Vysokého Mýta Barbora Soukupová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Orlicko-Ústecku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Země keltů v rámci projektu Návrat ke kořenům Tvoř z darů země chystá několik řemeslných workshopů zdarma určených pro obyvatele města na Saverky a také dobrovolníky země keltů. Dneska je připraven workshop nazvaný Výroba kovaných nástrojů. Tak samo o sobě to vypovídá asi o všem, co vás tam čeká. A rozhodně to bude velmi zajímavé setkání, možná i tvoření. Tolik tedy rychlá pozvánka do na Savrk. No a my jdeme dál, než si dáme Ivetu Bartošovou, zjistíme něco víc o tom, co nás dnes čeká.
1: Počasí.
0: Tedy, co se počasí týká samozřejmě, teď po ráno a dopoledne převážně zataženo s deštěm. Na východě kraje a na horách to je četnější déšť, odpoledne oblačno a přechod k přeháňkám. Ojediněle se vyskytnou také bouřky, večer budou přeháňky slábnout a ustávat a oblačnost bude na západě území přechodně ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty 11 až 14, na horách v 1000 metrech 6 až 9 stupňů Celsia. Vítr teď po ránu slabý severní až severozápadní, má rychlost do 3 metrů za sekundu, ale bude zesilovat na mírný a dosáhne až 6 metrů za sekundu. Toliko počasí, za chvilku slibovaná muzika a pak budeme soutěžit v Leskovce.
2: Šarm, týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Herečka Petra Nesvačilová oslavila 40. Skončila mateřskou a vedle pracovních projektů se chystá na Stardance. Jak se těší, uslyšíte v Šarmu. Kromě toho vám představíme novou kolekci elegantních šatů Machach Fashion a v kosmetickém rádci povíme, co znamená zkrátka SPF a poradíme, jak nejlépe chránit pleť před sluncem.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Žena v bílém, tak to je napínavý příběh z viktoriánské Anglie. Jednak ho tvoří milostný příběh bohaté dívky Laury a mladého učitele kreslení Waltera. Základní osou je ale zápletka, ve které hlavní roli hraje neuvěřitelná podoba Laury s chudou dívkou Anou. No a na to se nabalují další nejasnosti. Ostatně víc se dozvíte, když se vám podaří zabodovat v naší soutěži Bleskovka, protože právě tato audiokniha na CD je cenou, plus k tomu přidáme i drobné propagační předměty Českého rozhlasu Pardubice. Tak jdeme soutěžit. Bleskovka. A já jsem na začátku hodiny říkal, že ta dnešní otázka je opravdu jednoduchá, zvládne ji úplně každý. A týká se dnešního data. 16. května 1929 se v kalifornském Hollywoodu poprvé udělovaly ceny Akademie filmového umění a vědy za zásluhy v domácím i zahraničním filmu. Takhle se to jmenovalo, složitě ta cena později získala jednoduché označení a mě by zajímalo, jestli víte, jak se jí říká. Vlastně dodnes, pokud víte, zavolejte 726 46 48 48. No a za správnou odpověď je cena vaše. Tak halo, halo, ne, tady mě to vypadlo, tak někdo další. Dobrý den, je tam někdo?
1: Dobrý den.
0: Tak, tady mám... Milane. Milane, nerozumím vám ani slovo. Nějak vám zlobí telefon, zkuste se někam posunout, aby byl lepší signál, nebo do něj ťuknout trošku.
1: Je to lepší?
0: Ne vůbec, je to lepší. Tak... Pojďme, já vám dám možnosti, nebo víte?
1: No, já si myslím, že je to Oscar.
0: Že je to Oscar, si myslíte?
1: No.
0: Je to tak, měl jsem tady ještě možnosti Zlatý lev nebo Křišťálový globus, ale zvládl jste to i bez nich. Takže, veliká gratulace pro vás, poprosím. Není za co, vydržte na telefonu, pane Milané, domluvíme se, tedy doufám, že signál vydrží. A jinak krásnou sobotu přeju, zatím naslyšenou.
1: Jo, vám taky.
0: Díky.
1: Naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Finále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě v přímém přenosu. Eurovision Song Contest 2026. ČT2. Mstitel, který má o 4 kolečka navíc. Bezbariérová cesta cholerického údržbáře za odplatou v oceňované komedii Invalida. A ČT Art uvede jednu z nejslavnějších světových operet na scéně Bavorské státní opery. Johann Strauss II. Netopír. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: A s vámi je stále sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. To dnešní má datum 16. května. Už jsem říkal, že svátek mají Přemkové. Církevní kalendář pak připomíná svatého Jana Nepomuckého. A my chystáme další muziku. Marta Kubišová nám zaspívá Peternať, to znamená další písničky, které nestárnou. A na čase už je také podívat se, co je nového. Takže Petra Beránková pomalu, ale jistě přichází do studia a před námi jsou další čerstvé zprávy. I dál přejeme pohodové ráno. Pojď se dej.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Lidé z Pardubic a Hradce budou dnes závodit, kdo doběhne dřív do Čeperky. Jubilejní 20. hradubický běh začíná v 9 ráno a jeho účastníci vyběhnou přesně v 10 hodin. V Pardubicích je start v Poděbradské ulici v blízkosti zastávky MHD. Délka trati z Pardubic i z Hradce je přesně 10 kilometrů. Železniční muzeum v Pardubických Rosicích nad Labem dnes zahajuje svou 26. sezonu. Při té příležitosti vyjede na trať taky historický motoráček. Ten sveze cestující na trase Pardubice, Chrudim, Slatiňany a zpátky. Podrobnosti ve zprávách v 9. Městská policie v Hradci Králové eviduje za uplynulý týden víc než 100 řidičů, kteří porušili zákaz vjezdu na opravovanou třídu Československé armády. Stavební práce za 14,5 milionu začaly před 2 týdny a výrazně omezují dopravu v centru krajského města. Omezení potrvá do 9. srpna. Turisti můžou ode dneška zase každý den využívat v Krkonoších lanovku na Černou horu. Do pravidelného denního letního provozu se vrací taky lanová dráha na Sněžku. Většina ostatních lanovek v Krkonoších bude dál jezdit jenom o víkendech. Druhý nejvyšší velitel Islámského státu je po smrti. Na sociální síti True Social o tom informoval americký prezident Donald Trump. Abu Bilala al-Minukikiho zabili v Nigérii americké síly ve spolupráci s místními ozbrojenými složkami. Trump ho označil za nejaktivnějšího teroristu na světě. Operace podle něj byla pečlivě naplánovaná a velmi složitá. Čeští hokejisté na úvod mistrovství světa ve Švýcarsku porazili Dánsko 4-1. V první třetině skórovali Kubalík a Vuženílek. Na 3-0 zvýšil ve třetí části kapitán Červenka. Dánové pak při hře bez brankáře snížili na 1-3. Gólem do prázdné branky upravil na konečných 4-1 Bliml. Další zápas čeká národní

0: reptilové podmínky teď mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré, bio jedna mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Pohled na silnice, provoz plynulý, jen v Pardubicích je dnes zavřená ulice Bartolomějská a přilehlé Wernerovo nábřeží a ulice Pod Sklípky, jak pro auta, tak pro chodce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Depeche, také Marta Kubišová, 7.38. Petra Beranková stále tady sedí na místě, jak jsem jí před chvilkou tedy tak trochu takovým rozkazovacím tónem řekl, sedni a čti zprávy.
1: Jak
0: dělej,
1: na mýho psa, ještě, že tady dneska s náma není na den otevřených dveří.
0: Tak, jdeme číst dál, jdeme se podívat, co se píše v novinách. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Svitavský deník. Akce Kulový blesk se blíží. Po 40 letech se vrátí 28 barokních soch domů na Hedeč u Králík. 8 sousoší má pohnutý osud. V minulosti málem skončila na skládce. V 80. letech byla zachráněna, převezena do opraveného kostela svatého Mikuláše ve Vraclavi. Transport dvoumetrových soch z lipového dřeva, kdy jedna má okolo metráku, nebude jednoduchý. Bez jeřábu a nákladních aut se neobejde jak nakládka ve Vraclavi, tak stěhování do kláštera na Hedči. Restaurování soch a náročný transport vyjde na 500 000 korun, píše Svitavský deník.
1: Pokud jste v poslední době šli kolem pardubického Zdymadla a slyšeli jste zvláštní zvuky jako já, pak vám to teď vysvětlí regionální Mladá fronta dnes. Ano, my lidé z Pardubic můžeme na břehu Labe teď sledovat podvodní buldozer, a to v plném nasazení. Občas se stroj ponoří tak hluboko, že nad hladinou zůstává vidět opravdu jenom mohutný ocelový stožár sloužící k nasávání vzduchu pro motor a odvod výfukových plynů. Jeho operátor sedí na břehu řeky, a to s dálkovým ovladačem, já jsem to viděla. V akci by měl být v Pardubicích po celý květen. Za vybudování ochranného stání pro lodě zaplatí ředitelství vodních cest České republiky přes 48 milionů korun. Lodím poskytne jistotu bezpečného stání v situacích, kdy není možné pokračovat v plavbě, a zároveň zlepší provozní podmínky v prostoru plavební komory.
0: Já tam byla, jídlo, víno pila. Úplně si mi to připomněla.
1: Já jsem tam couvala.
0: Tak a Mladá fronta dnes na závěr. Deváťáci i uchazeči o víceletá gymnázia od včerejška znají výsledky přijímacího řízení na střední školy. Průměrně se na některou ze zvolených škol dostalo 9 deváťáků z 10. Ale neplatí to všude. Nejvyšší úspěšnost zaznamenali na Vysočině. Naopak Praha a střední Čechy mají nejvíce dětí, které se budou muset přihlásit do druhého kola. Na 4leté středoškolské obory se letos hlásilo přes 130 tisíc lidí, především tedy deváťáků, ale i zájemců ze středních škol nebo pracujících, píše Mladá fronta. Noviny zavíráme, chystáme další muziku, tentokrát zaspívá Drupy, a dál přejeme pohodové ráno.
1: Klidné ráno.

0: Tři čtvrtě na osm, drupy za námi, za chvilku Franta Nedvěd, nebo Xindl X s Olgou Lounovou. Počasí. Jdeme kouknout na oblohu, jaká bude dnes i v dalších dnech, to zjistíme s meteorologem z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, Tomášem Popelkou. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dneska se asi musíme připravit na celkem dost deště, je to tak?
1: Tak vypadá to, že stále nás bude ovlivňovat ještě ta zvlněná studená fronta, ta už je momentálně na slovenském, ale minimálně tu východní polovinu republiky ještě ovlivní, takže dneska hlavně ráno a dopoledne zataženo s deštěm, nejčetnější za sebe na vrchovině na východě kraje a během odpoledne přece jenom už se oblačnost trošku protrhá a dešť bude přicházet do přeháněk, no a zase hodně se může vyskytnout i bouřka. Večer potom přehánky zeslábnou a budou ustávat. No a hlavně, jak to vypadá v západním polovině kraje, tam by se oblačnost přechodně protrhávala až na pol jasno. Teploty dneska by se dostaly na 11 až 14 stupňů a víte, teď ještě po ránu slabý severní, severozápadní do 3 metrů a během nebude zesilovat na mírný 2 až 6 metrů. V noci oblačnost zataženo a zase, jak to vypadá, během noci bude přechodně ubývat až na pol jasno. Nad ránem zase začne přibývat teploty 6 až 3 stupně a tam, kde bude málo oblačnosti, jenom kolem jednoho, to bude zase, jak se zmiňoval, na západě kraje a vítr bude foukat slabý, severozápadní, západní do 4 metrů. Silnější bude zase na východě kraje, někde tam na tom Svitavsku, Ústecku a Orlicku, tam to bude od 3 do 6 metrů. No a zítra přece jenom už se pomalinku začneme dostat pod vliv výběžku vyššího tlaku vzduchu od západu, takže přes den se to ještě moc neprojeví, bude hodně oblačnost, zatažená až oblačnou, jak to vypadá pouze na horách, aby se objevily ojedině nějaké slabší přehánky, no a k večera večer už začne od západu oblačnost ubývat na nějaké polojasno jasno. Teploty zítra maximálně 13 až 16 a vítr bude foukat od západu severozápadu do 4 metrů a k večeru se bude měnit na severovýchod až východ.
0: Takže víkend takový je zamračený a od pondělí už bude lépe, koukám.
1: No, zatím pondělí vypadá, že by bylo takové polojasné oblačné počasí. Prakticky sráčky by se nevyskytovaly ráno 7 až 3, odpoledne 15 až 19. A zatím, jak to vypadá, další fronta by nás začala ovlivňovat během úterý, takže jak to vypadá hlavně v odpolední hodinách, by se asi objevily přehánky.
0: Aha, tak jo, tak děkujeme za informace o počasí. To byl meteorolog Tomáš Popelka. Do Hradce přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Herečka Petra Nesvačilová oslavila 40. Skončila mateřskou a vedle pracovních projektů se chystá na Stardance. Jak se těší, uslyšíte v Šarmu. Kromě toho vám představíme novou kolekci elegantních šatů Machach Fashion a v kosmetickém rádci povíme, co znamená zkrátka SPF a poradíme, jak nejlépe chránit pleť před sluncem.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Sobota 16. května. Svátek mají nositelé královského jména Přemysl, zkráceně také Přemek. Je také svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, patrona Čech a rovněž patrona zpovědníků a lodníků. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První elektrická tramvaj na světě vyjela na koleje v roce 1881, a to v Berlíně Lichterfelde. Konstruktérem byl legendární německý elektrotechnik Werner von Siemens. Podle časopisu Rolling Stone druhé nejlepší album rockové historie vyšlo před 60 lety. V roce 1966 vydali legendární Beach Boys album Pet Sounds. Z něj pochází řada nesmrtelných hitů. Ve stejný den před 60 lety vyšlo i 8. nejlepší album stejné ankety, Blonde on Blonde od Boba Dylana. Impozantní válečné drama Tmavomodrý svět režiséra Jana Svěráka mělo premiéru před 25 lety v roce 2001 v Praze. Scénář příběhu českých letců v Británii napsal jeho otec Zdeněk Svěrák.
2: Pítáte dobře, Vodíšku.
3: Fakt?
1: Předposlední mise raketoplánu s pořadovým číslem 134 začala přesně před 15 lety v roce 2011. Endeavour naposledy vzlétl z misu Canaveral k mezinárodní vesmírné stanici. Na palubě měl kosmonaut Andrew Feustel plyšového krtečka. Po 16 dnech se všichni v pořádku vrátili a Endeavour skončil v muzeu. Legenda našeho krasobruslení, mistryně světa Aja Vrzáňová, se narodila v Praze přesně před 95 lety. A já přeju hezkou sobotu.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubický kraj odmítá akcelerační zóny pro větrné elektrárny. V areálu pardubického koupaliště Cihelna by do budoucna mohl vzniknout kemp nebo nová sportoviště. Hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa výhrou a nás čeká převážně zataženo s deštěm, místy později až polojasno a teploty do 14 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné sobotní ráno z Pardubic. Vedení Pardubického kraje nesouhlasí s vymezením akceleračních zón pro větrné elektrárny. Vládní návrh s nimi počítá na čtyřech místech na Světavsku, v Trstěnicích, Mikulči, Pomezí a v Karli. Hejtmanství má výhrady k rozsahu zón a k jejich blízkosti k zástavbě. Bojí se i negativních dopadů na podobu krajiny a kvalitu života. Krajský radní Miroslav Krčil z koalice 3PK si myslí, že by o větrných elektrárnách měly rozhodovat obce.
3: Jsme přesvědčeni o tom, že v konečném důsledku o věc, které se týkají katastru jednotlivých obcí, musí rozhodovat zastupitelstva a samosprávy právě daných obcí. A tímto směrem by také v budoucnu i v případě zřízení akceleračních zón měla být vedena debata.
1: Pardubice chtějí upravit areál koupaliště Cihelna, včetně jeho okolí. Město proto nechá zpracovat studii, která navrhne například nová sportoviště, kemp nebo penzion. Dokument bude stát 400 tisíc a hotový má být do 3 měsíců.
4: Studie má navrhnout taky nové parkoviště nebo úpravy okolí pro bezpečnější pohyb pěších a cyklistů. V areálu by do budoucna mohla přibýt nová sportoviště nebo třeba minigolf. Součástí návrhu má být i odpočinková zóna. Pardubice investovaly do modernizace koupaliště už v letech 2023 a 2024, kdy nechali opravit bazény i technologické zázemí areálu. Celkem to stálo 140 milionů korun. Z Pardubic Anna Svobodová, Český rozhlas.
1: Eskydy dnes zasáhne vydatný déšť. Do neděle tam může napršet až 70 litrů vody na metr čtvereční, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu, pod Radoštěm, Frýdku, Místku, Frýdlantu, nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. V pražských Holešovicích dnes kvůli protipovodňovému cvičení nejezdí tramvaje. Dopravní podnik provoz přerušil v úseku nádraží Holešovice, Dělnická, Vltavská. Jinudy jezdí tramvaje číslo 1, 6 a 25. Linka 34 je dočasně zrušená. Cestující můžou v Praze využít náhradní autobusy. Omezení potrvá asi až do půlnoci.
5: Sport.
1: Čeští hokejisté rozehráli světový šampionát vítězně. Ve švýcarském Friburgu porazili Dánsko 4-1. Už dnes je čeká druhý zápas. Ve 2020 nastoupí proti Slovincům. A to v našem přímém přenosu. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál druhý závod světového poháru v řadě. Zvítězil na kilometrové trati v německém Brandenburgu a navázal tak na zlato z minulého týdne z maďarského Segedu. Tam se musel český olympijský vítěz dělit o první příčku s Rusem Petrovem, kterému zlato dodatečně přiznali organizátoři. I na to Fuchsa před závodem myslel.
6: Byl jsem mnohem víc nervózní než obvykle, protože jsem cítil ve vzduchu, že je potřeba jako něco dokázat. Těch komentářů a negativních zpráv z východní země prostě bylo docela dost a jsem se to snažil jako vytěsnit. Samozřejmě oni fandí svýmu koni. Doufám, že Češi fandí mě, to je naprosto normální, ale věděl jsem, že nejlíp, jak někomu zavřít pusu, je vyhrát závod a to se mi povedlo.
2: Počasí.
1: A nás na východě Čech teď ráno a dopoledne čeká převážně zataženo s deštěm, na východě kraje a na horách četnějším odpoledne oblačno, přechod k přehánikám, ojediněle se vyskytnou i bouřky, přechodně může být až polojasno. Teploty dnes 11 až 14 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Vítr teď ještě slabý severní, místy bude zesilovat na mírný do 6 metrů za sekundu. Předpokládané množství srážek dnes do 8 mm a to hlavně na horách. Rozptylové podmínky teď ještě mírně nepříznivé, později už velmi dobré. Tlak slabě až mírně stoupne, by odnes jedna, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: 4,5 minuty po 8 přesně. O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice s datem 16. května pokračuje také krátce po 8. hodině. Před námi Petr Muk, Marie Rotrová, dáme si i skupinu Beatles a máme tady jeden tip. Až někdy vyrazíte na výlet na zámek do Slatiňan, zastavte se určitě také v zahradách a v parku. Možná stejně jako my s Jitkou Slezákovou potkáte Ferdu. Kdo to je, tak to se dozvíte už za pár okamžiků v našem ohlédnutí za pátečním přímým přenosem. Dneska je Přemysla, církevní kalendář připomíná svatého Jana Nepomuckého, posíláme gratulaci k svátku, ale samozřejmě i těm, kteří mají třeba narozeniny nebo nějaké výročí. A pěkné ráno!

0: pátečním dopoledním přímém přenosu ze Slatíňan a okolí jsme zavítali do zámeckých zahrad a kromě kvetoucích keřů a stromů narazili na místo, které na první pohled vypadá jako domeček z pohádky. Soubor dřevěných staveb zahrnuje obytnou budovu, chlév se seníkem, stáj s holubníkem a stodolu. Nedaleko je i kamenná kruhová kašnička, které všechno obepíná plaňkový plot, na kterém jsou hrníčky, a všechno tohle hlídal Ferda, se kterým se Jitka Slezáková hned dala do řeči.
1: Ferdo, Ferdo, pojď sem, k noze.
0: U nás byl Ferda vždycky křeček, ale tohle křeček není.
1: To je páv a má tady i svou družku. Myslím, že Blanka se jmenuje, pane Kasteláne.
2: Je to tak, jmenuje se Blanka. A Ferda teda asi k noze úplně nepřijde, ale poslouchá Český rozhlas taky.
1: No tak to nás samozřejmě moc těší. A už víme, že mají potomky z Loňska, takže daří se množit a ti utekli právě.
2: No, ti zdrhli k zámku, ale oni zase přijdou, protože vědí, že tady bude vždycky nasypaná miska.
0: My jsme těmi zahradami přišli k takovým, řekl bych, malebným roztomilým stavením. Vypadá to jako model jakéhosi hospodářství.
2: Je to opravdu zmenšenina, je to pro děti. Vzniklo to v roce 1860, kdy to starší kníže založil pro své děti, okoukal to v Anglii. A bylo to takové místo, kde si děti nejenom hrály, ale kde se taky vzdělávali. Další generace, od které se nám dochovaly dopisy, tak víme, že tu hráli na Indiány, což byla mezi dětmi velmi oblíbená hra. Jezdili na kole, stanovali, ale primárně sem chodili okopávat záhonky a krmit slepice a králíky, a aby se nějak seznámili s takovým tím základem toho hospodaření.
1: Takové dílny, jako jsme měli na základní škole.
2: Přesně tak, pozemky.
1: Pozemky
2: jsme tomu říkali. A zároveň se tady učili vařit a chodili sem psát dopisy, většinou v cizím jazyce, aby je potom mohli poslat rodičům, a rodiče si pak přečetli, jak dalece už jsou na tom s výukou těch cizích jazyků. Takže je to takové multifunkční vzdělávací zařízení, ano. Ferda souhlasí.
1: Jo.
2: A zároveň i místo k hrám, takže jenom opravdu bacha na hlavu, protože je to na děti, je to na rozměr dětí.
0: Chápu, že třeba hra na Indiány určitě bavila, ale co ty ostatní věci, takové ty povinnosti v uvozovkách, to okopávání a tak dále, jak se na to tvářili?
2: Já si myslím, že to bylo formou hry, tak to celé bylo určitě hrozná zábava, protože to bylo něco, k čemu se běžně zámecké děti nedostali. Ale ono, představit si, že děti ze zámku se mají nějak báječně ve smyslu, že mají spoustu volného času, tak to rozhodně ne, protože výuka od pondělí do soboty. Žádný volný červenec a srpen, a učitelstvo jezdí s rodinou, když se někam jede, aby děti ani na těch cestách nezahálely. A jak píše synovec slatíňanského knížete ve svých pamětech, tak i vychovatelé jezdili přímo s nimi, s kluky, protože se jim říkalo raubíři, a jezdili odděleně separé od rodičů a od sester, aby asi nepřišli...
1: Aby je neotravovali.
2: Aby je neotravovali a řekněme, aby ty mravy neutrpěly.
0: Říká kastelán slatíňanského zámku Jaroslav Bušta. Jinak pokud chcete vidět, jak vypadají rozkvetlé zahrady a vůbec, co jsme pořídili za zajímavé snímky během našeho přímého přenosu, koukněte na naše sociální sítě, no anebo ještě lépe, vyražte do Slatíňan osobně.

0: Areál Svitavského gymnázia zve na dnešní den otevřených úlů. Můžete přijít na zajímavou akci včelařského kroužku, čeká vás prohlídka včelnice, ochutnávka, prodej medu a svíček a také ukázka včelařského vybavení. Začátek je ve 13 hodin.
1: Počasí.
0: Ráno a dopoledne převážně zataženo s deštěm, na východě kraje a na horách četnějším deštěm, odpoledne oblačno a přechod k přehánkám, ojediněle se vyskytnou i bouřky, no a večer budou přehánky slábnout a ustávat. Oblačnost bude na západě území přechodně ubývat až na polojasno. Nejvyšší teploty 11 až 14 stupňů, na horách v 1000 metrech naměříme 6 až 9 stupňů Celsia. A vítr teď po ránu vane slabý severní až severozápadní, má rychlost do 3 metrů za sekundu. Během dne bude zesilovat na mírný a dosáhne rychlosti až okolo 6 metrů za sekundu. Toliko počasí, no a dneska už za pár okamžiků se v rubrice Co v učebnicích nebylo podíváme na hranici Čech a Moravy opět s Martinem Písaříkem.
2: První republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že v Jihlavě a jejím těsném okolí najdeme 4 zdobné barokní pylony, které vymezují hranici mezi Čechami a Moravou? V polovině 18. století je dala postavit císařovna Marie Terezie ve snaze o definitivní vyřešení vleklých sporů o průběh zemské hranice. Díky striktnímu dělení tak lidé věděli, v které části země se právě nacházejí, ale hlavně bylo jasně určeno, kdo má za co platit. V dané době se totiž představitelé Čech a Moravy svářili, kudy povede hranice mezi zeměmi a zejména o to, kdo zaplatí opravu hlavní zemské cesty, která spojovala Vídeň a Prahu. Česká zemská reprezentace tvrdila, že hranice leží víc směrem k Čechám, aby na Moravu vyšla větší část opravy. Autorem hraničních kamenů je sochař Viktor Václav Morávek z nedaleké obce Polná. Žulové komolé jehlany na podstavcích jsou vysoké skoro 5 metrů. Na protilehlých stranách mají výrazné reliéfy českého lva a moravskou orlici. Latinské nápisy na nich připomínají jméno panovnice, která jejich vznik iniciovala. Pylony jsou zapsány na seznamu nemovitých kulturních památek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Půl deváté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Na pěti železničních tratích v Pardubickém, Královéhradeckém a Středočeském kraji platí tento týden výluky. Omezení souvisí s přestavbou hlavního nádraží v Hradci Králové a v různých fázích potrvá až do 27. května. Vlaky ve směru na Pardubice, Poděbrady nebo Kolín nahradí autobusová doprava. V Nasavrckém skanzenu se můžou lidé naučit pracovat s kovem. V keltské vesnici na letošní sezonu připravili sérii dílen zaměřenou na využití přírodních materiálů. Pod dohledem kováře se účastníci dozví, jak postupovat při výrobě jednoduchých nástrojů. Seminář tam potrvá po celý den. Správa Krkonošského národního parku navzdory kritice některých boudařů rozšiřuje kamerový systém v národním parku. Ten má regulovat dopravu. Dnes přibyly kamery pod lesní boudou ve východních Krkonoších. Systém pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy do národního parku a chránit jeho nejcennější oblasti. Lebku svaté Zdislavy mají v péči restaurátoři. Muž, který v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí, podle policie relikvii zalil do betonu. Skoro 800 let staré ostatky chtěl pohřbít v řece. A počasí v Pardubickém kraji teď ráno a dopoledne bude převážně zataženo s deštěm, na východě kraje a na horách četnějším. Odpoledne oblačno a přechod k přeháňkám, ojediněle se vyskytnou i bouřky. Večer budou přeháňky slábnout a oblačnost ubývat až na polojasno. Teploty dnes 11 až 14 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Vítr teď slabý severní až severozápadní, rozptylové podmínky mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré, tlak slabě stoupne a bio jednička, to znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Ve Svitavách tento týden začaly opravy vodovodních a kanalizačních řadů v ulicích poblíž vlakového nádraží. Rekonstrukce přinese dopravní omezení nejenom v okolních ulicích, ale i na silnici 1/43. Konkrétně od tohoto týdne je kvůli opravám částečně zavřená silnice 1/43 na ulici Bezručova.

0: 60. let a také Petr Spálený ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v sobotním Dobrém ránu je 8.38. Spolek pěveckých sborů Pernštín Ludmila Suk letos organizuje už 19. ročník festivalu pěveckých sborů s názvem Pernštínský sborový festival, který původně vznikl jako jarní přehlídka sborových těles působících v Pardubicích a blízkém okolí. Festival se v současné době zdaleka nezaměřuje jenom na tělesa pardubická, ale má přesah do celého kraje i východočeského regionu a na festival vás pozveme s předsedkyní výboru spolku Veronikou Dvořákovou. Dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno.
0: A sbormistrem Martinem Beranem. Dobré ráno.
2: Dobré ráno vám i posluchačům Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak když jsem tady mluvil o sboru Pernštín Ludmila Suk, tak tady přikyvoval, takže jsem všechno řekl správně, jo, dobře. Mám to bez pohlavku, dneska jsem rád.
2: Máte jedničku.
0: My o tom mluvíme pokaždé, když se tu setkáváme, ale vzhledem k tomu, že zpěvácké spolky Pernštín a Ludmila se řadí k nejstarším sborům na východě Čech, určitě ta historie stojí za zmínku.
2: Dobře, děkuji za slovo. Samozřejmě historie Pernštína i Ludmily sahá do poloviny 19. století. Mužský zpěvácký spolek Pernštín vznikl v roce 1861 a ženská pěvecká jednota Ludmila o 4 léta později, 1865, takže vlastně Pernštín letos slaví půlku latiny svého, od svého založení a zařadili se od začátku k pevným zborovým tělesům tady ve východočeském regionu. Východočeský region obecně je bohatý na zbory, které mají to datum narození v uvozovkách kolem toho roku 1860-61. Účastnili se takových významných akcí kulturního i společenského života, jako bylo položení základního kamene v roce 1868, ale výrazným způsobem zasáhli právě i do toho pardubického kulturního prostředí. Pernštín i Ludmila byly operními sbory, které tady vypomáhali při realizaci operních představení, ať už ve zdejším městském divadle, anebo při představení, která se konala na Kunitické hoře, ale to už se bavíme spíš o té historii v počátku 20. století. No a v 70. letech se spojili. Mezitím v roce 1919 vzniklo pěvecké sdružení Suk a od těch 70. let všechny ty původní tři, ta původní tři samostatná tělesa vystupovala jako spojené pěvecké sbory Pernštín Ludmila Suk. Bohužel demografická křivka je taková, jaká je, a když jsem před více jak 10 lety sbor přebíral, rozhodl jsem, že z důvodů organizačních i z důvodů repertoárových těch důvodů bylo opravdu více, se staneme spolkem čistě ženským, takže my jsme vlastně teďka taková spíš jako Ludmila, ale z úcty k historii tak zachováváme ten původní a poněkud komplikovanější název.
0: To znamená, že třeba muže byste ve svých řadách neuvítali?
1: Uvítali samozřejmě.
2: Pokud jich bude dostatek, tak nemáme problém se stát spolkem smíšeným nebo sborem smíšeným.
0: V současné době je 23 členek různého věku.
1: Ano.
0: Jaká je ta škála, ten rozptyl
1: věkový? Rozptyl je od 35 do 85 možná.
2: No, já bych argumentoval, ve sboru zpívá i dcera naší paní předsedkyně, takže ty rozhodně není 35, takže jsme rádi, že už si k nám cestu nachází i ta mladší generace.
1: Mladší generací je myšleno dcera, která je 16 let a zpívá s námi velmi ráda, má z toho obrovskou radost a já bych tím, teda když už máme tu příležitost, tak bych chtěla pozvat veškeré všechny holky, dámy, ale samozřejmě i muže, kteří by s námi chtěli zpívat, protože ta radost je nepopsatelná. Já jsem byla sama překvapená, s jakou radostí ona sama z toho sboru odchází.
2: No. My to vítáme, protože je to samozřejmě o oživení a taková čerstvá spruha do toho z našeho sborového života. Jsme za to rádi.
0: No a co takový adept, případně adeptka musí splňovat, aby s vámi mohli působit?
1: Bylo by dobré, kdyby nespívala falešně, tak to k tomu patří. Nemusí znát noty. Já jsem nastoupila do sboru a neznala jsem vůbec názvy not, ani délky not. A ani ty značky P, F, F, což jsem na to koukala jako blázen, ale toto všechno ten sbormistr naučí. Jo, tím fungováním, tím, jak vede ten sbor, řekne, tady máte piano a já si všimnu, že tam je P, tak jsem to naučila. Délky not to samý. Opravdu není vůbec žádný problém. Pokud člověk rád zpívá, tak se může zapojit. Pokud má čas, v celku je dobré mít i pravidelně ten čas, kdy sbor zkouší, tak vůbec není žádný problém všechno se naučit.
0: Takže Martin Beran je hodný sbormistr.
1: Velmi.
2: Děkuju. Ne, ona ta znalost not je samozřejmě výhodou, ale opravdu to není podmínka. A to, co tady řekla Veronika, já bych to ještě taky vypíchnul. Důležitá je ta pravidelná účast. Právě to, když něco vám neznáte, nebo je vám to trošičku vzdálené, je to, když se učíte notopis, tak je to jako kdybyste se učil cizí řeč. To znamená, čím častější a pravidelnější kontakt máte s tím novým podnětem, tak tím si ho samozřejmě rychleji osvojíte.
0: No a co repertoár souboru? Soustředíte se na nějaký speciální žánr, nebo to berete všechno?
2: Takhle, vždycky je to o tom, že repertoár svým způsobem zrcadlí osobnost toho sbormistra. Takže já jsem typ sbormistra, který je zatížen zejména na lidové písně a na nejrůznější úpravy, protože bohatství lidových písní je v české hudební kultuře opravdu nezměrné. A mám takový pocit, že by i některé sbory měly mít jakési poselství to, že neustále budou v tom repertoáru tuhletu stránku akcentovat, aby vztah k té lidové hudbě prostě nezaniknul. Takže za sebe na rovinu říkám, že gro tvoří právě tahleta položka, ale nevyhýbáme se opravdu ničemu. V našem repertoáru v minulosti zaznívaly i nejrůznější spirituály, třeba dneska tam budeme zpívat Majový madrigal, což je tvorba renesančního skladatele z Anglie Thomase Morleyho. A takhle bych mohl pokračovat samozřejmě těch žánrů, které do svého repertoáru zařazujeme, je podstatně víc.
0: Takže když přijdou členky s nějakým nápadem, tak se vlastně neubráníte, protože to je armáda žen proti vám samotnému. Je to tak.
2: Ale já si to užívám.
1: Ale i ubrání.
0: Jo, umí to. Tak dobře. Tak na Pernštínský sborový festival pozveme už za chvilku, koukneme na program i kde se celá akce odehraje.

0: Předsedkyně výboru Pernštýn Ludmila Suk, Veronika Dvořáková je naším hostem, také sborumistr Martin Beran. Už jdeme konečně zvát na Pernštýnský sborový festival, ale ještě se přeci jenom vrátím k vašemu sboru. Jak často probíhají zkoušky? Protože jste říkali, že ta pravidelnost je nutná. A co atmosféra v kolektivu? To musí být taky báječná, ne? Co?
1: Zkoušky probíhají každé úterý od 6 hodin a působíme v prostorách senior klubu na Dubině, tam co dřív byla i pohotovost, jestli budete vědět zhruba tyhle prostory.
2: Ulice Ernokošťála to je.
1: Ernokošťála. No. A probíhají každé úterý, jsou zhruba od 6 do, dejme tomu, 9 hodin podle potřeby a atmosféra je úžasná. My tam jsme velmi vstřícní, velmi milí, velmi fajn kolektiv, pomáháme si, podporujeme se a já jsem nezažila situace, kdyby tam fakt nebylo dobře.
0: Druhá rodina.
2: Dalo by se to tak říct a mně se hlavně líbí, že ta atmosféra je opravdu kreativní. Jako já jako sbormistr, který má na starosti hlavně tu uměleckou stránku, tak opravdu téměř z každé zkoušky prostě odcházím jako s takovým tím pocitem poctivě odvedené práce. Podařilo se. Já vlastně odcházím z každé zkoušky s tím pocitem. Někdy je hlubší, někdy je trošku jako mělčí, ale v každém případě vždycky se něco udělá, takže z toho mám jako obrovskou radost.
0: Dobře. Letos je to 19. ročník Pernštýnského sborového festivalu. Už jsem říkal, že se dávno nesoustředí jenom na místní tělesa. Na koho se těšit letos?
1: Letos kromě místních těles, začnu tím, že my jako organizující sbor vystupujeme vždy a zároveň často zveme i sbor Malichor, který vede právě Martin také. A letos přijali pozvání i ještě jedni holičáci a to je svatomartinský sbor, kde tedy shodou okolností Martin zpívá jako sborista, takže si to užije dneska patřičně. A sbory, které jsme dále pozvali, je z Hermanova městce, sbor Vlastislav, který právě jehož historie také sahá do roku 1862, kdy vlastně vznikl mužský zpěvecký sbor. A ten měl heslo zpěvem k srdci, srdcem k vlasti. Tak je to taková zajímavost. A pak jsme pozvali česko-ukrajinský sbor Sonja Šnik, který vlastně vznikl z dám Ukrajinek, které přijeli po začátku války a jsou z Litomyšle a vlastně vytvořili ten sbor i proto, aby vlastně dále zpívali, mají charitativní koncerty a mimo jiné jsou velmi aktivní v Litomyšli, pletou maskovací sítě a tak dále, velmi se tomu věnují a ty přijali pozvání, jsem velmi ráda a těšíme se na ně, zároveň vstupné, které je dobrovolné na tuto akci, tak bude použito pro tento sbor, aby za ně, za ty peníze nakoupili lékárničky a další potřeby, které právě oni potom posílají na Ukrajinu do těch potřebných oblastí.
0: Vy jste říkali, že Sonja Šnik pro vás bude takovým trochu překvapením, že jste ještě neslyšeli.
1: Ano.
0: A já jsem je slyšel a jsou fakt skvělí.
2: Tak děkujeme za pozvánku na náš festival.
0: Zdravíme Martinku Syrovou, jestli nás poslouchá. Tak vstupne tedy dobrovolné, jak jste říkala, v kolik festival vypukne a kde se odehraje, to jsme ještě neřekli.
2: Dnes v sobotu se začíná v 16 hodin ve hlavní síni Husova sboru v Pardubicích. Je to už tradiční prostor, už nevím už kolik let zpátky, ale v posledních letech pravidelně a velice mě těší a chci na tomto místě poděkovat vstřícnosti husické obci, která nám tento prostor pronajímá nebo zapůjčuje pro tuto akci a velmi nás těší právě i charitativní přínos celé této akce. No
0: a co sebou na festival? Dobrou náladu asi?
2: Dobrou náladu, samozřejmě otevřené oči, uši k tomu, aby člověk nechal na sebe působit to pozitivní, protože hudba, věřím, že přináší především pozitivní emoce. Nebát se toho deště a přijít s deštíkem a nezůstat kvůli tomu, že venku prší doma, byla by to škoda.
0: Ještě mi řekněte, máte třeba trému před takovouhle akcí?
1: Ne.
2: Ne, já už těmi roky, co diriguju celkem 4 sbory, 2 dospělé, 2 dětské, tak to není tréma, která by mě nějakým způsobem svazovala, je to spíš takové jako natěšení, možná lehká nervozita, ale neřekl bych tomu jako tréma.
0: Veronika Dvořáková, Martin Beran byli našimi hosty. Ať se to dneska povede, díky moc, že jste si udělali čas a naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání, mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Český rozhlas pořádá Den otevřených dveří. Pardubický magistrát chystá další losování startovacích bytů. Relikviář svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí dostane po krádeži pancéřové sklo. A nás čeká převážně zataženo s deštěm, místy se vyskytnou i bouřky a večer polojasno, teploty do 14 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková, vítám vás. Začíná den otevřených dveří Českého rozhlasu. Lidé se můžou přijít podívat do všech regionálních studií i do hlavní rozhlasové budovy v Praze na Vinohradech. Naše pardubické studio je otevřené veřejnosti od teď až do 16 hodin. Uvidíte živý chod rozhlasového vysílání a provázet dnem otevřených dveří vás budou naši skvělí moderátoři Jitka Slezáková, Miroslav Hruban, Jakub Malý a Jan Bamberský a taky redaktorka Tereza Brázdová. Pardubice chystají úpravu parku na Špici. Projekt vychází z územní studie a podle odhadů se vyžádá víc než 30 milionů korun. Cílem magistrátu je vytvořit příjemnější a praktičtější prostor pro trávení volného času a zároveň park lépe propojit s řekou. Jak doplňuje mluvčí Alexandra Tušlová, součástí plánu je taky výstavba nového bystra.
2: Nájemné v těchto bytech je výrazně nižší než běžné komerční ceny. První 3 roky činí 80 korun za metr čtvereční, další 2 pak 100 korun. Mladí lidé si tak mohou vytvořit finanční rezervu pro budoucí vlastní bydlení.
0: Pardubice chystají letos další losování startovacích bytů. V prvním kole získalo nové bydlení za nižší nájemné už 12 mladých lidí nebo dvojic do 30 let. Na podzim město nabídne dalších 13 bytů.
2: První etapa proměny počítá například s výstavbou nového bystra skrytou terasou poblíž hlavní promenády u břehu Labe. Přibudou také 3 nová mola, 2 schodiště k řece, nové cesty, veřejné osvětlení nebo lavičky a další mobiliář. Město plánuje také úpravu multifunkčního hřiště s bezpečnějším povrchem.
0: Barokní vyřezávaná schránka, ve které byla lebka svaté Zdislavy v bazilice v Jablonném v Podještědí, dostane nové bezpečnostní sklo. Zloděj se k ní dostal právě tak, že rozbil skleněnou část schránky. Sklo ale bylo obyčejné. Výroby pancéřovaného skla se ujme odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakrystal. Nepůjde podle něj o jednoduchou věc.
3: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památkář se podíváte na ten relikviář, tak poznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový. Aby jsme splnili všechny ty požadavky, nejenom to bezpečnostní.
0: Lebku pachatel z baziliky ukradl v úterý, policie ho dopadla ve čtvrtek a relikví zajistila. Pachatel ji zalil do betonu a podle kriminalistů ji chtěl pohřbít v řece.
1: Počasí.
0: Jaká bude sobota v Pardubickém kraji? Dál deštivá a chladná. Ano, dopoledne bude převážně zataženo s deštěm na východě kraje a na horách četnějším. Odpoledne oblačno a přechod k přeháňkám. Ojediněle se vyskytnou i bouřky. Večer budou přeháňky slábnout a ustávat a oblačnost bude ubývat až na polojasno. Denní maxima 11 až 14 stupňů, teploty na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Vítr slabý, předpokládané množství srážek do 5 mm, na horách až 8. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré, tlak slabě stoupne a bio dnes na jedničce, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 9:04 přesně, řidiči musí počítat s dopravními komplikacemi v Pardubicích Černé Zabory. Důvodem je rekonstrukce elektrických rozvodů v ulicích Jabloňová, Světlá, Zminá a Hostovická. To vše platí až do konce srpna.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
4: Pohnutou historii má dominanta starých buků na Trutnovsku, tamní kostel svaté Anny. Natáčel tam Karel Sladký. V Sedočanech položili výjimečně vysoké množství kamenů zmizelých. Byla u toho Daniela Brůhová. Mistrovsky nazdobené kosterní pozůstatky fiktivních kleriků mohou vidět návštěvníci pluhovských domů v areálu zámku v Bečově nad Teplou. Počkejte si na podrobnosti. A pravidelné zamyšlení bude od Ivany Procházkové, superintendentky Evangelické církve metodistické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková. Přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: muzikálovou skladbou Teď královnou jsem já jsme zahájili tuto hodinu tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Po mnohaletém chátrání kostela v Nebeské Rybné v Orlických horách se zřejmě podaří zachránit tamní historické varhany. V těchto dnech je začali odborníci rozebírat, aby alespoň část původního nástroje mohla ještě v budoucnu hrát. Reportér Jiří Hofman se dozvěděl, že dlouhodobé zatékání poškodilo v kostele svatých Filipa a Jakuba nejen varhany, ale také střechu a stropy.
1: V současné době je v havarijním. Jo, vidíte, že vlastně část té stropní konstrukce je zřícená. Je to prostě důsledek dlouhodobého zatýkání.
2: V kostele svatého Filipa a Jakuba v Nebeské Rybné právě dělníci rozebírají zbytky historických varhan. Chátrající památka je už několik let uzavřená a opravy podle odborníků potrvají ještě dlouho. Vikariátní technik Michal Štěpánek říká, že stav kostela je důsledkem dlouhodobého zatékání.
1: Toho roku 2020, která jsme museli kostel zavřít.
2: Teď přišla řada na varhany. Z původního nástroje se ale podaří zachránit jen část.
3: Dá se říct, že v žalostném. Jo, je v tom částečně, v tom dřevomorka, je tam červotoč, ale z těch původních varhan tady zůstalo 30%.
2: Podle varhanáře Jiřího Červenky je práce uvnitř kostela komplikovaná i nebezpečná.
3: Vzhledem k tomu, že tady nevíme kam šlápnout, protože je to tady takový všude polorozpadlý, tamhle jsme ještě museli kotvit trámy, aby nám to nespadlo na hlavu, tak ta demontáž je hodně náročná.
2: Demontované části teď pracovníci ošetří a uloží. Do budoucna by se část varhan mohla do kostela vrátit.
1: Snaha bude určitě zachránit ty původní skříně. Ta část píšťal, která je zachovala, tak ty určitě využijeme. Takže to bude kombinace původního stroje s novým vybavením.
2: Opravy kostela financuje farnost hlavně s pomocí Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury. Podle Michala Štěpánka je podobných případů v pohraničí víc.
1: V tom příhraničí v Sudetech vlastně my řešíme řítící se konstrukce, zatímco kolegové v Nížinách opravy maleb.
4: Tak můžeš.
1: Optimisticky ve 30. letech bychom mohli se vrátit. Ale zároveň jsem přesvědčený o tom, že jakmile odstraníme ten havarijní stav, čili nebude hrozit riziko, určitě tu uspořádáme akce, pokud to stav dovolí.
2: Rekonstrukce kostela má podle současných odhadů pokračovat ještě několik let. Do té doby zůstane památka veřejnosti uzavřená.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Kostel svatého Vavřince v centru Přerova čeká další etapa rozsáhlé rekonstrukce. Město Přerov na druhou část oprav uvolní ze svého rozpočtu 400 tisíc korun. Peníze půjdou na sanaci staticky narušených kleneb této významné kulturní památky. Návrhem se budou zabývat ještě městští zastupitelé. Oprava kleneb je součástí rozsáhlejší rekonstrukce kostela, jejíž celkové náklady činí přibližně 4,5 milionu korun. Rekonstrukce památky je rozdělena do tří etap. První část prací se odehrála loni. Druhá etapa, plánovaná na letošní rok, vyjde zhruba na 1,5 milionu korun. Podle náměstka primátora Miroslava Dohnala má být navrhovaná dotace poskytnuta římskokatolické farnosti Přerov a bude využita na dodatečné sepnutí klenbových pásů, doplnění spínacího systému a sanace porušeného zdiva, včetně míst, kde poruchy přecházejí do nosných konstrukcí. Vlastník objektu počítá kromě příspěvku města i s financováním z vlastních zdrojů a s dotacemi Ministerstva kultury a Olomouckého kraje. V Příbrami skončila oprava svatohorské aleje, která je příjezdovou cestou k poutnímu areálu Svatá hora. Práce vyšly na 4,7 milionu korun, dosavadní asfaltový povrch nahradila žulová dlažba. Na Svatou horu tak opět začaly jezdit autobusy městské hromadné dopravy. Příjezdová cesta od Balbínovy ulice byla ve špatném stavu. Dříve se tam pouze opravovaly výmoly. Rekonstrukce začala 24. března. Původně měla trvat do konce května, nakonec se vše ale stihlo dříve. Svatohorský areál s barokním klášterním komplexem, ambity a kaplemi patří k nejvýznamnějším mariánským poutním místům v Čechách. Jeho současná podoba pochází ze 17. století, kdy z ní jezuité vybudovali jeden z nejrozsáhlejších raně barokních objektů v Čechách. I to jste se od nás dozvěděli dnes tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu. If you change

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně tentokrát připravíme špízy z vepřové panenky, a to bychom nebyli my, abychom si to něčím nevylepšili, například bazalkovým pestem. No a aby to bylo opravdu ono, budeme ty špízy během pečení podlévat pivem. A nezapomeňte, že můžete být u toho. 16. května bude den otevřených dveří v rozhlase, tedy i v naší kuchyni. Těšíme se na vás.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: magazínu Mezi nebem a zemí se teď vydáváme na Trutnovsko. Pohnutou historii má kostel svaté Anny ve Starých Bukách. Nechybělo málo a nemusel být. Do jeho obnovy a záchrany se pustily přímo Staré Buky a pomohly i česko-německé fondy, protože jde o oblast bývalých Sudet. Redaktor Karel Sladký na místě natáčel.
1: Díky obnově památkového fondu Královéhradeckého kraje se daří vracet do původních stavů i nejrůznější duchovní památky. Zajímavá místa. A jedno vám teď chceme představit s Janem Balcarem, se kterým jsme u Starých Buků. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Starým Bukům vevodí kostel svaté Anny. Já myslím, že u něj se zastavují mnozí, kteří jdou kolem.
2: Přesně, je to tak. Kdo putuje od Pilníkova přes mostek a vyjíždí do Starých Buků, tak má po nějakých 1-2 kilometrech možnost narazit na dominantu nad údolím.
1: Ten kostel má gotické jádro, ale ono bylo později přestavované.
2: No, přesně tak. Počátkem 18. století byl doplněn o pozdně barokní věž, tudíž už tady se střetávají dva slohy a vedle té věže je i zákristie. Tato zákristie měla novogotickou oratoř na severní straně. V těsné blízkosti věže kostela stojí i jednopodložní domek, který pochází zřejmě z první čtvrtiny 20. století.
1: Nebyla to původně márnice?
2: No, je to pravda. A proto se později stala tato márnice i bydlením pro hrobníka. Staré Buky postihlo stejně jako celé Sudety vysídlení a tudíž tento kostel svaté Anny, který v té době předválečné měl velký význam pro zdejší komunitu, se postupně stal opuštěným a v roce 2006 byl kostel převeden darovací smlouvou do vlastnictví obce Staré Buky. Nastartovala se nová etapa i v jeho životě.
1: Ten důvod je zřejmý, jeho rekonstrukce, úpravy, takže proto se kostel, předpokládám, ujali právě Staré Buky.
2: Místní komunita si vzala kostel jako důležitý bod a proto postupně po menších částkách docházelo k velké rekonstrukci.
1: Tam byl proveden i stavebně historický průzkum.
2: Důležitý průzkum a statik navrhl zásadní opravy, například krov střechy, včetně bednění, vyměnila se krytina na nejkritičtějších místech na střeše, podvěží anebo střecha oratoře. Zároveň byl zahájen standardní stavebně historický průzkum. A proto vznikla i studie na celou tuto akci.
1: Tento kostel se těší obrovské podpoře nejenom ze strany Česka, ale dá se říct, že je to mezinárodní záležitost.
2: Máte úplnou pravdu, díky tomu, že jsme v Sudetech a po roce 1989 Staré Buky navázaly spolupráci s bývalými občany německého původu, tak se do obnovy zapojil i Česko-německý fond budoucnosti, což má velký význam i pro místní komunitu, protože takovýhle kostel je obrovským dědictvím.
1: Jaké je tedy to současné využití kostela ve Starých Bukách?
2: V současné době slouží k společenskému setkávání, například na koncerty, výstavy, eventuálně svatby anebo pohřby. Zajímavé je, že i tam v minulosti byly zvony. Všechny zvony bohužel ovlivnily druhé světové války. Původní zvony pocházely a bylo jich celkem 5 z roku 1490, roku 1500, 1723, 1795 a 1796, ale v současné době se podařilo vrátit pouze 2 a jeden je z roku 1495 a roku 1507, což znamená, že asi nejsou původní.
1: To je kostel svaté Anny ve Starých Bukách, který jsme navštívili s Janem Balcarem. Děkujeme za tuto zajímavou zastávku, za toto zajímavé církevní zastavení a samozřejmě, kdo bude mít cestu, tak ať si vzpomene na tyto zajímavosti, které jsme vám nabídli. Jane, díky a hezký den.
2: Těším se na setkání.

Také Michala Davida právě začínáme. Jsme teď hráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Trochu děsivou a zároveň až ohromující podívanou nabízí výstava Kult svatých těl v Pluhovských domech na zámku v Bečově nad Teplou. Realisticky vypadající lebky a další kosterní pozůstatky zdobí brokáty, skleněné kameny nebo metalickými nitěmi opletené ozdoby v podobě lístečků, podobně jako v 18. století zdobily ostatky svatých mučedníků.

0: a trošku ji pojmout moderní technikou.
1: Poznamenává Petr Fercády. K tvorbě replik relikviářů je třeba jak znalost historie, tak lidského těla. Počítám, že obojího se vám jako zdravotnímu laborantovi na patologii a bývalému průvodci, mimochodem i tady v Bečově, dostává.
0: Nechal jsem se pouze inspirovat, takže zoomováním fotografií do velkých detailů jsem se snažil odkoukat, jak to v baroku umělci vytvářeli.
1: S jakými materiály pracujete?
0: Jedná se hlavně o metalické nitě, kterými nahrazuji omotávání drátky. Používám bižuterní broušené skleněné kameny.
1: Kde o neuvěřitelně titěrnou práci, kdy vy každý detail omotáváte zlacenými nitěmi a skládáte jeden šperk až z 10 z 15 kousků.
0: Jedná se o velmi náročnou práci. Jsou tam exponáty, které zabraly třeba i 2-3 tisíce hodin práce. Celkově těch 18 exponátů, které jsou na výstavě prezentované, zabraly přes 10 tisíc hodin a věnoval jsem se tomu prakticky každý víkend, volno, veškerý čas po práci. Tak mě to pohltilo.
1: Základem, na který přijdou ozdoby, šperky, látky, jsou lidské kosti. Počítám, že ty také nebudou úplně pravé.
0: Nemůžu prezentovat pravé lidské ostatky.
1: I když tak vypadají.
0: I když tak vypadají, všechno bylo dokonale napatinováno, tak aby ty ostatky působily věrohodně a staře, mým kamarádem malířem Janem Konášem.
1: Vaše výstava je zároveň i poměrně moderní.
0: Návštěvník má možnost využít QR kódy, kdy si na svém smartphonu může tedy otevřít psaného průvodce výstavou, případně je k dispozici i stejný text formou audioprůvodce, můžete se dozvědět veškeré detailní informace.
1: Speciálně na malé badatele jste mysleli také.
0: Vytvořili jsme jednoduchou dětskou hru. Opět po načtení QR kódu si může dětský návštěvník otevřít hru, kde jsou otázky, které se týkají jednotlivých exponátů, můžou hledat různé detaily a na konci si můžou vytisknout takového zdobeného kostlivce, kterého si můžou obléknout.
2: Uzavírá Petr Fercády, autor výstavy Kult svatých těl.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Jak lépe poznat historii Pardubic než procházkou městem se zasvěceným průvodcem? A že je z čeho vybírat? Turistické informační centrum, Východočeské muzeum v Pardubicích i Paměť národa pořádají komentované procházky městem. A věnují se nejen historii, ale i architektuře, bájím a pověstem a zavedou vás často i na velmi netradiční místa, jako jsou třeba pardubické hřbitovy. Na ty nejzajímavější okruhy vás vezme Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se teď ještě v magazínu Mezi nebem a zemí k připomínce konce druhé světové války. Ve středočeských Sedlčanech ho oslavili mimo jiné i položením štolprštejnů, kterým říkáme kameny zmizelých. Nově připomínají židovské spoluobčany ze Sedlčan, kteří byli odvezeni do koncentračních táborů. Deportováno jich bylo 45, z toho 5 dětí. Válku přežily pouze dvě ženy. Na pětním aktu položení prvních 19 kamenů zmizelých natáčela Daniela Bruhová.
1: Atmosféra pokládání štolprštajnů v Sedlčanech byla umocněna přítomností studentů zdejšího gymnázia a jejich pedagogů a také hudbou.

0: Akci iniciovalo Městské muzeum Sedlčany, které zastupoval jeho ředitel David Hroch.
1: Jsem strašně rád, že teda ta první etapa je nyní úplně zcela realizovaná a až dorazí ty další kameny zmizelých na podzim tohoto roku, tak bychom je umístili také.
0: Sedlčany mají velmi dramatickou historii.
1: Jistě, protože tady bylo vytvořeno cvičiště SS. To místní obyvatele postihlo. Na rozdíl od toho židovského obyvatelstva se v případě většiny těch českých občanů jednalo o příběh se šťastným koncem. Tož u židovských občanů říct v žádném případě nelze. Naopak.
0: Přežili jen dvě ženy. Na příběh jedné z nich zavzpomínal Sláva Bloch.
2: Dcera manželů Heřmanových, kteří zahynuli v Osvětimi, Hanka Heřmanová, přežila Osvětim Březinku, pochod smrti a poté i věznění v Bergen-Belsen.
0: Jenže přišla 50. léta.
2: Manžel musel ilegálně opustit Československo, neboť by byl stíhán jako kulak. Utekl do Izraele a za ním přes Červený kříž potom Hanka, která v té době už se jmenovala Štajnová, se svojí malou Věrkou, které bylo pouze rok.
0: Jak to, že jejich příběh tak dobře znáte?
2: My máme takové rodinné pouto, s Hankou jsme měli, ona už nežije, ale ona má syna v Izraeli a dceru. Kupříkladu syn má 5 dětí, dcera má 2, takže Heřmanovi žijou dál a je to nádhera.
0: Lidé ze smíšených manželství měli v Sedlčanech větší štěstí. Přežili všichni.
2: Kupříkladu můj praděda Eduard Bloch přežil jenom díky tomu, že jedna paní vzala si ho, aby měl také smíšené manželství, jinak by nepřežil.
0: Pokládání kamenů zmizelých se zúčastnili i starosta Sedlčan Ivan Janeček, senátor Petr Štěpánek a také někdejší předseda pražské židovské obce František Báňaj. Toho smutná statistika, dvě přeživší ze 45 deportovaných nezaskočila.
3: Myslím, že podobná statistika je na mnoha místech. Někde to bylo pár procent a někde to nebylo vůbec nikdo.
0: Dala by se srovnat dnešní doba s tou válečnou?
3: Naštěstí u nás v podstatě ta doba není zatím podobná. V nás se máme v podstatě dobře. Si myslím, že Česká republika patří mezi nejbezpečnější země. To je vidět i na množství izraelských turistů. Takže si můžeme dneska říkat, že se máme velice dobře. A myslím, že by se to mělo zdůrazňovat. Máme se dobře. Samozřejmě jsou výjimky, ale ve srovnání s tou dobou, která byla tenkrát, kdy nebylo ani jídlo a někteří byli odváženi a zavražděni, tak to se nedá srovnat.
0: Kde je hranice, na kterou bychom si měli dát pozor?
3: Je to otázka té nenávisti a netolerance. V podstatě to je strašná nemoc, a která se může šířit a když dosáhne nějakého rozměru, tak možná už potom není obrana. Pro tvůj den.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je od Ivany Procházkové, superintendentky Evangelické církve metodistické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Ráda bych se dnes s vámi, vážení a milí posluchači, podělila o skvělou zkušenost, kterou jsem udělala se špunty do uší. Taková obyčejná malá věcička. V celofánovém sáčku jsem je dostala v loni na palubě letadla přes Atlantik. Dokonce i v některých knihovnách a studovnách vám je věnují zadarmo. Nejen k dobrému spánku člověk ticho potřebuje. Příliš mnoho věmů, podnětů, hlasů, naléhavých zpráv, úkolů, vlastních myšlenek a nápadů. Už jste se někdy ztratili v takovém labirintu? Mně se to stalo na začátku letošního roku. Hluk se mi dostal doslova pod kůži a já měla z přepracování pocit, že jak v hubě mě obluda kravál žvíká zaživa. Ta úleva, když se pak jednoho rána rozhostilo ticho. Přišlo jako letní déšť, rozlilo se jako teplá voda hlubokými rozpukanými brázdami. A proto jsem si pořídila ty špunty do uší. To vám je úplný zázrak. Můžete díky nim takřka kdykoliv vstoupit do ticha. Křesťané už po staletí cíleně užívají k upevnění, vnitřní obnově nebo prohloubení duchovního života takzvané silencium. Některé řeholní řády vyhradily mlčení silenciu větší či menší část dne. Ticho je prostor. Prostor hlubokého soustředění, modlitby a vnitřního usebrání. Takové ticho není trapné, ani rozpačité nebo tíživé. Naopak jiskří. Otevírá prostor. Kdysi jsem se ticha bála. Bála jsem se prázdnoty a samoty, po kterých se v mém nitru začaly otevírat skříně s kostlivci. Jako přízraky, otázky, které jsem si nechtěla položit. Jako duchové strachy, které byly vykázány do temnot. Výčitky, které chtějí být zapomenuty. Jako bubáci, hrozby, před kterými zavírám oči. Kostlivci ale sílí, čím déle jsou zavřeni ve skříni. Na slunečním světle se mohou začít drolit. Ticho, které může sílit jako řeka, nakonec ostatky kostlivců přemůže a odnese. Myslím, že každý hluk, křik i ševelení skrývá ticho. Ticho je všudy přítomné, bez konce a věčné. Když se ho přestaneme bát, získá hloubku a krásu. Impresionistický malíř Claude Monet údajně kdesi řekl nebo napsal, že to, co drží jeho srdce nahoře, je barevné ticho. Jeho Monetovo ticho bylo barevné. Všichni nevidíme ticho v barvách. Já mám spíš pocit, že v tichu jiskří čas. Že ticho dá zazářit hlubině, hlubině tajemství, hlubině, která skrývá studnu života. V jistém slova smyslu se domnívám, že Bůh je ticho. Hluboké, krásné a jiskřící ticho. Pokojné a plné velkých tajemství života. Vážení a milí posluchači, ať už se špunty do uší nebo bez nich, přeji vám jiskřící pokojné ostrovy ticha, které vás posílí v dobrém.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V procesu posouzení vlivu na životní prostředí prošla jenom část stavby obchvatu České Třebové. Komerční banka i Česká spořitelna dnes upozorňují klienty před odstávkami a výpadky systému. Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa výhrou nad Dánskem a nás čeká převážně zataženost deštěm, místy i bouřky a teploty do 14 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Krásné dopoledne z Pardubic. Krajský úřad v Pardubicích vydal kladné stanovisko v procesu posouzení vlivu na životní prostředí EIA pro stavbu části obchvatu České Třebové. Vyplývá to z dokumentu na úřední desce kraje. Schválená část ale zahrnuje jenom polovinu trasy, a tak silničáři musí dál jednat s dotčenými obcemi.
2: V procesu EIA uspěla část tzv. Červené trasy, která vede od Dlouhé Třebové po kruhový objezd v České Třebové u výjezdu na Svitavy. To je dohromady přes 7 kilometrů. Celá plánovaná trasa má ale měřit 14 kilometrů a pokračovat směrem k rybniční soustavě Hvězda. Ta je ale důležitým místem pro migraci a hnízdění ptactva a část trasy, která má okolí rybníku protínat, zatím kladné stanovisko nemá. Z České Třebové Barbora Soukupová, Český rozhlas.
0: Pardubická univerzita zbourá telegrafii, postaví novou fakultu pro zdravotníky. V té se vyráběly telefony a telegrafy. Místo ní postaví budovu pro fakultu zdravotnických studií. Přípravné práce začaly tento týden a demoliční práce budou pokračovat v červenci. Škola to potvrdila v tiskové zprávě. Budova telegrafie byla součástí továrny Tesla, která v 90. letech zkrachovala. Nově tam stojí nová bytová čtvrť. Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22 hodin se můžou dočasně zpomalovat bankovní aplikace komerční banky kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé pak vůbec nebudou moct zadávat platby v noci na neděli a na pondělí, dodává mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
3: Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat po celou dobu aktualizace internetového bankovnictví bez problémů. Sport.
0: Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně. Dánsko porazili 4-1, po první třetině národní tým vedl 2-0. Úvodní gól dal Dominik Kubalík, který mluví právě o povedeném vstupu do zápasu.
4: Já myslím, že ta jednoduchost, že nás dobilo takový to, že jsme se to nahodili za ně, byli jsme silní na puku a to si myslím, že bylo hrozně znát. A hlavně jsme šli do brány, takže určitě zůstat hladový a neuspokojit se.
0: Už dnes čeká výběr trenéra Rulíka. Další zápas ve 20 hodin a 20 minut nastoupí v našem přímém přenosu proti Slovinsku. Do domácího šampionátu vstoupili Švýcaři výhrou 3-1 nad Spojenými státy. Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada zvítězila nad Švédskem 5-3.
1: Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká nadále deštivo a chladno. Ráno a dopoledne převážně velká oblačnost s deštěm na východě kraje a na horách četnějším. Odpoledne oblačno a přechod k bouřkám. Ojediněle se vyskytnou právě i bouřky. Ty budou slábnout a ustávat. Teploty dnes 11 až 14 stupňů. Na horách naměříte 6 až 9 stupňů Celsia. Vítr slabý, předpokládané množství srážek do 5 mm, na horách až 8. Rozptylové podmínky přes den dobré až velmi dobré, tlak slabě stoupne. Aby odnes jednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 10 hodin skoro 4 minuty, podíváme se společně na silnice Pardubického kraje, co se tam děje. Nehody hlášené nemáme, ale pozor, kvůli pokračující stavbě obchvatu Sezemic na Pardubicku musí řidiči počítat s dalším omezením dopravy. Až do konce července je úplně zavřená silnice ze Sezemic do Veské. Auta tak musí po vyznačené objížďce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřepčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Skalka může být výkladní skříní zahrady, jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek. To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
2: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
1: Zásadní je asi volba místa.
2: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje. Rovinaté pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zítkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
1: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
2: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice. Těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
1: Co je ten další krok?
2: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejně veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
1: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
2: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářově rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
1: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
2: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Pak tařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
1: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
2: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, které se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnín. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná miniskalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
0: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme kompostér, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte? A to rozlišení klíčové. Zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrnělými nožičkami. A když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je teda škůdce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teďko na jaře, v předjaří ošetření jako běžnou metodou. Plochu zarijete tam, dosíkáte vápno, tu plochu, kterou ošetřujete, přikryjete nějakou neprodyšnou folií, nadáte tam prostě klasicky nějaký prostě igelit nebo něco takového, zatížíte to kameny a to dosíkatý vápno vlastně při kontaktu s vodou vytvoří plyny, které tu půdu vydezinfikují. Po 3 týdnech potom tu neprodyšnou plachtu, ten igelit sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chroustá, jeden je kámoš a druhý ne a doufám, že vám ta rada pomůže.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, v jaký výšky a kterou roční dobu.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat. Není s ním žádný problém. Ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček květu schopných udělat dostatek.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: magazín. Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
1: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová fólie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
2: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí?
1: Napajedlo pro včely, pokud si včela dokáže nazbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den.

0: nové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp a tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaké kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít a může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší a není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
1: Inu, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuzná.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudební nástrojů, přinesl mi flét, no, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu, že si chtěl opravit sám flét, no. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky, pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat, tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta flétna samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
3: Podařilo se to opravit.
2: Podařilo se opravit a flétna hrála.
3: A vy tu flétnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže flétnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom na tyči taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? Tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal, flétna hrála.
3: No kdyby nehrála? Tak asi ji vezmete a teď švihnete o stůl. Kuzi, stalo nástroj? Se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švihnul?
2: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hráli všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit. Tak tomu rozumím.
3: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
2: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji, fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
1: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojičínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam. A na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel ji potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: Pohádkářský kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, červen se předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika. Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pronostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty, s myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetový nadšenství, mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli. Nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Neděle Marie Tomsové. To jsou postřehy ze života známé moderátorky, ale i vzpomínky a rozhovory se zajímavými hosty. Neděle Marie Tomsové. Každou neděli po 8:30 ráno v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Pardubická Larišova vila se mění na muzeum a kulturní centrum. Kraj chce převzít hlavní roli v její obnově. Soud dnes rozhodne o vazbě pro muže, který je podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy. Čeští hokejisté v prvním zápase na mistrovství světa porazili Dány 4-1. A nás čeká převážně zataženo s deštěm, místy na večer polojasno a teploty do 14 stupňů. Aktuální zprávy připravila Petra Beránková. Klidné dopoledne z Pardubic. Československá obec legionářská pokračuje v obnově Larišovy vily v Pardubicích, kde nacisti během Heydrichiády vyslýchali české vlastence. Z někdejšího symbolu okupace má vzniknout nejenom muzeum, ale také prostor pro kulturní a společenská setkání. Rekonstrukce už stála skoro 120 milionů z podpory kraje, města a ministerstva kultury. Pardubický kraj se teď chce stát hlavním donátorem projektu a do budoucího fungování vily zapojit i Východočeské muzeum, řekl nám hejtman Martin Netolický z uskupení 3PK.
2: Do konce roku 2026 by měla být dokončena stavební část a v roce 2027 instalace jednotlivých expozic s tím, že rok 2028 už by měl být plně v provozu, čili návštěvníci do těch jednotlivých expozic, které jsou 4, jak by se mohli podívat v průběhu letní sezóny 2028.
1: Ve Zderazi na Chrudimsku nabízejí adopci stromů. Obec chce nechat vysázet třešňovou alej kolem kapličky. Spustila anketu pro případné dárce, kteří na výsadbu stromů přispějí a třešně pak budou označené cedulkami se jmény sponzorů. Policie dnes přivezla k okresnímu soudu v České Lípě muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Soud rozhodne o tom, jestli ho umístí do vazby. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Celou kauzu budeme sledovat. Armáda spásy spustila kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. Upozorňuje na to, že lidé, kteří vyrůstali například v azylových domech, se často do těchto podmínek vracejí s vlastními rodinami. A to kvůli špatnému systému pomoci. Právě děti tvoří 55% obyvatel azylových domů armády spásy. Trendu si všímají i další organizace, které lidem v nouzi pomáhají. Třeba Člověk v tísni, pokračuje vedoucí sociální práce Kateřina Dosoudilová.
3: V Praze, kde se rodiny dostávaly do sociálních bytů, tak jsme náhle věděli, že se i zlepšil jejich zdravotní stav. Když bydlíte někde delší dobu, tak samozřejmě jste schopni si zajistit lékaře, a ne když každý měsíc nebo půl roku bydlíte někde jinde, nejste schopni zajistit lékařskou péči pro sebe a už vůbec třeba ne pro děti.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté vyhráli první zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Dánsko porazili 4-1. Z Čechů se trefili Kubalík, Voženílek, kapitán Červenka a Bliml. Pokračuje právě jeden ze střelců Daniel Voženílek.
4: Tak já si myslím, že to byl kvalitní zápas, že jsme do něj dobře vstoupili a to vedení 2-0 nám trošku pomohlo, ačkoliv v té druhé třetině jsme povolili, ale jsem rád, jak jsme ho zvládli a ten vstup do turnaje je vždycky důležitý.
1: Druhý zápas ve skupině B čeká národní tým už večer ve 20:20 rozehraje duel se Slovinskem.
0: Počasí.
1: A nás čeká převážně zataženo s deštěm na východě kraje i četnějším. Teploty dnes 11 až 14, na horách 6 až 9 stupňů. Vítr slabý, rozptylové podmínky dobré, tlak slabý a biomírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Pohled na silnice Pardubického kraje, o nehodách v tuto chvíli nevíme. A tak pokud míříte v sobotu někam, tak vám přejeme jen klidnou cestu a jeďte opatrně s Českým rozhlasem Pardubice.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Vaříme s habadějem.
5: K Krásné sobotní dopoledne vám všem od mikrofonu z naší rozhlasové kuchyně přeje Zdena Kabourková a jako vždy i dnes doufám, že s námi budete vařit nebo že budete jen poslouchat a nebo že budete přímo u toho s námi. Jak už víte, Český rozhlas opět otevřel své dveře a já věřím, že jste naši pozvánku slyšeli a že jste se rozhodli za námi přijít. Je to vždy takové příjemné setkání, protože se můžeme s vámi vidět, můžeme si s vámi povídat, zeptat se vás, co se vám líbí, ale taky i to, co vám chybí, co byste ještě rádi slyšeli. No a co se týká tohoto pořadu, tak mě samozřejmě zajímá, co byste rádi ochutnali, co byste si s námi rádi uvařili. A když přidáte i recept, nebude to mít chybu. Ale nebojte, nezapomeneme samozřejmě ani na ten dnešní recept. Vařit se určitě bude. Uděláme si špízy z vepřové panenky na pivu. Tak ať je vám s námi i dnes hezky.

0: Tak a já teď musím říct, že mám velikou radost. 11 hodin, 8 minut a my už máme hosty v kuchyni a to jsem moc ráda. Já začnu hostem po mé pravici, protože nejen proto, že jsme dostali dáreček, něco sladkého ke kávě, ještě k tomu bezlepku, ale protože Veroniku Bačkovskou dobře známe z našeho vysílání. A pokud, milí posluchači, protože je vás tady hodně, pokud posloucháte pravidelně, tak možná se vám vybaví, že nám dávala recepty na perníčky. Vzpomínáte si na to někdo? Když posloucháte, vy jste říkala třeba, že posloucháte, nebo někdo. Vzpomínáte si? Tak, ticho je. Nevzpomínáte. Dobře, nevadí. Veroniko, rozhlas, vaření a vy, jak to jde k sobě, povídejte.
1: No dobře, víte, dobrý den. Ještě zdravím posluchače, že to jde k sobě velmi dobře. Ráda poslouchám hlavně tyto pořady a inspiruji se tam.
0: No a to je dobře, to slovo jste řekla, dobře, inspiruji se. Tak teď se zeptám, inspiruje se někdo taky z vás tady, co jste, vaříte někdy s námi, zkusili jste nějaký recept? Povídejte. Takhle to vypadá, že jsem lhala posluchačům, že tu nikdo není. Vždyť vás je tady poměrně hodně a neříkejte, že nikdo. Tady třeba vy proti mně. Tak, pojďte zachránit tu vaši skupinku. Posloucháte vaření?
2: Tak já se obávám, že skupinku nezachráním. Já jsem teda sem byl vyzván, abych se tady vlastně si vyzkoušel tuhle tu možnost tady mluvit za mikrofonem.
0: No,
2: ale
0: paráda.
2: Český rozhlas poslouchám spíš kvůli zprávám a kvůli, řekněme, jak zábavným pořadům, jako je třeba Tobogan a další. Takže bohužel v tomhle směru vám nepřispěl do diskuze.
0: A tak mě řekněte, odkud jste?
2: Z Jasené.
0: Kde to je?
2: Je to blízko Jaroměře.
0: Aha, tak to máte blízko.
2: Je to
0: blízko.
2: Taková menší vesnička. No. Teď vlastně tam máme nový spolek nezávislých umělců Jasená, kde se snažíme popularizovat kulturu v obci. Mm-hmm. Ale to asi nebude téma dnešního
0: pořadu. A vy to tam asi moderujete, že? Vy to tam asi moderujete.
2: Ano, řekněme, že takovej mediální obraz. No, tam.
0: Tak dobře. Tak my si vás teď vyzkoušíme. Já teď pustím znělku, kterou posluchači touhletou dobou často slýchají. A já vás poprosím teda, když budete tak hodný, kdybyste nám teda přečetl, jak dnes mají posluchači postupovat, já vám takhle ten postup dám, jak dnes mají postupovat při vaření. Takže vydržte, já tam pustím tu znělku, aby posluchači věděli, co teď budeme dělat.
3: Recept pro dnešní den.
0: Tak a recept pro dnešní den, milí posluchači, vám tentokrát neřeknu já, ale poprosím o jméno.
2: Petr Valtera.
0: Petr, tak pane Petře, jak mají posluchači postupovat?
2: Tak dnes si připravíme špízy z vepřové panenky na pivu. Vepřovou panenku omyjeme, osušíme a podélně nařízneme, tak, aby vznikl podélný plát. Maso osolíme, opepříme a naklepeme. Plát z jedné strany potřeme pestem a posypeme nastrouhaným sýrem. Pomocí potravinové folie panenku svineme do dlouhého válečku a necháme asi 20 minut odležet v chladu. Ze svinuté naplněné panenky nakrájíme asi 1,5 cm silné špalíčky, které napícháme na grilovací jehly. Takto připravené špízy vložíme do tukem vymazeného pekáčku a pečeme při 200 stupních do měka. Během pečení maso podléváme pivem a vypečenou šťávou. Špízy z vepřové panenky na pivu podáváme s rýží nebo opečeným bramborem.
0: Tak já jsem tady úplně zbytečně. Za prvé teda musím říct výborně, za druhé jsem si hned poznamenala jedno úžasné slovo, já nevím, jestli jste ho zaregistroval, ale teda vymazlený pekáček. To si myslím, že jsme ve vaření ještě nikdy nedělali. Ale pane Petře, díky vám, teda rozhodně vymazlený pekáček si budeme dlouho pamatovat. Takže já vám moc děkuju, zeptám se jen posluchačů, třeba odkud jste, tak poprosím, řekněte třeba vy, odkud jste přijel, povídejte.
4: Dobrý den, já jsem přijel také z Jásené.
0: Taky? Prosím vás, kde končí Jásená? Tak, povídejte.
5: Dobrý den, zdravím Marčva, já jsem k vám přijel z Trutnova. A tenhle ten pořad si pamatuju už, když začínal v 90. letech, když ho ještě uváděl Karel Michal. A to byly nádherné hodinky, když já nejsem dobrý kuchař, ale ten pořad celý, když tehdy vznikal, byl perfektní a na tu svou dobu bylo něco výjimečného. A já jsem strašně rád, že to pokračuje dál, protože píšeme rok 2026 a tohle byla 90. léta, kdy začínal Habaděj 5 hodin slova a hudby pouze v sobotu a dneska máme Habaděj každý den.
0: A já Takže díky moc. Já za to děkuju a musím ale taky říct, že to byl tenkrát obrovský nápad Milana Jelínka, který vlastně měl ten šťastný víkend a tam a jsem ráda, že ten pořad samozřejmě jede dál. Tak, já v tuto chvíli vám musím poděkovat. Jsem ráda, že jste přišli se podívat do té naší kuchyně. Panu Petrovi ještě jednou děkuju. A doufám, že přijdete třeba zase za rok. No. A doufám, že teda nebudete mít hlad teď, až si to... Protože já vždycky říkám, že tohle je pořad, u kterého je největší hlad, protože tady se povídá o jídle. A jak vidíte, tak ty kastrůlky tady nemáme, sporáček tady nemáme. Ale je nám tady hezky. Takže děkuji moc, že jste přišli a naschledanou.
6: Naschledanou.
4: Teď co? Projdeme?

0: Vaříte se Zdenou Kabourkovou.
1: Ano, ano, je to tak, vaříte se Zdenou Kabourkovou, ale nejen se Zdenou Kabourkovou, nám se to tu prostřídalo, opět další skupinka přišla a já jsem moc ráda. Vidím tu dokonce i známé tváře, což mi dělá obrovskou radost. Třeba tamhle ten pár. Tak, vás dva. Vy sem jezdíte už několik let a vždycky na tu 11. hodinu. Nepletu se.
2: Dneska se nám to podařilo o trošičku dříve. Já vám nejsem štipu, teda ví.
1: To,
2: mám takový zastřený hlas.
1: To nevadí.
2: Zpíval, jo, takže.
1: Dobře.
2: No jinak pozdravit všichni tady, co tady pracují. Rád se sem vracím už asi po 6. nebo po 7. Hmm. Si to ani přesně nepamatuju.
1: Pamatuju si vás.
2: Zdeníčka si mě pamatuje.
1: No jo? Jistě.
2: Já si myslím.
1: Samozřejmě.
2: No, abyste byli zdraví, abyste byli milí, jako jste dosud. No a co si mělo víc přát?
1: Tak a já bych byla ráda, kdybyste i vy byli zdraví a kdybyste byli milí jako dosud, protože často telefonujete do vysílání a je to nesmírně příjemné, když máme určitou odezvu. A na tu odezvu se budu ptát teď, tak posloucháte náš pořad? Jak to svá? Ano, takže musím říct posluchačům, aby, protože to nevidí, pokud se nedívají na naše webové stránky přes kamery, tak nevidí, že jste kývali, tak se teď zeptám, přihlaste se mi, jestli někdo už s námi vařil něco, jestli jste už něco vyzkoušeli.
3: Já jsem vařila s panem Michalem kuře na talíři.
1: Kuře, a tak to už ale poměrně dlouho, kuře na talíři, co jsme dělali, to je pravda. A teď se teda zeptám, dobře, když nevaříte přímo v těch 11 hodin, vyzkoušeli jste někdy nějaký náš recept? Nebo tip vám třeba? A zase tahle ta skupinka taky bude potichu, tak to vezmu úplně jinak. Zeptám se vás, co máte nejradši k jídlu, když je ten náš pořad o vaření, co máte nejradši k jídlu?
4: Dobrý den. Ta. No tak mi nejradši řízky, svíčkovou, no, tu zvěřinu na šípkový omáčce.
1: No, tak ta je vynikající. To už jen, to bychom třeba v našem pořadu... To bychom v našem pořadu určitě neudělali, protože to trvá jako poměrně dlouho. Jo? My jsme omezení tím časem.
4: Ano, to trvá dlouho, tak tím strávíte dost času. A všichni to mají rádi.
1: Dobře. Tak a vy, co tady takhle sedíte, vlastně mikrofony máme taky zapnuté, tak co máte vy rádi? Co vy máte rád?
5: Česku.
1: Vy si nevybíráte. Vaříte?
6: Vaří.
1: Jo, vy vaříte.
5: Ano. Poslouchám vás, ale inspirace třeba, jo? Mm-hmm. No, ale... Vařím.
1: Tak počkejte, co manžel umí, tak úplně jako, že si říkáte...
6: Úplně všechno.
1: Dobře, ale...
6: Minutky, stejky, omáčky, svíčkovou, rajskou, koprovou, výborný teda...
1: I knedlíky.
6: Houskový knedlík, i upeče, když je...
1: Páni, vy jste si dobře vybrala, víte?
6: Ano. Nestěžuju si.
1: Jak dlouho jste spolu?
6: 33 let.
1: 33 let, no. Pane.
6: A to jsme teda už staří manžele. Že jsme se vdávali na dobu tehdejší hodně dlouho.
1: A věděla jste už tenkrát, že manžel takhle dobře vaří?
6: Tolik ne.
1: A když by vás chtěl překvapit a připravit nějakou slavnostní, třeba byste měli výročí, dejme ano. tomu, tak co myslíte, že by udělal?
6: No, mohu omáčky a tak specialitou je krůtí nebo kuřecí závitky, něco podobného jako španělské ptáčky, ale z kuřecího.
5: A na
6: smetaně z kousky šunky, uh-huh. z omáčce, ale najemno uh-huh. a houskový knedlík a nějakou hovězí vývar, to obusko nebo něco takového.
1: Tak to se zeptám manžela. Myslíte, že byste tohle to připravil, manželce? Určitě. A něco i pečete? Děláte i sladké?
5: I zdobím perníčky.
1: I zdobíte perníčky. No,
6: pro koledníky mi dělá vajíčka velikonoční. Škoda, že jsem teda nepřivedla ještě nějaký vzory. Ale máme jich asi 150. A nezbyde, ještě chybí. To jako chodí k nám hodně koledí.
1: To já věřím, když to takhle krásně umí. Odkud jste?
6: Jaroměře, kousek.
1: No tak to je opravdu kousíček. Takže, no a co budete mít dnes k obědu?
6: Tak dnes se tady stavíme v Hradci.
1: Dneska
6: včera má manžel... bylo lečo, takže dneska asi něco masíte.
1: Dneska má manžel volno. Ano. Tak vás se tady taky zeptám, co budete mít vlastně dnes k obědu? Když jste tady teď kolem té 11. hodiny, tak co budete mít k obědu? Zeptám, povídejte. Na co? Co si dáte dnes k obědu? Tak, jde pak. Máme tady druhou skupinku, která sice přišla a přišla se podívat.
2: My budeme mít svíčkovou dneska.
1: Ta je dobrá. Tak, ta je dobrá, to jste se dobře rozhodli. A kdo vařil, kdo dělal svíčkovou? Kdo dělal? Pán nebo paní? Nechcete říct. Každopádně víme dobře, že to bude svíčková s knedlíkem. S knedlíkem, no tak. Tak to bude taky dobrota. No, já v tuhletu chvíli, pokud tedy se nezapojíte do toho, abyste nám taky řekli něco o tom vaření, tak vám samozřejmě musím poděkovat, že jste přišli. Doufám, že budete poslouchat naše vysílání i dál. Že vám s námi bude hezky a že až přijdete příště, tak se domluvíme, že si připravíte alespoň nějaký ten recept. Co říkáte?
6: Ano.
1: Tak alespoň tak. Mějte se moc hezky a naschledanou. Naschledanou.

0: 11 hodin 27 minut. Já myslím, že je nejvyšší čas zopakovat vám postup. Pokud vaříte dnes s námi, připravujeme si špízy z vepřové panenky na pivu. A jak na to? Vepřovou panenku omyjeme, osušíme a podélně nařízneme tak, aby vznikl podélný plát. Maso osolíme, opepříme a naklepeme. Plát z jedné strany potřeme pestem a posypeme nastrouhaným sýrem. Pomocí potravinové folie panenku svineme do dlouhého válečku a necháme asi 20 minut odležet v chladu. Ze svinuté plněné panenky tedy nakrájíme asi 1,5 cm silné špalíčky, které napícháme na grilovací jehly. A takto připravené špízy vložíme do tukem vymazaného, neboli jak jsme slyšeli, vymazleného pekáčku a pečeme při 200 stupních do měka. Během pečení nezapomeňte podlévat pivem a vypečenou šťávou. No a ty špízy z vepřové panenky na pivu pak podáváme s rýží nebo opečeným bramborem. Prostě záleží jen a jen na vás.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes budeme podávat špízy z vepřové panenky na pivu s rýží, i když, jak už jsme říkali, i opečené brambory by se hodily, anebo kaše. Například nastavovaná kaše, tak tu nám nedávno nabídla Jana Lukešová a k ní taky špízy, ovšem těmi potěšíme teď spíš vás, kteří nejste na maso. A věřte mi, že ani nám rozhodně nechybělo, bylo to moc dobré. I když i to maso samozřejmě můžete použít, jak za chvíli uslyšíte, tak si to poslechněte.
1: Vaříte se Zdenou Kabourkovou.
2: Paní Jano, zeleninový špíz s nastavovanou bramborovou kaší dýní Hokkaido. Vy ale tady taky děláte bramborovou kaši, kterou nastavujete něčím jiným. Tu od vás znám.
3: My nastavujeme ječnýma kroupama.
2: A je vynikající, musím říct. Ale dobře, budeme nastavovat dýní Hokkaido. Zeleninový špíz. No tak to si myslím, že si asi umíme představit, že v tomhletom období, to jste nám vybrala krásně, že v tomhletom období té zeleniny je kolem nás dostatek. Využití pro cukety například. Co ještě kromě těch cuket potřebujeme? Co vy byste doporučila?
3: Tak rozhodně cibuli, papriky, ty vždycky tam musí být. My si to trošku zvýrazníme olivami, abychom to opravdu tam měli i něco z té bílkovinky, tak si buď to dáme na kostičky nakrájené uzené tofu, nebo můžeme použít ryby maso nakrájené na kostičky, nebo

0: si nalejeme na ten plech, na který to dáme pak péct.
1: To znamená, že i to uzené tofu také nakládáte?
0: Můžeme taky.
1: Takže máme naložené buď tedy ten seitan, nebo to robě maso, nebo to tofu do sojové omáčky, oleje, česneku a koření. Takže je dobré si to připravit tedy den předem tohleto. Tam mě zaujaly ty olivy. Ty nedáváme tak často, když děláme špízy. Klasické zelené.
0: Klasické zelené, ale kdo má rád nebo chce i mu třeba zbydou, či tam se dává, tak na ten špíz ty 2-3 kousky. Když máte nějaký ještě v lednici, tak můžete dát ty černý, to je pak ještě luxusnější.
1: Takže to napícháme na špejle. A co dál?
0: Když nám zbyde trochu toho sosu, ty omáčky, zbydou nám třeba zbytky těch paprik nebo malý kousky cibulky, kterou jsme nenapíchli, tak to všechno dáme do pekáčku a na to dáme ty špízy a trošku ještě tou omáčkou pokapeme nebo potřeme tu zeleninku a dáme do trouby zapíct. A nebo třeba jenom na grill, pak tím sosíkem to pak potíráme na tom grillu.
1: A pak si k tomu dáme tu kaši, vaříte to spolu, tu dýni s těmi bramborami?
0: Ne, právě, že uvaříme brambory, neděláme klasickou kaši, že bychom tam do toho dávali mléko, ale jenom je rozšťoucháme, uděláme takové jako vyšťouchané brambory a mezi tím si na cibulce právě podusíme tu dýni hodně do měka. A tu pak vlastně pomixujeme nebo rozmačkáme. Tady zase záleží na tom, jestli použijeme dýni i se slupkou nebo bez. Pokud máme takový ty měkoučký druhy, tak můžeme klidně použít dýni i se slupkou a nebo potom pak pomixovat, to záleží na tom. No a tím vlastně tou rozšťouchanou, pomixovanou dýni, tu pak vlastně vložíme do těch rozšťouchaných brambor, zamícháme. A vlastně ta cibulka trošku s tím olejem, jak jsme to na tom podusili, tak to dodá těm bramborům takovou dobrou chuť.
1: Vy jste říkala, povaříme tu dýni Hokkaido a já jsem někde četla, že je výborné, když tu dýni dáme na plátky, dáme ji do trouby, že potom chuťově je to lepší, že je výraznější.
0: No tak to opravdu je delikateska. Ale je potřeba jí trošku i vtisknout nějakou chuť, takže zase pokapat i na tom plechu. Můžeme i upíct i s cibulkou a pokapat zase olejem. V zimě se tam může dát trošku zázvorový šťávy, i sojový omáčky. Zase je potřeba trošku dochutit. My vlastně ji dusíme vlastně na té cibulce. Nedáváme tam zase té vody moc, jenom jakoby podusíme na té cibulce.
1: No pak to takhle spojíte a dáváte jako přílohu, dozdobíte.
0: Ano, hlavně zase petrželku, pažitku, cokoliv, nebo zase můžeme dát kopeček, třeba rukoli. Rukola je výborná, když ji jenom pokapeme, trošku vysušíme a pokapeme balzamikovým, ne octem, ale krémem. Pokapeme tu rukolu, trošku to promícháme a to můžeme tu kupičku dát vlastně tady k tomuhle špízu s bramborovou kaší a je to vynikající.

0: z vepřové panenky na pivu budeme dnes podávat. To je recept pro dnešní den. Doufám, že jsme vybrali dobře a že vám bude chutnat. No a co vám nabídneme teď? Tak když už vaříme na tom pivu, tak u toho zůstaneme a uděláme si něco, za co by nás asi výživoví poradci nepochválili, ale já věřím, že ano. Tak si teď prostě dáme něco, co by nám prostě mohlo chutnat. My to nebudeme přehánět. Já myslím, že by nám to odpustili. Takže co vám nabídneme? No, nebudu nabízet já, bude nabízet šéfkuchař Miroslav Vojta z restaurace Na kopečku ve Svitavách. Ten totiž umí připravit vynikající pomalu pečenou krkovičku s haluškama. A myslím, že stojí za to si tento recept připomenout. Takže co budeme potřebovat kromě té krkovičky?
1: Kořenovou zeleninu, to znamená mrkev, petržel a celer, cibuli a česnek. Krkovičku nakrajeme na plátky, osolíme, opepříme, dáme na plech, dáme kořenovou zeleninu na kolečka nakrájenou i s česnekem a zalijeme naším černým pivem a při 120 stupních plus minus 2,5 až 3 hodinky pečeme pomaličku.
2: A to se vrátím teď nejprve k té teplotě, tak vážně 120, tak už je mi jasné, proč je to pomalu pečené. Jen pro posluchače ještě jednou k té krkovičce, kterou jste určitě osolil, opepřil, jste říkal kořenovou zeleninu, pak tam byl taky česnek, nezaregistrovala jsem, jestli i cibule.
1: Určitě cibule.
2: Ještě nějaké koření dáváte, třeba divoké? Ne.
1: Ne, to už by nám přerazilo tu chuť toho piva, vlastně cesto v tom peče necelý ty 3 hodinky, takže by nám divoký koření by nám přerazilo chuť.
2: No a teď ale mě řekněte jednu věc. Já jsem, není to tak dávno, zkoušela na černém pivu dělat maso a zjistila jsem, že ono je rozdíl, jestli to pivo je více stupňové nebo méně stupňové, protože ono to méně stupňové mi tam pak neudělá takovou tu šťávu správnou, tu konzistenci. To znamená, že vy použijete kolika stupňové to tmavé?
1: Máme 13 stupňové pivo.
2: No, tak to vám to tam pak udělá krásně.
1: Přesně to udělá právě takovou tu šťávičku, kterou potřebujeme docílit.
2: Takže je to na tom plechu, je to v té troubě, pomalinku se to dělá, vlastně ta zelenina tam změkne, ona se v podstatě rozvaří, chytne i krásnou barvu. Obracíme to maso?
1: Ne, neobracíme. Pečeme to tak, jak to tam dáme, tak to prostě pečeme od začátku až do konce.
2: Přikrýváme.
1: Ale nepřikrýváme, určitě to už bychom dusili a nepekli bychom to.
2: Dobře, co mě tak ještě napadá jako chyták, no žádný tam už v tom případě být nemůže. Pak jenom když to tedy vyndáte z té trouby, nezahušťujete, protože ta zelenina evidentně udělá své.
1: To se vlastně zahustí jakoby samostou zeleninou a to pivo vlastně skaramelizuje krásně, takže to udělá právě tu šťávičku k tomu.
2: A teď k tomu dáváte halušky a to se mi nesmírně líbí. Já jsem si tak představovala, co by k tomu šlo za přílohu, když jsme si spolu procházeli ten jídelní lístek. Jakou používáte mouku?
1: My používáme hrubou a hladkou. My to dáváme jedna ku jedný, to mícháme, dáme vejce, trošku vody smícháme do hustšího těstíčka a přes takový sejto vkládáme do vařící vody, aby jsme halušky uvařili.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: sedmkrát. Když bych to tady napočítala, kolik vás tady je, tak bych řekla tak sedmkrát, dva možná, 14 možná vás je tady teď ve studiu, já vás tu samozřejmě vítám. Ještě jste to stihli, protože už za chvíli se budeme loučit a budeme diktovat suroviny na příště, ale předtím si ještě samozřejmě pusím popovídat i s vámi, kteří jste přišli. Tak zeptám se, odkud jste například? Povídejte.
1: Já jsem tady z Hradce Králové.
0: Z Hradce, tak to máte blízko. A co vy?
2: Já jsem ze Dvora Králové.
0: Tak to jste se přece jenom projela. Tak co budete ale obědvat teď, mi řekněte, když jste teď tady?
2: No, teďka tady asi nic. Musíme si někde zastavit v restauraci.
0: Po cestě si něco dáte. A co si dáte? Na co tak míváte chuť? Co máte ráda?
2: Nějaká čínská restaurace asi.
0: Takže Čína, něco rychlého, Čína. Co vy máte ráda? Tady se tak hezky na mě usmíváte.
3: Já cokoliv, co je dobrý.
0: Cokoliv, co je dobrý, dobře. A z toho nejlepšího máte ráda?
3: Víte, já mám doma syna, který vymýšlí neuvěřitelné věci, takže vždycky uvaří úžasné věci, takže já mám ochutnávku jak čínský restaurace, tak občas nějaký thajsko, občas česká kuchyně. A když se chce mě, tak uvařím sama samozřejmě.
0: No a když chce něco on od vás, co vy tak jako umíte, že víte, že tím ho potěšíte?
3: Třeba kynutý knedlíky s borůvkama.
0: No, tak to je taková ta vyšší dívčí, takže když mu chcete udělat radost, tak jsou to ty kynutý knedlíky a borůvky. Dobře. No, co vy? Tak já se tam dívám na vás dozadu, ale
1: já
0: není tam... Vy jste z Jaroměře a vy máte ráda co?
1: No, tak já mám hodně ráda zeleninu a jídla a rybu, třeba lososa, kuřecí a podobně.
0: Mhm. Tak a zeptám se, posloucháte náš pořad?
4: Ano. Každou sobotu.
0: Každou sobotu, to jsem ráda. A zkusili jste někdy něco s námi uvařit? Nebo tip jste si od nás nějaký vzali? Vzala, přikivujete.
3: Určitě, ale teďka si nespomenu zrovna, jako který jídlo, ale třeba mě to zrovna inspirovalo, že jsem pak třeba v pondělí, v úterý něco podobného udělala.
0: Jo, že jsme vám prostě udělali chutě. My si dnes děláme ty špízy z vepřové panenky na pivu, tak to byste si dali?
3: Určitě.
0: To byste si dali. Ne, paní Kejve, že ne?
1: Já pivo ne.
0: Tak dobře, aha, no ale tak ty špízy by možná šly, ne?
1: Špízy ano.
0: Špízy by šly, dobře. Tak, já se ještě tam zeptám, jestli někdo by se s námi podělil o své zkušenosti z kuchyně, co tak jako máte rádi. Co bychom třeba měli v tom našem pořadu zařadit? Povídejte, co by vám třeba chutnalo? Co vám tam třeba chybí? Nic? Něco sladkého.
5: Já do toho nebudu mluvit, já připálím vajíčka a čaj.
0: Aha, tak pán se tady hrdě hlásí k tomu, že připálí vajíčka i čaj, jste říkal. No, já myslím, že to tak... Já si myslím, že to tak hrozné nebude. No, každopádně já vám v tuhleto chvíli musím poděkovat, že jste přišli, že jste tady s námi byli. Doufám, že se vám tady líbilo. Že si s námi teda někdy něco uvaříte, nebo že alespoň to, co vám tady říkáme, že třeba bude dobrým tipem pro vás, tak jo, tak se mějte moc hezky a naschledanou.
3: Děkujeme.

musím říct, že nám to s vámi nesmírně uteklo. Jsem moc ráda, že jste si udělali na Český rozhlas čas a že jste přišli. A pokud jste jen poslouchali, tak doufám, že vám i tak s námi bylo dobře. A doufám, že vám s námi bude dobře i příští týden, kdy si připravíme cizrnu v paprikovo-rajčatové omáčce. A co byste měli mít po ruce? Rýži basmati 400 gramů, cizrnu, tu si dejte namočit, prosím vás, na noc, ať to stíháme. 300 gramů, pak tedy dvě červené papriky, cibuli, 50 gramů šery rajčat, rajský protlak, zakysanou smetanu, olej řepkový, česnek, papriku mletou sladkou, čili mleté, koriandr, sůl a pepř. Takže rýže basmati, cizrna namočená přes noc, dvě červené papriky, jedna cibule, 50 gramů šery rajčat, rajský protlak, zakysaná smetana, olej řepkový, česnek, paprika mletá sladká, čili mleté, koriandr, sůl a pepř. Tak už ta kontrola. Rýže, cizrna, dvě červené papriky, cibule, šery, rajčata, rajský protlak, smetana, olej, česnek, paprika, čili mleté, koriandr, sůl a pepř. To všechno budete potřebovat příští týden. Tak a to je vlastně už úplně všechno od Zdeny Kabourkové. Zbývá jen přání, tak tady dobrou chuť a mějte se hezky.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Český rozhlas dnes pořádá Den otevřených dveří. Policie přivezla podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy k soudu. Ten rozhoduje o vazbě. Komerční banka i Česká spořitelna dnes upozorňují klienty před odstávkami a výpadky systémů. A počasí. V kraji dnes čekejte zataženo až oblačno, srážky a teploty do 14 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré sobotní poledne. Dnes se koná Den otevřených dveří Českého rozhlasu. Lidé se mohou přijít podívat do všech regionálních studií i do hlavní rozhlasové budovy v Praze na Vinohradech. Pardubické studio je otevřené veřejnosti až do 16 hodin. Máte možnost vidět živý chod rozhlasového vysílání a Dnem otevřených dveří vás provází naši moderátoři Jitka Slezáková, Miroslav Hruban a Jakub Malý. Pardubice chystají ještě letos další losování startovacích bytů. V prvním kole získalo nové bydlení za nižší nájemné 12 mladých lidí nebo dvojice do 30 let. Na podzim město nabídne dalších 13 bytů. Podle mluvčí magistrátu Alexandry Tušlové má zvýhodněné nájemné mladým lidem usnadnit začátek samostatného života.
2: Nájemné v těchto bytech je výrazně nižší než běžné komerční ceny. První 3 roky činí 80 korun za metr čtvereční, další dva pak 100 korun. Mladí lidé si tak mohou vytvořit finanční rezervu pro budoucí vlastní bydlení.
0: Soud rozhoduje o vazbě pro muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Policie ho krátce před 10. hodinou přivezla k okresnímu soudu v České Lípě. Jednání je neveřejné a my ho sledujeme. Je tam naše reportérka. Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22. hodiny může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací komerční banky, a to kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moci zadávat platby v noci na neděli a na pondělí, dodává mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
3: Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat po celou dobu aktualizace internetového bankovnictví bez problémů.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte zataženo až oblačno, zpočátku s občasným deštěm, který přejde postupně do přeháněk. Na horách a Českomoravské vrchovině budou srážky četnější a ojediněle se vyskytnou i bouřky. Večer začnou přeháňky slábnout a ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Povane mírný severní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak slabě, večer mírně stoupne. A bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí za 103. kilometrem ve směru na Polsko a nehodu máme hlášenou z Chrudimska. Osobní auto bouralo na silnici číslo 340 u Běstviny. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré sobotní poledne, tak protože tu máme víkend, už teď mezi 12. a 13. hodinou budeme plnit vaše písničková přání a myslím, vzhledem k tomu osazenstvu tady za mnou, že ty dnešní písničky budou tak trochu zvláštní. Tak schválně, kdo si necháte něco zahrát? Tak, hlásí se mi tu, dobře, tak za chvíli.
1: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: Začali jsme, my mu tady interně přezdíváme Mučánek, Petrem Mukem, píseň Něžné dotyky, a jak budeme pokračovat dál, to bude jednak na vás tady ve studiu, budete-li chtít, a druhak taky na vás volajících a píšících. Telefonní linka 726 46 4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a numero pro SMSky 90 01 04.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: No a já už jsem rád, že jsem někoho ukecal tady ve studiu. Tak koho jsem uchlácholil? Kdo živě vstoupí do
2: éteru?
0: Já
2: jsem Gabriela a chtěla bych Janu Kratochvílovou.
0: Janičku Kratochvílovou. Hej, hej, neváhej. Je to vaše oblíbená?
2: Ne.
0: Ne? Tak která je oblíbená? Schválně.
2: To je jedno.
0: Jo? Dobře, dobře. No kdybyste řekla, jakou máte oblíbenou, tak bychom ji našli.
2: Ale... Já si nemůžu vzpomnět na název.
0: Tak zaspívejte kousíček. Dobře, no já vás nebudu trápit.
2: To byste mě ozaj utrápil.
0: Už takhle je to hrdinský výkon od vás, tak tady máte Janu Kratochvílovou.
2: Děkuji.

0: Tolik první písničkové přání tady ze studia a druhé se samozřejmě také chystá. Kdo ho chystá? Kdo si bude přát?
1: Chystá ho Jakub.
0: Jakub. Jakube, já jsem slyšel, že už jste si zkoušel zprávy číst.
1: A příliš to nešlo. Ale
0: nešlo to.
1: Bylo to zajímavý.
0: Ale moderování by šlo, slyším. To by asi bylo lepší. No tak co dáme, co zahrajeme?
1: Já miluju kapelu Psí vojáci, tak něco od nich.
0: Dobře, no já jsem tady našel, napsal jsem píseň, může být?
1: Jo, jo? To je fajn.
0: Dobrá, a někomu konkrétně pošleme, nebo jenom tak pro vás?
1: Komu bych to mohl poslat?
0: No?
1: Tak třeba mámě to pošleme.
0: Dobře. Dobrá, tak zdravíme a kam maminku zdravíme?
1: Do Dymokury.
0: Dymokury, výborně, tak zdravíme Dymokury.

0: Tak já využiju té celkem dlouhé mezihry. V písni napsal jsem píseň od kapely Psí vojáci. A než dorazí další skupina, tak dáme prostor i vám, telefonujícím a píšícím, takže telefonní linka 726464848. Tak, pánečku, už se nám to tady rozblikalo, tak kdo pak volá? Haló?
1: Dobrý den, tady Jirka z Pardubic.
0: Jirko z Pardubic, tak je to na vás, co si zahrajeme?
1: Já bych zahrál vnuce Justýnce, která úspěšně složila přijímačky na Gimple.
0: Ano, moment. Naprosto zasloužená gratulační fanfára, výborně.
1: Výborně, dík. No a co tam máte k nabídce? Já jsem to neposlouchal z začátku, nebo to můžu vybrat?
0: Teď si můžete vybrat, ano.
1: Byl by tam kluk z Pardubic, když je to holka.
0: Kluk z Pardubic by byl určitě, ano.
1: Něco od Bobeše.
0: Kluk z Pardubic a...
1: Marien,
0: Víťa Trojníček je připraven.
1: Víťa, alias Bobeš.
0: Tak, ano.
1: Dík.
0: Mějte se hezky. Úplně. Ano, naslyšenou.
1: No a děkuju.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
3: Zašli jsme na čičák na pivo. Lupťák nám nalil do sklenic.
4: No, trochu víc.

budou slevy salámu. Má milá Pražanda, těžko to trávím. Bylo to dost laciné gesto. Ty kopačky ti jisto jistě vrátím. Jen počkej, až budeme jednou hlavní mě.

0: chrudimi třeba. Ano, já to věděl, že se trefím. Tak, kde je na telefonu? Dobrý den. Haló? Tam je ticho, tam se někdo zalekl. Tak kdo pak nám volá?
1: Já bych chtěl zahrát písničku.
0: Ano, tak my posloucháme jakou?
1: No, já bych chtěla od Petra Nováka Hvězdičko výstava.
0: Ano.
1: A chtěla bych to pro vnuka ke 40. narozeninám.
0: Dobře, tak písnička. Písnička je tady pro vnuka Petra. Mějte se moc hezky. Naslyšenou.

0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: Přesně tak, a také někdo na telefonu. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Dovolal se Láďa od Lanškrouna.
1: Láďa od Lanškrouna, tak Láďo.
2: Zdravím, přeju hodně úspěchu. Děkujeme. Otevřeným dveřím. A máte tam písničku Jsou dny, kdy svítá o něco dřív?
1: Určitě.
2: Tak jako vzpomínku, upomínku bych ji poslal absolvence Chrudimského gymnázia, která možná tam sedí někde u vás, Marušce Tomsové.
1: Marušce Tomsové, no ta sedí určitě dole, teď to možná i poslouchá, pokud nedebatuje s návštěvníky dnešního dne otevřených dveří. A bude ve 14, okolo 14:30 bude tady živě se mnou ve studiu, tak se moc těším na Marušku Tomsovou. Mějte se hezky, moc vás zdravíme.
2: Naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: pár.
1: Ladislav Štajdl, Soud někdy svítá o něco dřív, tak teď se podíváme také, co nám píšete. Napsali jste nám třeba, že byste chtěli zahrát od Leška Semelky Pro dobrou náladu všem posluchačům i všem, kteří jsou teď tady u nás ve studiu na Dni otevřených dveří, písničku Jména od Leška Semelky, konkrétně posluchač Bohuslav.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: Jana Leška Semelky zněly vysíláním Českého rozhlasu Pardubice a znít bude další z vašich písničkových přání na telefonu. Někdo totiž opět volá, tak se ptáme, kdo je tam. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je posluchačka Olga a já bych chtěla poslat písničku svému příteli Honzovi, který neslaví svátek, protože podle církevního kalendáře dnes se slaví a nepomůže.
0: Ano, přesně tak.
1: A chtěla bych mu popřát hodně zdraví, štěstí, lásky a k přání se připojuje i jeho miláček Felinka. A děkuju za zahrání.
0: Na jakou písničkou potěšíme oslavence?
1: Pastorále.
0: Pastorále, dobře. Tak, hledáme pastorále a pastorále by tu byla, tak zkusíme tady nějakou vyberu, třeba tuhle. Mějte se moc hezky, moc vás zdravíme, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: 30. e-mailem, že byste potřebovali taky zahrát oslavencovi 70. narozenin pro pana Pavla Straku z Moravské Třebové. Teď konkrétně budeme hrát. Milý tatínku, přejeme ti všechno nejlepší k dnešním narozeninám, hlavně zdravíčko, štěstí a pohodu. Máme tě rádi, děti Klára a Pavel a manželka Jitka.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

veselo. A stará babka řípu okopává. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je. Přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět. A teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je. Správně pracuje jen pivovar.

Nicolaas je kliknes, pravi to Dmita. Ah, sinku, sinku, to musíš mít známe. Eh, všechno narubi tu je, všechno narubi tu je. Šelma sedlá, co s tím počítá?

0: Pohádková. Petr Nárožný se vtělil do role zpěváka, všechno na ruby tu je. Z pohádky Ať přiletí čáp královno. Tak a někdo na telefonu, kdo volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Pardubic. A já bych prosila zahrát od kapely Queen Champions pro všechny účastníky a organizátory pardubické Kopretiny, která se koná dnes celý den v Pardubicích na zimním stadionu. Mm-hmm. A je to úžasný, když děti nesedí u počítače a opravdu něco dělají.
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Ať jsou všichni ano, i nejlepší.
0: Přesně tak, pod to se podepíšeme. Mějte se moc hezky, ať se vám
1: taky
0: daří. Naslyšenou.
1: Vám taky. Naschledanou, děkuju.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat se budu s fotografem Janem Šibíkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Pozor, pozor, 20. května se v Hernichově Vile v Ústí nad Orlicí otevře prvorepublikové muzejní lahůdkářství.
3: Chlebíčky, oschlé chlebíčky.
1: Jak oschlé? V žádném případě, to by nám věhlasný lahůdkář Jan Paukert dal.
2: Na jeho počest totiž v Ústí pořádají chlebíčkovou slavnost.
1: A chlebíčky budou čerstvé.
2: Voňavé.
1: Od těch nejlepších mistrů z Asociace cukrářů a kuchařů.
2: Budeme jim koukat pod ruce.
1: Vyzvídat, jaké jsou chlebíčkové trendy.
2: A taky ochutnávat.
1: Poslouchejte od 14 do 15 hodin přímý přenos od chlebíčků.
4: Z Hrnichovy Vily vás pozdraví Mirek.
1: A Jitka.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
5: A dneska je tady narváno, máme den otevřených dveří a jsme rádi, že sem chodíte v takhle hojném počtu. Teď dorazila další skupinka a já jsem tady přemlouval, kdo si sedne k mikrofonu, kdo si bude něco přát a nikomu se moc nechtělo, ale éterem ostřílený, často telefonující Pavel z Dubiny.
6: Jarda.
5: Jo, Jarda, jo, jasně. Jo, tak Jardo, tak dneska naživo.
6: No, zdravím posluchače všechny. No a tady jsme se domluvali, že bychom zkusili nějakou tu blatanku.
5: Ano, určitě, tak něco tady vyťukáme.
6: Já nevím, jestli se ta písnička jmenuje Dnes.
5: Dnes mám rande se svojí.
6: No ano.
5: Městom. Ano, máme.
6: Tak jestli by to bylo možné.
5: Určitě, určitě. Je tady. A někomu konkrétně? Nebo jenom tak pro
6: no všechny, tak tady pro tu skupinu, co jsme tady ve studiu. No a všem posluchačům a pro dobrou pohodu, jako vždy.
5: Dobře, no já jdu vzpomínat na svou pubertu, že jsem miloval Matěj Jurindu a tu blatanku.
6: Tak jo, děkuju, naslyšenou.

0: A to na poslední telefonát této hodiny bychom stihli ještě alespoň jeden e-mail, respektive jedno písničkové přání a několik e-mailů k tomu přidružíme. Tak, kdo pak volá? Dobrý den.
1: No, dobrý den, Hanča, Jander.
0: Je vám strašně špatně rozumět, jako kdybyste byla asi 2 metry od telefonu.
1: Hanka Žamberk.
0: Tak už je to trošku lepší, Hanko, ze Žamberka. Co to bude?
1: A chtěla bych nechat zahrát písničku pro děvčata do práce.
0: Mm-hmm.
1: A bylo by to Kolář? Petr
0: Kolář, dobře. A je vám jedno, jaká to bude?
1: Je mi to jedno.
0: Je vám to jedno, jakou vyberu. Tak já tady nějakou vyberu a určitě moc rádi písničku pošleme. Tak vás do Žamberka moc zdravíme, mějte se moc pěkně. Naslyšenou. Tak a padla mi tady do oka jedna romantická. Jsi volná.

0: vyřešit jen tak do konce hodiny s poslední písničkou, která je připravená. K ní také další vaše pozdravy. Vidím tady, že byste chtěli zahrát za poděkování ke včerejšímu setkání spolužáků ze základní školy ze Sloupnice. Byla to moc povedená akce, ročník 1939 se sešel, stejně tak i spolužák Mirek, který vám všem děkuje a těší se zase za rok. Píšete taky, zahrajte prosím písničku, pravděpodobně za včerejší přímý přenos, nějakou hezkou díky Jarka ze Svitav. Taky nám tady píšete, zahrajte prosím písničku pro mého syna Davida, který se dostal na střední školu, a taky pro Nelinku, protože už jí je lépe a už jí tolik nebolí její bolavá záda. Zdraví do rádia Strašák Viktor a ještě jeden pozdrav. Zahrajte prosím písničku Jitce Kopecké a Jindřišce Adámkové k narozeninám. Zdraví, štěstí, pohodu a radost přejí babička s dědou. Tolik tedy polední písničky od srdce, trochu ozvláštněné a také živými vstupy vás, kteří jste dorazili a stále ještě chodíte na náš dnešní den otevřených dveří. Otevřeno máme až do 16 hodin, tak jestli to sem do Pardubic máte kousek, tak se na vás moc těšíme v ulici Svaté Anežky České 29. Budeme moc rádi, když ještě přijdete, popovídáte si s námi, mrknete se, jak to u nás vypadá a třeba si i potřesete rukou s Marií Tomsovou.
1: Do všech

0: večer v České televizi. ČT1. Finále největší a nejsledovanější hudební soutěže na světě v přímém přenosu. Eurovision Song Contest 2026. ČT2. Mstitel, který má o 4 kolečka navíc. Bezbariérová cesta cholerického údržbáře za odplatou v oceňované komedii Invalida. A ČT Art uvede jednu z nejslavnějších světových operet na scéně Bavorské státní opery. Johann Strauss II. Netopír. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Firma Havelka, panstvo, do konce května jarní slevy uhlí z uhloterií.
4: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
5: V Českém rozhlase pokračuje den otevřených dveří. Chovatelé v Pardubickém kraji mohou zažádat o příspěvky na opatření proti vlkům. Soud v České Lípě dnes neposlal muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby. V regionu dnes čekejte zataženo až oblačno, srážky a teploty do 14 stupňů. Dobré sobotní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V Českém rozhlase pokračuje den otevřených dveří. Návštěvníci se mohou podívat nejen do hlavní budovy na Pražských Vinohradech, ale i do všech regionálních studií. Pardubické studio je otevřené veřejnosti až do 16 hodin. Dnem otevřených dveří vás provází naši moderátoři Jitka Slezáková, Miroslav Hruban a Jakub Malý. O příspěvek na opatření proti vlkům mohou žádat chovatelé z velké části Pardubického kraje. Ochránci přírody aktualizovali mapu opakovaného výskytu šelem. Pásmo zahrnuje prakticky celé území kraje s výjimkou několika oblastí na Pardubicku.
6: Mapa je klíčová pro žádosti o příspěvky na zabezpečení chovů, ale i náhrady za stíženou pastvu. Majitelé ovcí, koz nebo skotu tak můžou získat peníze na častější kontroly stád, dohled pastevců, krmivo a péči či o pastevecké psy nebo údržbu elektrických ohradníků. Z Pardubického kraje Josef Kopecký, Český rozhlas.
5: Na zámku v Hrochovětínci si dnes připomínají válečné letce. Před 110 lety se ve městě narodil František Bulis a Ladislav Zadrobílek, kteří se stali piloty britského královského letectva a aktivně se zapojili do bojů. Oslavy začínají v zámeckém parku právě teď. Část programu mohou návštěvníci sledovat přímo na obloze, dodává za organizátory Hana Nováková.
7: Úplně na začátek by měla být ukázka akrobacie dvou letadel typu Tiger. Ve 13.30 záleží na počasí, ale všichni doufáme, že v pohodě to bude všechno. Okolo 15. hodiny máme přislíbeno, že budou přelétat Gripeny. Maketa Spitfire bude v reálné velikosti, vystavena v zámeckém parku.
5: Soud v České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže vzácné relikvie lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Jednání bylo neveřejné. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová sdělila, že muž byl propuštěn a stíhán bude na svobodě. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít.
4: Počasí.
5: V Pardubickém kraji dnes čekejte zataženo až oblačno, zpočátku s občasným deštěm, který přejde postupně do přeháněk. Na horách a Českomoravské vrchovině budou srážky četnější a ojediněle se vyskytnou i bouřky. Večer začnou přehánky slábnout a ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Povane mírný severní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré, tlak slabě, večer mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Osobní auto havarovalo na 103. kilometru ve směru na Polsko. Jeden jízdní pruh je tam neprůjezdný a v opačném směru D11 překáží na 60. kilometru porouchané nákladní auto. Šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
8: Půlka měsíce května je za námi a já doufám, že si užíváte příjemné jarní dny, kdykoliv námi příroda dopřeje. A že využíváte i naše výletnické tipy, které vám pravidelně každý víkend přinášíme. Ani tentokrát to nebude jinak, tak buďte vítáni. Dnes vás vezmeme do Brandýsa nad Orlicí v Pardubickém kraji, kde mají nádherný labyrint zábrového porostu, který má navíc tvar zeměkoule. To proto, že odkazuje na dílo Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Potom společně navštívíme barokní lékárnu u Bílého jednorožce v Klatovech v Plzeňském kraji, která je jednou z nejzachovalejších památek svého druhu nejenom u nás, ale i ve světě. Zatím prozradím jen tolik, že v ní uvidíte i kouzelný roh Bílého jednorožce. Zamíříme také do lesů na Rakovnicku ve středních Čechách, kde stojí lovecký zámeček jménem Svatý Hubert s nevšední korouhvičkou. K čemu sloužila, tak to vám řekneme za chvíli. A nakonec se podíváme do města Tovačova v Olomouckém kraji, kde mají krásný hradecký rybník, rozdělený hrázemi na 4 části. Takové jsou naše tipy. Tak ještě jednou, buďte vítáni, srdečně vás zdravíme a přejeme dobrý poslech dnešních sobotních výletů.
4: Výlety s Pavlem Kudrnou.
5: Mám prostě

0: Pardubickém kraji na jihovýchodním okraji lázeňského města Brandýs nad Orlicí se nachází krásný přírodní labyrint z habrů. Kdo se do něj vydá, může hledat jeho střed se symbolikou ráje srdce. Už možná tušíte, taky už jsem něco naznačil v úvodu, že brandýský labyrint odkazuje ke zdejšímu pobytu Jana Amose Komenského a k jeho věhlasné knize, kterou tady učitel národů napsal. Pojďme tedy do údolí, které se topí v zeleni a které vyzývá k hravému bloudění i k meditaci. Průvodci nám budou Zdeněk Držmíšek a Jaroslav Hubený ze spolku Brandýs ve světě, který originální bludiště vysázel a provozuje. A pochopitelně i naše kolegyně Vlaďka Vildová.
1: Přicházíme od historické kovové lávky nebo mostku přes Tichou Orlici do Klopotského údolí.
2: Protože jste použila slovo klopoty. Když člověk zalistuje v knize Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského, tak hned v předmluvě najde dedikaci Karlu staršímu ze Žerotína a tam píše dábám sub klopot latinsky, neboli dáno pod klopoty, neboli v tomto údolí, že dopsal toho a onoho dne roku 1623 knihu Labyrint světa a ráj srdce. Takže jsme v místě, kde přibližně Komenský napsal asi tak 5-6 docela důležitý děl, ale ten labirint světa je nejdůležitější, i když samozřejmě to nepsal přímo v tomto místě, ale tady v Brandýse byl azyl bratrských kněží, asi 24, a on byl jedním z nich a bylo to o něco dále areálu bratrského domu, který už neexistuje.
1: Přesto se traduje, a my teď právě procházíme kolem, že tady nad tím sklípkem býval srub a v něm Komenský labirint psal, ale traduje se.
2: Traduje se, ale nedá se to dokázat nikde.
1: Dominantou Klopotského údolí, to je nepochybně pomník, který je věnovaný Janu Amosi Komenskému.
2: Ten pomník začal sbírkou v roce 1851 ve zdejším hotelu Milenka a o 14 let později se zmotnil památník jehlanovitého typu, na který se sebral podobně jako na Národní divadlo. Vznikla sbírka nakonec pro celý národ.
1: Přesně proti němu je právě cesta k labirintu.
2: Je to pro lidi bludiště, když sem přijdou, ale kdo se sem naučí třeba chodit častěji, tak se mu to stává labirintem, neboť už ví, kudy má jít a může meditovat a podobně.
1: Bloudí se mezi poledníky a rovnoběžkami a uprostřed najdete ráj srdce. A ten jsem právě našla i s předsedou spolku Zdeňkem Držmíškem.
3: Habrů v labirintu je přesně 2003. A je to zajímavé, že se to sázelo v roce 2003 a vyšlo to takhle napřesno. Nebyl to záměr. Ten labirint má ve čtverci 37 na 37 metrů. Když se potřebujete dostat do prostředka a zpátky, tak nachodíte 300 metrů nejkratší cestou tam a 300 metrů zpátky, čili na tom půdorysu 37 na 37 metrů nachodíte 600 metrů a pokud trošku bloudíte, tak nachodíte kilometr.
1: Našli jste?
4: Ne.
5: Vy jste nebyli v prostředku, jsou ty schody.
3: Našli jsme střed labirintu. Tady jsou schůdky z umělého kamene, točitý. Uprostřed těch schůdků je dřevěná stéla šestiboká a na té stéle je tepaná socha hada s jablkem v puse, čili odkaz na ráj. A Komenský tím rájem srdce samozřejmě myslel, že člověk by měl při všech svých starostech a trápeních najít ten ráj ve vlastním srdci.
1: Čím je také labirint světa a ráj srdce tady v Brandýse nad Orlicí slavný?
3: To, že jsme byli v časopise World of Garden světovým, jsme byli zařazeni mezi 20 nejkrásnějších labirintů na světa.
1: Jaká byla cesta?
4: Těžká, protože jsme furt chodili dokola.
6: Já jsem se bál jenom o Betty.
1: A kdo tady řídil tu cestu?
6: No Betty, jednoznačně.
1: Betty vedla. Tohle je labirint světa a...
7: Ráj srdce.
4: Ráj srdce.
0: Vědí už i malí návštěvníci. Bloudění a hledání ráje srdce v labirintu světa v Brandýse nad Orlicí v Klopotském údolí má zvláštní atmosféru spojenou s objevováním a nalezáním i sebe sama. Nás do něj zavedli předseda spolku Brandýs ve světě Zdeněk Držmíšek, člen spolku Jaroslav Hubený a naše kolegyně Vlaďka Vildová. A pokud byste chtěli vidět, jak krásně to tam vypadá, tak můžete už teď nahlédnout do fotogalerie na webových stránkách našeho pořadu. Výlety.rozhlas.cz.

Vzpomínáte, jak zněla minulá soutěžní otázka? Někomu připomenu, někomu řeknu vlastně nové znění, ale to je ta otázka z minulého víkendu, takže na tu nemusíte pochopitelně odpovídat. Odpověď se dovíte za pár vteřin. My jsme se ptali na nejstarší roubenku nebo na roubenou stavbu u nás. Její stáří bylo datováno do let 1547 až 1548. Tato usedlost byla zachráněna před demolicí, pečlivě zrekonstruována, no a dnes je to unikátní technická památka. Tou nejstarší roubenkou může být za A roubenka v Rtyni v Podkrkonoší nebo za B v obci Proseč v okrese Chrudim. Co je správně? Tak tipujte, pokud jste tak ještě neučinili, hned prozradím, že správně Ačko je v Rtyni v Podkrkonoší, jenom kdybyste tam chtěli, tak číslo popisné 31. A jenom k té roubence v obci Proseč v okrese Chrudim, taky tady je roubenka, jmenuje se Flora a je považována za jednu z nejkrásnějších, a to díky kombinaci tradičního stylu a moderního luxusu. Proč moderní luxus? No, byla postavena v roce 2019, tak to dodávám pro úplnost. Ale Ačko, kdo napsal, tak udělal dobře, měl šanci na výhru na flísovou deku. Vylosováni však byli pouze tito posluchači a naše posluchačky. Pan Jan Jíra Dušejov, pan Martin Jindra Volary, paní Vanda Dužíková Třinec, paní Věra Prokopová Klatovy a pan Tomáš Kvasnica Chýně. I této nové pětici výherců gratulujeme. Pokud jste nevyhráli, máte šanci stále na novou cenu, kterou je výletnický batoh s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. To je totiž hlavní cena za měsíc květen. O co hrajeme nově, nebo o co budeme hrát nově, až prozradím soutěžní otázku? O multifunkční nůž nebo nožík? Tak otázka zazní po třetí reportáži.

0: Teď vás vezmeme do Plzeňského kraje, do jedné krásné historické apatiky. Barokní lékárna u Bílého jednorožce v Klatovech je jednou z nejzachovalejších památek svého druhu nejenom u nás, ale i ve světě. A my se do ní spolu s naší plzeňskou redaktorkou Soňou Weizenbacherovou vydáme na prohlídku.
1: Když otevřete dvoje dveře a uděláte několik kroků z Klatovského náměstí do lékárny u Bílého jednorožce, rázem jste o několik staletí zpátky.
2: Konkrétně ve století 18. v roce 1733.
1: Do konkrétního času a období nás umístila průvodkyně Martina Salvová. Přímo naproti vchodu je archanděl Michael, který vítězí nad ďáblem.
2: Ano, a v našem případě je to boj s nemocí, se kterou se tady každodenně potýkali.
3: Všimněte si i bohaté řezby na pracovním stole, nad kterým plastika stojí, stejně jako nádhery dekoru ostatních částí zařízení oficíny. Tepané měděné hodiny pod plastikou jsou francouzského původu. Zhotoveny byly ke konci 18. století.
2: Hodiny každý den natahujeme klíčkem a pořád fungují.
1: A tady ty dvě nádoby velké po stranách, ty ukrývají co?
2: To byly úplně nejdůležitější léčiva už od starověku, od krále Mitridáta. Byly to Mitridátia a Teriaka, takzvané dryáky, čistící látky, purgativa, a byly ze 105 ingrediencí.
1: Z pohledu od vchodu vpravo nahoře, vy tady máte roh jednorožce? Lidé tomu asi věřili.
2: Určitě tomu věřili, ale ve skutečnosti je to zub narvala, mořského kytovce. A my jsme ho měřili a měří 2 metry 27 cm.
1: Takový zoubeček.
2: Takový malý zoubeček.
1: Původně býval venku.
2: Ano, lákal pacienty nad portálem a lidé věřili, že skutečně tady v té apatéce dostanou léky z prášku z jednorožce.
1: Vyšli jsme před lékárnu, teď tady máte nejenom roh jednorožce, ale i celou jeho hlavu nad portálem.
2: Přesně tak, láká tady nyní turisty spíš než pacienty. Je to tady obnoveno od roku 2014, kdy se portál restauroval.
1: Tahle lékárna sloužila svému účelu do roku 1966. Neříkejte mi, že to bylo v téhle podobě.
2: Vypadalo to tady tak, jak to vypadá. Místní apotékáři milovali staré vybavení, nedovolili sem dát nový moderní nábytek.
1: Působí to tady přímo tajuplně. Člověk by řekl, že tady někde musí být skrýše, kde lékárníci a apotékáři ukrývali nějaké svoje poklady.
2: Zkusíme se podívat tady do té skřínky za těmi zrcadly z Benátek. A jsou tady jedy a opiáty. Máme tady dodnes zbytky jedů, třeba arzenik, strychnin, kuráre, tinktura opií, tady je námel a další. A každý ten jed může být lékem, když se správně připraví, naředí. A každý lék zase může být jedem, když se vezme nesprávně.
1: Další poklad ukrývá zadní místnost, která má ještě starší vybavení.
2: Vidíme, že to vybavení není tak honosné jako v té první místnosti. Tady je to čistě praktické, je to zřejmě z konce 17. století a máme tady různé instrumenty, pec a další přístroje, nástroje, všechno, co ten apotékář používal při své práci.
3: Máme zde dosud jelení paznechty, mleté zvířecí zuby a čelisti, prášky ze švábů a jiného hmyzu.
1: Všechno léčilo.
2: Všechno léčilo, všechno, ať už to létalo, lezlo, běhalo, ať už to bylo z říše minerální, rostlinné, dokonce i lidského původu.
0: Říká průvodkyně Martina Salvová, která půvabnou barokní lékárnou u Bílého jednorožce v Klatovech provedla naši plzeňskou kolegyni Soňu Weizenbacherovou. Vy do ní můžete zavítat kdykoliv během sezóny, vždy od úterý do neděle mezi 9. a 17. hodinou. Pozor, vyjma hodinové pauzy na oběd.

0: Barokní stavba z počátku 18. století. Zámeček je unikátní svou stavbou, je to osmiboká stavba a sloužila vlastně jako lovecká zastávka při honitbách černínů.
1: Říká vedoucí vlastivědného muzea v Jesenici Nikola Štefánková.
0: Zámeček postavil František Josef Černín.
1: Kolem bývaly průseky.
0: Ano, průseky od zámku vedly vlastně každý jiným směrem do lesa v pravidelných rovinách. A zajímavostí zámečku je samotná věžička nahoře na špičce na střeše a korouhev ve tvaru jelena. V té věžičce zůstával jeden z honců a sledoval, protože svatý Hubert je na nejvyšším místě, tak sledoval, kde se pohybuje v lese zvěř a tam, kde zrovna viděl přebíhat tu zvěř, tak ukázal tu korouhví ostatním, kde mají vlastně jít lovit.
1: Dnes je zámeček nepřístupný.
0: Byl prý velmi krásně zařízen nábytkem s loveckými motivy. Vevodil mu obrovský stůl vyřezávaný. Bylo tam spousta trofejí, dokonce 3 vycpaní medvědi.
1: Můžeme sem dojít pohodlně z Jesenice pěšky?
0: Určitě dá se jít krásnou kaštanovou alejí plávečskou kolem letohrádku. Někdo tomu říká kaple, ale spíše to jaký altán zastávkový, který vlastně je ve stejném slohu jako zámek na Hubertě.
1: Zrovna sem přijeli turisti na kolech.
0: Tady to vypadá podle směru cyklistů, že přijeli buď od Smrku, od tvrziště Smrk, které je nedaleko, nebo od Velké Chmelišné.
1: Vydáváme se po modré značce. Po pravé straně necháváme vypuštěný rybníček. Lesy kolem nás jsou opravdu malebné.
0: Jsou velmi krásné, hluboké a plné hub.
1: Přestože místo není nějak označené, tak Hubertův kámen okamžitě poznáte.
0: Poznáte ho určitě podle svého tvaru a také podle toho, že nad ním stojí tady ten krásný strom a kámen upoutá tím svým vzhledem připomínajícím sedátko.
1: K tomu kameni se váží hned 2 pověsti.
0: Ano, jedna z nich praví, že se na něj posadil sám svatý Hubert a proto tam zůstal otisk v místě, kde si sedl.
1: Já si na kámen teď opatrně vylezu. Je to takové celkem pohodlné sedátko. Jaká byla ta druhá pověst?
0: Tu druhou by si určitě měli přečíst všechny slečny vdavek chtivé, neboť praví, že slečna, která si na něj sedne a není provdaná, se do roka vdá.
1: Proto svého času býval tento kámen hojně navštěvovaný právě mladými dívkami z města Jesenice.
2: Uzavírá návštěvu krásného místa v rakovnických lesích naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová. Okružní trasa z Jesenice k zámku svatý Hubert a zpět měří zhruba 11 kilometrů. Cestu zvládnete pěšky i na kole, místy však počítejte s náročnějším terénem po lesních stezkách. Výlety. Třetí reportáž dozněla, slíbil jsem soutěžní otázku novou na tento víkend. Nás zítra čeká návštěva unikátní filmové zbrojnice v Táboře. Po Česku je ale roztroušena řada míst, která si oblíbili filmaři a později třeba i turisté, hrady, zámky, přírodní kouty, ale i malebné obce. Mezi velmi oblíbené filmové vesničky patří také ta, které se díky četným natáčením přezdívá Vesnický Hollywood. Napovím, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. A tak se ptám, tou obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volině v jižních Čechách. Hrajeme tedy o multifunkční nožíky. Textová zpráva, kterou musíte poslat, abyste se zařadili mezi soutěžící, zní takto. Výlety, pak na jeden znak mezera, Ačko nebo Bčko podle odpovědi a druhá mezera. Pak napíšete křestní jméno, příjmení, adresu vždy s poštovním směrovacím číslem a tuto zprávu pošlete do nedělní půlnoci na telefon 90 011 04. Je spoplatněna, stojí 4 koruny, službu zajišťuje ATS Praha. No a jak už jsem říkal, znění textové otázky najdete i na našem webu výlety.rozhlas.cz.

0: Dominantou města Tovačova v Olomouckém kraji je štíhlá spanilá věž zdejšího zámku. Je z ní pěkný výhled až ke kopcům lemujícím Hanou a také na vodní plochy, které Tovačov obklopují. Rybníky tu založili před staletími zámečtí páni. Ten největší se jmenuje Hradecký. Víc o něm našemu olomouckému redaktorovi Aleši Spurnému řekla kastelánka zámku Květa Zajícová.
1: Hradecký rybník, jako všechny rybníky v Tovačově, vznikl už za Jana Cimburka, který dostal povolení od krále Jiřího z Poděbra v roce 1464. A prakticky vlastně ty rybníky tady existovaly až do 18. století. Za Cimburku se začaly vysoušet a právě i ten Hradecký rybník byl vysušený v roce 1793 a znovu obnovený byl až v 50. letech 20. století. Ten Hradecký rybník, ten se dá krásně obejít, dá se kolem něho dojít i třeba do vedlejších vesnic, třeba do Věrován. No a hned vedle je rybník Křenovský, tak tam už je to trošičku více přírodní, ty cestičky ne všechny tam jsou udržované. Ještě je pak rybník Kolečko poblíž zámku a pak ještě Náklo směrem na Lobodice.
2: Perštejnové tady byly kdy na zámku?
1: Perštejnové tady byly celé 16. století a právě za nich se pokračovalo v té době, kolo roku 1590, tady bylo asi 18 rybníků. 6 jich bylo na chování kaprů, 4 byly třecí a v 8 byla násada.
2: Říká kastelánka Tovačovského zámku Květa Zajícová. Pár kroků od břehu rybníka se nachází rybářství Tovačov a pan Jiří Zahradníček ho provozuje. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím posluchače.
2: Jak velký je ten Hradecký rybník?
3: No, tak rybářství, které tady zrovna se na to díváme, tak je velikostně asi kolem 200 hektarů a obsahuje asi 15 rybníků. Tady ten, co se díváme, ten je jeden z největších, má 45 hektarů. Je to část toho Hradeckého rybníka, jednička, nad ním je dvojka, pak je trojka, čtverka. Největší rybník je ten Hradecký trojka, ten má asi kolem 70 hektarů, ale ty je taky nejmělčí. Nejhlubší je zrovna teda, jak to stojíme u toho, tak má hloubku asi kolem 3,5 metru.
2: Takže Hradecký rybník je několik rybníků a celková plocha je?
3: Celková plocha toho rybníka je 155 hektarů. Těch 40 hektarů, o kterých jsem mluvil, to jsou další rybníky násadové a plutkové.
2: Přijelo auto, z něho vystoupila paní a pejsek, jdou na procházku. Jaký je výletní potenciál tady toho místa?
3: Nacházíme se na turistické stezce a cyklostezce. Ta procházka je přes celý rybník, má délku asi těch 2,5 kilometrů a prochází vlastně přes ty hrázy rybníka.
2: Když se podíváme na jednu stranu, vidíme vrchol spanilé věže Tovačovského zámku a na druhé straně dohlédneme až k poutnímu chrámu v Dubu nad Moravou.
3: Tady je vlastně i místo, které je plné vzácných druhů ptáků. Tady už vidíme, že máme volavku, kormorána, poláka velkého. Teď vidíte rybáka, nalítává na malé rybičky. On prostě je tak rychlý a má tak dokonalý zrak, že my to samozřejmě nevidíme, ale on to vidí. No a navíc ještě začínají vyvádět husy, husa velká, mladé, takže je tady kolem 35 až 40 hnízd od 4 mláďat až po 11.
0: Říká vedoucí rybářství Tovačov Jiří Zahradníček. Více nejenom o ptácích na tovačovských rybnících si můžete přečíst na webu našeho pořadu a také se podívat na fotografie, které náš olomoucký kolega Aleš Spurný na břehu Hradeckého rybníka pořídil. A jenom připomínám, že tady najdete všechny odvysílané reportáže u každé fotogalerii, je tady také plánovací mapa na vaše turistické výšlapy. No a pochopitelně vždycky tam uvádíme i novou soutěžní otázku.

Říká se, že tradice by se měly ctít, takže ctíme tradici připomenutí soutěžní otázky. My se ptáme na jednu filmovou vesničku. Filmaři si ji velmi oblíbili, no a tak se jí právě díky množství filmů a různých věcí, které se tam točí, přezdívá vesnický Hollywood. Jedinou nápovědou bude, že za památkovou rezervaci byla vyhlášena v roce 1995. Tou obcí je za A. Vesec u Sobotky v Českém ráji nebo za B. Hoštice u Volině v jižních Čechách. Tak co je správně? Ačko nebo Bčko, Vesec nebo Hoštice? Pošlete nám textovou zprávu, z něj najdete, znovu připomínám, na webu výlety.rozhlas.cz. Hrajeme o multifunkční nožíky, vhodné třeba na houby nebo do stanu, to je otázka, kam pojedete. No a vyhrát můžete i hlavní cenu, ovšem výherce budeme znát, budeme losovat na začátku června. Hrajeme o výletnický batoh a v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak to je všechno z dnešního vydání, z dnešních sobotních výletů. A jak si tady s kolegou Václavem vždycky posteskneme, pane, už je polovina května 16. letí to neuvěřitelně, vidíte. Tak ať vám všechno uteče v příjemné pohodě, sejdeme se zítra, pokud přijmete naše pozvání na 13. hodinu a 4. minutu. Za všechny, tedy za všechny výletníky, pozvání tlumočí Pavel Kudrna.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Českém rozhlase pokračuje den otevřených dveří. Univerzita Pardubice začíná přípravné práce na stavbu nové budovy v areálu Tesly. Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy do vazby nepůjde, rozhodl o tom soud. Zataženo až oblačno, srážky a teploty do 14 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré sobotní odpoledne. V Českém rozhlase pokračuje den otevřených dveří. Návštěvníci se mohou podívat nejen do hlavní budovy na Pražských Vinohradech, ale také do všech regionálních studií. Pardubické studio je otevřené veřejnosti až do 16 hodin. Dnem otevřených dveří vás provází naši moderátoři Jitka Slezáková, Miroslav Hruban a Jakub Malý. Univerzita Pardubice zahájí přípravné práce na stavbu nové fakulty zdravotnických studií demolicí bývalé Tesly nejpozději v červenci. Samotné bourání zabere až 5 měsíců a stát bude 5 milionů korun. Kvestor univerzity Petr Gabriel dodává, že starou telegrafii pozdější Teslu nejde kvůli jejímu špatnému stavu zachránit. Nová budova ji ale bude z části podobná.
2: My vlastně jsme tu novou budovu koncipovali, abychom tam zachovali nějaké ty prvky toho členění té budovy. Samozřejmě úplně v nějakém jiném moderním pojetí. Měla by tam vzniknout i nějaká umělecká replika komína té budovy, budou tam odkazy na to označení. Ve spolupráci s Východočeským muzeum bychom tam chtěli nechat nějaké odkazy vlastně na tu původní budovu.
0: Nová fakulta umožní Univerzitě Pardubice nabírat více uchazečů o studium nelékařských zdravotnických oborů. Výstavba nové okružní křižovatky na frekventované silnici číslo 36 v centru Holic na Pardubicku by měla začít letos na podzim. Nahradit by měla dosavadní provizorní kruhový objezd z plastových zábran. Půjde o zakázku ředitelství silnic a dálnic. Nezávislý starosta Ondřej Výborný dodává, že přípravné práce už začaly.
3: V tuto chvíli zde probíhají práce, na které by měla navázat samotná přestavba. V tuto chvíli se jedná o přeložku vodovodní řadu, kterou realizuje akciová společnost VAK Pardubice.
0: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku lituje, že nezvolil jinou formu protestu proti tomu, jak církev s ostatky patronky zacházela. Nesouhlasí zejména s tím, že byla lebka svaté Zdislavy oddělena od těla. ČTK to řekl jeho obhájce Vít Pavko. Soud v České Lípě dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Policejní mluvčí Dagmar Sochorová oznámila, že bude stíhaný na svobodě. 35-letý muž podle policie lebku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Za to mu hrozí až 8 let vězení. Americké filmové studio Amazon MGM začalo vybírat nového představitele Jamese Bonda. Podle serveru BBC mezi favority patří 5 známých britských herců a 1 Australan. Kdy se o obsazení hlavní role rozhodne a kdo stvární vedlejší role, zatím není jasné.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte zataženo až oblačno a srážky. Večer začnou přehánky slábnout a ustávat. Nejvyšší denní teploty 11 až 14 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená, postupně až polojasná. Nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně při zmenšené oblačnosti kolem 1 stupně nad nulou. Zítra čekejte v regionu zataženo až oblačno a večer se vyjasní. Nedělní teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Chrudimsku. Osobní auto bouralo na silnici číslo 340 u Rabštejnské Lhoty a 2 osobní auta se střetla v Dubanech na Pardubicku. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dneska to v Pardubicích žije nejenom, že tady v rozhlase máme den otevřených dveří, který bude probíhat ještě necelé 2 hodiny, ale na Perštínském náměstí se už od rána sjíždějí veteráni, vyrazili také na spanilou jízdu a my se na Perštínské náměstí podíváme s naším stopařem Milenou Potůčkovou a nabídneme jí písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Valdemara Matušku, na Abu, na Karla Zicha a nebo na Haničku Písničku.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kos.

něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdy.

0: A tak dál nosíš po kapsách sny mládí Valdemar Matuška, také velká klasika v dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Dnes je to odpoledne o to zvláštnější a pestřejší, že tu máme den otevřených dveří, zase po roce se s vámi vidíme, zdravíme, vítáme, mnozí jste mezi nás zavítali úplně poprvé. A to je dobře, no my vám teď přiblížíme, jak to u nás vypadá takhle na dálku rozhlasově, tedy vám, kteří nemáte možnost za námi dorazit. Podíváme se konkrétně do našeho newsroomu, kde je s reportážním mikrofonem Tereza Brázdová. Terezo? Haló?
1: Slyšíme se?
0: Výborně,
1: jsme
0: ano.
1: Nedaleko, ano.
0: Ano, my jsme kousek od sebe, ale prosím tě, já tam teď nevidím, posluchači také ne, tak popiš, jak to teď v newsroomu vypadá a co se vlastně od rána děje dole.
1: Ano, tak v showroomu, v newsroomu, kam už v 9 hodin ráno začali proudit návštěvníci, za mě říkám proudit, protože nepřicházet jich opravdu hodně, my z toho máme velkou radost. Jsou to především naši skalní posluchači, dopoledne tu byla například paní Pavla Horská ze Starého Města u Moravské Třebové, to je posluchačka, která si nenechá žádný z dnů otevřených dveří, žádný rok ujít. Přijdějí lidé skutečně z velké dálky. Pan Rudolf Rabas dokonce přijel z Olomouce.
0: Panečku.
1: Je to tak?
2: Je to tak, dobrý den. Sice jsem přijel z Olomouce, ale dění v Pardubickém kraji mě stále zajímá, že jsem tady prožil 30 let v Jablonném nad Orlicí, v krásném prostředí a stále zde ještě pracuji na střední zemědělské a veterinární škole v Lanškrouně.
1: Český rozhlas Pardubice posloucháte tedy doma nebo třeba při cestě do práce v autě?
2: Já hlavně poslouchám teda rádio v autě, je to 85 km jedna cesta a musím přiznat, že nejvíc jezdím tak v čase mezi tou 16:00 a 17:00 odpolední a poslouchám nejvíc humoriádu.
1: Takže ne zpravodajství, spíš ty odlehčenější věci.
2: No, zpravodajství samozřejmě je základ. Já si myslím, že vůbec rádio i do budoucna se nemusí bát o svoji jako budoucnost, protože zkuste jezdit autem, žena, když připravuje oběd v kuchyni, tak zkuste prostě to udělat jinak. Uši můžou fungovat, oči ne, takže rádio má určitě budoucnost.
1: Je to tak, já teď vstoupím mezi skupinku dalších našich posluchačů, které teď provází po studiích a po našem newsroomu moderátor Jakub Malý. Kubo, o co se posluchači nejvíc zajímají?
3: Tak nejvíc se zajímají o naše studia, to je nejvíc zajímá a často jsou vyděšení z toho, kolik tam je těch čudlíků, jak to všechno tam svítí, co všechno moderátor zajišťuje. Tahle skupina ještě vyděšená není, protože zatím jsme nedošli do vysílacího studia, ale jenom se rozhlížíme tady po newsroomu a říkáme si, kdo tady co dělá a jak se chystají ty reportáže a vůbec sestavuje vysílání, ale mám radost z toho, kolik sem přichází lidí a hlavně z toho, jak je zajímá ta naše práce, to je vždycky povzbuzující.
1: Tak já to zkusím úplně namátkou. Odkud jste přijel? Dobrý den.
4: Já jsem z Pardubic, tady sídliště Dubina.
1: Kousek.
4: Mám to kousek.
1: Jak často nás posloucháte?
4: Já každý den, já když se probudím, tak první si pustím vaše rádio, to budu snídat a nějaké ty činnosti.
1: Tak dáme ještě prostor dámě.
5: Dobrý den, já jsem Jitka, jsem taky z Pardubic a shodou okolností také z Dubiny, ale s pánem se vůbec neznáme. No.
1: Tak ještě nějaká mladší generace, ahoj.
6: Jen.
1: Odkud jsi ty?
6: Z Pardubic.
1: A co Český rozhlas? A tvá mladá krev.
6: Tak jako moc ho neposlouchal, ale jsem sem přišel, protože jsem se o tom dozvěděl od mamky. A zajímalo mě, jak tady vypadá a jaký tady prostě je.
1: No tak chválíme mamku, že tě sem přivedla. Tak se ptáme mamky.
7: Dobrý den. Mamka poslouchá hlavně v autě. Mm-hmm. Český rozhlas.
1: Také?
0: Dobře, tak já moc děkuji. Teď dolů do newsroomu, do showroomu Tereze Brázdové a na skupinku právě příchozivších se těšíme už za chvíli tady ve studiu, až uvidíte ty čudlíky a všechno, jak to tady u nás vypadá. Zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.

večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
2: A regionálním stopařem je dnes Milena Potůčková a je na Peršínském náměstí v Pardubicích, které dnes patří vůni benzínu a starým autům a motocyklům. Do krajské metropole totiž dorazily desítky veteránů v rámci 41. ročníku Mezinárodní veteran rally. Letos je pro návštěvníky připravená i mimořádná podívaná. Dynamické ukázky takzvaných řemenáčů, tedy nejstarších motocyklů z počátku minulého století, ovšem jejich provoz samozřejmě vyžaduje i hezké počasí, takže jestli řemenáče pod dnešní šedivou oblohou jezdí nebo nejezdí, to už ví právě Milena Potůčková. Tak Mileno, dobré odpoledne na Perštýňák.
3: Dobré odpoledne. V tuto chvíli už řemenáče nejezdí, ale jezdili, takže ani déšť nezastavil a tady v centru Pardubic se jich sjelo celkem 14, 11 jich dokonce jelo ty ukázkové jízdy, které byly celkem 3. Jejich trasa vedla z Pernštínského náměstí na Příhrádek a zpět, ta trať měřila asi 600 metrů. A já možná ještě ve stručnosti řeknu, jak ty řemenáče vlastně fungují. Jsou to totiž motocykly, jejich motor má přímý pohon na zadní kolo řemene. Proto ten název řemenáče. Není tam převodovka, jenom mechanismus, který nahrazuje spojku a pákou jde nastavit jenom zapnuto anebo vypnuto. A tyhle stroje také mají jenom jednoduché odpařovací karburátory, takže je nutné, aby bylo hezky, aby se ta lihobenzínová směs odpařovala. Nicméně dnes se to i za toho počasí, které je, podařilo. Jinak dopoledne z centra Pardubic směrem na Chrudimsku odstartovala také spaněla jízda historických vozidel. V tuto chvíli už se první účastníci vracejí zpátky na Pernštínské náměstí, možná je to v pozadí tady za mnou slyšet. Takže v tuto chvíli jsou k vidění i účastníci a ta auta z toho vlastně závodu. I když nebyl to závod úplně na rychlost, je to vlastně orientační. Ty posádky dostaly mapu a po cestě navíc plní různé dovednostní disciplíny, jako například hod klínovým řemenem. Ty body se ve finále ale sečtou, nějak se do toho zakomponuje i čas té jízdy a kolem 16. hodiny už bychom měli znát vítěze. Původně se mělo vyhlašovat tady na Pernštínském náměstí, ale kvůli dešti, kvůli tomu počasí se to přesouvá do domu techniky.
2: A do kolika hodin budou tedy plechové klenoty v centru Pardubic k vidění?
3: V tuto chvíli jich je tu jen pár, ale mělo by se to postupně sjet, jak ti účastníci toho závodu budou postupně dojíždět. Takže do 17 hodin by tady mělo být k vidění. Teď i přestává pršet, takže možná, kdo se nebojí nebo je vybavený deštníkem nebo pláštěnkou, tak sem ještě do centra může vyrazit, protože tady určitě bude na co koukat. Do 5 hodin do odpoledne, abych odpověděla na tu původní otázku.
2: Říká Milena Potůčková, náš regionální stopař, která je na Mezinárodní veteran rally show s pořadovým číslem 41, konající se v Pardubicích na Perštínském náměstí. Děkujeme, Mileno, naslyšenou.
3: Hezký den, naslyšenou.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Pozor, pozor! 20. května se v Hernichově Vile v Ústí nad Orlicí otevře prvorepublikové muzejní lahůdkářství.
1: Chlebíčky, oschlé chlebíčky.
2: Jak oschlé? V žádném případě. To by nám věhlasný lahůdkář Jan Paukert dal.
0: Na jeho počest totiž v Ústí pořádají chlebíčkovou slavnost.
2: A chlebíčky budou čerstvé.
0: Voňavé.
2: Od těch nejlepších mistrů z Asociace cukrářů a kuchařů.
0: Budeme jim koukat pod ruce.
2: Vyzvídat, jaké jsou chlebíčkové trendy.
0: A taky ochutnávat.
2: Poslouchejte od 14 do 15 hodin přímý přenos od chlebíčků.
3: Z Hrnichovy Vily vás pozdraví Mirek.
2: A Jitka.
4: Český Rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
5: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
6: Herečka Petra Nesvačilová oslavila 40. Skončila mateřskou a vedle pracovních projektů se chystá na Stardance. Jak se těší, uslyšíte v Šarmu. Kromě toho vám představíme novou kolekci elegantních šatů Machač Fashion a v kosmetickém rádci povíme, co znamená zkrátka SPF a poradíme, jak nejlépe chránit pleť před sluncem.
5: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: jsem velký nostalgik, tuhle písničku to si dobře pamatuju, už jako malý kluk, že hrála z rádia, maminka se opalovala pěkně na zahradě a všichni jsme byli rádi, že léto, že sedíme u vody, no a protože jsem nostalgik, tak jsem si tady ještě pro vás připravil takovou jednu piškuntáli, teď uslyšíte, co vás čeká v našem vysílání zítra. To v originálním podání. Tak zavřete oči a představujte si, že teď koukáte na televizi.
1: Já vám přeji krásné sobotní odpoledne, tak co uvidíte, respektive uslyšíte, zítra v Českém rozhlasu Pardubice. V 8.31 to bude dobré ráno. To nejdůležitější nejen z pardubického kraje a hudba, která vás dobře naladí, moderuje Jan Vamberský. V 8.35 to bude neděle Marie Tomsové. Nenechte si ujít vzpomínky a postřehy ze života v podání známé moderátorky a chrudimské rodačky. Připravila Marie Tomsová. V 8.45 to bude opět dobré ráno. To nejdůležitější nejen z pardubického kraje a hudba, která vás dobře naladí. Moderuje Jan Vamberský. No a v 9.04 to budou zálety Aleny Zárybnické. Hostem Aleny Zárybnické bude tentokrát fotograf Jan Šibík. Tak vám přeji krásný poslech.
2: Yeah. Leskáme všichni. Ano. Přivedli jsme vám Marii Tomsovou z mé kanceláře, kde probíhá beseda, ale říkali jsme si, že bude také zajímavé, když si Honzo popovídáš s Marií i ty.
0: No určitě. Mě by zajímalo, vy jste tady už po několikáté, už od rána vlastně se setkáváte s posluchači Českého rozhlasu Pardubice. Mě by zajímalo, na co se vás nejvíc ptají? Co je nejvíc zajímá?
1: No zajímá je naštěstí můj pořad Neděle Marie Tomsové, jak to tedy vzniká, kde beru ty nápady, jak to natáčím. Natáčím to doma, protože mám od Zdeňka takový soukromý profi mikrofon, ano, který zároveň nahrává to,

0: stihla natočit celou hezkou řádku Nedělí Marie Tomsové, tak bude třeba druhý díl?
1: Chystáte, ne, já si myslím, že stojí za to, aby si to posluchači poslechli a ne, aby si to přečetli. Aha,
0: no já jsem to třeba četla dvakrát a líbilo se mi to.
1: Opravdu?
0: Ano, ano, já ji mám doma od vás podepsanou, tu knížku, tak proto se ptám, jestli bude i druhý díl.
1: Tak uvidíme, no, uslyšíme.
0: To bych chtělo. A co se ještě bude dít během odpoledne? Další setkávání s posluchači do 16 hodin, budete tady s námi i potom ještě?
1: Ne. Manžel pro mě přijede a odveze si mě do Prahy.
0: Takže, milí posluchači, ještě pokud to máte sem kousek, tak máte necelou hodinku na to, abyste dorazili a abyste se třeba potkali i s naší Maruškou, Marií Tomsovou. Tak děkujeme.
1: Já děkuju.
0: A hezký den
1: otevřených
0: dveří.
1: Naschledanou.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Měli jsme dva hrníčky, čtyři

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Národní muzeum se několikrát stěhovalo a pobývalo i ve šlechtických palácích? Se sílícím národním povědomím se v českých zemích roku 1818 spojili členové akademické obce a šlechtici a založili instituci s názvem Vlastenské muzeum. Právě šlechtické sbírky, například paleontologické a botanické, ale i vycpaná zvěř či staré rukopisy se staly základními kameny muzejní kolekce. Mezi osobnosti, které se o vznik muzea zasloužily, patří například Palacký, Purkyně, Bolzano, Barant, přičemž faktickými zakladateli byli hrabě František Josef z Klebelsbergu a jeho bratranec Kašpar Maria ze Šternberka, paleontolog světového významu. Nejprve sbírky našly domov ve Šternberském paláci na Hradčanech. V roce 1846 pak přesídlili do dalšího aristokratického domu, tentokrát k Nosticům v ulici Na Příkopě. Tam se trvali až do roku 1892, kdy na horním konci Václavského náměstí vyrostla monumentální budova architekta Josefa Šulce. Národní muzeum konečně získalo svůj stálý reprezentativní domov a posléze k němu přidalo několik dalších budov.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Národní republika, čas naděje, ale i ostrých náboženských svárů a neklidu. Východní Čechy, listopad 1920. V Radhošti u Vysokého Mýta propuká otevřený boj o kostel. Skupina novověrců obsazuje faru a začíná vleklý spor, který musel řešit dokonce i prezident Masaryk. Poslechněte si třídílnou rozhlasovou hru o dramatickém zrodu církve československé. Už tuto neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.

0: Dobrým odpolední Českého rozhlasu Pardubice, 5 minut před 15. hodinou. Hokejová extraliga je teď tématem odpoledního vysílání. Je pravda, že má volno, nový ročník začne až v září a teď postupně týmy oznamují změny ve svých kádrech. Některé už začaly i s přípravou. To se zatím ale netýká pardubického Dynama, pro které skončila sezóna úspěšně ziskem titulu na konci dubna. Ve složení mužstva pro příští ročník moc změn nebude. Skoro všichni hráči mají totiž dlouhodobé kontrakty. K doplnění ale samozřejmě dojde. Jednu výraznou posilou už Východočeši oznámili. Přichází účastník mistrovství světa, útočník David Tomášek. Víc už řekne redaktor Ota Gutwirth.
1: Pro Tomáška to není poprvé, kdy oblékne pardubický dres.
2: 10 let vlastně, co jsem odehrál svou první sezónu v Pardubicích, ale zároveň se to těším. Je to do známého prostředí vlastně, nebo nemyslím si, že se moc věcí změnilo, co se týče zázemí, haly a města, takže no, těším se.
1: Z Pardubic odešel v roce 2018, a to v situaci, kdy na tom tým a celý klub vůbec nebyl ideálně.
2: To byly první 3 roky profi hokej, vlastně Dynamo mi dalo šanci nakouknout toho dospělého hokeje a dostat se dál a vždycky je to o té šance a oni byli ty první, co mi tu šanci dali. Takže ty první 2 sezóny byly těžký v tom týmovém pojetí, protože Dynamo se nacházelo v jiných vodách než teď trošku a tam se bojovalo, myslím, že jednu baráž jsem odehrál určitě, takže bojoval se o to zachránit Pardubice v extralize.
1: V posledním ročníku před odchodem si ale přece jen vyřazovací boje zahrál, i když v té době to pro Dynamo bylo něco naprosto výjimečného.
2: Poslední sezóna vlastně byla playoffová, kdy jsme potrápili Třinec na 7 zápasů tehdy, takže to bylo pozitivnější a byla to sranda, no. Bylo nám kolem 20 a bylo nás tam víc takhle mladších kluků a teď jsme na to zrovna vzpomínali na národním týmu.
1: Teď se vrací do klubu, který se už několik sezon pohybuje na vrcholu. V posledním ročníku to potvrdil ziskem mistrovského titulu. Tomášek si vyzkoušel NHL, KHL i severské soutěže. Tyto zkušenosti by měl zúročit právě při svém návratu na východ Čech.
2: Byl něco starší, snad byl něco zkušenější a musel jsem se taky projít nějakýma věcma, zraněníma, pádama, těma negativníma věcma a taky trošku vyzrát, by se dalo říct, jako hráč a jako člověk, takže určitě tady tyhle ty věci doufám, že mě posunuli v tom pozitivním slova smyslu a snažím se je využít nebo použít, takže tak.
1: Řekl pardubický hokejový útočník David Tomášek, první výrazná posila pro nový ročník. V klubu podepsal víceletý kontrakt. Z Pardubic Ota Gutwirth, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice.
4: Sázím se, o co chcete, že na světě není více žen, co se rovnají.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Zase do práce, kde nic nedává smysl.
2: Co kdyby vaše práce měla smysl? Doslova pro celé Pardubice. Služby města Pardubic a SMP odpady nabízí férové finanční ohodnocení, mimořádné odměny během roku, širokou škálu benefitů a 28 dní dovolené.
3: Počkej, 28 dní, to už se dá přežít i pondělí.
2: Hledáme pracovníky údržby komunikací, svozu odpadu a zahradníky.
3: Tak jo, jdu dělat práci, která je vidět a občas i slyšet.
2: www.smp.pce.cz v sekci kariéra.
4: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
5: Ještě hodinu potrvá v Českém rozhlase Pardubice den otevřených dveří. Pardubický magistrát chystá další losování startovacích bytů. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy bude vyšetřován na svobodě. A počasí na zítřek. V kraji čekejte zataženo až oblačno, večer až jasno a teploty do 17 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré sobotní odpoledne. Ještě hodinu potrvá v Českém rozhlase Pardubice den otevřených dveří. Máte možnost vidět živý chod rozhlasového vysílání. Provedou vás naši moderátoři Jitka Slezáková, Miroslav Hruban a Jakub Malý. Pardubice chystají ještě letos další losování startovacích bytů. V prvním kole získalo nové bydlení za nižší nájemné 12 mladých lidí nebo dvojic do 30 let. Na podzim město nabídne dalších 13 bytů. Podle mluvčí magistrátu Alexandry Tušlové má zvýhodněné nájemné mladým lidem usnadnit začátek samostatného života.
6: Nájemné v těchto bytech je výrazně nižší než běžné komerční ceny. První 3 roky činí 80 korun za metr čtvereční, další dva pak 100 korun. Mladí lidé si tak mohou vytvořit finanční rezervu pro budoucí vlastní bydlení.
5: Strážníci z Moravské Třebové budou i nadále dohlížet na bezpečnost v okolních obcích. Městská policie prodloužila spolupráci s 8 vesnicemi, kam budou její hlídky pravidelně vyjíždět. Zaměří se především na kontrolu dodržování rychlosti, říká velitel městské policie Radovan Zobač.
7: Okolní obce v rámci ORP projevily zájem ohledně měření nejvyšší povolené rychlosti v jejich obcích. Toto měření probíhá už od poloviny loňského roku a za loňský rok bylo v těchto obcích změřeno 182 přestupců, kteří tu nejvyšší povolenou rychlost, která je 50 km/h, v obci překročili.
5: Soud dnes neposlal do vazby muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Státní zástupce vazbu navrhl kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Okresní soud v České Lípě ale návrhu na vazbu nevyhověl, uvedla liberecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
8: Na základě rozhodnutí soudce okresního soudu v České Lípě byl obviněný 35-letý muž propuštěn za zadržení a jeho trestní stíhání bude dále tedy probíhat na svobodě. Žádné další informace k tomuto případu nebudeme v průběhu víkendu zveřejňovat.
5: 35-letý muž vzal vzácnou relikvii v úterý a zalil ji do betonu s cílem ji pohřbít, uvedla policie. Hrozí mu až 8 let vězení.
4: Sport.
5: Čeští hokejisté budou na mistrovství světa hrát od 20 hodin a 20 minut se Slovinskem. Dnes už Slovensko zdolalo Norsko 2-1 a Velká Británie podlehla Rakousku 2-5.
4: Počasí.
5: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená, postupně až polojasná. Nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně, při zmenšené oblačnosti kolem 1 stupně nad nulou. Zítra čekejte v regionu zataženo až oblačno a večer se vyjasní. Nedělní teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra ráno a večer místy mírně nepříznivé, přes den pak dobré. Tlak v neděli slabě až mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
9: Z
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
5: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Osobní auto bouralo před 74. kilometrem ve směru na Prahu. Zpevněná krajnice je tam neprůjezdná. A dopravní komplikace čekejte také na Chrudimsku. Osobní auto bouralo na silnici číslo 340 u Rabštejnské Lhoty. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Lidé v nemošicích vztyčili májku, a to bez pomoci techniky, tak jak se to dřív dělalo, tak se na celou akci za chvíli podíváme a chybět nebude ani seriál Našenej a písničky, které nestárnou. V této hodině od Karla Gotta s Darinou Rolincovou, také třeba od Beatles, kapely Olympic nebo Dalibora Jandy.
1: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Jak už jsem říkal, já jsem velký nostalgik a tohle mě dojímá. Zvonky štěstí, Karel Gott, Darina Rolincová, co na to Jakub Malý, jeden z průvodců dnešního Neotevřených dveří. Taky tě to dojalo.
1: Taky jsem se dojal.
0: Ale ty si to asi nepamatuješ, když tahle písnička byla hitem.
1: Úplně ne.
0: Darinka s Karlem, já jo. Tak kdo z vás, milí posluchači, teď ve studiu si tuhle písničku pamatuje? Ten nevím, jestli se tomu, on se tomu neříkalo videoklipy, říkalo se tomu hudební film, když ten hudební film běžel na televizních obrazovkách Československé televize. Pamatujete si to?
2: Pamatujeme.
1: A Honzo, právě mi tady říkal pán, písničky, které nestárnou, to je náš slogan, že opravdu to není jenom prázdné heslo, ale že to tak vnímá, že to jsou písničky, na kterých vyrůstá, a funguje to.
0: Ano, mnozí jsme na mnohých písničkách z našeho playlistu vyrůstali. A já jsem si všiml, že spousta z nich ještě vlastně přiskakuje. Teď třeba budeme hrát kapelu Olympik a písničku Hrál. To ani nevím, že kapela Olympik udělala. Tak,
1: že jí Petr Janda hrál.
0: Přesně tak. Pamatujete si to někdo z vás, že by Petr Janda s kapelou Olympik písničku Hrál v rádiu? Tak to možná pro spoustu z nás bude nový objev, který objevila naše hudební redakce. Tak když se vás takhle skupinky za mnou zeptám, kterou máte nejoblíbenější písničku, nemusí být přímo ani z našeho vysílání, tak kterou si rádi zabroukáte, zaspíváte?
3: Tech je plno, tak písniček.
0: Opravdu? Nenapadne vás teď honem žádná třeba Nádherná láska, ne?
3: Třeba na to je jedno, tak to je různě, od Karla Gotta jsou pěkný písničky. Nebo Šíp to složil, že ho, s Panovou, to je pěkný taky.
0: Čau lásko, myslíte?
3: No,
0: jo.
3: Od Nováka, aha, jsou to krásné písničky. Ono to je, vy to hrajete vlastně všechno, ty z 80. let, to jsou nejlepší písničky, ty 80. leta, to byly úplně, to byla špice.
0: A tak díky.
3: Vlastně to písničky, které nestárnou.
0: Přesně tak.
3: To hrajete vlastně.
0: Tak díky našim prostorovým mikrofonům jste určitě dobře slyšeli, že opravdu slogan sedí. Tak.
1: Já taky sedím.
0: Výborně, Kuba taky sedí. A my teď budeme hrát a ještě tady té skupince, která dorazila, stejně jako té poslední a těm předešlým, samozřejmě ukážeme, jak to u nás chodí, jak to u nás vysílá. Teď například můžeme ještě do písničky mluvit, protože tady to zeleně utíkající, odečítající se, to je intro, to je ta předehra.
1: To je červený.
0: Přesně tak, než začne interpretka zpívat. Tady už víme, že by je na poplach a že musíme končit.
1: Krásný den ještě do 16.

0: Vladě Křížek se na začátku milénia spojil se svým bratrem, dali dohromady duo Damiens a natočili několik alb, která jsou plná těchto romantických skladeb o lásce, o rozchodech a tak vůbec o vztazích. Písnička se jmenovala Mám tě rád, jeden z jejich prakticky největších hitů. Teď ale od muziky pojďme do Nemošic na Pardubicku, kde vztyčili Májku. To by nebylo samo o sobě nic zvláštního, jenomže oproti tradici o něco později, a to za prvé, a za druhé, aby měli místní další příležitost k setkávání, tak v obci mají aktivní spolek, který se stará o komunitní život a zvyk stavění Májky tam obnovili před 9 lety a dodnes ji vztyčují bez pomoci techniky, stejně jako jejich předci v minulosti. Víc už vám řekne v reportáži Šárka Rusnáková.
1: Připravujeme Májku, kterou jsme včera přinesli z lesa a dneska ji budeme stavět a dáváme mu tam korunu nahoru, protože v lese nám ta špička praskla, což už víme, praská je nám to při tom pádu z té výšky, teď si dáme novou špici tomu stromu.
2: Říká Leoš Příhoda ze spolku Nemošice. Jsme teď společně ještě s dalšími členy spolku u úřadu a je tady připravený strom, nebo respektive torzo stromu, jako Májka.
1: Je to udělaný tak, že jeden člen spolku, který to má na starosti celou tu Májku, požádá město Pardubice, aby určilo, které stromy jsou vhodné pro pokácení a jeden strom si vybereme a po odsouhlasení městem Pardubice ten strom potom můžeme pokácet.
2: Radek Medona, místopředseda spolku, odřezává suky.
3: Aby nám vlastně ta naponená část dobře přilehla k tomu hlavnímu tělu Májky, aby nám to pak všechno dobře drželo.
2: Přichází první místní se podívat, jak se styčuje Májka.
4: Teď bydlíme 13. rokem, ale jsme tady poprvé. No.
5: Budeme zdobit Májku a potom chlapi budou pomocí žebříků a nějakých lan stavět.
2: A čím se zdobí Májka?
6: Barevnýma provázkama a mašličkama.
2: Takže už je hotový věnec na Májku.
1: Ano, teďka jsme dodělali, chvojím jsme ozdobili takový kruh a teďka na tady ten kruh budeme věšet fáborky barevný a pak se ten věnec předělá na Májku. Teď je to právě práce dětí, že vezmou ty fáborky a ozdobí věnec a potom ozdobí i špičku té Májky.
2: Děti Májku zdobí. Zdobíte náhodně, nebo v tom máte nějaký plán?
7: Random.
2: Jde vám to docela od ruky. Je tady víc kluku než holek.
7: No, já jsem tady vypadá to, že jediný holka.
2: Májka už je ozdobená, stavěla se už dřív a znovu obnovená tradice je tady před 9 lety.
1: Májka se stavila poprvé za naší éry v roce 2018 po 25 letech. To znamená, když já jsem byl ještě jako malinký dítě, tak ty Máje byly, měly velkou tradici a my jsme ji obnovili. A teďka to je 9. ročník, to stavíme my jako spolek, nemůže se 700. Takže Májku zvedáme pomocí žebříků, bydel a lan. Žebříky jsou vzadu, ty vlastně ten strom nadzvedávají, bydla to jsou takový záchytný body, že kdyby se nám něco stalo, tak ty bydla to potom musí udržet a směr korigujeme lanama.
2: A ten důvod, proč tímto způsobem a ne mechanicky?
1: Protože si myslím, že to je o komunitě a o lidech a lidé, když to udělají sami, tak to mají větší radost. A víte, i sama, když jsem přišel lidí, nevěřím tomu, že to byl stál jeřáb, že by tady tolik lidí bylo. Je to i zajímavější.
2: Májku se podařilo vyzdvihnout zhruba po hodině. Tady vedle úřadovny úřadu městského obvodu bude stát do konce května. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
8: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: Herečka Petra Nesvačilová oslavila 40. Skončila mateřskou a vedle pracovních projektů se chystá na Stardance. Jak se těší, uslyšíte v Šarmu. Kromě toho vám představíme novou kolekci elegantních šatů Machač Fashion a v kosmetickém rádci povíme, co znamená zkrátka SPF a poradíme, jak nejlépe chránit pleť před sluncem.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Sobota 16. května. Svátek mají nositelé královského jména Přemysl, zkráceně také Přemek. Je také svátek svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, patrona Čech a rovněž patrona zpovědníků a lodníků. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První elektrická tramvaj na světě vyjela na koleje v roce 1881, a to v Berlíně Lichterfelde. Konstruktérem byl legendární německý elektrotechnik Werner von Siemens. Podle časopisu Rolling Stone druhé nejlepší album rockové historie vyšlo před 60 lety. V roce 1966 vydali legendární Beach Boys album Pet Sounds. Z něj pochází řada nesmrtelných hitů. Ve stejný den před 60 lety vyšlo i osmé nejlepší album stejné ankety, Blonde on Blonde od Boba Dylana. Impozantní válečné drama Tmavomodrý svět režiséra Jana Svěráka mělo premiéru před 25 lety v roce 2001 v Praze. Scénář příběhu českých letců v Británii napsal jeho otec Zdeněk Svěrák.
2: Vítáte dobře, Vodíšku.
3: Fakt?
1: Předposlední mise raketoplánu s pořadovým číslem 134 začala přesně před 15 lety v roce 2011. Endeavour naposledy vzlétl z misu Canaveral k mezinárodní vesmírné stanici. Na palubě měl kosmonaut Andrew Feustel plyšového krtečka. Po 16 dnech se všichni v pořádku vrátili a Endeavour skončil v muzeu. Legenda našeho krasobruslení, mistryně světa Aja Vrzáňová, se narodila v Praze přesně před 95 lety. 60 slaví sestra Michaela Jacksona, zpěvačka, která prodala přes 100 milionů desek, Janet Jackson. Doma má 9letého synka, s mateřstvím počkala až po 50. 40 je jedné z nejkrásnějších hollywoodských hereček, Megan Fox. A já přeju hezkou sobotu.

0: Z vysílání Českého rozhlasu Pardubice už víte, že Krajské technické muzeum ve Vysokém Mýtě návštěvníkům otevřelo nové expozice. Jedna z nich přibližuje vývoj cyklistiky, a to v nejrůznějších souvislostech, které vás určitě překvapí a také pobaví. V expozici, která se jmenuje Jednou stopou, se projedete třemi staletími. Uvidíte v ní unikátní modely nejstarších kol, které si díky filmovým záběrům prohlédnete přímo v akci. Šlápnout do pedálu, ale můžete i vy sami, a to na cyklistických trenažérech, a zjistit tak třeba, jak se kdysi jezdilo na takzvaných vysokých kolech. Ty jsou také určitě magnetem celé expozice. Právě na ně se zaměřila i naše redaktorka Tereza Brázdová.
1: Do nové expozice věnované cyklistice v Krajském technickém muzeu ve Vysokém Mýtě se vydávám s ředitelem muzea Jiřím Junkem. Té výstavě dominují vlastně ta vysoká historická kola. Jedno z nich má velmi zajímavý příběh.
2: Jedná se konkrétně o vysoké kolo, které naše muzeum získalo v roce 1903. A ten příběh je takový, že úplně první majitel ho koupil jako nový velociped a stál 160 zlatých, což ve své době teda byla opravdu velikánská suma. To si nemohl dovolit opravdu každý. No a bohužel ten jezdec, ten majitel tohoto kola se při pádu na něm zabil. Rodina později to kolo prodala už se slevou za 60 zlatých. No a v roce 1903, když tedy muzeum schánilo nějaké věci do svých sbírek a na výstavu, tak ho koupili již za pouhých 60 krejcarů. Takže ten sešup té ceny byl opravdu veliký, ale musíme si říct, že v roce 1903 vlastně už i tato vysoká kola byla jakým

0: si archaizmem a už si běžně nepoužívala.
1: To vysoké kolo je vystavené v úrovni očí, takže vypadá ještě vyšší to jedno základní velké kolo, to přídavné malé. Těch vysokých kol je tu hned několik. Však taky Pardubický kraj docela proslul ve výrobě vysokých kol.
0: Tak tady je potřeba říct, že největším výrobcem vysokých kol v Čechách byl Jan Kohout z Prahy ze Smíchova, ale pravděpodobně, aspoň tak, jak jsme pátrali, hned druhým největším výrobcem byl člověk z Pardubic, Vilém Vorbach, který měl svůj dílnu a svůj prodejnu ve Smilově ulici. No a dokonce několik kol s jeho značkou se dochovalo a právě jedno z nich my tady máme vystavené.
1: Pokud se návštěvník chce o vysokých kolech něco dozvědět, tak se tady dozví opravdu hodně. Protože vy tady máte krásně zpracované všechna ta témata, která s vysokými koly a jízdou na nich vlastně souvisí. Jsou tu jednak výrobci, oblečení cyklistické, údaje o cyklistických dráhách a já když tady dokonce otevřu ten šuplík vitríny, která září novotou, tak se objeví i půvabná historická mapa. Velmi praktická.
0: Tak je to mapa Království českého pro cyklisty. Je to z období právě těch vysokých kol, to znamená někdy z 80. let 19. století. A co na té mapě je zajímavé, že ona tam má vyznačené prudké kopce, prudké sjezdy, což pro ty cyklisty na vysokých kolech bylo velice důležité, protože to kolo nemá prakticky žádnou brzdu, musíte brzdit proti tlakem svých nohou a sjet nějaký hodně prudký kopec je velice obtížné a někdy je právě lepší i z toho kola slést, aby nedošlo k nějaké havárii. Takže tato mapa ty prudké kopce krásně zaznačuje, tak aby ten cyklista viděl, co ho čeká a kde je lepší raději z toho kola slést.
1: Kdo by chtěl vidět, jak funguje vysoké kolo v reálu, samozřejmě to známe z historických filmů, tak vy tu jeden takový historický film pouštíte, i když historický ne v tom pravém slova smyslu.
0: Je to film, který jsme si sami natočili, takže jsme se snažili, aby vypadal trošku historicky, ale tou zásadně hlavním pointou je to, aby jsme ukázali, proč vlastně se kola, obecně cyklistika rozšířila a je to dáno na příkladu závodu mezi vysokým kolem a koněm.
1: My v tom filmu vidíme i půvabné historické spolkové oblečení. Mimochodem jeden z nejstarších klubů velocipedistů vznikl v Litomyšli. Vysoké Mýto potom po pár letech od roku 1886 následovalo.
0: Tak ano, v Pardubickém kraji nejstarším klubem je klub v Litomyšli, který vznikl v roce 1886. Ve Vysokém Mýtě to bylo až o 9 let později, ale každopádně pak další staré kluby ještě jsou v Chrudimi a v Hradci Králové, které vznikly o rok, o dva později, než té jmenované Litomyšli.
1: O té historii klubové se samozřejmě tady v expozici člověk také dozví, ale vy tu máte i takové detaily jako ukázku způsobu toho, jak třeba cyklisté odháněli štěkavé psy a tak dále.
0: Cyklista na vysokém kole měl, bych řekl, mnoho nepřátel. Takový jezdec na vysokém kole dost často i vlastně jenom svojí přítomností provokoval, protože to kolo stálo zhruba asi jako roční plát zedníka, takže samozřejmě ta chudší společenská třída to nesla jako trošku s nelibostí, takže i cyklisté se dost často stávali terčem nějakých útoků od dělníků, ale třeba od dětí, ale také to samozřejmě byly toulaví psi, kteří je dokázali napadnout, takže oni proti tomu vymysleli různé prostředky, jak se jim bránit. Od toho, že po nich házeli kameny, které měli v kapse, od toho, že sebou vozili nějaký bič, ale dokonce měli sebou i takové malé pistole, když jsem také říká velodok, no a ty právě používali k zaplašení těch psů, případně nebo nejhůř, tak by i tu zbraň mohli obrátit proti němu, ale spíš tam šlo hlavně o tu ránu, které se ten pes lekl a utekl.
2: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audio archivu.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Jak lépe poznat historii Pardubic, než procházkou městem se zasvěceným průvodcem? A že je z čeho vybírat? Turistické informační centrum, Východočeské muzeum v Pardubicích i Paměť národa pořádají komentované procházky městem. A věnují se nejen historii, ale i architektuře, bájím a pověstem a zavedou vás často i na velmi netradiční místa, jako jsou třeba pardubické hřbitovy. Na ty nejzajímavější okruhy vás vezme Šárka Kuchtová.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Pozor, pozor, 20. května se v Hernichově vile v Ústí nad Orlicí otevře prvorepublikové muzejní lahůdkářství.
3: Chlebíčky, oschlé chlebíčky.
4: Jak oschlé? V žádném případě, to by nám věhlasný lahůdkář Jan Paukert dal.
2: Na jeho počest totiž v Ústí pořádají chlebíčkovou slavnost.
4: A chlebíčky budou čerstvé.
2: Voňavé.
4: Od těch nejlepších mistrů z Asociace cukrářů a kuchařů.
2: Budeme jim koukat pod ruce.
4: Vyzvídat, jaké jsou chlebíčkové trendy.
2: A taky ochutnávat.
4: Poslouchejte od 14 do 15 hodin přímý přenos od chlebíčků.
5: Z Hrnichovy vily vás pozdraví Mirek.
4: A Jitka.
0: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.

Kraj, Rybiček 48 a Marka Ztraceného, písnička o posledním rozloučení s nejlepším kamarádem. No tak my také děláme pomyslné goodbye. Jednak sobotnímu dobrému odpoledni, ale bohužel také končícímu dni otevřených dveří. Bylo to s vámi báječné a budeme se zase za rok s mnohými z vás těšit na slyšenou a hlavně na viděnou tady u nás v Českém rozhlasu Pardubice. Rozhodně ale nekončí naše vysílání. My vám nabídneme úderem 16. další zprávy, které dnes odpoledne připravuje Michaela Spáčilová, a po zprávách, tak to už přijde na řadu cyklus, který se jmenuje Hvězdné návraty. No a dnes to bude o muzikantovi, moderátorovi a tak trochu i komikovi Jaroslavu Uhlířovi, kterému tedy věnujeme hodinu mezi 16. a 17. No a po 17. hodině budeme hrát podle vás, a to v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Tak připomínáme, že si případně už teď můžete objednávat, což někteří i děláte, už od brzkých odpoledních hodin na e-mailu studio.pardubice@rozhlas.cz, případně nám můžete za 4 koruny ve tvaru Pardubice mezera krátký text vašeho pozdravu poslat i SMSku, kterou pošlete na číslo 90 011 04. Do zpráv ve 4, ale ještě určitě stihneme jednu písničku z horečky sobotní noci, které vévodily tomuto filmu, tedy písničky australské sourozenecké party Bee Gees. Stayin' Alive.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Pardubickém kraji klesá počet narozených dětí. Univerzita Pardubice začíná přípravné práce na stavbu nové budovy v areálu Tesly. Obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Zítra čekejte v regionu zataženo až oblačno, večer až polojasno a teploty do 17 stupňů. Dobré sobotní odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Počet porodů v Pardubickém kraji klesá. Loni se v nemocnicích v regionu narodilo přes 2800 dětí, tedy zhruba o třetinu méně než v roce 2021. Nejméně se rodí ve Svitavské nemocnici, kde se v loňském roce narodilo 500 dětí. To je pod doporučovanou hranicí pro bezpečný provoz porodnice. V kraji jsou porodnice ve 4 z 5 nemocnic. Podle ředitele Tomáše Gottwalda budou řešit, jestli se jejich počet nemá do budoucna snížit.
2: Ta porodnost výrazně klesla, když bych se podíval 10 let zpátky, tak ty propady jsou i v desítkách procent. Asi největší teď zájem bude udržet porodnost a snažit se navýšit počty porodů především ve Svitavské nemocnici.
0: Univerzita Pardubice zahájí přípravné práce na stavbu nové fakulty zdravotnických studií demolicí bývalé Tesly nejpozději v červenci. Samotné bourání zabere až 5 měsíců a stát bude 5 milionů korun. Kvestor univerzity Petr Gabriel dodává, že starou telegrafii zde pozdější Teslu nejde kvůli jejímu špatnému stavu zachránit. Nová budova jí ale bude z části podobná.
3: My vlastně jsme tu novou budovu koncipovali, abychom tam zachovali nějaké ty prvky toho členění. Mění té budovy, samozřejmě úplně v nějakém jiném moderním pojetí. Měla by tam vzniknout i nějaká umělecká replika komína té budovy, budou tam odkazy na to označení. Ve spolupráci s Východočeským muzeem bychom tam chtěli nechat nějaké odkazy vlastně na tu původní budovu.
0: Nová fakulta umožní Univerzitě Pardubice nabrat více uchazečů o studium nelékařských zdravotnických oborů. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela.
4: Zejména tedy, že relativně nekřesťansky oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků a tak ona nemohla dojít skutečného pokoje, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov v podstatě nekonečná.
0: Podle policie muž zalil lebku do betonu a chtěl jí pohřbít. Za to mu hrozí až 8 let vězení. Stíhaný bude na svobodě. Pavko také uvedl, že obviněný písemně slíbil, že se vyvaruje páchání další trestné činnosti. Policie při bezpečnostní akci Jupiter v Praze zjistila skoro 150 přestupků. Informovala o tom na svém webu. Zároveň rozdala pokuty za 164 tisíc korun. Policisté vypátrali také 14 lidí v celostátním pátrání, 7 řidičů pod vlivem alkoholu a 6 řidičů pod vlivem drog. Celní správa pak při kontrole jedné z pražských tržnic zabavila možné padělky a masné výrobky neznámého původu. Akce trvala od pátečního do dnešního rána.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená, postupně až polojasná. Nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně, při zmenšené oblačnosti kolem 1 stupně nad nulou. Zítra čekejte v regionu zataženo až oblačno a večer se vyjasní. Nedělní teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra ráno a večer místy mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré. Tlak v neděli slabě až mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehoda osobního auta, které bouralo do svodidel, uzavřela zpevněnou krajnici dálnice D11 na 74. kilometru ve směru na Prahu. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Jsou věci, které se čas od času nehodí. Člověk na ně nemá náladu, jsou drahé nebo nedostupné. Já vám nabízím něco, co je zadarmo, nikdo tím nikdy nepohrdne a ještě vám to prospěje. Takový je humor. Dobrý humor, který vám nabízím. Mé jméno je Patrik Rozehnal a za chvíli vám řeknu ještě jedno důležitější jméno. Budeme totiž mluvit o muži, který se narodil 14. září roku 1945 v Praze na Žižkově. Takže mu letos je...
6: Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo?
5: To je pravda, tak si to spočítejte sami. My si během pořadu řekneme jiné věci. Kdy se dal na dráhu umělce, kdy koho potkal a co vlastní.
6: Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
5: To tu řešit nebudeme. Já myslel třeba, kolik písničkových titulů máte na kontě.
6: Aha, rozumím.
5: Bude to totiž vzpomínkový pořad.
6: Oč se vlastně jedná?
5: O zábavu. Prozradíme vlastně hodně věcí. Povíme si o Jaroslavu Uhlířovi. Co tomu říkáte?
6: Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
5: Tak nebudeme se teď hádat, ne?
6: Co jsme si, to jsme si.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

úterý. Nešťastný je v týdnu každý den. Splním, pane, ze snů aspoň některý.

0: сім, аби здав. То просім, аби здав.
1: Ať є všem hej a život máte s úsměvem na tváři. Přeju ještě jednou a teď už to povídání o Jaroslavu Uhlířovi,
2: který nám dnes taky dodá ty písničky, ale i zábavu v podobě mluveného slova.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Zdá se to zvláštní, ale začínal v armádní redakci tehdejšího Československého rozhlasu, která sídlila v Dykově ulici v Praze. Pracoval tam i Zdeněk Svěrák, Milon Čepelka, Karel Šebánek i režisérka Helena Filipová. Nahoře byly kanceláře, dole v místnosti piano, kde taky hráli. Nejprve u písniček spolupracoval s Milonem Čepelkou, později se Zdeňkem Svěrákem. Tak také vznikla jejich první slavná písnička Strašidílko Emílek.

0: Ke spolupráci se Zdeňkem Svěrákem na téhle písni přesvědčil Jaroslava Uhlíře právě Miloň Čepelka. Požádal ho, jestli by nepomohl Svěrákovi zhudebnit nějaké veršíky. Tehdy se Jaroslav nedůvěřivě zeptal, a který to je? Ten modrovokej, vysvětlil Čepelka. Toho nepřesvědčilo, ale stejně se dali dohromady a vznikl tenhle velký hit. Druhým životním a profesním partnerem Jaroslava Uhlíře je Karel Šíp. A tak si teď pustíme jednu z jejich společných scének.
1: S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
2: To je fakt.
1: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
2: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
1: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
2: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
1: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
2: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
1: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhle ten, ten se mi líbí taky.
2: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
1: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
2: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
1: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
0: Slavný pořad vznikl z obyčejné pětiminutovky, kterou Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp dělali na obrazovkách Československé televize. Pokaždé si povídali s nějakým hostem. V první pětiminutovce to byl Karel Zich. Zaspíval písničku, kterou všichni znali.
3: Je to pár!

0: O tom si chvíli povídali a nakonec přidal i svou aktuální novinku. Ten pořad udělali ještě několikrát, jeden i s Petrou Janů, který pojali obzvlášť humorně. Právě po něm pak dostali šanci, aby udělali samostatný pořad, který se jmenoval O smíchu. A krátce na to přišla i nabídka na první díl hudební soutěže Hit Šaráda. S tím, že pokaždé ji ale bude dělat někdo jiný. U tohoto záměru ale nezůstalo. Sešli se ještě mnohokrát a důkazem je nakonec i ta další ukázka.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: A jak se tihle dva seznámili, to kdysi oba společně prozradili i ve Všechno party na obrazovkách České televize v režii Viktora Polesného.
3: No je to jednoduchý, no tak jako jak jsme se seznámili. Ty jsi prostě dostal ode mě, já jsem byl kapelník skupiny a ty jsi dostal prostě takzvaně lano, že jo, tak jsem tě zlanařil. Prvně jsme se viděli a tam se rozcházíme, že jo. Ty víš, kdy jsi mě prvně viděl a čím jsem tě utkvěl?
4: Já jsem tě viděl prvně v domu dětí a mládeže Julia Fužíka v Grébovce.
3: Ano, u Pioníra jsme se potkali. Ano. Jako ne, že bychom byli členové, že ne. To byl dům,
4: to kde... byl dům, kde jsme... kde nějak prostě tam... jsme my se zkoušeli třeba v Gottwaldově síni.
3: Co?
4: Se skupinou Provinence.
3: Ano. Ta se rozpadla ještě dřív, než vznikla, to ano. Já vím. Tak nikdy ne... Vy jste jenom zkoušeli.
4: No a vy jste v opatro vejš, v mnohem menší... zkušebně jste zkoušeli s faraonama.
3: Ano,
4: a já se taky pamatuju, že
3: jsem si šel a ty jsi mě viděl
4: na kukačku a já jsem si říkal...
3: A líbil jsem se.
4: Karel je o 3 měsíce starší než já.
3: Ano.
4: Ale já myslel, že jsi mladší o 3 roky než já.
3: Jo?
4: No, já jsem si tak říkal, to je nějaký kluk tady od těch faraonů, že
3: já to... měl hodně vlasů, jsem měl.
4: Tak takhle jsme se seznámili, no.
3: Ano, no, tak bylo to jinak, ale to jedno.
4: No tak jak to bylo jinak?
3: Bylo to tak, že já jsem požádal, aby mě s tebou seznámil svého kamaráda, který byl se mnou na vojně a s tebou chodil na základní školu.
4: Ano.
3: Já jsem chtěl znát živýho hudebního skladatele, já jsem žádnýho neznal. Já jsem psal texty, já chtěl jsem...
4: Herda, Harris.
3: Ano. A ten tě skontaktoval a to...
4: Ne, ten se potom nějak vynořil, jak jsme někde hráli.
3: Nevynořil se,
4: jsme hráli, se Schellingrem, už jsme byli faraoni a Herdy se byl... No tak to budeme tohleto.
3: Já ti říkám, že to bylo takhle. A je to můj pořad tohle.
4: Prosím tě, já se vrátím k tomu, jak jsi mě naučil mluvit. Já se pamatuju, my jsme kdysi se Zdeňkem Svěrákem hráli dětské divadlo.
3: Ano.
4: V Albatrosu to bylo.
3: Ano.
4: Pro 99, ani víc bych tam ani nešlo. Pavlína Flibovská.
3: Tam byla.
4: No, a Svěrák.
3: Můžeš trošku na čtvrt, můžeš
4: no,
3: takhle.
4: A režíroval to Láďa Smoljak.
3: Ano, ano.
4: A já ti řeknu, no, že Svěrák už tak rezignoval, že dokonce udělal scénku. To byl desetiminutový dialog, kdy on řekl tomu publiku, těm dětem říká, prosím vás, pan Hulíš tady hraje na piano i zpívá to některý umějí, ale on neumí mluvit.
3: No.
4: Jo? A říká, musí mít sebou tlumočníka. Toho tlumočníka já mu dělám, já osobně. A teďko mě dává různý otázky a já si vzpomínám na jednu otázku a na odpověď, kdy Láďa Smoljak řekl, klidně odpověz pomalu, protože stejně nikdo nebude vědět, co to je. A šlo se, jednalo se o to, že kromě toho dialogu, tak najednou mě Svěrák říká, Jardo, prosím tě, už se ti někdy stalo, že jsi šel po ulici a někdo si zpíval tvůj písničku? A já jsem na to řekl, veselé neci, ve se asášim asátam s hazagou. A Svěrák to přehoval, říká, to znamená, ve spálené ulici, jmenuje se Já se vznáším, já si letám s Hanou Zagorovou.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: písnička Já se vnáším, já si létám. Zpěla Hanka Zagorová, to jsem, prosím pěkně,
1: já to vím.
0: Dělal já.
1: Já taky vím, jak jsi to složil. No, řekneš to tady veřejně.
0: No to můžu říct.
1: My jsme, ale prosím tě nějak opatrně.
0: Ne, no, velmi opatrně. My jsme jezdili dětská představení se Zdeňkem Firákem a s Pavlínou Filipovskou.
1: Mě to můžeš říct.
0: Ano, a byli jsme v Plzni na zájezdě a tam bylo dopoledne představení, pauzička na oběd a odpoledne představení. A já jsem to měl nějak kolem 30 let, já nějak snídal čokoládu a tyhle ty věci, takže jsem trpěl většinou.
1: Jako trpěl jsi? Střevní, myslím, měl.
0: Střevní, no. A na oběd, ano, a já šel na onu místnostku a radost, nic. A já říkám, to se znáším, to si lítám. Pak si mám pozor, textaři dlouhý slabiky. Já se vznáším, já si létám. Tak jsem šel k pianu na to jeviště, tam paní uklízela, ta asi 10 světků uklízela v kanceláři a já tam, a ten referent jsem si udělal. A přišel Svěrák z toho oběda a já říkám, hej, co mám, a ty mu hraju ten referent, že se vznáším, já si létám. A nechceš si to dodělat? A on říká, když to z tebe tak pěkně vyšlo, dodělej si to sám.
2: Tak to byla historie téhle jedné písničky. A o skládání písní, které naplňovaly život Jaroslava Uhlíře, teď bude řeč ve Scénkách i vzpomínkách.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Třeba tak slavná písnička, jako je Severní vítr, měla být původně zpívána Pavlem Bobkem. Ten ale v té době zpíval písně anglicky. A tak to nakonec natočil Jaroslav Uhlíř.
4: Tu s děravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláv, nemocen.
2: A nápad, aby tahle skladba doprovodila slavnou scénu, kdy honí sto číšníků Josefa Abraháma, přišel od Ládi Smoljaka. Jiný režisér by k tomu nasadil honičkovou muziku, ale díky Láďovi tam zní jen pomalý severní vítr.

Tu písničku doprovází foukací harmonika a banjo, ale vůbec v ní nehraje piano. A tím je podle Jaroslava Uhlíře zajímavá. Při pěvecké přípravě té písně mu prý hodně Láďa pomohl. On sám měl tendenci to zpívat, jak Láďa říkal, jako lyrický tenor. Hlavně proto, že se nedoprovázel na klavír, ale on ho usměrnil a nakonec to naspíval úplně normálně.

0: Téma muzika bylo často námětem i společných scének s Karlem Šípem. Často se kolem toho točili a nejednou k tomu přizvali i své kolegy. Jako třeba teď, Luďka Sobotu. Je tu část rozhovoru se slavným diskžokejem.
1: Platilo ve světě rčení, co Čech, to muzikant. Víte, my jsme shodou okolností nedávno byli za hranicemi.
2: V Lipníku nad Bečvou.
1: Ano, to jsme byli taky. To bylo za hranicemi, na Moravě jsme byli v Lipníku. To je kousek, víte, ale já myslím jindy, když jsme byli s Čedokem za hranicemi takhle těch předních dnů a tam jsme zjistili, že tohleto rčení už neplatí. Tak schválně řekni jim, co teď ve světě platí.
3: Dolar.
1: Já myslím to rčení. To rčení, že už neplatí, jo? Teď platí ve světě, co Čech, to... No, to D.
3: Co Čech, to dolar.
1: Ano, tak jistě, taky někdy. V létě, občas, ale já jsem teďka nemyslel naše turisty, kteří chodí po světě s napěchovanými kapsami přízlibem. Já jsem měl na mysli to rčení, že už teďka neplatí ve světě. No, teď přeci platí to rčení, napsaný. Platí rčení, no.
3: Co Čech, to disc jockey.
1: Správně, konečně. Přátelé, a my vám teď chceme představit člověka, který má na tom vlastně největší zásluhu. Možná to nevíte, ale minulý týden se v Bruselu konalo mistrovství světa disc jockeyů. No a samozřejmě jsme tam i my měli svého zástupce. Měli jsme tam prostě svoje želízko. Přátelé, to je ono, naše želízko. Ano, už je mezi námi DJ Pepa Želízko. Vítáme vás, ano.
3: Podle agenturních zpráv se náš reprezentant umístil na velice pěkném místě.
1: Ano.
3: Ovšem, na kolikátem to už agenturní zprávy neuvádí.
1: No, ale turnaj to byl náročný a velice obtížný. Mimochodem, ten turnaj byl otevřený pro amatéry i profesionály, takže vlastně open by se dalo říct, že?
4: Co?
1: Open, to cizí, to se otevřený, jako open se to píše, jo? A nebo nebyl ten turnaj open?
4: No, byl open.
1: Byl open.
4: Byl, pro amatéry byl open drag. A pro profesionály byl open easy.
1: Ano. Byl vlastně open, by se...
3: No, zeptám se jinak.
1: Ano.
3: Podívejte se, vy jste prý při svém soutěžním vystoupení vsadil celé na domácí repertoár. Ne na zahraniční hity, jako někteří, že? To je potěšitelné. Dokonce, když jste začal svoje vystoupení, v sále to prý zašuměl.
4: No, ta deska zašuměla. Oni totiž ty naše gramofonové desky tak nějak šuměly.
1: Tak víte, tuhle tu výtku byste možná měl adresovat výrobcům našich desek v Loděnicích.
4: Tady...
1: No, v Loděnicích, tam my vyrábíme gramofonové desky.
4: A kde vyrábíme lodě?
3: Gramofonové desky vyrábíme v Loděnicích, to je název obce u Berouna, ale mě by spíš
1: zvládá,
4: že on tam ten šum asi prolejzá z Berounky. Jestli oni by přece jenom tam neměli vyrábět ty lodě.
0: Jaroslav Uhlíř říká, že s písněmi je to jako s rostlinami. Jen fanoušci rozhodnou, že některé z nich budou trvalky. Odolné kořínky pak zapustí a ozdobou záhonu se stanou právě takové trvalky, jako je dělání, když se zamiluje kůň, nebo třeba Barbora píše z Tábora. Je jich zhruba 30, těch velkých hitů, které dali v životě dohromady Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák.
5: Přátelé, když si někdo řekne, teď půjdu domů a napíšu hit, ten hit Pambíček, to je... Prostě nenapíšete.
6: Já jsem to říkal, hit Pambíček?
5: No Pambíček, no hit Pambíček, no.
6: Jako, no je víc Pambíčku a jeden je jenom přes hity, jako?
5: Přes hity, ano, to je to.
6: Jsem nevěděl.
5: No ano, a ten ti to zašprajcuje, řekne, já ti dám pochvilku hit, jo, takový jako...

0: Přátelé, teď je text výborný, ale melodie je kradená. To je Babylon, to je Babylon.
1: Aha, tak s pozor. Tímhle se my, skladatelé hitu, pereme dnes a denně.
2: S texty a písněmi se prali i právě Jaroslav Uhlíř a Zdeněk Svěrák. Buď byl spokojený jeden, nebo druhý. Často to byl dlouhý tvůrčí proces a nad některými písničkami se i hodně dlouho, slušně řečeno, dohadovali. Vždycky totiž museli dospět do bodu, že budou spokojeni oba, textař i skladatel. Ale teď už se hlásí Jiřina Bohdalová.
3: Pojďte sem. Já jsem se totiž rozhodla, že tady budu zpívat. Víte?
4: Aha, tak to nám ten nový rok pěkně začíná.
3: No, ne, já jsem se rozhodla, že chci písní oslavit vstup do nového roku. No a vy mi s tím pomůžete, protože já si vás opravdu jako skladatele nesmírně vážím. No jo.
4: Já se začnu červenat.
3: Ne, mě brůzdají pořád v uchu ty vaše melodie. Takový to se laví, tak to končívá.
4: To složil Klempíř.
3: Aha, tak promiňte, ale ta se vám povedla. Tak přijíždí poslední kouboj.
4: To složil Rytíř.
3: No jo, ono je to těžký, že jo. Rytíř, Uhlíř, Klempíř, já si všechny ty řemeslníky nějak pletu. Co si teda můžu od vás zaspívat?
4: Není nutno.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: Další známá písnička Jaroslava Uhlíře je za námi a před námi další povídání a scénka.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Jaroslav Uhlíř sice vždycky nosil velmi silné brýle a na texty se dokonce koukal ještě přes lupu, ale ty oči za jogurtovkami, jak se říká, měl pokaždé veselé a šibalské. Muzikanta nezapřel. Když se třeba koukl do knížky na neznámé básničky, hned se mu začaly pohybovat rty, prostě mu naskočila melodie, která by z básničky udělala písničku. Vždycky o sobě tvrdil, že není tvůrcem humoru, spíš jeho konzumentem. A občas, spíš výjimečně, vymyslí nějaký fór. Opravdový humorista podle něj musí mít v mozku šišaté zrcadlo. Takové, které tu běžnou situaci přetočí do legrace. A i jeho spolupracovníci jsou podle něj různí. Zdeněk Svěrák si dělá laskavou legraci pořád. Bolek Polívka toho vyloženě baví stále trousit vtipy. Je to živel, jako byl Vladimír Menšík.

0: s Mozartem společného. Nebo jsem to někde čet? Teď nevím. No, to už je jedno. Ale hodně jsem toho spočítal, že máme společného. Například jemu strpčoval život ten Salieri, že?
1: Přátelé!
0: A mám ho tady taky.
1: Co pak?
0: Ale nic, lidi si mě pletou s Mozartem a pořád chtějí, abych něco zahrál, jistě to.
1: Ne. To už teďka nepřichází v úvahu. Před námi jsou důležitější úkoly. Asanace pohádek. Proč? Kolem nás se všechno tak jako zvolna mění, ale pohádky ty si pořád jedou ve starých kolejích.
0: Člověče, na pohádky já bych nesahal. Takovou pyšnou princeznu já můžu vidět pořád.
1: Pyšná princezna už je dávno v trezoru. A nepřipadá v úvahu už dneska promítat dětem, tam se dějou věci, to by nám už nikdo neodpustil, já nevím, například, tam ten taková směšná figurka výběrčí daní, že jde vybrat daně a dostane vejprask. Myslím, že dokonce od uhlíře. To by nám už dneska ministerstvo financí neodpustilo takovouhle politickou satiru. Ne.
0: Ale ten starý král je roztomilej, to musíš uznat.
1: Král je roztomilej, ale záporný postavy jsou tam ty jeho poradci.
0: Aha, to je pravda.

0: To je pravda, to by asi dneska neprošlo.
1: Určitě by to neprošlo. Proto my musíme pohádky nasměrovat tím správným směrem, jako aby odpovídali potřebám doby. Sami na to samozřejmě nestačíme. Chtěli jsme si pozvat pomocníky. Tak jsme chtěli vědět, kdo z herců nejčastěji stvárňuje různé pohádkové postavy. S touto otázkou jsme se obrátili na televizní komputer a paní Šeborová nám řekla jména dvou herců a proto jsme je dneska pozvali ke spolupráci. Miloš Kopecký a Roman Skamene.
0: Přátelé, klid, zápletka té naší pohádky bude velice jednoduchá. Král měl 3 dcery. Děvčata, nástup.
1: Moment. Ale my jich tady máme 6. Ale to není problém. Vraž je tam všechny do té pohádky, ať se nám tady holky nehádají. Znova.
0: Dobře. Král měl 6 dcer.
2: Moment. Já mám určitě zase rád toho nepozorného krále, že jo?
0: Správně.
2: Jo.
0: A jednoho dne se král rozhodl, ano, že ty svoje dcery provdá.
2: Tak. Úplně všechny. Nemohl bych si tady aspoň jednu z nich nechat na horší časy?
1: Ne, pane Kopecký. Ovládejte se, na trůně si to rozhodněte. Jo, tady je vaše místo. Jste král, pojďte.
3: Hele. No, jsem. S kým on ty holky má?
4: Ježiš, tu babu bych chtěl vidět.
1: No tak to v pohádkách nebejvá, s kým je má. Jak tak koukám, je to různý, no. S kým je má?
2: Tak, dosti řeči. Dcerušky moje různé, přijdou vaši nápadníci. Ti z nich, kteří nejlépe a nejsprávněji zodpoví mé otázky, budou po zásluze odměněni tím, že vás nedostanou. Dostanou vás tím, co prohrají. No, můžu to hrát takhle?
1: Je to moderní pojetí, ale můžete. No. Je to moderní.
5: Já už jsem to pochopil, takhle. My 3 jsme takový nápadníci. No. Tak jdeme na to, hele. Já bych byl tamhle tu 3. zprava.
1: Moment.
5: Co je?
1: Ještě než se to rozjede, ta pohádka, já myslím, že bychom se měli nějak jmenovat. Jako nějaký známý pohádkový bytosti. Aby nás děti měli radši.
4: My s nima stihneme mít ještě děti?
0: Ne, diváci jsou děti.
1: Diváci jsou děti, co koukají na pohádky. Oh,
0: mohli bychom být třeba dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Ano.
5: No.
3: Takže

0: Na mě zbyl ten dlouhý.
1: Děvčátka moje, to jsou vaši nápadníci. Ti se přišli ucházet o vaše ruce. Je tu ale jedna otázka. Kterému z nich dá ti přednost, táži se? Kterému z nich? Tady je každá rada drahá.
2: Možná byste mohl být trošku přesnější, pane Kopecký.
1: Dobře. Tady je každá česká národní rada drahá.
2: Tak, pane králi, jaká je nabídka?
1: Ty bys chtěl, abych ti dal jednu ze svých dcer?
2: O, tak mě by úplně stačilo, kdyby mi aspoň jedna z vašich dcer dala. Víte, takovou možnost mi, jo, vyniknout, jak jsem chytrý, o tom jde hlavně.
1: Jak pak ti říkají?
2: Já jsem dlouhý.
1: Tady by si mohl být dokonce i ministrem. Rozumíš hospodářství?
2: Studoval jsem ekonomii.
1: No, kde?
2: V Turecku.
1: No to je perfektní! Perfektní! On se mně docela líbí, musím říct. Jenom mám takový dojem, jestli on není nadlouhý a trochu krátký. Odpočiň si, chlapče. Odpočiň si. My se zatím poohlédneme, podáším.
2: Dobrá, tak já jdu na cigáro, otče. No,
1: ten... no, ti dám cigáro.
2: Ale to budete hodný, vy máte Ameriky určitě. No. Jak takhle.
1: Melburo.
3: Pozor, ale pane Kopecký, já už bych dneska nezakazoval v pohádkách dokonce i kouřit.
2: No jistě, ne, samozřejmě.
3: Jinak děti vidějí, že kouření zastavuje růst.
1: Jak tak koukám na tebe, jak tak na mě civíš, ty budeš patrně bystrozraký, co?
4: No, já jsem spíš bystrý než zraký.
1: Jestli jsi bystrý, to se ještě ukáže. Jak jistě víš, dávám dnes své dcery do veřejné dražby. Podle nového zákona chtěl jsem je předat původnímu majiteli, ale nikdo se nepřihlásil.
4: Vy myslíte restituce?
2: Bacha! To mi nikdo neřekl, že ty holky jsou restitutky. No, konečně dobrá pohádka, v takový jsem nehrál.
1: Ten se vyzná v cizích slovech, ale nevidí si na špičku nosu. Podíváme se na ledví dalšímu. Ty, nemýlím-li se, budeš široký, že?
3: No. Ne tak docela, pane králi. Řeknu to na rovinu, ono by to stejně časem prasklo. Moje původní jméno je Plaváček. Široký je moje krycí jméno.
1: Přímo srdcerivné, jak jsi sám dobrovolně a krásně to přiznal.
4: Ani já nejsem o nic horší. Já se jmenuji princ Bajaja. Bystrozraký, to je krycí jméno, to mi vymyslela sedmihlavá saň. Prej víc hlav, víc ví, no.
2: Dobrá, krucinál. Taky se přiznám. Jsem Paleček.

0: Dlouhý mi začali říkat, protože jsou oba blbí.
1: Když jste to tak krásně sami přiznali, je to jen důkaz, že jste rovní a čestní lidé. Děvčata jsou vaše. Holky, rozeberte si je.
2: To mi vraťte.
1: Ne, každá koruna dobrá. Pohádkové bytosti byly konečně odhaleny a po zásluze odměněny. Nakonec se všichni šťastně vzali do vazby a pokud nezemřeli, tak šťastně žijí podnes. A to už by byla úplně jiná pohádka.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: Čekáte hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků.
1: Po čase se Jaroslav Uhlíř s Karlem Šípem pracovně rozešli. Nebylo to ve zlém, s Karlem měl vždycky dobré vztahy. Ale najednou začal sledovat, že žije jakýsi čtvrt život, že by toho vlastně po zbytek života moc nesložil. 14 dní bývali s Karlem na šňůře, pak týden natáčeli v televizi, takže na skládání mu zbýval jen jeden týden. A přitom už byli se Svěrákem domluveni na hodině zpěvu, ve které mělo být 8 písniček. Prostě takhle Jaroslav nemohl dál pokračovat. Tak se rozešli.
2: Jaroslavu, Karel Šíp. Kluci, ani nevíte, jak já vás takhle rád vidím, takhle pohromadě. No, tak podejte si ruce, usmířte se.
3: Počkej, ale my se nemusíme nějak usmířovat, my nemáme problém, tak řekni.
4: Já taky o ničem nevím, všechno v pohodě.
2: Ale nedělejte, Ergot. S pravdou ven, no tak si to vyříkejte. Co jste si udělali, no co? Chodil jsi mu za ženou?
3: Teď já tu jeho ani neznám.
4: No tak párkrát jste se viděli.
2: Ježišmarja, kvůli ženský se rozpadne dvojice, nebo co? Taková dvojice ještě. Hergory, ty dvojice jsou založeny na tom kontrastu. Vysoký, malý, pat patašon, Laurel Hardy. Že jo, hubený, tlustý. No, vy jste byli chytrý, jo, chytrý a ten... méně chápavý.
1: Tohle byla ukázka z manéže Bolka Polívky, tedy z obrazovek České televize. Čas od času se k sobě vrací a jsou spolu kamarádi. Tak si je ještě připomeňme v jedné ze scének nazvané Sportovní lékař.
5: Naším dnešním hostem je sportovní lékař doktor Jaroslav Zinkoklich, který přivedl doslova k úžasu celou světovou medicínu. A některé jeho metody a zásady naznačují, že hranice lidských možností bude opět v nedohlednu.
6: No, nelze ovšem zapomínat na EKG.
5: Jenomže my jsme si vás pozvali, Zinkoklich, abyste pohovořil o vašich převratných zásadách správné životosprávy sportovce.
6: No, největší rozruch vyvolal hlavně můj jídelníček, který jsem rozpracoval pro jednotlivé sporty. Tak například boxerům jsem zakázal pít nápoj, který v nich podvědomně vyvolával depresivní a poraženecké nálady.
5: Jaký nápoj?
6: No, KKO. Čili obyčejné kakao. To já těm dalibákům zakázal, jo?
5: Když se to hláskuje, tak kámo. No. To je hezký nápad, ano. No, pokud vím, tak především ale váš zásah do jídelníčku atletů měl pozitivní ohlas.
6: Ano, šlo konkrétně o výškaře a tyčkaře, kterým pomáhá souli při skoku nadnášení. Proto jsem jim předepsal luštěniny, hlavně hrách a také teplý chléb.
5: To platí asi jen pro závody na otevřených stadionech. Nikoliv pro halové závody, že?
6: Samozřejmě. Sprintérům tradičně doporučuji kyselé mléko. Ono totiž umožňuje neustále trénovat onu potřebnou výbuštost.
5: No, doktore, cítím... Cítím, že náš rozhovor by už měl pomalu skončit, takže já vám děkuji.
1: Jaroslav Uhlíř kdysi řekl, že se díky vystupování ve dvojici s Karlem Šípem hodně naučil, i pokud jde o slovní projev. Takže za to, že nějak na pódium mluví, vděčí vedle Smoljaka i jemu. My zas tomuto muži za to, že jsme se nejen dnes mohli dobře pobavit a zasmát.
7: Když šokej hraje ženu.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: V 17 hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Městská policie Moravská Třebová bude i nadále měřit rychlost v některých obcích v regionu. Ředitelství silnic a dálnic připravuje stavbu nové okružní křižovatky v Holicích. Komerční banka i Česká spořitelna dnes upozorňují klienty před odstávkami a výpadky systému. V kraji zítra čekejte zataženo až oblačno, večer až polojasno a teploty do 17 stupňů. U odpoledních zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Strážníci z Moravské Třebové budou i nadále dohlížet na bezpečnost v okolních obcích. Městská policie prodloužila spolupráci s 8 vesnicemi, kam budou její hlídky pravidelně vyjíždět. Zaměří se především na kontrolu dodržování rychlosti, říká velitel městské policie Radovan Zobač.
3: Okolní obce v rámci ORP projevily zájem ohledně měření nejvyšší povolené rychlosti v jejich obcích. Toto měření probíhá už od poloviny loňského roku. A za loňský rok bylo v těchto obcích změřeno 182 přestupců, kteří tu nejvyšší povolenou rychlost, která je 50 km v hodině, v obci překročili.
1: Výstavba nové okružní křižovatky na frekventované silnici číslo 36 v centru Holic na Pardubicku by měla začít letos na podzim. Nahradit by měla dosavadní provizorní kruhový objezd z plastových zábran. Půjde o zakázku ředitelství silnic a dálnic. Nezávislý starosta Ondřej Výborný dodává, že přípravné práce už začaly.
4: V tuto chvíli zde probíhají práce, na které by měla navázat samotná přestavba. V tuto chvíli se jedná o přeložku vodovodního řadu, kterou realizuje akciová společnost VAK Pardubice.
1: Turisté mohou ode dneška opět každý den využívat v Krkonoších lanovku na Černou horu. Do pravidelného denního letního provozu se vrací také lanová dráha na Sněžku. Většina ostatních lanovek v Krkonoších bude dál jezdit jen o víkendech. Klienti některých bank v Česku by dnes měli počítat s odstávkou systému. Až do 22. hodiny může docházet k dočasnému zpomalení bankovních aplikací Komerční banky, a to kvůli plánované údržbě. Stejně tak potvrdila odstávku internetového bankovnictví George i Česká spořitelna. Lidé nebudou moci zadávat platby v noci na neděli a na pondělí, dodává mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.
5: Placení kartou a výběry z bankomatů budou fungovat po celou dobu aktualizace internetového bankovnictví bez problémů. Sport.
1: Čeští hokejisté budou na mistrovství světa hrát od 20 hodin a 20 minut se Slovinskem. Dnes už Slovensko zdolalo Norsko 2-1 a Velká Británie podlehla Rakousku 2-5.
2: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená, postupně až polojasná, nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně, při zmenšené oblačnosti kolem 1 stupně nad nulou. Zítra čekejte v regionu zataženo až oblačno a večer se vyjasní. Nedělní teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra ráno a večer místy mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré. Tlak v neděli slabě až mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ze silnic Pardubického kraje nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Jsem dlouho přemýšlel, co mám říct, nic mě nenapadá. Ten den dnešní otevřených dveří byl krásný, úžasný, bylo vás hodně, bylo to vyčerpávající a budeme rádi, když to nějak uzavřeme. Ideálně, kulantně, vaší oblíbenou muzikou. Nezdržujme to, pojďme na to.
2: Písničky od srdce a Jan Bamberský.

0: Vrať se mi zpátky, prosila Alice Springs. V písničkách Od srdce teď budeme hrát jenom podle vás, jak jste zvyklí o víkendu. Telefon 726-46-4848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro vaše SMSky 90 011 04, tvar zprávy Pardubice, mezera, krátký text vašeho pozdravu.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak a kdo je první? Dobrý den.
2: Kdo pak by byl první než ten,
0: ano,
2: kdo tam byl dneska brzo?
0: Mezi prvními, ano, musím prásknout, že už od 6:30. Anička z České Třebové stála dole na vrátnici.
2: No jo, tak jako jsem zvědavá, jestli se to vyplatilo a jestli jsem tam nalákala lidi.
0: Určitě, určitě. Dneska vás tu bylo...
2: No, ani, to je dobře.
0: Ani jsme to nespočítali.
2: To je dobře. Nám se to taky moc líbilo. Ještě jsme se jeli podívat na ty auta na náměstí, tak tam odjížděli, tak jsme si to taky užili. Dobrý oběd jsme si dali, dobrou cestu jsme měli zpátky.
0: Výborně.
2: Tak vás zdravím a mějte se tam krásně.
0: Děkujeme. No co vám zahrajeme?
2: Timian.
0: Divoký Timian.
2: Úplně mě to vypadlo to, protože mě to teda šoklo, že jsem tam přitáhla lidi.
0: No
2: tak
0: jo.
2: Je to pravda.
0: Tak písnička je tady. Mějte se moc pěkně. Naslyšenou.
2: Taky. Zase ozvu.

0: Divoký horský tymián v písničkách od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Někdo opět na drátě, kdo pak to je? Dobrý den.
1: No, dobrý den, Hanka, Žamberk.
0: Zdravíme, Žamberk. Tak Hanko, jak máte v Žamberku dneska?
1: No, je to hnusně, prší teď do chvilku.
0: A v které části Žamberka vy jste?
1: No. Kousíček od náměstí.
0: Kousíček od náměstí. Já znám Polsko, náměstí taky trochu, ale to nejvíc tu čtvrť, které se u vás říká Polsko.
1: Jo.
0: Tak co vám zahrajeme do Žamberka?
1: No, já bych chtěla nechat zahrát písničku od Telly Family. Nějakou.
0: Dobře. Tak, já se tady podívám, Keláče tady určitě máme. Tak, já jsem dlouho neslyšel Baby Smile, co vy na to?
1: Může být.
0: Jo, dobře, tak je tady. Tak se mějte hezky v Žamberku. Bude to pro někoho konkrétně nebo jenom tak pro vás?
1: Pro všechny lidi.
0: Dobrá, tak tady to je, ať máte lepší náladu vzdor počasí. Naslyšenou.
1: Děkuju.

0: Baby smile, baby smile, baby smile. Já jsem se teď taky rozesmál, ač nejsem dítě, protože jsem tady na vás mluvil a pospěvoval jsem si do písničky Kelly Family a zjistil jsem, že nemám zapnutý mikrofon. Tak, ale teď už zapnutý je, teď už mě snad zřetelně slyšíte.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Takže se můžeme směle vrhnout do dalšího přání. Kdo pak volá? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Jarka.
0: Osík, výborně, ano, vnímám.
2: Přesně tak. Já bych chtěla poslat písničku vám všem do rozhlasu za dnešní den, co jsme s vámi byli. Moc jste se nám věnovali.
0: Děkujeme.
2: Bylo to s váma moc prýma. A vyberte nějakou písničku a bude to pro vás, pro celý rádio.
0: Dobře, tak moc děkujeme. Já už tady vybírám. A už tady hledám, to, co by to chtělo. Já jsem chtěl nějakou duetovku s Jiřinkou od Dalibora, ale nic nového. 2 týdny s tebou, 5. perný den a Vánoce jsou o nás.
2: No, je to pro vás, pro všecky, jo. Tak.
0: Jo. No tak dáme 2 týdny s tebou, hotovo,
2: je
0: vybráno.
2: Je to hezká písnička, děkuju moc krát.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naslyšenou i taky.

0: tady je názor, je slyšet, že už mi to dneska opravdu nemyslí, ale zase na druhou stranu, když můžeme běžně v denním playlistu už teď hrát letní písničky, které tam nasazuje naše hudební redakce, tak proč bychom si nemohli konec konců zpříjemnit tento předletní jarní čas i nějakou vánoční, víte, dva týdny s tebou, Jiřina Anna Jendová, Dalibor Janda, no a někdo na drátě, kdo pak volá, dobrý den.
1: Tady je Mařenka z České Třebové.
0: Mařenka.
1: A tradičně Pražce, tady vládnou Pražce v České Třebové.
0: No samozřejmě.
1: Tak pro všichni a blahopřeju vám k vašemu úspěšnému dní, dneska otevřený dveří samozřejmě.
0: Děkujeme.
1: A fandím vám všem.
0: Děkujeme.
1: Díky moc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

všechny si kšandy. Pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce. Stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj.

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziku ty hraj.

0: si kšandy, lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Co v učebnicích nebylo? Každý den ráno a odpoledne v našem vysílání.
2: Pozor, pozor, 20. května se v Hernichově vile v Ústí nad Orlicí otevře prvorepublikové muzejní lahůdkářství.
3: Chlebíčky, oschlé chlebíčky.
4: Jak oschlé? V žádném případě, to by nám věhlasný lahůdkář Jan Paukert dal.
2: Na jeho počest totiž v Ústí pořádají chlebíčkovou slavnost.
4: A chlebíčky budou čerstvé.
2: Voňavé.
4: Od těch nejlepších mistrů z Asociace cukrářů a kuchařů.
2: Budeme jim koukat pod ruce.
4: Vyzvídat, jaké jsou chlebíčkové trendy.
2: A taky ochutnávat.
4: Poslouchejte od 14 do 15 hodin přímý přenos od chlebíčků.
5: Z Hrnchovy vily vás pozdraví Mirek.
4: A Jitka.
1: Český Rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
6: Který teď také listuje vašimi e-maily a vidí tady pozdrav, ve kterém píšete: zahrajte prosím písničku pro pana Stanislava Krále k narozeninám, ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří, ať ti na tváři kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost. Netřeba moře slov, netřeba řeky věd, úmysl prozradí i malý květ. Jedno, dvě slovíčka, maličkou kytičku, co přesně zapadne do místa v srdíčku. Krásné narozeniny přeje Anička z Konic, Praha východ.

0: Veselka z Moška, Petra, líbej. No, minuta po půl šesté, někdo by se líbal, až by brečel, ale nezbývá mu nic jiného, než brečet, víte. Tak jde na drátě, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Žamberk.
0: Zdravíme Žamberk, dneska po druhé, tak.
1: Ano, a pokud možno poprosil bych od Petra, no, teda písničku Král od Petra Nováka, Flamengen, jestli máte.
0: Já se podívám, někde by tu určitě být měla, tak schválně mrkneme. Tak, Petr Nová.
1: Tady se často nehraje tady písnička.
0: No, nemáme. Aj. Já se ještě podívám, jestli to máme jenom pod Flamengem. Ale obávám se, že tahle skladba tu bohugel není. No, nemáme Krále. Bohužel, tak něco jiného od Petra Nováka.
1: No, můžete tam něco vybrat.
0: Jo, no mě jedna napadá teďka. Počkejte, ta se taky moc nehraje. Tak, schválně, jestli máme. Sakra, bývala tady? Já jsem chtěl zahrát Toreador se nesmí bát. Ale ona tady nikde není. To je taky asi, tak už ji naši hudební mágové asi taky smazali z archivu. Ach jo, to jsou štrapáce, vidíte.
1: Nedá se nic dělat.
0: Nedá, no jo, no. Tak bezhlavý rytíř.
1: No tak když tak tam puste Agnes, jestli máte.
0: Agnes, ale Vikrent. To je zase Jaroslav Vikrent, jasně, dobře, jasně. Tak hledám Agnes by tu měla být, Agnes je připravená.
1: Děkuju.
0: Máte jí mít, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Ale že mi smazali Toreadora, to jsem tedy smutný.

0: dobrá zpráva. Hlavně pro mě, Toreadora jsem nakonec našel, ale že mi to dalo. Hledání ale nesmazali o hudební šoféři. Tak, pojďme ale dál na další písničkové přání.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Tak pojďme zase pomaličku ukrajovat z vašich e-mailů a SMSek. Ještě tady vidím, zahrajte prosím písničku Takový nejsi. Bude to do Hradce a do Javorníka od Boženky. Přeju hezkou sobotu.

0: Blikal, haló.
1: No, zdravím, tady Sváťa.
0: Sváťo, tak co zablikáme?
1: Můžu prosit tajemství ostrovu od Jany Kratochvílové.
0: Tajemství ostrovu, to mám takový pocit, že bychom tu mít měli. Tajemství ostrovu. Jak to, že nemáme? Počkejte, dneska je to nějaké divné s tím naším počítačem. On si tady zase dělá, co chce, stejně jako to bylo s tím toreádorem, kterého jsem nemohl najít a najednou šup a objevil se. No jo, tak. Já to zkusím takhle ještě, no fakt nemáme.
1: Tak trailer, jestli je tam.
0: Tak, dobře, zkusíme trailer. Šup, jo, ten by tady byl, trailer BX-60.
1: Ano, fajn, tak díky. Díky, hezký den.
0: Mějte se, naslyšenou.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli

0: od 13 hodin v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Povídat si budu s fotografem Janem Šibíkem.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9 hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: Ano, je to tak, váš rozhlasový hudební pták a někdo by zase měl být na drátě. 726-46-4848, čekám, jestli se rozbliká nebo nerozbliká, jestli se někdo dobliká a bude si něco pěkného přát. Jinak se podíváme, co nám píšete, protože tu nějaké pozdravy taky ještě máme. Tak, vybereme vás, milí pisálkové. Teď se na jednoho usměje štěstí. Píšete, dobrý den, chtěla bych nechat zahrát mému tatínkovi k narozeninám všechno nejlepší, hlavně zdraví a písničku od skupiny Valda Gang. Posílá a přeje Míša s celou rodinou.

0: Nebeští jezdci, jezdci a kapela Valda Gang v písničkách Od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Čas na poslední telefonát, přátelé, na lince 726 46 48 48, jelikož máme 3 minuty po 6:15. Tak, kdo se teď dobliká, tomu rádi splníme jeho písničkové přání. 726 46 48 48, odkladu to nesnese, odkladu netřeba, tak někdo by už měl být na lajně. Kdo to je? Haló?
1: Krásné dobré odpoledne, pane Vamberský, u telefonu Ondra z Rakovnicka.
0: Zdravíme.
1: Rakovnicko. Že se nedovolal.
0: Že jo, už to vypadalo bledě, už jste skládal zbraně.
1: No já jsem volal dneska ze dvou telefonů a vy jste říkal, že nikdo nevolá, přitom já volám celou dobu.
0: No já jsem tady vysvětloval posluchačům, že občas nám to tady ta naše virtuální ústředna skryje, že ona má 6 políček, která my vidíme, ale ve skutečnosti těch políček je 99, jo, takže když se vlastně trefíte víceméně v nevhodnou chvíli, tak můžete volat, jak chcete, ale my vás tady prostě nevidíme. No, tak to je jenom na okraj technická, tak co budeme hrát?
1: Vás, pane Vamberský, dneska vás poprosím o písničku Srdce jako kníže Rohan od Richarda Millera.
0: No páne, jo, ano. No, komu to bude?
1: Tak, já bych to samozřejmě dneska poslal všem těm, kteří se zúčastnili Dne otevřených dveří nejen ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, ale i v ostatních regionálních stanicích Českého rozhlasu a také samozřejmě v budově v Praze Českého rozhlasu. Mm. Takže všem těm, kteří tam byli, a věřím, že se jim to určitě muselo velice moc dobře líbit. My to z Rakovnicka máme do Pardubic daleko, takže my jsme se zúčastnit bohužel nemohli, což je škoda, ale nevadí.
0: A nebyli jste ani v Praze nasát atmosféru?
1: Ne, nebyli jsme, protože táta měl nějakou akci, dneska zvuší, takže bohužel nám to nevyšlo.
0: Třeba příští rok, ano. Každoročně otevíráme dveře a brány všem vám, posluchačům Českého rozhlasu, tak se budeme za rok zase těšit. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

Richard Miller, Ivan Tásler, Srdce jako kníž Rohan a před námi poslední písničkové přání. Píšete, dobrý den, byla jsem dnes s vámi, i když doma, pokud zbyde čas, zahrajte prosím pro toho pána do Žamberka od Nováka tu písničku. Děkuje Zdena, tak tím bych to asi uzavřel. Petr Novák a Nalezený toreador, co se nesmí bát, a potom ještě na závěr Muži bez klobouku, písní a jejich záchranný tanec, tak by se to dalo přeložit. Men Without Heads a The Safety Dance. A Jan Vamberský se bude těšit na slyšenou zas ráno v 5.

0: Milí posluchači, zdraví vás Jarka Vykoupilová. Spolu s bylinkářkou Blankou Kocourkovou a Radioservisem představujeme knihu Bylinková poradna. Najdete v ní výběr nejčastěji pěstovaných a sbíraných bylinek. Seznámíte se s vlastnostmi léčivek a vaši pozornost si získají i zajímavosti z historie a lidového léčitelství. Bylinkovou poradnu objednávejte v e-shopu radiotéka.cz nebo na telefonním čísle 724 819 319.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Pardubice plánují začít letos s obnovou náměstí Republiky. Chrud jim rozdělí skoro 1 000 000 korun na opravy domu v městské památkové zóně. Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, večer až polojasno a teploty do 17 stupňů. Dobrý sobotní podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. S rozsáhlou rekonstrukcí náměstí Republiky v Pardubicích plánuje město začít už letos. Teď žádá o stavební povolení a následně chce vypsat výběrové řízení na zhotovitele. Projekt počítá s celkovou změnou prostoru, výměnou povrchu, zrušením zastávky u divadla i několika desítek parkovacích míst, které nahradí zeleň. Jak ale doplňuje primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO, práce se nejdříve zaměří na to, co je pod povrchem.
3: Pak začne letečko v letních měsících dělat vložkování těch kanalizací, to bude trošku omezující, ale nějakým způsobem doprava bude fungovat. Následně se začnou dělat přeložky inženýrských sítí, co se týče vodovodů, pak i některé další, protože tady sítí opravdu hodně, je to poměrně problematické, co se těch sítí týče, takže to bude náročné.
2: Majitelé domů v centru Chrudimi dostanou od radnice stovky tisíc korun na opravy. Město nabízí příspěvky vlastníkům nemovitostí, které nepatří mezi kulturní památky a nemohou tak žádat o krajské nebo státní dotace.
4: Radnice podpoří celkem 4 stavby, opravu bývalých tiskáren, prodejny u divadla a 2 domů v blízkosti sportovní haly. Majitelům přispěje celkem víc než 800 tisíc korun. Z Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Jevíčko dokončilo rekonstrukci nevyužívaného objektu po bývalé sodovkárně. Za stavební úpravy dalo 2 miliony korun. Opravené prostory začne v polovině roku využívat Moravskotřebovská charita. Zřídí v nich terapeutické dílny pro lidi se zdravotním handicapem. Uplatnění by tam mohli najít i absolventi praktické školy v Jevíčku. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jabloném v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Dnes o tom rozhodl okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vazbu.
5: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
6: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
5: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
7: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakládala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kostelních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě dle jeho vlastních slov nekonečná.
5: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď péče restaurátoru, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená, postupně až polojasná, nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně, při zmenšené oblačnosti kolem 1 stupně nad nulou. Zítra čekejte v regionu zataženo až oblačno, večer se vyjasní. Nedělní teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra ráno a večer místy mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré. Tlak v neděli slabě až mírně stoupne a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní komplikace čekejte na Chrudimsku v Hlinsku v Reslově ulici, bourala 2 osobní auta, místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. A osobní auto s autobusem bouralo u Nových Hradů na Orlicko-Ústecku. Také tam se zvýšenou opatrností projedete. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Šarm.
8: A po týdnu vám hezké chvíle plné šarmu přeje Lada Klokočníková. Co nás tentokrát čeká? Herečka Petra Nesvačilová oslavila 40. Skončila mateřskou a vedle pracovních projektů se chystá i na Stardance. Zeptáme se, jak se těší. Kromě toho si připomeneme Evropský den melanomu a povíme, proč je důležité nezapomínat na prevenci. Taky vám představíme novou kolekci elegantních a nadčasových šatů. Chybět nebude další porce rad, jak se chovat ve společnosti, a nezapomeneme ani na naše módní trendy. Tak tedy ještě jednou hezké chvíle plné šarmu.

pasažér, co jednou nastoupí.

0: Oblíbená show Stardance se po roční pauze opět vrací na televizní obrazovky. Jak už víte, asi vysílat se bude tradičně na podzim. 14. ročník soutěže odstartuje 10. října a vyvrcholí finálovým večerem 12. prosince. Nedávno už také byla odtajněna všechna jména. Jednou z žen, která bude soutěžit o titul královny parketu, je i Petra Nesvačilová, herečka a režisérka, která kromě této nové role tanečnice také sbírá hlasy v naší anketě Šarmantní osobnost roku. No a tak jsme využili její návštěvy východních Čech a zeptali jsme se nejen na Stardance, ale i na nejbližší plány. Vy jste oslavila 40. Máte malou 3letou Jasmínku, jestli se nepletu, a do toho jste řekla ano, když vás oslovili na Stardance. Bylo to těžké?
1: Stardance, no ono to jako vzniklo tak, že mě se ptali už jako kdysi, ale to mě se nechtělo. A pak se mě zeptali, když Jasmínce byl rok, což mě bylo 37. Musím říct, že jsem prostě kojila, nebyla jsem úplně ve svém jakoby přirozeném shapeu, a tak jsem úplně ze mě vypadlo ano, s vidinou toho, že se tam vrátím, takže jako je to takový návrat, který uvidíme, jak vyjde nebo jak to půjde, protože sama netuším vůbec, na co jsem přistoupila.
0: Co vás čeká? No, nevíte, co vás čeká ve Stardance, co vás čeká v životě jinak, co se týká herectví, co se týká režisérské práce, co se týká prázdnin, které se blíží.
1: No tak my s Ajou jedeme, máme spolu takový pár dní na Vysočině.
0: Myslíte Andreu Vytlačilovou, vaši kamarádku?
1: Kamarádku Andreu Vytlačilovou, úžasnou výtvarnici. A pak přejdeme pomalinku s takovýma kamarádkama našima ještě do hor. Takže prázdninově a samozřejmě s manželem, s rodinou budeme. No a teď točíme právě dokumentární film pro Českou televizi hodinový, který vyjde na podzim. A točím ho právě i s manželem, že on je scénárista, jsem tam za režii a točíme to dohromady, což je skvělý. On je v mnoha ohledech lepší než já. A to mě strašně líbí, bo mi teda říká to samý, tak to tady musím jako říct. A tak my se tak jako hrozně rádi vidíme, jakože nejen u té plotny doma, ale i v té práci, kde člověk...
0: Uměla jste si vybrat.
1: Jo, to jsem ráda.
0: Petro, ještě by mě docela zajímalo, vy patříte k dámám, k herečkám, s, řekla bych, nejkrásnějším úsměvem, bezprostředním, milým, lidé vás mají rádi, hlasují pro vás v anketě Šarmantní osobnost roku. Ta bezprostřednost, ta se asi v současné době a upřímnost hodně cení. Čeho si ceníte vy nejvíc u lidí?
1: Tak já moc děkuji za tyhle ty nádherné slova. Já nemám problém vyhrát tady v té soutěži. A asi jako taky té upřímnosti a toho všeho. Nevím, mám ráda normální věci, dalo by se říct, ale mám ráda teda i určitě i zlato k tomu. Na hojnost bych nezapomínala.
0: Na co se těšíte v nejbližší době, kromě tedy těch prázdnin, které prožijete s těmi, které máte ráda?
1: Já se těším, až pojedeme k nám na chloupu, kde mají po cestě výbornou točenou zmrzlinu. Na to se třeba fakt těším celý rok. V pátek se těším, že mám na výstavišti vlastně v Praze, budu se svojí knížku Astrid a Ea, kterou jsem napsala pro děti i pro dospělí. V ilustraci zase Michala Bačáka, tak tam budu mít besedu, tak na to se třeba těším.
0: Takže hodně radosti. Krásný pobyt tady ve východních Čechách a zase někdy třeba v Českém rozhlase. Naschledanou.
1: Děkuju.

0: tomto měsíci si tradičně připomínáme Evropský den melanomu. Ten má upozornit na nebezpečí rakoviny kůže a také zdůraznit význam prevence. Melanom je totiž poměrně dobře léčitelný, ale podmínkou je, že je objeven včas. Na druhou stranu se totiž umí velice rychle šířit do dalších částí těla. Kolegyně Jana Kudivejsová proto oslovila doktorku farmacie Ivanu Lánovou, se kterou si povídala nejen o preventivních kontrolách, ale také o novinkách, které pomáhají lékařům znamenka rozeznat.
1: Jaké varovné změny na kůži lidé nejčastěji přehlížejí a naopak, co bychom měli kontrolovat, čeho si všímat?
2: Tak pokud se nám v dospělosti z ničeho nic objeví nějaké znamenko, tak je to také varovný příznak. Případně pokud už nějaké znamenko máme a začne měnit nějakým způsobem svůj tvar nebo barvu. Ono, Americká akademie dermatologie má takovou výbornou pomůcku, která se skládá z několika písmenek A, B, C, D, E a každé to písmenko značí právě nějakou tu změnu. Takže to A je asymetrie, to znamená nepravidelný tvar, že jedna polovina třeba toho znamenka je větší než ta druhá. Pak je to B jako borders, to jsou nepravidelné okraje, kdy opravdu ty okraje nejsou hladké, jsou takové jakoby zubovité. Pak tam máme C jako color, barva a ono opravdu to znamenko může mít více odstínů barev, nejčastěji je to teda hnědá černá, ale může to být klidně do červená, do růžová, do modra to může být. Pak D jako diameter, to je velikost průměru. Většinou to znamenko, když už jako je tam to nebezpečí, tak bývá větší než 6 mm. A pak je tam to písmeno E jako evolution, takový ten vývoj, kde se opravdu mění ten tvar nebo velikost nebo barva nebo cokoliv.
1: Co ta místa, kam si nevidíme?
2: Právě proto by měl pacient chodit pravidelně k lékaři. Doporučuje se minimálně jednou za rok navštívit dermatologa, nechat si veškerá znamenka zkontrolovat, takže člověk se tam slékne, lékaře prohlídne všude. Ideálně chodit jednou za půl roku.
1: Pak jsem slyšela, že existuje u lékařů už takový přístroj, který vás projede celou. I když je to placený přístroj, tak pro koho je to vhodné?
2: Tak určitě jsou to třeba pacienti, kteří mají nějaké problémy už s tou kůží. Je tam třeba nějaká větší pigmentace, jsou to takové ty světlé fototypy. Můžou to být i pacienti, kteří se právě hodně chodí na to sluníčko nebo pracují někde v tom otevřeném prostoru, nebo velmi často bývávali spálení, když byli menší nebo mladší. Takže tam určitě doporučují to vyšetření.
1: Je to třeba i pro lidi, kdo měl toto onemocnění v rodině důležité sledovat.
2: Ano. I ta genetika může právě hrát svoji roli a je tam právě větší taková ta predispozice k tomu onemocnění. A nebo jsou to také lidé, kteří chodí do solárií, ani to není zdravé.
1: A jak velkou roli v tom hraje slunce a opalování a jak velkou roli mají ještě další vlivy, když to porovnáme?
2: Tak to opalování, ten pobyt na slunčku hraje opravdu velkou roli, protože pokud ta kůže je nechráněná, velmi rychle se spálí a vlastně každé to spálení se nám načítá a v pozdějším věku může právě dojít k tomu, že se nám tam objeví ten melanom.
1: I návštěva solárka sem patří, jak už jste zmínila, do těch rizikových faktorů.
2: Ano, je to přesně tak. I ta návštěva solárie je velmi nebezpečná. My nemůžeme vlastně říct o žádném opalování, že je zdravé. Vždycky je tam nějaké nebezpečí.
1: Ale co vitamin D?
2: Vitamin D je velmi důležitý a spíš z toho důvodu, že my, když na to sluníčko nechodíme, tak se nám v těle přirozeně netvoří. Ale myslím si, že dodávat ten vitamin D je velmi důležité ne kvůli opalování, ale celkově kvůli naší imunitě, kvůli našemu zdravotnímu stavu.
1: Co říkáte na přípravu na opalování, takové to užívání vitaminu B nebo beta-karotenu a podobně?
2: Vlastně beta-karoten je takové to barvivo, které je třeba v mrkvičce, takže potom je takové oranžovo-žluté. Ono vlastně jakoby prodlužuje, nebo říká se to, že prodlužuje nám tu barvu, to zhnědnutí, ale rozhodně nás nechrání právě před tím nebezpečným ultrafialovým zářením.
0: Tolik rady doktorky farmacie Ivany Lánové, které nám dala u příležitosti Evropského dne melanomu. Za týden pak poradíme, jak nejlépe a podle čeho vybrat správný opalovací přípravek a čeho bychom si měli na krémech a nejen těch opalovacích všímat, tak si to nenechte ujít.

0: Máte-li rádi módu a módní návrháře, mám tu pro vás hned dvě pozvánky na příští týden. První je na 21. května v 19 hodin do Lázní Bělohradu, konkrétně do Bělohradské Sýpky, kde bude mít po dvou letech autorskou módní přehlídku návrhářka Jiřina Tauchmanová. No a ta druhá pozvánka, ta je na sobotu 23. května do České Třebové. Právě tam jsem se tento týden před přehlídkou vypravila, abych pro vás natočila, na co se můžete těšit.
1: S šarmem do společnosti.
0: S šarmem jsme se vypravili do společnosti. Dnes je to salon Machač v České Třebové, protože dámy, je tady Tereska, Anička a paní Pavla Machačová. Pro vás teď velmi náročné dny, protože máte před módní přehlídkou, která bude v České Třebové. Tak jsou bezesné noci, paní Pavlo?
2: Už se nám to blíží do cíle, takže už víme, že to stihneme, že se modely podařily, a takže už si myslím, že nervy trošku to spadly.
0: Dobře, představte nám celou tu kolekci, která už tady je připravena, jen aby ji modelky vynesly.
3: Tak my tím, že se hodně zaměřujeme na takovou jakoby klasickou konfekci, která si ta zákaznice nebo ta naše klientka může vzít běžně do práce nebo na běžný nošení. Takže určitě jsme do té kolekce zařadili právě ty běžný modely, který teďka na to období to tak nějak vyžaduje, aby to byly vlastně příjemný materiály, které prostě budou příjemný i do toho teplejšího počasí. Takže je tam spoustu modelů, jak to jsou šaty, kalhoty, které právě budou do tohohle počasí a na to daný období. Samozřejmě se to dá taky kombinovat i potom s předcházejícíma kolekcema, takže to jsme se snažili.
0: Má nějaké moto ta vaše letošní kolekce, kterou budete prezentovat?
2: My si jdeme takové po té své linii, ale třeba sadili jsme na zelenou barvu, na kaky zelenou. Použili jsme vlastně materiál tencel, který je přírodní materiál, udělali jsme krásně splývavý, hodně se to pohybuje, je to míň mačkavý třeba než viskóza, takže určitě to patří i do kanceláří. A trošku jsme to doplnili saténem, z kterého zase třeba nám krásně vycházely zavinovací halenky s nabranou sukinkou. A jelikož ten satén je zase těžší materiál, takže krásně můžeme si dovolit nabírání v pase sukínek, vyšší pasy, a krásně to lichotí. A dá se to, jak říkala Anička, použít i do práce, i na společenské události. Zase se to může kombinovat, může se to zjít jako celý kostým, anebo s halenkou, protože ta kolekce, jak je tady vidět, tak se barevně krásně provází, takže určitě k té zelené zase krásně nám se dá použít proužek zelený. Je to zase vzdušnější, lehce průsvitnější materiál, takže zase třeba, když jsou z toho šaty, dá se klidně podvalet s kalhotama, anebo spodní tělové prádlo.
0: Mě třeba zaujaly tyhle ty nádherné šaty.
2: K tomu právě to je ta jedna půlka, je použitá ta kaky zelená s tou proužkou zelenou, a potom jsme zase vsadili na brokát, taková ta modrá, levandulově modrá se zelenou, je tam víc těch barviček, ten brokát je vzorovaný, že brokáty jsou vzorovaný, a nebo třeba krásný sáčko, které má velké vyspávky, které jsou teďka trendy, ale já si myslím, že ty vyspávky dělají krásnou postavu. A určitě potom jsme použili zase k tomu jednobarevný materiál, to je ta naše oblíbená kostýmovka, je to teda 100% polyestery, takže tam je třeba ta jednobarevnost, toho jsme určitě udělali i kalhoty s vysokým pasem, takové tam barelový střih, což je teďka
4: to
2: hodně módní, který si myslím, že hodně sluší zákaznicím. Je to taková vzdušnost, je to taková vlastně, i když jsou to kalhoty, tak to pořád působí elegantně. A určitě letošní novinka, kterou jsme použili poprvé, je hedvábí. Je to teda směs viskóza hedvábí, ale myslím, že z toho vyšly krásný šaty.
0: Tam ono je přece jen možná taková ta rada, že nám chce to občas odvahu, chce to možná zamyslet se nad tím, nebýt šedivá, být vidět a občas přizpůsobit samozřejmě ty šaty své postavy, ale nebát se.
2: Určitě, já si myslím, že to je o té odvaze, ale nesmí to předbíhat tu zákaznici, pořád to s ní musí korespondovat.
0: Možná pojďme tedy pozvat na módní přehlídku, která bude 23. května, a kde všechny tyhle modely, které jste nám tady teď představila, ne všechny, ale ty, které jste představila, budou také vidět na vaší módní přehlídce.
2: Takže naše módní přehlídka bude 23. května v 10:30 tady v těch prostorách České Třebové, oděvy Machačovy.
0: Srdečně
4: zveme všechny milovníky módy, přijďte se podívat, protože si myslím, určitě to bude stát za to. Paní Pavlo, Aničko, děkujeme a ať vám ta módní přehlídka dopadne podle vašich představ. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Naschledanou. Naschledanou.

0: jsou tu další jarní módní trendy a s nimi i módní návrhářka Jitka Šedová. Vítej, Jitko, v Šarmu, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: My jsme minule slíbili, že se dnes budeme věnovat výrazným vzorům, protože výrazné vzory, to je jeden z trendů letošního roku.
1: Přesně tak, vzory vždycky nám jdou v nějakém trendu, ale letos jsou to různé typy vzorů, různé typy printů.
0: Prostě takže kostky, designů. Puntíky, květy, proužky.
1: A hlavně ty zvířecí vzory, a to nemyslím jenom třeba, že je leopardí nebo tygří, ale je tam i zebra, je tam hadina, je tam takzvaně takový ten nepravidelný puntík, oni tomu říkají bambi, takže je to opravdu všeho chuť a myslím si, že není důvod vynechávat ty vzory.
0: Minule už jsi se zmínila o kostce, ale je důležité, jak ji kombinovat. Pokud tady budu mít kostkovanou sukni nebo kalhoty nebo halenku, tak potom už k tomu chce vzít něco jednoduchého, jednobarevného, takového, aby toho nebylo moc.
1: Záleží samozřejmě na zákaznici, na nositelce, ale ty trendy jsou tak, že to mixují ty vzory všechny dohromady. Kytky s kytkama, puntík velký, puntík menší, různě barevný. I ty zvířecí vzory, že pokud je to na krásném materiálu a je to nějakým způsobem zajímavý, že to nemusí být i jenom v tom klasickém vzoru barvy, že třeba to může být kolorovaný do modra, do zelená, zelená s růžovou, tak i to umějí prostě designéři naformovat jakoby do toho jednoho oděvu v různých barevnostech, v různých velikostech těch vzorů a vypadá to zajímavě, ale musí mít daná dáma k tomu cit, musí to umět takzvaně vyníst, protože tam je ta lehká hranice toho, aby to vypadalo lacině a nevkusně a toho, kdy to vypadá luxusně a velice zajímavě.
0: Mm-hmm. Znamená to, že musí být kvalitní látka, kvalitní materiál. Jaké ty materiály jsou nejlepší právě na ty kostkované, pruhované, květované vzory?
1: Ty dezény se výborně nosí na přírodních materiálech, takže opomenu teďka, že ta kostku máme třeba spojenou sartanem a svlnou, ale že může být i na hedvábí, může být tištěná, může být samozřejmě i tkaná a vypadá to krásně, lehce, je to vzdušné a vypadá to zajímavě. Ale zároveň vlastně třeba si něco umíme představit jak na úpletech, tak si to umíme představit i třeba na bavlně, i na tom hedvábí, na šifónech, prostě na takovýchhle krásných, jemných materiálech.
0: Když jsi se zmínila o tom, že jsou ve hře také puntíky, nejsou to takové ty babičkovské puntíky, ale je to tedy ten srneček nebo možná trošku k těm zvířecím motivům? Nebo jak
1: je
0: si to představit?
1: I ten zvířecí, vlastně ten nepravidelný puntík s neostrou hranou, ale zároveň je tam přesně ten babičkovský, klasický puntík.
0: Takže retro.
1: Takový ten retro, ale ono vlastně v tom, kdy to dáme na halenku s bohatými rukávy, s vázačkou, kdy to trošku vypadá tak jakoby luxusně, nebo na nějaký rozevlátý šaty, v bohostylu, kdy to ještě zkombinuje třeba s krajkou, tak je to ten pravý puntík, který nedělá ten šatník jakoby starý, jakoby dobovej, ale kdy to vlastně poznáš do té vlastně ženskosti, do té elegance.

0: vždycky ženský.
1: Dobře, kdyby si nám tedy měla dát jednu dobrou radu, co si zaručeně pořídit teď na prahu léta, které už se nám začíná ozývat, něco takového hezkého, barevného, vzorovaného, co by v tom šatníku nemělo podle tebe chybět?
0: Já si myslím, že by tam právě neměla chybět ta halenka s tou vázačkou. Tam je ten ženský prvek, který dobře zkombinujeme se sukní úzkou, se sukní rozevlátou, i s džínama, nebo se šortkama, s krátkýma kalhotama. Zkrátka to je takový to, kdy vlastně si můžeme dovolit, že ta halenka za náma vlaje, anebo vlastně, že za náma vlaje aspoň ta mašle.
1: Děkujeme za rady v modních trendech a těšíme se na ty další. Jitka Šedová byla naším dalším hostem. Měj se hezky a děkujeme.
0: Děkuju taky a všem přeju krásný den. Nashledanou.

0: Poslouchejte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A pokračuje náš seriál o zdvořilosti starších vůči mladším. Já tady vítám Daniela Šmída opět po týdnu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Experta na etiketu. No dnes tedy to nebude fyzický vzhled, ale podávání ruky. Pojďme si tedy zopakovat, jak to vlastně je a kde třeba děláme chybu, pokud se podíváme na ty starší vůči mladším.
2: Můžeme říci, že přirozená úcta ke starším lidem v etiketě se projevuje mimo jiné také tím, že starší člověk podává ruku těm mladším jako první. To znamená, je na starším, aby tomu mladšímu podal ruku jako první. Kam bych ale tohle dnešní téma rozvinul rád, je, že někoho z těch pozdravů vynecháme. Že třeba přijdeme do společnosti na narozeniny, kde jsou mladší osoby v teenage věku, jsou to třeba děti našich známých a jsou tam ti naši známí. No a my jako starší osoby přijdeme za těmi známými, potřeseme si rukou, no ale ty děti z toho vynecháme. Nebo jsou to mladší dospělí. Není jim třeba ještě ani 18, nebo jim těsně 18. Jako kdybychom se báli, jestli to ty děti vůbec dokáží, jestli vůbec stojí nám za to, jestli vůbec třeseme rukou mladším lidem. Tak řekněme si tady, ano, pokud jsme ve společnosti a potřeseme jednomu, tak v té malé společnosti musíme podat ruku všem.
1: Nezapomínat vůbec na nikoho.
2: Výjimka je, pokud by to mělo být veliké shromáždění, no tak pochopitelně tam bychom tím podáváním rukou strávili mládí, jak se říká, a to bychom neměli.
1: Když někdo z mladších jde a podá ruku nám, nevadí to?
2: Je to, řekněme, prohřešek proti etiketě, proti tomu tradičnímu způsobu vnímání, ale berme to s pochopením. Ten člověk to neví, má dobrý záměr, třeba ví, že bychom si měli podávat ruce, takhle mu to bylo vysvětleno, zapomněl na tu poučku v uvozovkách, že jako mladší by měl vyčkat, anebo se může stát, že vy jste jednoduše na to zapomněli, anebo příliš dlouho váhali. A potom je tedy na tom mladším, aby to napravil.
1: O podání ruky byl dnešní díl seriálu s Danielem Šmídem. My děkujeme a budeme si pamatovat, že když přijdeme do společnosti, neměli bychom na nikoho, pokud si budeme podávat ruce s rodinou, zapomínat.
2: Přesně tak. A vlastně to naučit i ty malé děti. Být trpělivý, to dítě to třeba neumí, ale být trpělivý a podat.
1: Říká Daniel Šmíd v dnešním díle seriálu o etiketě. Děkujeme a za týden nashledanou.
2: Těším se moc. Nashledanou.

0: Český rozhlas vyhlašuje jubilejní 30. ročník ankety Šarmantní osobnost roku. Do konce května můžete posílat tipy na šarmantní osobnost na e-mail charm@rozhlas.cz nebo formou SMS zprávy ve tvaru SARM, mezera, jméno a příjmení vámi vybrané osobnosti na číslo 736 30 40 30. Vyhrát můžete televizor, digitální rádia, chytrý telefon a další atraktivní ceny. Podrobné informace najdete na internetových stránkách charmantniosobnost.cz.
1: A i dnes je tu pro jednoho z vás odměna za to, že jste napsali tip na šarmantní osobnost za rok 2025. Tentokrát je to radiokarta Díky za každé nové ráno. Tak komu ji pošleme? Dobrý den, jsem ráda, že titul šarmantní osobnost v posledním ročníku získala paní Jitka Molavcová. Moc jí to přeju, zaslouží si to. Do dalšího výběru bych byla ráda, aby se probojoval pan Petr Štěpánek. Proto ho navrhuji. Tak to nám napsala paní Věra Poláková z Hradce Králové. My paní Věro mnohokrát děkujeme za další tip a posíláme cenu. No a ta další, ta tu pro vás opět bude čekat týden, bude to knížka fejetonu Nedělní káva Vladimíra Burianka. No a já připomínám, že už jen do konce měsíce můžete posílat tipy na šarmantní osobnosti. Potom hlasy sečteme a začátkem června už budeme mít tu naši desítku nejšarmantnějších. Tak pokud ještě máte nápad, kdo by to mohl být a ještě jste nenapsali, je nejvyšší čas.

než se rozloučíme, ještě je tu pozvánka k poslechu příštího Šarmu. V něm kromě jiného zavoláme herečce Simoně Stašové, která vyhrála naši anketu v roce 2016. V kosmetickém rádci pak povíme, jak správně vybrat opalovací krém a čeho si všímat při koupi denního a nočního krému, a taky máme připravenou další porci receptu pro vaše zdraví. Tak tedy nezapomeňte, že Šarm je tu opět za týden v tomto čase. A teď už snad jen přání, abyste mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. To tedy přeje a loučí se Lada Klokočníková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Univerzita Pardubice začíná přípravné práce na stavbu nové budovy v areálu Tesly. Městská policie Moravská Třebová bude i nadále měřit rychlost v některých obcích v regionu. Obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu. Zítra čekejte v regionu oblačno až zataženo, večer polojasno a teploty do 17 stupňů. Dobrý sobotní večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Univerzita Pardubice zahájí přípravné práce na stavbu nové fakulty zdravotnických studií demolicí bývalé Tesly nejpozději v červenci. Samotné bourání zabere až 5 měsíců a stát bude 5 milionů korun. Kvestor univerzity Petr Gabriel dodává, že starou telegrafii pozdější Teslu nejde kvůli jejímu špatnému stavu zachránit. Nová budova ji ale bude z části připomínat.
2: My vlastně jsme tu novou budovu koncipovali, abychom tam zachovali nějaké ty prvky toho členění té budovy, samozřejmě úplně v nějakém jiném moderním pojetí. Měla by tam vzniknout i nějaká umělecká replika komína té budovy, budou tam odkazy na to označení. Ve spolupráci s Východočeským muzeum bychom tam chtěli nechat nějaké odkazy vlastně na tu původní budovu.
0: Nová fakulta umožní Univerzitě Pardubice nabírat více uchazečů o studium nelékařských zdravotnických oborů. Strážníci z Moravské Třebové budou i nadále dohlížet na bezpečnost v okolních obcích. Městská policie prodloužila spolupráci s 8 vesnicemi, kam budou její hlídky pravidelně vyjíždět. Zaměří se především na kontrolu dodržování rychlosti, říká velitel městské policie Radovan Zobač.
3: Okolní obce v rámci ORP projevily zájem ohledně měření nejvyšší povolené rychlosti v jejich obcích. Toto měření probíhá už od poloviny loňského roku. A za loňský rok bylo v těchto obcích změřeno 182 přestupců, kteří tu nejvyšší povolenou rychlost, která je 50 km/h, v obci překročili.
0: Ve Stolanech na Chrudimsku dokončují opravu kostela svatého Mikuláše. Obnova památky s románskými základy trvala několik let. Závěrečná fáze má stát více než 400 tisíc korun. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy lituje, že nezvolil jinou formu protestu, informoval o tom obhájce obviněného Vít Pavko. Podle něj muž nesouhlasí s tím, jak církev s ostatky patronky zacházela. Podle policie muž zalil lebku do betonu a chtěl ji pohřbít. Za to mu hrozí až 8 let vězení. Stíhaný bude na svobodě. Pavko také uvedl, že obviněný písemně slíbil, že se vyvaruje páchání další trestné činnosti.
1: Počasí.
0: Noc bude na východě Čech oblačná až zatažená, postupně až polojasná, nejnižší noční teploty 6 až 3 stupně, při zmenšené oblačnosti kolem 1 stupně nad nulou. Zítra čekejte v regionu zataženo až oblačno, večer se vyjasní. Nedělní teplotní maxima 14 až 17 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky budou zítra ráno a večer místy mírně nepříznivé, přes den dobré, tlak v neděli slabě až mírně stoupne a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: V Hlinsku na Chrudimsku v Reslově ulici bourala 2 osobní auta a osobní auto s autobusem bouralo u Nových hradů na Orlicko-Ústecku. Také tam se zvýšenou opatrností projedete. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Srdečné pozdravy do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes se spolu opět vydáme za poklady jednotlivých regionů, které jsou natolik cenné, že nás dostali na seznam světového kulturního dědictví. Dnes ovšem nebudou ony poklady ani tak utajené, jako spíš méně viditelné, protože jsou trochu skryty ve stínu svých proslulejších sourozenců. Budeme cestovat napříč republikou a vydáme se nejen do blízkosti Prahy, ale i na Vysočinu a do středních a jižních Čech. A doufám, že po dnešní ochutnávce sami pocítíte touhu se na daná místa vypravit. Takže vzhůru na cestu!

0: Když se řekne památka UNESCO, každému okamžitě vytane na mysli historické centrum Prahy. A není divu. Na seznam světového kulturního dědictví bylo zapsáno už v roce 1992, co by unikátní soubor architektury od románského stylu po baroko a secesi. Jenže málo kdo ví, že na seznamu světového kulturního dědictví je i zámecký park v blízkých Průhonicích. Tento park by měli navštívit všichni milovníci zahrad a zahrádek. Vypadá totiž jako úchvatný obraz starého krajinářského mistra. A může za to jeden muž šlechtic, jehož jméno budeme s mým průvodcem často skloňovat.
1: My se nacházíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea a také s historikem zahradního umění Zdeňkem Novákem.
2: Dobrý den.
1: Dole pod Průhonickým zámkem. Tak tady na tom místě, kde bychom se ocitli, pane řediteli, v roce 1881, tak by tady byl asi hustý les, neviděli bychom skrze stromy a možná nějaký malý rybníček, že ano?
2: Tak byl by tady rybník pod zámkem a jak vypadala obora, která se tady rozkládala, to skutečně nemám zdání. Ale to, co tady dneska vidíme, je výsledkem dlouholeté práce Arnošta Hraběte Silva Tarouka, který vytvořil úplně nový obraz krajiny kousíček od Prahy a krásně tady vidíme, jak pracoval. Hrany údolí potoka Botiče jsou poměrně nízké a proto, aby dosáhl jejich zvýšení, vysadil na ně obyčejné naše lesní smrky, americké douglasky a sázel je hustě a pak je postupně probíral, aby se neustále týkali korunami a aby nikdy nedošlo k takovému tomu vyholení, co posluchači znáte z lesu, že tam je bydlo a nahoře nějaká korunka. Tak to se v Průhonicích nikdy nestalo díky tomu, že promyšleně probíral ty okrajové porosty. Pak před tu temnou masu vysadil, tady třeba vidíme s paní Markétou vrbu, která už se probouzí pěkně na jaře do toho krásného zlatozeleného hávu. No a ta vrba se jasně kontrastně odráží od toho temného pozadí a díky tomu, že si všiml triku, které používají krajináští malíři, tak tu vrbu vysadil tak, aby se odrážela proti tomu tmavému pozadí a díky tomu máme pocit, že tmavé pozadí je dál, než ve skutečnosti je.
1: Takže opticky zvětšuje i velikost.
2: Opticky zvětšuje velikost z parku. Vrbu vysadil u rybníka, na jehož hladině se zrcadlí a protože smuteční vrba, to jsou samé čárky takhle dolů, vertikální, tak se zase zvyšuje pocit vertikality tady toho obrazu, který máme před sebou. Tady kousíček od nás napravo vyhloubil nový rybníček, upravil údolí potoka Botiče, který slyšíme, jak tamhle dole šumí. No a ten rybníček je tady vyloženě k tomu, aby získal další efekt zrcadlení, jak pro scenérie, které vidíme při pohledu od zámku, nebo když se naopak budeme k zámku blížit, tak ho tady uvidíme úplně symetricky zobrazený na té hladině toho malého jezírka. A zase celý ten prostor je limitovaný výsadbami jehličnatých stromů konifer a vidíme tady třeba takovou díru, které my zahradní archivy říkáme průhled. Průhled další části parku, takže nás láká Silva Tarouka, abychom tam šli a vede nás po cestách, které místy zapouští do terénu, tak aby právě tyhle ty průhledy cesty nerušily, aby to bylo jednolitá travnatá plocha a pocit velikosti, rozsáhlosti, ohromnosti toho parku, aby se tím rozdrobením na malé částečky nezničil.

0: No a tady je i fůra takových různých prostředí, protože já si vzpomínám, že když jsem tady byla minule, že jsem byla okouzlena tím, že jdete část parku v jednom prostředí, který teda opravdu nepřipomíná středočeskou krajinu původní, ačkoliv pohledem Sylvie Tarouky asi ano, ale potom se najednou člověk ocitne v takovém jako intimním sevření tam na té jedné stráně, kterou vidíme odsud, jsou vlastně skalky obrovské a vypadá to tam zase úplně jinak.
1: Asi proto, že to je prostě dílo génia. A on se řídil pravidlem, které popsal jeho veliký předchůdce, německý zahradní architekt kníže Hermann Pickler Muskau, který napsal, že zahrada má být jako galerie, že procházíte díky cestám, o kterých už Goethe řekl, že jsou to vaši němí průvodci zahradou, tak procházíte po cestách a před vámi se odvíjí obraz za obrazem. No a abyste se nenudili, tak ty obrazy musí být přiměřeně různé, ale zase nesmí být divoké, aby vás nějak zneklidnili, znervóznili, protože zahrada vás má nabít pozitivně, nemá vás nějak rozčilovat. Takže ten průhonický park je přesně takhle stavěn a střídají se tady světlé prvky, plochy, světlo, to je obloha, samozřejmě nejsvětlejší, vodní hladina, louky a trávníky jsou světlé prvky a stromy, terénní útvary jsou temné prvky a ta geniální kombinace světlých a temných prvků vytváří právě to, co se vám tak strašně líbí.

0: Opouštíme našeho průvodce, generálního ředitele Národního zemědělského muzea a odborníka na zahradní umění Zdeňka Nováka a míříme do středních Čech, konkrétně do Kutné hory. Její historické jádro s chrámem svaté Barbory je pokladem UNESCO od roku 95, ovšem zároveň s nimi i blízký Sedlec s katedrálou na nebevzetí Panny Marie a proslulou kostnicí, neboli osáriem. Největší evropská kostnice je v Paříži, ovšem ta nejpůsobivější je u nás a právě v Sedlci. Lidské ostatky jsou v ní totiž uspořádány do dekorativních objektů a obrazců.
1: Tak, milí posluchači, my už se nacházíme v dalším obrovsky cenném kusu historie kutnohorské části Sedlec, protože jsme v proslulé kostnici a jsme tady samozřejmě s průvodcem, vikářem Pavlem Topkem. Dobrý den.
2: Dobrý den, vítám vás.
1: Děkujeme, je to neuvěřitelně zvláštní místo. Jak vlastně vznikla tady ta unikátní kostnice a možná, že bychom měli říct, že je součástí chrámu Páně?
2: Kostnice vznikla původně jako stavba hřbitovního kostelíka. Sedlecký hřbitov měl významnou pověst. Podle ní tady opat Heidenreich zházel prst ze svaté země. Tím z hřbitova udělal takzvané svaté pole a byl velký zájem o to být tady pohřben. V dobách největší slávy měl hřbitov asi 3,5 hektarů a když se zmenšoval, tak se vykopala celá řada kostí. A byla otázka, co s nimi. Postupným vývojem se došlo k tomu, že ty kosti se umístí do spodní kaple kostela a aby se neumístili jen tak, tak se z nich vyrovnalo 6 pyramid. Velkou změnu, velkou stavební úpravu tady začátkem 18. století provádí Jan Blažej Santini Eichel. Pravděpodobně to byla součást jeho snahy revitalizovat, jak bychom dnes řekli, celý sedlecký klášter. A odhaduje se, že on také navrhl podobu kostních pyramid tak, jak je známe dnes.
1: Tušíme, otče, kolik částí těch lidských ostatků tady vlastně je. Tady zůstaly ostatky po nějakých morových ranách, takže kolik a z jakých období tady máme těch odpočívajících ostatků?
2: Odhaduje se, že tady v kostnici jsou umístěny ostatky možná až 60 tisíc lidí, pocházejí ze středověku a v převážné většině jsou to oběti epidemií, ať už morové, ať už hladomorů, v menší míře jsou to také oběti husitských bouří a nepokojů.
1: Já jenom pro posluchače, kteří tady nikdy nebyli, ty ostatky jsou uspořádány do neuvěřitelně krásných, pietních a velmi dekorativních obrazců, útvarů, lustru, svícnu a také do těch kosterních pyramid byly použity vlastně na ty dekorace jak kosti dlouhé, tak lebky a je to seskládáno do nejrůznějších opravdu až ornamentálních výzdob, takových závěsů, lustru a podobně. Vy jste říkal, že uspořádal Jan Blažej Santini Eichel?
2: Ano, odhaduje se, že ten tvar pyramidy navrhnul Jan Blažej Santini Eichel. A ta pyramida vlastně má své duchovní poselství. Je to hora. Na hoře se Bůh zjevuje člověku. Pyramida je zjednodušený tvar hory. Navíc ty pyramidy tady jsou korunovány, takže naznačují slávu, moc, vítězství. To ale není vítězství smrti, ale je to vítězství nad smrtí. To je skutečně místo, kde se setkáváme s pro nás možná trochu cizím způsobem zbožnosti našich předků, kteří dennodenně byli se smrtí v kontaktu. Oni věděli, že lidský život směřuje ke smrti a doufali a věřili, že po té smrti bude něco následovat. A to všechno se snažili vyjádřit různým způsobem. Jedním z nich je třeba právě způsob, který vidíme tady v sedlecké kostnici.

0: Na Vysočinu se zpravidla jezdívá kvůli malebné krajině. Ovšem na jih Vysočiny většinou každý míří kvůli dalšímu pokladu, který je ve městě Třebíč hned dvojitý.
1: Tak milí posluchači, a my se skutečně nacházíme v Třebíči, stojíme před vstupem do baziliky svatého Prokopa s mužem, který vlastně může za to, že se třebíčské památky na seznam světového kulturního dědictví dostaly. Je to někdejší městský architekt pan Lubor Herzán, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Lubore, než si řekneme, jak to vlastně celé začalo, tak si napřed krátce musíme vysvětlit něco málo tady o té úžasné stavbě, u níž stojíme. Bazilika je samozřejmě křesťanská, katolická, židovská čtvrť je z podstaty židovská, takže ten zápis byl motivován také něčím, co bychom mohli nazvat soužití vzájemné, sousedské, či jak to označit.
2: Ano, myslím, že se označila velice přesně. Tam ty důvody k zápisu byly v podstatě tři. Jednak jedinečnost a unikátnost židovské čtvrti. To též vlastně platilo o bazilice, zase doklad křesťanské architektury středověké. A třetí bylo právě to relativně mírumilovné soužití těch dvou komunit, kde dokonce si křesťané a židé třeba ručili majetkem. Ta bazilika byla někdy ve 13. století postavená. A potom vlastně 1468 tady byl docela velký problém, protože Třebíč napadl uherský král Matyáš Korvín, který Třebíč vyplenil, včetně baziliky, a 200 let potom tady byla pustina, ve vlastní bazilice byla konírna, dole v kryptě byl sklad piva a podobně. A o 200 let později potom Matyáš Kaňka v duchu barokní gotiky nebo gotizícího baroka dostavěl tu baziliku. A poslední takový významný počin byl na přelomu 20. a 30. let 20. století, kdy Kamil Hilbert se svým synem dostali tu baziliku víceméně do současné podoby. I ostatní věci už jsou jako drobností.
1: My se teď přesuneme do židovské čtvrti, abych jenom doplnila vaše slova o to, že Matyáš Kaňka byl významným spolupracovníkem Jana Blažeje Santýnyho Eichla, takže ho znají i ti, kdož byli třeba na Zelené hoře, u Žďáru nad Sázavou, a zase Kamila Hilberta a jeho syna znají všichni, kdož chodí do chrámu svatého Víta, protože ta závěrečná dostavba byla právě jeho dílem. No, ale vy jste říkal, že to nejkrásnější, co tady v Třebíči vlastně je, nebo to nejzásadnější, co rozhodlo o tom společném zápisu, je židovská čtvrť, tak se tam teď půjdeme podívat.

0: My už jsme v úplném srdci třebíčské židovské čtvrti. Stojíme teď u takzvané zadní synagogy. Když tou čtvrtí, milí posluchači, projdete, tak sami si musíte všimnout, že je to neuvěřitelně kompaktní urbanistický celek. Ale Třebíč je zase relativně malé město. Jak tehdy, pane Lubore, vlastně došlo k tomu, že byla vybrána právě ona a právě její židovská čtvrť jako reprezentant těch nejdochovalejších židovských čtvrtí z celé Evropy a vlastně z celého světa?
1: Principem zápisu do seznamu UNESCO je to, že by to měly věci ojedinělé a reprezentant nějakého typu. Středověký hrad, románské náměstí, renesanční zámek a tak dále. A tady těchto prvků už bylo vlastně v tom seznamu UNESCO poměrně dost, ale chyběla tam nějaká výrazná židovská památka. Tak jsme byli jedním z čekatelů. A právě v tom nominačním procesu se muselo to porovnat s dalšími významnými židovskými lokalitami ve světě a vysvětlit, proč je ta Třebíč nejvýznamnější.
0: Jak je možné, že nepodlehla tato židovská čtvrť žádné asanaci ani žádnému bourání ještě před rokem 89 za bývalého režimu, kdy se to běžně dělalo, že tady ty staré, malé, kompaktní uličky a domky se většinou zbořily a postavilo se tam něco nového, tak jak je možné, že v Třebíči ne?
1: No, Třebíč vydělala na své chudobě. Tady samozřejmě už od roku 1976 byl nastolen asanační plán, který počítal s tím, že vlastně celá tato čtvrť by měla být shrnuta buldozery z povrchu zemského a postaveno tady typické panelákové sídliště. Tím, že tady je to údolí řeky Jihlavky vlastně a jsou tady tekuté písky, čili bylo by poměrně náročné tady zakládat nové sídliště a nebyly na to peníze pořád. No a v tom perestrojkovém období tam už dokonce se začalo uvažovat o tom, že by se třeba ty některé reprezentanty židovské architektury zachovali, včetně této synagogy, ovšem představa, že tu synagogu budou obklopovat paneláky, byla velice tristní.
0: V 90. letech po revoluci byla celá ta židovská čtvrť revitalizována, proto vypadá tak, jak vypadá dneska. Vy jste mi ale říkal, že tehdy Třebíč porazila mnohem slavnější evropská města.
1: No, to nebylo to poražení, ale to porovnání vlastně, z kterého vyplynulo, že Třebíč je nejzachovalejší ghetto v Evropě a de facto na světě. Tak tak namátkou Benátky, Toledo, Worms, Wroclaw a další.
0: Vy jste tady už řekl, že je to vlastně nejzachovalejší židovské ghetto na světě, tak v čem spočívá ta jeho největší hodnota? V tom, že je tady těch domů tolik, nebo že jsou ty uličky tak zachovalé a neporušené žádnými přístavbami, nebo z architektonického a urbanistického hlediska, v čem je ta největší vzácnost?
1: No, tady se musí vrátit trošku do historie. Mezi lety 1723 až 1848 tady bylo židovské ghetto, to znamená jasně oddělené území, kde směli žít jenom židé a ti měli různá pravidla. Byl tady familiánský zákon, že se směl žít jenom nejstarší syn a podobné věci. A to území bylo omezeno na jedné straně řekou Jihlavkou, na druhé straně Hrádeckým kopcem a tak dále. A ten rozvoj židovského města probíhal tak, že se musela zastavit kdejaká mezerka a tím vlastně vznikla taková velice bizarní srostlice, která dneska je to, co tady vidíme. Jo? To je stav 118. století.
0: Takže oni se snažili vždycky do jakékoliv průrvy a mezery vmáčknout další domeček.
1: A nejen do průrvy, ale třeba zastavovali i ty uličky. Tam byla ulička mezi dvěma domy a potom se vlastně zastřešila a nad ní se udělal další patro. Jo? A takových bizarních věcí tady spousta. To se těžko popisuje, to je zapotřebí prožít a projít si to tady a těch věcí tady velice mnoho.

0: z jihu Vysočiny teď zamíříme na jih Čech, do obce ležící 16 kilometrů západně od Českých Budějovic. Právě tam jsou totiž Holešovice, které jsou na seznamu UNESCO jako jediná naše vesnice, a to kvůli unikátnímu stylu, jemuž se říká selské baroko. Tak milí posluchači, my už se nacházíme v samém srdci Holešovic a usedli jsme tady pod překrásnou starou lípou s panem starostou a také rychtářem, protože to má vyšito na zádech na své kamizole, Janem Jílkem. Dobrý den.
1: Dobrý den všem a i vám.
0: Napřed musíme naše posluchače z jiných částí republiky trochu uvést do této krajiny. Jak byste představil Holešovice někomu, kdo tady nikdy v životě nebyl? Jaká je tady oblast, kde se vlastně nacházíme a čím je typická?
1: Jsme nad podhůří Blanského lesa, to znamená na předhůří Šumavy. Jsme velmi blízko k Letě. Holešovice jsou zhruba 500 metrů nad mořem, je to podhorská oblast. Její doménou byl chov dobytka a zemědělství. Velmi drsná a tvrdá oblast, která se vyznačovala pěstění plodin, které nebyly náročné na živnou půdu, protože tady máme skalistou oblast, velmi neúrodnou oblast. Nicméně Holešovice díky těm drsným podmínkám se staly takovým, jako řeknu, kořenem obcí, která si zachovala to tvrdé jádro, to svébytné, to zemědělství tady zůstalo po staletí doménou, s tím, že ty sedláci potřebovali půdu k tomu, aby ty statky dokázali zvelebovat a dokázali je zachovat pro tu generaci tak, aby byly součástí světové kulturní dědictví.
0: Byla ta obec vždycky v minulosti bohatá, nebo my už teď vidíme takový ten relikt těch dávných časů? Vy jste říkal, že to tady bylo poměrně tvrdé, což asi generovalo i tvrdé lidi, ale ta stavení vypadají překrásně, tak vypadalo to tady třeba v 19. století stejně?
1: Vy jste narazila přesně na tu dobu, kdy se ty stavení začaly měnit v tuhle krásný to selský baroko, které je jakýmsi hybridem toho měšťanství, ty kultury přenesený z města sem na venkov. Myslím si, že to zdobný, nebo to, proč si sedláci začali ty své domy zdobit s ohledem na to, jak si to zdobili měšťané, protože jezdili na ty trhy nebo jezdili do těch měst, tak si to přinesli sem na tu vesnici. To, co to dneska vidíme, tak je mezidobí 1840 až 1920. V tom se Holešovice strašně změnily a dostali tuhle podobu. A ty statky dneska, které vidíte, že jsou kamenné nebo zděné, tak dříve byly dřevěné a jsou nejcennější z hlediska toho UNESCO.

0: Ono asi si každý klade otázku, kdo sem přijede, jak je možné, že se povedlo udržet takový unikátní architektonický komplex. Vy jste teď popisoval, jak se ti sedláci zvelebovali ta sídla, protože bohatli, protože chtěli je trošku napodobit šlechtu. Ale vysvětlete mi to kouzlo, jak je možné, že to přežilo všechny osudové a dějinné nástrahy minulého století, včetně normalizace, ale ještě předtím kolektivizace a ještě předtím války. Jak se to stalo, že ty Holešovice zůstaly úplně nedotčené?
1: Ta sem není úplně jednoduchá. Prostě je to taková delta, kterou musíte oběc a ta delta byla dlouho zapomenutá a právě Holešovice byly odsvět odříznuty.
0: A to je vlastně zachránilo.
1: A to je samozřejmě zachránilo, protože Holešovice byly i součástí Sudet, kdy došlo v roce 1946 k vysídlení původního německého obyvatelstva. Tím se přetrhaly ty kořeny, což je na jednu stranu škoda, na druhou stranu ty lidi sem přišli, dostali to jakoby do vínku a teď mnohdy nevěděli, co s tím. Pak přišla kolektivizace, ale přesto všechno se v roce 1960 ty statky staly národní kulturní památkou. V roce 1998 měli tu čest právě být zapsáno jako jedinečná památka na seznam UNESCO a to z důvodu, že to není skanzen a že to je živá vesnice, že ty lidi tady žijí, že ty lidi si o ty statky pečují, že to rozvíjíme, že jsme obec jako samospráva, to znamená, snažíme se tu nastavit podmínky, aby se nám tu společně dobře žilo, ale zároveň jsme to kulturní dědictví pro ty další generace uchránili a zvelebovali.

0: A dnešní pátrání po utajených pokladech uzavřeme v Praze a s překvapivým hostem. Je jím profesor Pavel Calda, jedna z největších kapacit tuzemského porodnictví a genetiky, ale ve volném čase také skvělý fotograf a milovník památek a Prahy. O památkách UNESCO jsme spolu několikrát diskutovali a pan profesor při naší nedávné rozmluvě upozornil i na jedno nebezpečí.
1: Já se trošičku obávám, že to prohlášení památkou UNESCO je polibek smrti pro tu dotyčnou lokaci. Není to jenom osud Prahy, můžeme se podívat do Benátek a můžeme se podívat do Florencie, můžeme se podívat do řady dalších míst. Ten takzvaný overturismus si myslím, že je katastrofa. Já ho asi nezastavím, ani to není mým posláním, ale je mi to líto. Já říkám, že kdyby se u soutoku Vltavy a Sázavy postavila náhradní Praha jako kulisy Barrandovský a tam se ty turisti z toho letiště lifrovali rovnou, aby si tam mohli nakoupit ty typický český trdelníky v uvozovkách a ještě jim tam někdo chodil na chůdách a předváděl jim tam nějaký žonglérský kousky, že by byli úplně stejně spokojení, když si to všecko vyfotějí na ty mobily a že by to dopadlo úplně stejně, jako když je odvezete do skutečný Prahy a je mi tý skutečný Prahy opravdu líto.
0: Co si myslíte úplně na závěr, že je na Praze nejvíc okouzlující? Co na tom městě fascinuje vás ještě pořád?
1: To město je naprosto unikátní. Prahu nejde srovnat s žádným jiným světovým velkoměstem. Já jsem měl hrozně rád Malou Stranu a Podhradí a oblast Královské cesty, ale teď se jim významně vyhýbám. Ale je to nádherné město a samozřejmě jakožto pražský patriot na něj nedám dopustit.
0: A to je pro dnešek z našeho putování za vzácnými a ne vždy na první pohled viditelnými poklady našich regionů vše, milí posluchači. Pokud se do nich vydáte, mějte na paměti, že je s nimi nutno zacházet jako s drahokamy, protože když je dokázali uchovat a opečovávat ti, kdož tu byli před námi, měli bychom to dokázat též. Krásné dny plné překvapivých objevů vám přeje a naslyšenou případně setkání se těší Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Když vaše seznámení na výstavě obrazu zarámuje ohňostroj barev, který nepochybně představuje vzpomínku na středoazijskou krajinu, napadne vás, že autorka musela o malbě snít ještě jako dítě.
2: Já jsem chtěla malovat. I tatínek mě vedl k té dráze, on je architekt, ale zároveň taky zdatný malíř. Nicméně moje maminka snila o tom, že je daleko ušlechtilejší pomáhat lidem. Když se rozhodovala, kam půjdu studovat, vyhrála ta medicína.
1: S odstupem času se dozvíte, že za tajemným orientem, jak se jmenovala výstava obrazu Džamíly Stehlíkové, mohou být i rodinné názorové rozdíly. Matčin proud reprezentoval sovětský establishment v Kazachstánu. Tatínka Rudá armáda připravila o příbuzné a byl celý život antikomunista. A protože se rodiče rozvedli, mladá Džamíla, tehdy Orda Bájeva, vyrůstala ve střídavé péči. Půl roku v Moskvě, půl roku v Kazachstánu. Jak se z těch dálek dostala do Prahy, je téma našeho dnešního rozhovoru. Příjemný poslech přeje Goranka Oljača.
2: Mi často vyčítají, jak to, že jsi studovala v Moskvě? Tam, když člověk chtěl za sovětského svazu dobrý vzdělání, no tak do Oxfordu ho nepustili. Tak zbývala Moskva, první lékařská fakulta, kterou jsem absolvovala, a Korsaková klinika psychiatrická byly na špičkové světové úrovni.
1: A právě tam se před čerstvou absolventkou medicíny otevírala zářná kariéra vědecké pracovnice.
2: Několik let jsem spolupracovala s tou katedrou. Zároveň jsem začala studovat i psychologii a tím tématem bylo nelékový způsoby léčby. Při té katedře existovala laboratoř, která, jak jsem později dozvěděla, byla pod patronátem KGB. A ta laboratoř se specializovala na to, jak prodloužit život. Pochopitelně šlo o zájem kremlských starců. Brežněv, Andropov, Černěnko, co umírali jeden po druhém. Vedoucí katedry Michail Žarikov nechal mě na katedře a psala jsem kandidátskou práci, měla jsem být kandidát věd, léčila a zároveň učila jsem studenty.
1: Zářný start kariéry přerušilo udání, že rozšiřuje samizdat. Nebylo pravdivé, ale
2: přišli chlapci, přišli dva mladé muže na oddělení, tak mě vyvedli odtud. Bylo jasný, že už ty lidi nejsou z milice, ale z KGB. V mé pracovně, což byla společný inspekční pokoj lékařů, nějak nalezli pytlíček s nějakými drogami údajně. Povezli mi do se nechvalně známého zařízení Institutu soudní psychiatrie srbského po oddělení číslo 4, kde vlastně zkoumali všechny ty disidenty, jestli nejsou duševní chory, když se staví sovětské moci.
1: Tolik o systému té moci. Na intervenci profesora Žárikova pustili mladou doktorku po 3 dnech z vězení. Bylo jí ale jasné, že na tomto území už nic zářného nezažije.
2: Já jsem už vlastně smířila s tím, že nebudu žádný vědec, nebude žádná kandidátská disertace, ani nebudu žádný lékař. Vrátila jsem se domů, už jsme byli spolu, i když jsme ještě nebyli svoji, s mým budoucím manželem, Čechem, a řekla jsem svému nastávajícímu manželovi, chci odjet. Víte, mě potkala taková náhoda, umírající systém vlastně mi zasáhl a změnil moji životní dráhu.
1: To samé by se dalo říci i o manželovi, protože jako výborný psycholog mohl zůstat v Sovětském svazu a získat na tomto poli světové jméno. Poslechl ale přání své ženy a odjeli spolu do Karlových Varů.

0: uchvátili mě Vare od prvního pohledu, to kouzlo toho města, který vypadalo poněkud ošuntělejší než teď. Ty malebný domky nalepeny na sebe a ta horská krajina. A když vidíte tu krásu a ten přepich té radosti zbytí, protože lázničtí hosti si užívali života, tak ve mně znovu jsem probudila touha malovat a ve Varech jsem začala malovat znovu, tak mám několik obrázků z Vary. No ale netrvala ta radost dlouho, protože pak jsme se přestěhovali po půl roce. Nastoupili jsme v místě, kde nám práci nabídli. A to byl Chomutov. To byl můj domov na dalších 20 let, který doposud miluji a považuji Chomutov hned jako druhý domov po tom aulu Karakemer.
1: Na harmonickém obrázku ale chybí, jaký vztah měli úřady k příchozí z dalekého Kazachstánu.
0: Mateřský vztah. A chtěla to náhoda. Když jsme se přestěhovali do Chomutova, ta devastace mě trhala srdce. Navštívili jsme most a vyprávěli mi o tom, jakým způsobem staré město bylo vyhozené do povětří kvůli těžbě uhlí. Přitom most byl českou enklavou v německém živlu a zrovna ten utrpěl nejvíc. To mě trhala srdce a tak jsem se dala velice rychle dohromady s ekoaktivisty. Byli tam katolici, byli tam Pražáci, byli tam místní, budoucí zelení. Byli tam lidé, kdo vlastně spustili i tu sametovou revoluci, protože na prvních protestech jsme byli v Teplicích, ne v Praze na Národní. Mé kamarádi bránili vlastním tělem domy před zbouráním. Stalo se tak, že lidi jeli nakoupit do mostu a když se vrátili, celá ulice byla zbourána. Poté, co jsme pokračovali v protestech, jsem začala chodit na jednání městského zastupitelstva do Chomutova, aby zastupitelstvo podepsalo petice, aby se nebouralo dál, aby se chránil Horní Žitín, Černice. A když jsme přišli na jednání už ve svobodě a sedli jsme na schody v budově zastupitelstva, nás prostě odtud odnesli. A když jsem se zeptala, jak to, že nemůžu jako občan se zúčastnit jednání, mě řekli, že za prvé nejste ani občan, což je pravda, měla jsem jenom trvalý pobyt. A za druhé jsem pochopila, že nemůžu ani být zvolena.
2: My a oni.
1: Aby se mohla angažovat v ochraně životního prostředí, musela cizinka Džamila Stechlíková požádat o občanství. Nápad, že napíše dopis prezidentu Havlovi a poprosí o podporu, se ukázal jako skvělý a efektní.
0: Uplynulo asi 2-3 měsíce. Šéf okresního úřadu mi řekl, že bude mi uděleno občanství. Jasně, že jsem musela kandidovat. Dostala jsem do zastupitelstva města Chomutov a celou tu dobu byla jsem ve straně zelených a hájila jsem zájmy životního prostředí, ačkoliv to bylo velice obtížné. Ztratili se tam miliony, tak někdo musel říci, že politici mají v tom prsty, že byly tam nějaké úplatky a že vlastně nemělo by se vůbec stavit se ta dálnice, měla by se protáhnout železnice. A tak na tom zastupitelstvu jsem se musela zvednout a říci, když řeknete poprvé, že všichni se na vás otočí a dívají s hrůzou, to pak jde snadno. Takže to byl takový ten křest bojem v tom chomutovském zastupitelstvu a pak jako už jsem v té politice pokračovala dál. No a hlavním tématem byla ochrana nejenom toho životního prostředí, ale i národnostních menšin. Byla jsem součástí národnostní menšiny, ke které se hrdě hlásím. A tak vlastně jsem se dopracovala časem i do ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny.
1: Bylo to od roku 2007 do roku 2009. V zastupitelství jste vydržela dlouho na Chomutově. Co vám přineslo to politické angažmá?
0: Vy, když někdy žijete a vychováváte děti, obě mé děti vyrostly v Chomutově, jsou to Chomutováci. Vytváříte vztah ke každému stromu, když pokáceli starou lípu u Lidlu, protože stínila reklamní poutáč, tak podařilo se nám svolat masivní demonstrace. V tom zastupitelstvu šlo nejenom město zvelebovat, ale chránit kulturní památky. Třeba zachránili jsme německý hřbitov. Vy chodíte jako občanům, když se stěžujete, že tam stíne u souseda pergola. Jsou to maličkosti, ale můžete udělat život kvalitnějším. Můžete zabránit, aby nějaký nadnárodní korporace kupovali pozemky, bourali část podkrkonošského zoo a stavili tam další nákupní centra. To, co se povedlo. Něco se nepovedlo. Cítíte se tam doma. Pak jsem byla dlouho radní. Vytvořila jsem třeba výbor pro národnostní menšiny na tom městě. My jsme se scházeli a dělali jsme večírky, zpívali jsme různé národnostní písně a cítíte, že žijete ne ve městě z paneláku a že žijete v takové ty rodině. No, na té státní úrovni jsem navázala na práci předchůdců. Ta práce mi pomáhala vytvořit dialog mezi menšinami a vládou. A v dnešní české společnosti je tolika menšin, které nejsou slyšet, takže věřím, že časem se to obnoví.
1: Dojem, že se ve srovnání s rokem 92, 90 lety ta atmosféra ve veřejnosti změnila. Kdysi migrace byla okrajové téma a dnes to je politické téma par excellence. Jak vidíte tu změnu? Čím to vlastně je?
0: Žijeme bohužel v období populistické politiky a každý populista Trumpem počínaje a českými populisty končí. Bere otázku migrace jako klíčový téma, protože zneužívá přirozenou xenofobii v tom, bych řekla, psychologickém slova smyslu, jako strašák. Každý populista potřebuje označit nepřítele, aby pak mohl pod svojí vlajkou zhromaždit co nejvíc voličů. Je to téma, opravdu bylo zneužito a tím bylo ublíženo všem, kdo podle mezinárodních zákonů podepsaných Českou republikou hledá v Česku útočiště. O těch se skoro nemluví. Nemluví se o Kurdech, kteří pomáhali ve válce v Iráku, v Sýrii. Nemluví se o lidech, kdo opravdu utíká před pronásledováním z Iránu například. Jedná se o lidé i z Ruska. To je ožihavý téma. Novináři z Ruska, z Běloruska, kteřím hrozí v Rusku vězení, velice kruté mučení, někdy jsou s rozpaky přijímany v Česku, protože je to přece Rus, takže za to může. Dokonce mluví se na způsob Donalda Trumpa o nějakých zločinech. Není prokázáno, že zločinnost u migrantů je vyšší. Opak je pravdou. Tady tento narrativ, tento příběh je jaksi celosvětovým fenoménem, který je zároveň důsledkem šíření fám a dezinformace na sociálních sítích. Takže z tohoto hlediska je těžká doba. Nicméně každé zrnko pravdy musí být vyneseno na povrch a myslím si, že soudružnost a snaha pomáhat v českých lidech stejně převažuje.
1: Uzavírá lékařka, univerzitní pedagožka a bývalá ministrině pro národnostní menšiny a lidská práva Džamila Stechlíková. Nezbývá než poděkovat za motivující a podnětná slova. Na příští sobotu a pořad Mia Oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. V Mostě bude nový parkovací dům pro více než 120 vozidel. A zítřejší počasí na východě republiky déšť, na západě často slunečno, maxima kolem 17 stupňů, na východě kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. Informoval o tom dnes podvečer Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od dnešního večera do pondělního poledne spadnout až kolem 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než původně očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro oblast Frenštátu pod Rodhaštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo vydatně pršet zejména na Vsetínsku. V Denní Mostu plánuje výstavbu nového parkovacího domu v ulici Františka Kmocha. Město má na jeho stavbu vyčleněno 70 milionů korun. Teď hledá stavební firmu, která dům příští rok postaví. Hotovo by mělo být v závěru roku 2027, říká mluvčí města Klára Vidrová.
3: Vyroste nový parkovací dům s jedním nadzemním podlažím, který nabídne 122 nových parkovacích míst a pomůže výrazně ulevit dlouhodobě přetížené lokalitě. Vyhlášení veřejné zakázky je dalším krokem k lepší organizaci dopravy v této části města.
2: Ski areál Špindlerův mlýn naplno spustí v nové sezóně hlavní část lyžařského propojení areálů Svatý Petr a Medvědín. Projekt se připravoval řadu let a centrálním uzlem bude plocha parkoviště P1 u Labské přehrady. Náklady se podle posledních odhadů investora pohybují kolem 1 miliardy korun.
4: Dělníci zahájili výstavbu nové 6-místné vyhřívané sedačkové lanovky s ochrannou bublinou, která povede z budoucího lyžařského terminálu na parkoviště P1 k horní stanici Hromovky. Lyžaři se jí poprvé svezou na začátku letošní zimní sezóny. Společně s novou lanovkou na Hromovku se otevře i kompletní černá sjezdovka přehradní. Na druhé straně údolí se podle vedení ski areálu podaří dokončit sjezdovku lesní, včetně výroby umělého sněhu. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští hokejisté budou dnes večer na mistrovství světa ve Švýcarsku hrát od 20 hodin a 20 minut proti Slovinsku. Ve stejnou dobu proti sobě nastoupí domácí Švýcarsko a Lotyšsko.
1: Počasí.
2: V noci na neděli bude na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno, nejnižší teploty většinou mezi 5 stupni a nulou, zejména na západě Čech až minus 2 stupně a četné přízemní mrazíky. Na Moravě a ve Slezsku naopak teploty docela vysoké mezi 9 a 5 stupni. Zítra v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a zejména na západě místy jinde ojediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude převážně zataženo až oblačno, na východě s deštěm i trvalejším. Maxima zítra mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a Slezska kolem 10. Vítr většinou slabý od západu, na Moravě a ve Slezsku mírný, během dne bude zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Praha-Brno pozor za nájezdem od Říčan. Kousek před sjezdem na Velké Popovice je blokovaný vpravo, stoupací pruh, stojí tam porouchané osobní vozidlo, před ním je světelná šipka. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Slavíci v krabici. Příjemný poslech.
1: Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Obě se narodili v roce 1951, jedna 4. dubna a druhá 25. července. Obě poměrně dlouho bodovali v anketě Zlatý slavík a dokonce i Český slavík. Spojuje je i to, že obě spolupracovali se skupinou, ve které byl hlavní hvězdou Václav Neckář, a to je skupina Bacily. Jedna z nich se jmenuje Eva Hurychová.

Chybička se vloudí zpívala Eva Hurichová a zbývá prozradit jméno druhé ze zpěvaček, které začaly být populární v 70. letech minulého století. Ta druhá je Jana Robová.

Jak už bylo řečeno, Jana Robová a Eva Hurychová se narodili v roce 1951. Kdo tenkrát vládl světu? Jiří VI. Byl na trůnu Spojeného britského království. Harry S. Truman byl prezidentem Spojených států amerických. Papež se v té době jmenoval Pius XII. Japonský císař se jmenoval Hirohito. Čínu ovládal Mao Tse-tung. Sovětský svaz Josif Vissarionovič Stalin a u nás byl komunistickým vládcem Klement Gottwald. Když bylo Janě a Evě 18 let, frčel ve světě krátký hit v podání Stevieho Wondera My Sherry Amour.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jana Robová se narodila v Praze 4. dubna 1951. Jako samouk se naučila na kytaru, zkoušela akordy a k tomu zpívala. Chodila na základku a k tomu dělala i gymnastiku. Poté, co absolvovala základní 9letou školu, začala studovat střední zdravotní školu, ale nedokončila ji. Touha po zpívání byla daleko silnější.

Píseň Sobka napsali v roce 1972 Karel Forner a Vladimír Poštulka. A ten v ní charakterizoval tehdy začínající zpěvačku plnou energie. Já jsem s Vladimírem Poštulkou toho prožil hodně a mnohokrát mi o ní vyprávěl. V 18 letech se Jana Robová se svým zpíváním dostala poprvé před publikum. Jak to tak bývá, přihlásila se do talentové soutěže v pražské, už hrozně dávno neexistující kavárně Valdek, která bývala na náměstí Míru a kde mimochodem na počátku 70. let zpíval i Jiří Schellinger se skupinou Faraon a později tam bývaly populární nejen odpolední diskotéky. Právě tam se Jana Robová v již zmiňované soutěži dostala mezi trojici nejlepších. Ani se jí tenkrát nesnělo, že si jednou zaspívá i s Karlem Gottem.

Na zmiňované pěvecké soutěži na pražském Valdeku soutěžila Jana Robová s hitem skupiny Bee Gees Massachusetts, který zpíval v češtině Václav Neckář s textem Jiřiny Fikejzové a tehdy si ji všiml i kapelník skupiny The Lovely Sextet. Celá kapela se chystala do zahraničí a hledala novou zpěvačku. Náhoda, štěstí. Přišla nabídka, jestli by nechtěla zpívat s kapelou v zahraničních zábavních podnicích, a to v západním Německu, Holandsku a Jugoslávii. Jana nabídku přijala a díky tomu 2 roky sbírala zkušenosti v zahraničí. Udělala dobře, vyspívala se a hlavně si zaspívala vše možné, od tehdejších aktuálních hitů přes blues i rock and roll. Já si ji pamatuju z rádia a pamatuju si duet Ptáček míru, který v roce 1973 naspívala s Jiřím Helekalem.

Na konci roku 1971 se Jana Robová dostala do legendárního divadla Semafor. Stala se členkou skupiny Miloslava Šimka a začala účinkovat v pořadech Zavěste prosím volá Semafor. Třetí nejúspěšnější představení na světě a také v populárních návštěvních dnech. Nahradila tenkrát Naďu Urbánkovou, která se rozhodla pro solovou kariéru v doprovodu country beatu Jiřího Brabce. Po odchodu ze Semaforu začala Jana Robová spolupracovat s Václavem Neckářem a skupinou Bacily, ale byla to doba, kdy už se potýkala s problémy. Stala se nevyzpytatelnou a nespolehlivou, čímž postupně pohřbívala svůj netuctový talent. Přitom se skupinou Bacily, kam jí doporučil tehdejší manažer skupiny Honza Bunzel, nakonec spolupracovala 2 roky. Z Bacily natočila několik nahrávek, včetně hitu Rock, rock střídá.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jméno Jana Robová psáno se dvěma B je poprvé ve výsledcích ankety Zlatý slavík uvedeno u ročníku 1972, což je rok jejich prvních nahrávek a je na 31. místě. Naposledy je toto jméno uvedeno ve výsledcích ankety Český slavík za rok 1996. Čtyřikrát byla Jana mezi desítkou nejpopulárnějších zpěvaček Československa a největším úspěchem je pátá pozice za rok 1973. Po ukončení spolupráce se skupinou Bacily zpívala ještě se skupinami Orient nebo Centrum. Poslední koncert prý měla někdy v roce 1985 a pak pracovala jako servírka v mnoha pražských podnicích. Postupně se na ní zapomnělo, Jana Robová zemřela 4. srpna 1996, přesně 4 měsíce po 45. narozeninách. Mezi poslední nahrávky, které naspívala v mnoha pražských nahrávacích studiích, patří píseň, kterou česky otextoval Dušan Hybal a jmenuje se Holka bláznivá.

Eva Hurichová je o 112 dní mladší než Jana Robová. Co se týká anket popularity, uspěla stejně jako Jana v obou anketách. A v knize slavičích rekordů má zápis hovořící o zázraku jednoho umístění v první desítce. Tento zázrak je navíc potržen zázrakem debutantky. Šla totiž z nuly přímo na devátou příčku. Logicky je to její největší úspěch v anketě Zlatý slavík a patří k ročníku 1977. 13krát je jméno Eva Hurichová v nejpopulárnější 50 ankety Zlatý slavík a 6krát ankety Český slavík. Poslední zápis ve výsledcích je z roku 2001 a byla to 41. pozice. V roce 1979 si sama pro sebe napsala písničku Dám ti pusu k svátku.

Hudba, text a zpěv Eva Hurichová. Když jsme u autorských počinů, tak hned připomenu, že Eva Hurichová třeba napsala text hitu Dívka na inzerát, který zpívá Michal David, nebo Dívka, co sama chodí spát. Tuto píseň napsala také komplet. Je tedy autorkou hudby i textu hitu, který v roce 1984 natočili Petr Kotwald a Standa Hložek. Jmenuje se Dívka, co sama chodí spát.

Eva Hurichová se narodila s původním příjmením Zindulková 25. července 1951 a bylo to ve městě Vysoké Mýto. Ve třech letech se s rodiči přestěhovala do Liberce, kde v roce 1972 odmaturovala na střední zdravotnické škole. Asi největší hit její kariéry je duet s Janem Neckářem Já přijdu.

0: Rádio vašeho kraje.
1: Tatínek Evy Hurichové byl učitelem na Lidové škole umění a logicky právě u něj se začala učit hrát na piano. Její hlas se stal součástí dětského sboru Severáček a zpěv později studovala u Jiřiny Logačevové Klemencové a také Přemysla Kočího a na Lidové konzervatoři. Mezi první profesionální nahrávky Evy Hurichové patří píseň Polní pošta. Napsal ji Zdeněk Barták mladší a textař Miroslav Zikán. Natáčelo se ve studiu Dave v listopadu 1975.

Ještě na začátku kariéry se Eva Hurichová přihlásila na pražskou AMU. Nebyla přijata, ale v Praze už zůstala. Několik let pracovala v tehdejším Československém rozhlase a večerně studovala na Lidové konzervatoři. V roce 1981 začala hostovat ve skupině Kroky a byla s ní i na turné po Polsku. Zpívala v programu Richarda Adama, doprovázela ji také její skupina Drops a hlavně, už jsem to říkal, začala spolupracovat se skupinou Bacily, což byl důležitý krok k úspěchům. Z Bacily také nahrála několik hitů, včetně písně Já to zkrátím.

polovině 80. let založila Eva Hurichová vlastní skupinu, která se jmenovala Pudr, a vedl ji Karel Němec. S touto skupinou připravili premiéru velmi zdařilého pořadu Dnes na tom záleží. Během kariéry se Eva postupně stala osobitou zpěvačkou s dobrým technickým hlasovým vybavením a zajímavým jevištním projevem. Byla interpretkou, která umí odprezentovat vše od šansónu přes disco, legrační píseň až po parafráze klasických vokálních melodií a co víc, dokáže se sama doprovodit na piano a jiné nástroje. V tomto století je pedagoškou a učí hudební výchovu. Eva Hurichová je také členkou Syndikátu novinářů České republiky a Ochranného svazu autorského. Na krabice, které mám tady před sebou, lepím štítky se jmény Jana Robová a Eva Hurichová. A Eva zaspívá na závěr. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Policisté v Rýgrově ulici v Chomutově zadrželi muže s dlouhou zbraní. Na start 59. ročníku tradičního pochodu Praha-Prčice se dnes postavilo téměř 24 tisíc turistů. A počasí v Česku zítra na východě republiky častý déšť, na západě naopak často slunečno. Maxima kolem 18 stupňů, na východě jen kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sobotní večer. Policisté v Chomutově dnes večer zadrželi muže, který se v Rýgrově ulici v centru města pohyboval se střelnou zbraní. Podle policejní mluvčí Veroniky Hišplerové se muže podařilo zajistit po včasném oznámení na linku 158.
3: V současné době probíhají úkony trestního řízení a případem se nadále zabývají kriminalisté. Veřejnost chceme ujistit, že v tuto chvíli již nikomu nehrozí žádné nebezpečí. Děkujeme občanům za spolupráci a respektování pokynů policistů.
2: Vedení prostějovské radnice rozhodlo o prodeji městských bytů v domě na Žižkově náměstí v centru města. Původně před 2 lety radnice nabízela tuto budovu celou za minimální cenu téměř 20 milionů korun. O koupi ale nikdo tehdy neprojevil zájem, říká mluvčí magistrátu Jana Gáborová.
4: Bytový dům pochází z roku 1895 a nachází se v městské památkové zóně. Tvoří ho hlavní budova a dvorní trakt. V objektu se nachází několik bytů a nebytových prostor, přičemž část bytů je aktuálně pronajata a část je volná.
2: Na start letošního už 59. ročníku pochodu Praha-Prčice se dnes postavilo 23 683 turistů. Meziročně je to zhruba o 800 méně. Podle organizátorů za to může hlavně nepříznivé počasí. Největší zájem byl o 30-kilometrovou trasu z Tábora, na kterou vyrazilo téměř 5000 turistů. Vůbec nejvyšší účast byla při pochodu v roce 1981, kdy se zúčastnilo přes 35,5 tisíce lidí. Sport. Basketbalisté Nymburka dnes podvečer vyhráli i druhý domácí zápas v semifinále play-off nejvyšší soutěže s Opavou. Obhájci titulu vyhráli jednoznačně 92-67, v sérii vedou už 2-0 na zápasy. Třetí duel je na programu v úterý v Opavě a v případě dalšího úspěchu by tam pak středočeši mohli už ve středu tuto sérii ukončit. Počasí. Počasí bude velmi rozdílné. V noci na neděli čekáme na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno, nejnižší teploty většinou mezi 5 stupni a 0, hlavně na západě Čech až minus 2 stupně a časté přízemní mrazíky. Naopak na Moravě a ve Slezsku většinou mezi 9 a 5 stupni. A zítra stále v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost, zejména na západě místy jinde ujediněle přehánky. Na Moravě a ve Slezsku zůstane stále zataženo až oblačno a na východě s deštěm i trvalým. Nejvyšší teploty mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10. Vítr většinou slabý od západu, na Moravě a ve Slezsku mírný. Během dne začne zvolna slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Rychnovsku je neprůjezdná trasa České Meziříčí Jílovice. Uzavírka poje po nehodě 2 osobních vozidel u odbočky na Tošov. Oběd se to dá přes Opočno. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín. Příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
0: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři, i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve se pustíme do výstavby skalky na zahradě. To se může teď na jaře hodit. Zjistíme, co včelkám chutná, tedy co pijí, a navštívíme opravnu hudebních nástrojů, kam občas kutilové vozí, co sami zkazili. I dnes pro vás máme odpovědi na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na dřepčíky, tedy na skákající maličké broučky, a hlavně řekneme si, co na ně platí. Příjemný poslech hobby magazínu vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Skalka může být výkladní skříní zahrady. Jak začít s její výstavbou a jakým způsobem si vyrobit její malou verzi, například na terasu nebo na dvorek? To nám poradí Mojmír Martan, dlouholetý předseda spolku skalničkářů v Brně. Do jeho kvetoucí zahrady, kde je skalek hned několik, se s mikrofonem vypravila naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Krásně rozkvetlou zahradu má Mojmír Martan. Velkou část z ní tvoří skalky.
3: To mě bylo asi tak 13-14 roků. V podstatě tehdy byl boom skalničkaření. Byla to taková modní vlna v těch 70. 80. letech. Nějak mě to chytlo. Já mám totiž po dědovi asi v genech to zahradničení, protože on byl zahradník.
2: Zásadní je asi volba místa.
3: Ideální je svahová poloha, na ní se skalka dobře začleňuje. Na té pozemky jsou trošku problematické, tam se to dá ale vyřešit nějakou třeba opěrnou zítkou, k níž by se ta skalka mohla postavit.
2: Svažitý terén, takový vlnitý, vypadá to skutečně jako přírodní skály.
3: Tak nejlepší kámen je, který je v okolí. Ideální jsou vrstevnaté vápence nebo břidlice, těch se staví dobře ty spárové skalky, které jsou moderní a rostlinám se v nich daří, protože v těch úzkých spárách je vhodný teplotní a vlhkostní režim.
2: Co je ten další krok?
3: Samozřejmě ty kameny je dobré si nějak rozstřídit. Začínáme těmi největšími kameny, kdy se vytváří ta kostra té skalky a potom těmi menšími kameny se to dotváří. Ideální také je, pokud máme ještě k dispozici drť z toho samého kamene, kterou potom ve finále rozprostřeme po té skalce. Ta drť by měla být různé frakce, protože pokud by byly ty kameny stejně veliké, tak to nepůsobí moc přirozeně. No a zdůrazňuji, že skalka by měla být z jednoho druhu kamene.
2: Výborně, výběr rostlin, to je další kapitola.
3: Ano, tam to závisí, kde tu skalku stavíme. Pokud je na hodně slunném stanovišti, tak samozřejmě ten výběr rostlin je jiný, než pokud skalka bude někde přistíněná. Dobré je mít nějaké i polštářově rostliny, které pěkně kvetou, aby ta skalka byla pěkně barevná.
2: Já tady vidím takové koberce růžové, fialové, různých odstínů.
3: Ano, právě třeba tady ty plazivé floxy, plamenky, latinský phlox subulata nebo phlox douglasii mají různé odrůdy růžových, fialových nebo i bílých barev, tak ty jsou ideální. Pak tařičky, aubriety, kvetou v tuto dobu třeba plazivé líkovce, Daphne kneorum, tařice, žlutě kvetou a podobně.
2: Když nemáme k dispozici zahradu nebo pozemek a přesto toužíme po nějaké osobní skalce, jak na to?
3: Tak i malý prostor se dá využít skalkově, třeba i na terase nebo v nějakém malém dvorku můžeme umístit nádoby nebo kamenná koryta, které se dají sehnat v nějakých těch anticích stavebnín. Sice jsou to drahé věci, ale jsou to trvalé hodnoty, které jsou pěkné a v nich se dá vytvořit krásná miniskalka. Stačí tam vysadit jenom pár rostlin, ale udělám tu radost třeba právě i na těch stísněných prostorech.
1: Radost ze zahrádkáření vám může přinést i skalka, ovšem práce na skalce nikdy nekončí, protože je celoroční a i tady musíte bojovat s plevelem i nepřízní počasí. Výsledek ale stojí za to a já věřím, že jsme vás v předchozích minutách inspirovali. Dodám ještě, že je vhodné si na skalce malými cedulkami označit místa, kam konkrétní rostlinu zasadíte. Nakvétají i vyrůstají totiž postupně a mohlo by se stát, že při dosazování nových poškodíte ty předchozí. Dáme si trochu muziky a pak přijdou na řadu vaše písemné a telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Máme tady první dotaz.
1: Máme komposter, my jsme vyváželi kompost na záhony a takový velký bílý larvy se nám dělají. A jak to zahubit? Co z toho může vzniknout?
0: Já mám na zahradě podobný problém. Přivezli jsme zeminu z obchodu a je plná takových larviček. Takže co s nimi? Jak se jich zbavit? S tím nám poradí plzeňský zahradník Přemysl Písař.
2: Podle mě máte jednu ze dvou možností. Ta první je, že tam máte naprosto neškodnou larvu zlatohlávka zlatého. Ta prostě nic nedělá, to je jakoby kámoš, v kompostu nám pomáhá. A nebo tam máte larvu chrousta a to je průšvih, protože ta ráda papá i to, co by papat neměla. Jak je poznáte, a to rozlišení je klíčové. Zlatohlávek zlatý můžeme popsat tak, že larvy jsou bělavé, zavalité s malou hlavou a zakrněnými nožičkami. A když je položíte na rovný povrch, tak je zajímavý, že se pohybují vlněním na zádech a živí se mrtvou hmotou. Oproti tomu chroust obecný, což je teda škůdce, tak tam larvy mají větší hlavu, jsou tam zřetelné dlouhé nohy a hnědá skvrna na konci těla. Celá ta larva je zahnutá do tvaru písmene C a tady ty larvy nejsou kámoši, protože nám papají kořeny rostlin a nemáme je rádi. Jinak pokud byste potřebovali likvidovat nějaké škůdce, které jsou vlastně již v půdě, tak těch možností je vícero, buď zjistit životní cyklus toho škůdce a podle toho se s ním vypořádat, nebo můžete použít teďko na jaře v předjaří ošetření jako běžnou metodou. Plochu zryjete, zaryjete tam dosíkaté vápno, tu plochu, kterou ošetřujete, přikryjete nějakou neprodyšnou folí, nadáte tam prostě klasicky nějaký prostě igelit nebo něco takového, zatížíte to kameny a to dosíkaté vápno vlastně při kontaktu s vodou vytvoří plyny, které tu půdu vydezinfikují. Po třech týdnech potom tu neprodyšnou plachtu ten igelit sundáte, necháte to ještě třeba tak 14 dní vyvětrat a máte dezinfikováno, můžete sázet. Takže buď tam máte zlatohlávka nebo chroustá, jeden je kámoš a druhý ne a doufám, že vám ta rada pomůže.
0: A máme tady ještě jeden dotaz.
3: Dobrý den, já bych se chtěl zeptat, jak se stříhá ibišek, v jaký výšky a kterou roční dobu.
0: Ptali jsme se na to pardubického zahradníka Františka Hlubockého.
4: Pochopil jsem, že se jedná o ibišek, který roste venku na zahrádce, tedy ibišek syrský nebo venkovní, jak je kdo zvyklý říkat. Není s ním žádný problém. Ten se stříhá teďka brzo z jara, tak, jak potřebujeme, protože ibišek právě nekvete na loňských větévkách, ale kvete na větvičkách, které vyrostou letos z jara. Tudíž po ořezu on se nabudí a těch větviček květu schopných udělat dostatek.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Život včel, tak to je jedno velké tajemství, dodnes o nich všechno nevíme. No a to znamená, že včelař se tak učí celý život, jak se včelami zacházet. A nás zajímalo, jestli včely chodí na něco dobrého, jestli pijí a hlavně co pijí. A na to se naše hobby redaktorka Slávka Brádlová ptala včelaře Vojtěcha Hamerníka.
2: Včela samozřejmě pije, potřebuje vodu a v medu samotném je té vody zhruba 18%, 16%, záleží na typu medu a záleží na tom, v jakém období to ta včela sbírala a v jakém období ten med vyráběla. Takže ona vlastně nejenže získává energie z těch cukrů, které jsou v tom medu, ale získává tam i tu vodu. V tom je ten med univerzální a často se pozná právě na jaře, že včely plodují, že spotřebovávají více medu a zároveň tím teplem, které oni produkují, ty vodní páry stoupají k vršku úlu. Tam většinou má včelař pod víkem strubkovou fólii, což je průhledná igelitová folie, přes kterou vidí do toho úlu a zároveň nemusí do toho úlu lézt a na ní se sráží ta voda. Takže je tam spoustu kapiček vody a dá se teda jednoduše poznat, že čím více je tam těch kapiček, tím více to včelstvo už se rozjíždí. Je to zase jeden způsob, jak poznat neinvazivní metodou, co se v tom úlu děje.
3: Takže nějaké napajedlo pro včely není zapotřebí.
2: Napájedlo pro včely, pokud si včela dokáže nazbírat dostatek vody v přírodě, tak potřeba není. Ale jsou měsíce, zejména v létě, kdy je sucho, kdy není ani jarní rosa, nebo ta rosa je jenom krátce, než nastane den. A tak spoustu včelařů instaluje nějaká pítka po zahradě. Může to být obyčejný škopek, kde jsou kameny, aby se včely neutopily. Můžou to být sofistikovaná pítka, která se instalují u těch úlů, ale často se stává, že přijde soused a stěžuje si, že má bazén plný včel, protože včely mají rádi vodu asi z bazénu. A často se ale v tom bazénu utopí. Záleží to i na tom, často se přidává nějaká chemie do té bazénové vody a ta včela kromě vody, cukru sbírá i nějaké minerály, takže ta voda jí chutná líp a tím pádem, jestliže si včela vybírá i nějaké kytky, které zrovna bude nosit z nich nektar a pyl, ona si vybírá i ty louže, ze kterých bude pít a může se stát, že prostě v jednu chvíli ta bazénová voda je nejlepší. A není to tím, že by včelař na vedlejší zahradě včely trápil, nedával jim napít, ale prostě tahle voda je dobrá.
1: Inu, jak se říká, proti gustu žádný disputát. Jestli máte doma na zahradě fontánku a stříká z ní voda, tak do té vody přidejte trošku soli a budete se divit, kolik včelek z okolí si v létě přiletí sednout k tomu vašemu, řekněme, zahradnímu baru na skvělé pití. Co nás čeká za chvíli, tak bude to o nás, o kutilech, kteří spravíme všechno a co nespravíme, tak to obvykle skončí v opravně u profesionála. A bude to o hudebních nástrojích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Já se za to nestydím, otevřeně tvrdím, že co Čech, to kutil. Jednou jsem opravoval pokažený teleobjektiv fotoaparátu Praktika, tuším, že to byl model LTL, nedalo se s ním zaostřit, no tak jsem ho celý rozebral, chybu nenašel a tak jsem ho zase složil a ejhle, ono to fungovalo. Co tomu bylo, to dodnes nevím. Nedávno jsem se vypravil do Jistebníka na Novojičínsku a tam je opravářem hudebních nástrojů tubista a učitel hudby Ladislav Mariáš. A právě s tímto na první pohled velice klidným člověkem jsme probírali vznětlivou českou kutilskou povahu.
2: Přinesl mi jeden prodejce hudebních nástrojů, přinesl mi flétnu, že mu to někdo donesl, jestli nezařídí opravu, že si chtěl opravit sám flétnu. No a tak tam teda rozebrali, vyměnil ty podlepky, pořád mu nehrálo, pořád to měl rozebírat. Tak už to nevydržel nervově a s flétnou párkrát praštil o rohu stolu. Tak ta flétna samozřejmě byla zdeformovaná, tak by ji donesl. A jestli by se s tím dalo něco dělat.
1: Podařilo se to opravit.
2: Podařilo se opravit a flétna hrála.
1: A vy tu flétnu, jak to uděláte, když někdo omlátí o stůl a teď vy musíte spravit celou? Jak to uděláte?
2: Takže flétnu jsem nejprve zhruba srovnal, potom na tyči taky přerovnal úplně do roviny. Samozřejmě, že mechaniku z toho sundám tak, jak se dá vůbec, protože je taky pokřivená, že? Tak jsem nejprve tělo opravil, potom tu mechaniku, ale to tělo jsem si opravil tak, že jsem ji narazil na trn, srovnal tonové otvory, přebrousil, potom dodatečně udělal mechaniku, opravil ty podlepky, poskládal, flet nahrála.
1: A kdyby nehrála? Tak asi ji vezmete a teď s ní švihnete o stůl. Kuzi, stalo nástroj? Se vám, že jste s nějakým nástrojem taky švihnul?
2: Ne. A nevím, některý nástroj, že by mi nehrál, zatím mi hrály všechny. Ano, je takový nástroj třeba, který je hodně opotřebovaný, má hodně opotřebované ventily, přestože se snažím lidem vysvětlit, že to už asi není úplně to pravé, že tam by už si mohli koupit nový nástroj a oni ho chtějí opravit dobře, tak ten nástroj třeba potom už nehraje úplně dobře. Dá se to trošku vyšperkovat něčím. Dovedu pochopit, že někdo má k tomu nástroj citovou vazbu, že to zdědil po dědečkovi, koupil mu nástroj tatínek nebo maminka nebo kdokoliv jiný, že tak to je taková jiná citová vazba a ten nástroj chce opravit. Tak tomu rozumím.
1: Když už chci dítěti koupit nástroj, koupit mu starý nebo mu koupit nový?
2: To je dilema, protože když ten starý nástroj bude dobrý, tak ano, ale jako učitel v hudební škole vím, že děti mají rády, když ten nástroj je i pěkný, takže dávají přednost tomu lakovanému nástroji. Fakt, který je pěkný, potom je to více baví. Já bych koupil teda nový nástroj.
1: Vysvětluje rozdíl mezi novým a starým hudebním nástrojem v očích malých dětí, opravář a hudební pedagog Ladislav Mariáš z Jistebníka na Novojčínsku. Možná vás bude zajímat, že právě tento muzikant si sám před léty přejel svým autem na parkovišti velkou tubu. Zastavil, zaparkoval, pak vyložil nástroj z auta na cestu a najednou se rozhodl, že přeparkuje jinam.

a na tu tubu zapomněl a jak couval, tak ji přejel. Musel ji potom celou rozebrat, vyklepat a zase složit. Ale o tom a hlavně o trpělivosti českých kutilů zase někdy jindy. Teď nás čeká zahrádkářský kalendář a tam se zaměříme na jarní sadbu.

0: Český kalendář.
1: A nejprve to bude takové májové slovíčkaření. Suchý květen, mokrý červen. Nebo se říká, když máj vláhy nedá, červen se předá. A taky se říká, jestli v máji neprší, červen to dovrší. A nebo tady to je zajímavá pronostika. Teče-li v máji voda z luk, poteče ze stájí mléko. Některé pronostiky jsou prostě skvělé. Pojďme na zahrádku, kde už určitě máte vysázené fazole, kukuřici, artičoky a druhého výsevu se teď mohou dočkat milovníci otužilejší zeleniny, jako je třeba mrkev, salát anebo řetkvička. Všechna rajčata, okurky, nakládačky a salátovky, papriky, lilky, mochyně, melouny, cukety, dýně nebo patizony už patří na volný záhon. Lilky a melouny ale zahradníci doporučují jen v těch nejteplejších oblastech a pouze na chráněná místa. Všude jinde je dejte do skleníku anebo alespoň do foliovníku. A tady to je zajímavé. Pokud se vám na záhonech objevili dřepčíci, takový malí skákající broučci vypadající jako blešky, tak musíte záhony udržovat co nejvíce vlhké. Vlhkost je totiž asi jediný biologický prostředek, který dřepčíky od zeleniny, kterou ožírají, vyžene. Nesnášejí vlhkou půdu. Co jsme pro vás připravili na příští týden? Tak zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme také, jak odzimovat a zprovoznit zahradní bazén. A jsou tady závěrečné kontaktní informace, internetový nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Muže obviněného z krádeže lebky svaté Zdislavy bude policie vyšetřovat na svobodě. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech. Fotbalisté Baníku porazili Zlín a chuchovali si naději na první ligu i v příští sezóně. A počasí zítra na východě déšť, na západě často slunečno. Maxima kolem 18 stupňů, na východě kolem 10. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jabloném v Podještědí bude stíhaný na svobodě. Dnes to potvrdil okresní soud v České Lípě, který zamítl návrh státního zástupce na vzetí do vazby.
4: Soud při rozhodování zohlednil, že obviněný nebyl nikdy předtím trestaný ani neměl žádný přestupek. Místo vazební věznice byl tak propuštěn, uvedla policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
5: Jeho trestní stíhání bude tedy probíhat na svobodě. Nic víc k tomu zveřejňovat nebudeme.
4: Advokát obviněného Vít Pavko sdělil, že jeho klient lituje toho, jak svůj čin provedl.
6: Klient nezvolil dle vlastních slov šťastné provedení protestu proti tomu, jak církev nakladala s ostatky svaté Zdislavy, tedy že oddělila lebku od zbytku kosterních ostatků, protože jeho úcta ke svaté Zdislavě je dle jeho vlastních slov nekonečná.
4: Za krádež mu teď hrozí až 8 let vězení. Samotná lebka je teď v péči restaurátoru, protože obviněný ji zalil do betonu. Jestli se podaří vzácnou relikvii dostat ven nepoškozenou, zatím není jasné. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
3: Obyvatelé a návštěvníci Litovle a Uničova nově mohou využívat sdílená jízdní kola. Službu zajišťuje soukromý provozovatel. Pokračuje mluvčí uničovské radnice Marek Juráň.
7: Prvních 15 minut výpůjčky je zdarma a následně se platba řídí ceníkem, kde je obsaženo, že každých dalších 30 minut stojí 25 korun a maximálně za 24 hodin uživatel zaplatí 300 korun. Registrace probíhá tak, že si uživatel nejprve stáhne bezplatnou aplikaci a zaregistruje se do svého města.
3: Jízdní kola si zájemci mohou půjčit také telefonicky. Bližší informace jsou na webu uničovské i litovelské radnice. Meteorologové zrušili výstrahu před vydatným deštěm v Beskydech, informoval o tom v podvečer Český hydrometeorologický ústav. Původně mělo od dnešního večera do pondělního poledne spadnout až kolem 70 mm srážek. Podle meteorologů nakonec ale naprší méně, než původně očekávali. Varování platilo v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji mělo vydatně pršet zejména na Vsetínsku.
8: Sport.
3: Fotbalisté posledního Baníku porazili v první lize Zlín 2-0 a protože Teplice zdolali předposlední Duklu 2-0, o týmu, který přímo sestoupí z nejvyšší soutěže, rozhodne až závěrečné nadstavbové kolo. Dukla bude za týden hostit právě Baník, který musí pro zachování prvoligové příslušnosti v Praze vyhrát. Dnes ještě Slovácko podlehlo doma Mladé Boleslavi 0-3 a na úvod finále skupiny o umístění Karviná prohrála s Olomouckou Sigmou 1-3.
0: Počasí.
3: V noci na neděli bude na východě republiky převážně zataženo, trvalejší déšť, na západě až jasno. Nejnižší teploty docela nízké, většinou mezi 5 stupni a nulou, zejména na západě Čech až minus 2 stupně a časté přízemní mrazíky. Na Moravě a ve Slezsku většinou mezi 9 a 5 stupni. A zítra v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost. Zejména na západě republiky místy, jinde jen ojedinělé přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, na východě republiky zde deštěm i trvalým. Nejvyšší denní teploty mezi 13 a 18 stupni. Na východě a severovýchodě Moravy a Slezska kolem 10. Vítr většinou slabý od západu. Na Moravě a ve Slezsku mírný, během dne bude zvolna slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: V Praze v Liberecké ulici ve směru do centra města počítejte s omezením. Je tam zúžení nad Bulovkou. Do zítřka tam budou opravovat vozovku. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začínají hvězdné návraty. Přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Hurvajs, už se uklidni.
9: Co?
8: Nevidíš, že svítí červená?
9: A jo?
8: Musíme přivítat posluchače.
9: Aha.
8: Asi jste čekali, že vás přivítá Patrik Rozehnal, že jo?
9: Ale ten se asi zapomněl někde u paní Kateřiny, co?
8: Nech toho, Hurvajs. Čeká vás povídání o tom, kdy jsme se narodili.
9: Kde všude nás znají. A možná i další perličky.
8: Pořad
9: vás provede televizními i rozhlasovými ukázkami
8: s Hurvínkem
9: a s Pejblem.
8: Tak hezký poslech
9: a dobrou zábavu s Českým rozhlasem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: No, jak to tak vypadá, tak už se nám vrátil náš moderátor Patrik Rozehnal.
2: Může tedy začít pořad?
1: S Hurvínkem a s Pejblem.
3: Hurvínku, moc děkuju za úvod, ale teď budu tady opravdu zase chvíli mluvit já. A dovolte mi, abych vás tedy konečně i já přivítal. Hezký poslech u pořadu Českého rozhlasu přeje Patrik Rozehnal. A začnu vám vyprávět příběh, který se váže ke dvěma nejznámějším českým loutkám. Ty dva už jste dnes slyšeli docela dost dlouho povídat. Jak to tedy bylo se Spejblem a Hurvínkem? O tom si budu vyprávět i s Martinem Kláskem. A tak ho tady vítám a rovnou se ptám, kdy se vlastně oba narodili?
4: Tak Spejbl přišel na svět v roce 1920. Bylo to v Plzni, divadelku feriálních osad, kde působil tehdy Josef Skupa. A Hurvínek o 6 let později, to znamená Spejbl, vždycky říkáme, je nejmladším otcem na světě.
3: Padl tu název feriální osady, to byly vlastně prázdninové tábory určené pro zdravotně postižené děti. A toto plzeňské divadlo se stalo slavným třeba díky Kašpárkovým kabaretním číslům. No jenže později se zjistilo, že Kašpárek už moc nestačí. Je to spíš postavička vhodná do 19. století. A proto vcelku stále ještě nové 20. je třeba vymyslet něco nového. A tak přišel na svět Spejbl a Hurvínek. Co dělal tedy Spejbl, když ještě neměl rodinu?
4: Tak Spejbl působil jako takový přídavek ke každé show, co hráli. Takže Josef Skupa buď s ním zaspíval nějaký kuplet, nebo něco zarecitoval, něco dada. Jo? On si vymýšlel takový říkanky všelijaký. Takže takhle toho Spejbla používal. A traduje se, že ostatní kolegové toho Spejbla moc rádi neměli tehdy, že dokonce na něj posílali i psa. Když přišel na scénu, že mu namazali ty jeho krovky od toho fraku syrečkama a pak tam pustili živýho psa. A ten toho Spejbla honil po té scéně.
3: Proč ho neměli rádi?
4: Tak on se jim nelíbil nějak výtvarně. On taky ten původní Spejbl moc hezký nebyl. Byl to první pokus o něj, toho vyřezal tehdy řezbář Karel Nosek. A vlastně bez nějakého kompletního návrhu, vlastně bylo to jenom, jestli kdysi se Skupou povídali a on něco někde načrtl na pivní tácek či co, nebo na účtenku. A až za rok poté vlastně ten Nosek toho Spejbla přinesl a zrovna moc povedený nebyl teda, no, takže ho postupem času zušlechťovali a tak dále. No a když se objevil Hurvínek jako překvapení od Gustava Noska, to byl synovec Karla Noska, tak Skupa na to zareagoval, protože zrovna s tím Spejblem v tom přídavku nějakém byl na jevišti, no a přišoural se tam takový podivný mužíček. A ten Skupa se na to díval a zareagoval nějakou takovou jakousi scénku, ale obecenstvo zaburácelo a tím pádem několik let nebo měsíců oni dva fungovali jako rovnocenní partneři, nebyli otec a syn. To přišlo až z nějakého dalšího nápadu. Ale kdo to vlastně udělal, to jsem se nikde nedočetl a vlastně nikdo z nás.
3: Asi také z historie víte, že ve 20. letech, kdy vznikl Hurvínek i Spejbl, se také objevil poprvé rozhlas v našich zemích. No a tak bylo jisté, že i oba dva mu museli propadnout, tedy hlavně taťka Spejbl. Jenže už tehdy bylo docela obtížné chytnout tu správnou vlnu. A někdy se stalo, že se dvě stanice ve svém vysílání pomíchaly. Posluchač musel být docela zmatený, stejně jako pan Spejbl.
5: Jo, tak dobré, tak co pak bychom to udělali, tak já vám tady něco chytnu na ten můj rádio blaparát, něco si to všechno zapojím a tak dále, já jsem tamhle, no a tak dále, tak jenom dávajte pozor, něco to obrátíme. No tak teďko si něco drapneme, mám moc fajňácký radioaparát, žádný poruchy, já jsem dřív mýval, víte, takovou čtyřlampovku jenom. Ale to zlobilo, tak jsem to předělával, když byly všelijaký ty solodýny a neutrodýny, tak jsem to předělal na čtyřlampovej Bernardín. No ale až je třeba pokračovat i s duchem času, tak jsem si opatřil silnější stanici, když jsem si pořídil tenhle ten 8-lampovej, jak ono se to jmenuje, tenhle ten, jo, superhemeroid. Jo, tak to spustíme, ono to vůbec žádný poruchy, to uvidíte konečně. Tak, tady to musíme zapnout, anotku, akumuldu, no, tak všechny knoflíky jsou zapnutý, já jsem taky zapnutý, no, tak už to může jít, tak to spojíme, jo. No, proci, zrovna to musí jankovat, když si člověk někoho pozve na poslouchání. No, vlna už by tam byla, to je vidět. Já jsem jí tam taky nadspal asi půl druhého kila, tak to musí hrát, to je nesporné.
6: Halo, halo, vysíláme společenskou hlídku.
5: No tak, už to tu máme, tak to si poslechneme, to můžu potřebovat ve výchově svého syna.
6: Halo, halo, vysílán bude kuchařský rádce.
5: Kruci, co tohle má, vej? No ale, no, konečně, vyslechneme si to.
6: Halo, pamatuj si, milý hochu? Chceš-li upéct dobrou vánočku? Je ti třeba společenského styku. Nelituj peněz, opatř mouku, máslo, vajíčka, kvasnice. A setkáš-li se s dámou, která se ti líbí svými duševními vlastnostmi i svým vnějším zjevem, představ se jí, vytři pekáč mastnotou a posyp strouhankou. Obírej se s ní jemně, počínej si taktně. Nejlépe jí dát pod peřinu, ale dej pozor, aby ti pak předčasně nevykynula. Hovor s ní vždy s úsměvem, počínej si galantně a rytířsky. A když je hotová, strčí do trouby. Když se na tebe vlídně usměje a zadívá se ti něžně do očí, píchni do ní občas, je-li dobře vypečená. A buď jist, že tím získáš její sympatie. Dej pozor, ať se ti nepřipálí. To je na nejvíc nepříjemné. Když se do tebe zamiluje, že by pro tebe i duši vypustila. A pak je to cítit po celém domě. Váž si té její vlastnosti, nerozmýšlej se pak dlouho. A nalámej si do kafe. Uděláš záslužný skutek.
5: No tohle je dobrý kruci, ne, Alfagore?
3: To byl tedy Spejbl, kterému hlas dal Josef Skupa. V době začátků Spejbla a Hurvínka jim moc pšenka v Plzni nekvetla. Pan Spejbl dokonce nesměl viset ani v pánské, ani v dámské šatně. Tehdy byly totiž takto striktně rozděleny. No ale visel sám kdesi na lati v zákulisí. Dodnes se ani neví, proč má Spejbl právě tohle jméno. Nakonec i sám Skupa docela mlžil, když měl vysvětlit, kde ho vzal. Obě jména vznikla zcela spontánně a nevím ani odkud se vzala. Prohlásil například v roce 1941, když takovou otázku dostal od novinářů. Nebudeme pátrat, budeme se společně zase trochu bavit.
7: Tak člobrdičkové, já vám dneska zaspívám nějaký písničky, jak jsme se naučili ve škole. Tak prosím vás, pane Sunsman, já bych si zahral, třeba bych si zaspíval, já na vojnu nepojedu, jo? Buďte tak hodnej.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O Spejblovi a jeho nezbedném synáčkovi
2: Hrdinkovi. A to v Českém rozhlase.
3: Ano, ano, o těchlech dvou si budeme dál vyprávět. A bude tu s námi také dál Martin Klásek. Už jsme si řekli, že se narodili na začátku 20. století ve 20. letech. Po vzniku téhle dvojce uvádělo divadlo Josefa Skupy běžný repertoár. Od klasických pohádek po operety, ale velký podíl tam měly i takzvané revue. V roce 1930 měla 19. dubna premiéru Hurvínkova jarní revue. Krátce na to překřtěná na revue z donucení. Ta je památná mimo jiné tím, že se v ní poprvé představily i dvě nové, Skupou iniciované loutky, které přežily rok 2000. Způsobná holčička Mánička a také pes Žerik. Jehož interpretem byl tehdy Gustav Nosek.
4: Jo, jo.

0: Tak mě napadá, byly v té době obě postavy, mám na mysli Spejbla a Hurvínka, stejně vysoké, když na začátku vystupovali vlastně jako sourozenci, dejme tomu?
1: Ne, to ne. Ten Hurvínek byl od jakživa malinký, ale ten původní, ani si nejsem jistý, jestli měl krátké kalhotky jak šandičky, ale prostě byl to takovej ušatej, podivnej mužíček, ale z toho kadlubu toho Spejbla. Jo? Ale je to ještě nenapadlo, že by to mohl být synáček.
0: No a teď už se můžeme společně zaposlouchat do dalšího kousku, který vznikl v době první republiky, a listovat kuchařskou knihou pana Spejbla bude samozřejmě teď už jeho syn Hurvínek.
2: Tati, co jsou to ta cizokrajná jídla?
3: Cizokrajná? No, to máš tak, všude se vaří jinak, na celém světě, víš? U nás se vaří třeba knedlíky a jinde zase jiné knedlíky.
2: Už rozumím. V celém světě se vaří měkké knedlíky a tetička nám vaří tvrdé.
3: Kdybys nepomlouval, kluku. Tetička, že vaří tvrdé?
2: Ano, tuhle se mi ztratil tenisák, tak jsem si jeden knedlík vypůjčil a hráli jsme s ním na jednu bránu.
3: Ale Horvajs, snad se jí nepovedli.
2: Naopak, tati, všichni kluci mi moc záviděli to Mičudu, jak skvěle skáče. A pak jsem s ním ale bouchl o chodník, on vyskočil až do druhého patra, rozbil okno.
3: Ale vidíš, co děláš, uličníku? Hele, mluvme raději o těch jídlech. Tak to máš tak. Běloši, že ano, ty jedí rádi bílé maso, třeba kuře. A černoši zase černé, třeba z divokého kance.
2: A my jsme běloši, víte, tati?
3: No, ovšem, že jsme běloši, čili rasa vyplajchovaná. No a proč se ptáš?
2: Protože mě zajímá, proč jako malé bělošátko musím jíst černé buchty.
3: Ale pora, co pak vím. Asi je tetička pozdě vyndala z trouby, zdržela se.
2: No vím, měla pavlačovou plenárku. A tati, znáš ještě nějaká jiná cizokrajná jídla, kromě těch černých buchet, které musí konzumovat můj školou povinný organismus?
3: No ovšem, třeba v Číně se jedí vlašťovčí hnízda, v Arábii kobylky.
2: No to přece není cizokrajné jídlo, kobylky.
3: Jak to, že ne? Co pak se to u nás jí?
2: No budeď ne, předevčírem jsme měli guláš z kobylky.
3: No a řekni, nebyl snad dobrý?
2: Je výborný. Měl jsem ho až do večera, jako žvejkačku.
3: Ale tobě pořád něco jde pod fousy.
2: Konstatuju oče, že vajlíčko je hladké jako oholen zimní stadion.
3: No, to vím taky. Ale mlsný si, to je to. Abys věděl, uvařím něco sám. Najdi mi ruček kuchařskou knihu.
2: Tady je. Tati, ty máš tu knihu volně sypanou v krabici. Každý list je zvlášť. To je salát. Je, hele, tady je cizokrajných jídel.
3: Jak to? Co tam je?
2: No, třeba tady. Smažené syrečky na česneku s fazolovou marmeládou.
3: Cože to tam je?
2: No, nebo dál kuře s rajským protletem a nudle sypané cezenými držkami a moučníky, jitrnice dušená perníkem, uzený koláč a zmrzlina na špeku. Já to ti uvař mi to.
3: Co to blekoceš? Pokaž, vždyť jsem si to myslel. Ještě si to víc přeházel. Co pak takhle se dá tohle vařit?
2: Jen to zkus, tati. Hůř to jistě nedopadne, než ty tetinčiny cizokrajné buchty na černo.
0: Martin Klásek je tu dnes jako host v našem pořadu Hvězdné návraty. Martine, byly ty postavy vždycky oblečené tak, jak je známe dnes, nebo třeba ty oblečky musely i měnit?
1: Měnili oblečky dle potřeby, jo. A děláme to tak dodnes. My vlastně máme spoustu dublerů, které máme různě převlečené. Máme je například v zimním oblečení, když jsme hrávali jsme takovou klasickou scénku, kdy celá rodinka byla na klouzačce. Tak Hurvínek byl normálně v zimním, Mánička v zimním, Spejbl v zimním, měli přibitý lyže, Spejbl měl lyže, Hurvínek měl sáňky, No a takhle vlastně převlíkáme dle potřeby. No.
0: Předpokládám, že těch loutek je vlastně vícero. Kolik jich tak máte v divadle?
1: No, já jsem to poslední dobou moc nepočítal tedy, ale říkáme baj očko, jak se správně česky říká, 20 párů ve čtyřech velikostech a dokonce máme spejbla, který je v životní velikosti vzrostlého muže taky, který funguje takhle v jednom večerním představení, kdy zpívá duet s šanzoniérem Igorem Ševo.
0: Jak se vodí taková velká loutka?
1: Ta velká loutka nemá nitě, ta má takové zvláštní vahadlo uprostřed těla a vlastně jsou dvě nitě jenom ke stehním, jaksi kostem, ale dřevěným a tím vlastně ten vodič toho spejbla ovládá.
0: Na přelomu 20. a 30. let bylo už duo Spejbl a Hurvínek tak populární, že vystupovalo dokonce i v Osvobozeném divadle, kde v té době bývalo vyprodáno. A Voskovec a Verich a Spejbl a Hurvínek, jinými slovy, tedy písmeny S plus H a V plus V, dokonce plánovali vzájemnou spolupráci. A některá představení dokonce přenášel i rozhlas. V té době se také Spejbl a Hurvínek začínají objevovat na dlouhohrajících deskách. A tak i díky tomu se nám dochovala třeba tahle malá, krátká ukázka, že bychom si zase zaspívali.
2: No a ičkrdle, vám třeba zaspívám písničku Nepůjdu domů.

0: Martine, jsou někde dochované třeba i ty opravdu původní, skupovské, originální loutky?
1: Jsou ve Strakonicích muzeu, je jeden pár, v Plzni v muzeu je další pár, dokonce je jeden pár u Sergeje Obrazcova v Moskvě, v jeho muzeu, a jeden pár je, tuším, ještě na zámku Kratochvíli, jo? Ale myslím si, že tedy ty původní jsou v té Plzni.
0: Loutky si odpočinou a my si dáme další písničku. A po ní se opět vrátíme do toho dřevěného života z Pejbla a Hurvínka.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Víš, jak si naladíš legraci?
1: Nevím, no, zapnu si rádio a pustím si...
2: Hvězdné návraty.
0: No jo, no.
3: No jo, no, tak doufejme, že Horvínek dál nebude zklamaný, protože Patrik Rozehnal a můj host Martin Klásek vám budeme společně vyprávět osudy těchto dvou postav v průběhu 20. století. A věnovat se budeme zahraničním úspěchům. V roce 1928 Spejbl s Hurvínkem poprvé překročili hranice, tehdy tedy jenom jako výstavní exponáty na výstavu v Baden-Badenu. Ale už o rok a měsíc později následoval triumfální zájezd. Směřoval do Paříže a bylo to u příležitosti druhého kongresu Mezinárodní loutkářské unie. Úspěšnou tip-top revue tam zhlédli diváci z nejméně 10 zemí a loutkám se dostalo nejen bouřlivých ovací, ale i řady lákavých a lukrativních nabídek. Třeba na roční hostování v cizině. Spejbl s Hurvínkem cestují dodnes. Ale Martine, jak vlastně cestují? Jako řádní cestující to asi ne.
1: Tak Spejbl s Hurvínkem mají každý vlastní pytlík. V tom jsou zabaleni a spolu s ostatními loutkami jsou v takzvaných transportních bednách. Tam spinkají hezky. No a pokud letíme někam za moře, dejme tomu, tak prostě ty bedny spolu s konstrukcí, na které stojí loutkoherci a vodí, tak to se všechno naloží do kontejneru. A buď to jede lodí měsíc dopředu, anebo to letí s námi letadlem.
3: Ztratili se někdy?
1: Nestratili se nám, ale jednou nám schořeli. Schořeli nám, tuším, to bylo v roce 77, nebo tak nějak. A bylo to v tehdejším východním Německu. A při převozu autobusu, kde byl celý náš fundus ze servisu za námi do jednoho města, kde jsme byli ubytováni, protože jsme museli z místa, kde se ten autobus zastavil, tak bychom museli odjet náhradním nějakým autobusem, který ta agentura sehnala. Tento autobus byl odvlečen do servisu a když ten řidič potom sám jel za námi, tak se ten autobus vzňal a ty loutky nám kompletně schořely. Dokonce ještě on chtěl zachránit toho Spejbla s Hurvínkem, otevřel tu bednu, to už všechno hořelo okolo a jak to vyhodil, tak to chytlo, jak se říká, luft a ještě i ty loutky ve svých dřevěných malinkých kufříčkách, kdy tenkrát byly, se vzňaly a schořely taky.
3: Tak národní poklad nám schořel, ale naštěstí to nebyly jediné loutky. Takže odkaz Josefa Skupy může žít dál, nejen u nás, ale i v zahraničí. A také na deskách, v rozhlase i televizi, ale i ve filmu. Co nás čeká teď? Samozřejmě báječný humor Hurvínka a pozor, teď také Máničky. Ta se rozčiluje nad tím, že Hurvínek nebyl ve škole.
0: Přál bych ti zažít ten domácí teror, co jsem si zažil.
4: Moje vysvědčení nepomohlo.
0: Ne, protože došlo nakonec i na to moje.
4: Ajaj, co mu pan Spejbl říkal?
0: Mám vynechat neslušná slova?
4: Určitě.
0: Tak v tom případě neříkal vůbec nic.
4: No jo, tak se musíš trochu snažit, učit se.
0: Máni.
4: Jako Máni, znám tě. No schválně, když se tady celý den povaluješ, už ses naučil tu básničku, co máme za úkol?
0: Ne, tak Julda mi to nedovolil.
4: Nelži.
0: Fakt. Zakázal mi vzít učebnici do rukou, dokud je nebudu mít čisté.
4: Ty se breptá.
0: Ale nechceš si povídat o něčem jiném. Pořád jenom škola, škola, škola. Už jsem z toho na hlavu.
4: No ještě to v té škole musíš pár let vydržet. No a vůbec už ses rozhodl, kam půjdeš po škole?
0: Jako vždycky, domů.
4: Ale já myslela, co budeš dělat.
0: To co vždycky, spát.
4: No jo, no. A proč jsi dneska nešel do školy? Teď ale doopravdy, Hurvínku.
0: Protože učitelka řekla, že kdo nemá všechny domácí úkoly, ať se jí neukazuje.
4: No jo, to já na svůj úkol nikdy nezapomenu.
0: Bodejť, šprtka.
4: No nejsem šprtka, já jsem nadaná. Tedy nechci se chlubit, ale jsem ve třídě první v počítání, první ve čtení a první jsem hotová se slohovými úkoly. No, a co ty?
0: Já jsem zase první ze školy doma.
4: Ale musím ti říct, že máš smůlu, víš, protože dneska to bylo ve škole prýma. No, představ si, paní učitelka nám celou hodinu vyprávěla všelijaké zajímavosti, víš, třeba, že máme sklo od Číňanů, kalendář od Římanů, číslice od Arabů.
0: No vidíš, no, a my zase doma máme vysavač od Nováků, žehlící prkno od Dvořáků a žehličku od paní Kateřiny.
4: To by mě zajímalo, k čemu vám dvěma je žehlička nebo vysavač.
0: Ne, proč?
4: No počkej, nebo taky vykládala paní učitelka, že každý rok spotřebujeme 3 kilogramy toaletního papíru na hlavu.
0: Na hlavu?
4: No, a 3. hodinu jsem se zapsala na angličtinu a učili jsme se celé 2 hodiny.
0: A už se s nějakým Angličanem domluvíš?
4: No, s takovým, co se učil anglicky 2 hodiny, ano.
0: No, nechci tě vyhánět, pochlubila ses, tak bys měla jít. Nějak mi z tebe stoupá teplota.
4: Jo, jo.
0: Opravdu?
4: Kdo lže, ten ze zelená, řekl Hurvínek a obrostl mechem.
0: Máni, ty jsi taky všimla, že jsem nějaký zelený.
4: Cože?
0: Nerad ti to říkám, ale asi budu blinkat.
4: Jo, tak to já raději jdu.
0: Jdi.
4: A Hurvínku, zítra už do školy půjdeš?
0: Vždyť jsem ti povídal, že se mi nějak přitížilo.
4: Jo, to je škoda. Zrovna když jedeme na školu v přírodě, budeme stanovat.
0: Ano.
4: No.
0: Hej,

0: věnovaný Spejblu a Hurvínkovi. Převážná část produkce tohoto divadla se hraje u nás doma, v Praze. Ale divadlo několikrát během sezóny podniká krátké i dlouhodobé zahraniční zájezdy. Do dnešních dnů znají Hurvínka i Spejbla, tak například v Německu, ve Spojených státech, Kanadě, Japonsku, také na Tajvanu, v Indii, Egyptě, Jordánsku, v Mexiku, Španělsku. Prostě všude možně. Mimochodem, kolik řečí už musí tedy Hurvínek a Spejbl umět, aby dokázali bavit dětské diváky na celé planetě? Martine Klásku.
1: Tak promluvili ve 20 řečech.
0: Která je nejtěžší?
1: Pro mě teda osobně byla nejtěžší čínština. Ta čínština se vyznačuje tím, že já čínsky neumím pochopitelně, ale pracovali jsme na tom s překladateli a učili jsme se to napřed vlastně vůbec číst, vyslovovat ten text a pak jsme se do toho snažili dávat nějaké herecké důrazy, akcenty a podobně. A to bylo nesmírně obtížné, protože Čína se vyznačuje čtyřmi tóny, čtyřmi významotvornými tóny. To znamená, když ten tón spletete uprostřed té věty, tak ta věta se stane nesrozumitelnou.
0: A už se vám to stalo?
1: Mohlo se to stát, ale my jsme tam měli člověka, který teda byl Němec, my jsme s ním mluvili německy a on nám pořád dával kondice během toho turné. My jsme byli na Tajvanu jsme měli dvě turné a říkal, tady si to trošku udělal, tady to zaznělo malinko, víš, tady by tomu nerozuměli nebo jo, a tak dále, takže jsme to vlastně celý to turné jsme pořád pilovali ty textíky, takže žádná legrace to nebyla.
0: Pamatujete si ještě něco čínsky nebo japonsky?
1: Počkejte. My jsme měli takový pořad, s kterým jsme jezdili právě do těchto exotických zemí a tam vždycky Hurvínek na koloběžce vyjel na začátku, na Forbínu a pozdravil publiku. A sice česky a říkal,
2: dobrý den, milí člobrýčko, člobrdinky, jak vás vítám na našem představení.
1: A teď řekl na tom Tajvanu. A oni zařvali, protože napřed koukali jak vrány, jak se říká, nerozuměli a teď zařvali a všechno bylo v pořádku. Já jsem se uklidnil, že mi rozumí. No a to znamenalo, já jsem věděl, že mi nebudete rozumět, když budu mluvit česky.
0: Ano, je to lepší, aby Hurvínek mluvil česky. Třeba i v té další nachystané ukázce v našem pořadu.
2: Tatíno! Tatí! Nic. Teda to je nějaká rodičovská péče tohleto? Jakou já mám smůlu na rodiče? Chudák dítě, aby si vyrvalo mandle a otcovi je to fuk. Tati!
3: Už. Já jsem ti vybaloval kufr. No, tak, co pak si přeješ, synáčku?
2: Čajíček.
3: Ano, hned to bude.
2: Ale pospěš si, jo.
3: Už se nese čajíček, Hurvínku.
2: Děkuju, taťulínku.
3: Takovéhle pohodlí si pod stanem neměl, viď?
2: To ne.
3: No to věřím.
2: A víš proč?
3: No nevím.
2: Protože nám někdo ukradl stan. Jo, spali jsme s Máničkou pod širákem.
3: Dítě moje nešťastný.
2: Viď, to jsem ale chudáček, viď. A taťuldo, já bych si malinko osladil život, trošku cukříčku by nebylo.
3: Cukříček, ano, hned to bude, už běžím.
2: Utíkej. No, hezky poslouchá.
0: To byl Hurvínek, jak ho neznáme. Využíval svého tatínka. No nevím, jestli by si neměl stěžovat někde třeba na úřadu sociální péče. Ale vraťme se k zahraničním úspěchům. Mluvili jsme tu o japonštině, čínštině. Jaké další řeči ovládá ještě Hurvínek a Spejbl?
1: To je to tež, co jsem řekl vlastně v té čínštině, tak tohle bylo arabsky. A
0: čínštinu a japonštinu asi musíte často zmiňovat, ale možná se zapomíná i na ten nám blížší jazyk. To je ta němčina, jak by zněl Hurvínek se Spejblem?
1: Tak Němci to mají rádi, musím ještě předeslat, protože jim se hrozně líbí náš akcent. Oni říkají Francouzi a vy Češi, to je tak süß, to je tak sladký. Takže to už jsou body pro nás, samozřejmě. A když se ještě promluví těmi podivnými hlásky a navíc to říkají ty podivné figurky, tak oni šílej blahem. Jo? Tak co jich

0: vám třeba ukázal, tak třeba...
1: Vati, was ist das eigentlich die Liebe?
2: Ja, mein Lieber, schwer zu sagen.
1: Warum?
2: Du würdest es sowieso nicht begreifen.
1: Ach so.
3: Budeme se bavit dál. Se Spejblem i Hurvínkem, s Máničkou i tetou Kateřinou. Budeme se bavit už za chvíli.
4: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
5: Víte co, pane Spejble, kvůli vám jsem ochotna vzpomínat jen na to dobré a zapomenout na všechno.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes vás baví Spejbe a Hurvínek.
2: Jo.
3: Myslím, že to děláte dobře a já vám děkuju. A ještě chvíli s námi tihle dva vydrží. Stejně jako náš host Martin Klásek. Víte, co by mě zajímalo? Chodí děti vlastně třeba po představení pro autogramy?
4: Od Spejbla a Hurvínka. Tak přijdou a oni vlastně nevědí a tak koukají, že jo, a proč ten pán se podepisuje, takže pak jsme pořídili fotky, že jo, aby to bylo jasný, že se na to podepisuje. Ale tak někdy jako legrácku tam udělám i ten, že se podepíše teda ten Martin Klásek a pak taky ten Hurvínek, že jo, a ten Spejbl, no.
3: Mě tak napadá, má vůbec Spejbl s Hurvínkem nějaké příjmení?
4: Tak Spejbl je Josef, takže příjmení je Spejbl.
3: Aha.
4: No a Hurvínek je tím pádem Spejbl, že?
3: No tak to jsem nevěděl.
4: No nic lepšího mě nenapadá.
3: V našem pořadu jsme zmiňovali už osud Spejbla, tedy jak přišel na svět, jak přišel ke svému jménu Hurvínek. Ze začátku mu dokonce říkali Spejblík nebo také Spejblátko, ale záhy ho přejmenovali na Hurvínka. A o tomhle jménu existuje několik verzí. Z toho jedna je docela pikantní. Nahrazuje totiž písmeno H písmenem K. Doplňte si sami. Vysvětluje to fakt, že Hurvínek prostě nemá maminku. Na tuhle často kladenou otázku se dokonce pokoušela odpovědět i Skupova parodie populární písničky Jarky Motla Maminko, mámo, kterou Skupa nahrál už v roce 1929 na jednu ze svých prvních gramofonových desek. Tak si ji teď poslechněte, protože i Hurvínek se ptá, jak to, že nemá maminku a jak přišel na svět.
5: Tatí, poslechni, já bych dneska tak rád ti něco řekl, ale já mám strach, aby si mě nenapráskal.
6: No, ale proč bych tě měl napráskat? Tak co chceš?
5: Tatí, opravdu mě nezřežeš?
6: Co bych tě zřezal, tak mluv, co chceš? No, co pak je? No?
5: Tatíčku, táto, chtěl bych rád na něco se tě pozeptat. To bych od tebe, víš, moc rád slyšel, jak ty si ke mně vlastně přišel. Tatíčku, táto, povídám.
6: No?
5: Odpust, že se tě na to ptám. Jak se to vlastně stalo, to by mě zajímalo, když mám

však nemusel vystatí snad. Pohádkama mě nalejvat. Paníčku, táto zlatej, já vím, že nejsi zlatej.

0: Vypadá to, že v historii má Spejbl i Hruvínek takřka stejný hlas. Ten jim propůjčuje už čtvrtý a pátý muž. Tím prvním byl Josef Skupa. Po jeho smrti a po druhé světové válce se kormidla ujal Miloš Kiršner. A i za jeho života už začal učit svého nástupce Martina Kláska. Ten ukončil svou aktivní roli v roce 2022 a od té doby Hurvínka i Spejbla mluví Martin Trecha, který se střídá i s Michalem Bartákem. Během té dlouhé historie se ti dva dřevění herci ocitli na divadelních prknech, v televizi, rozhlase, v novinách, dokonce už i na internetu. A co film? Možná by nám mohl odpovědět Martin Klásek sám.
1: Taky natočili nějaké filmy. Jiří Trnka s nimi natočil film, Břetislav Pojar také natočil film, ale bylo to s minimem textu, nebylo to úplně to typické vlastně pro ně, ale výtvarně jsou nesmírně hezký ty filmy. A my už jsme měli jeden náš vlastně spoluautor a autor už měl napsán taky pro nás scénář, který se měl realizovat, ale to se vlastně na to konto se rozjela vlastně ta válka nebo ten soud o autorská práva na Spejbla a Hurvínka. Tím pádem my jsme o film přišli, protože to trvalo a táhlo se to tak dlouho, že už je to pryč. A teď vlastně vznikl film s podobnou tematikou, to je ten Kozí příběh.
0: A přibyly i další. V roce 2025 třeba Loutkový Pohádky pro Hurvínka, nebo v roce 2026 Hurvínkova cesta do Tramtárie. Ještě stihneme jednu krátkou ukázku od Spejbla a Hurvínka. Tak tady jí máte.
2: Ahoj, taťuldo. Je, co to tu máš za pošny?
3: Žádné pošny, Hurvajs, ale brž sportovní náčiní. To pak nevidíš, že jsou to lyže?
2: Tohle, lyže, ty dvě zahnuté dřevěné traverzy.
3: Nepomluvíme lyže, ano. Je to náčiní fortelné, podívej, no, ale a bytelné. Nikdy mě nesklamali, chlapče, nikdy jsem je nezlomil.
2: Bodeď by si zlomil, to by ti je musela přejet 111 Tatra. A ty halapartny s talířem na konci snad to nejsou?
3: No holé.
2: Holé?
3: No.
2: To ti půjčili v nějakém muzeu?
3: Ale prosím tebe, to je mé náčiní z doby bujaré mladosti, kdy jsem svištěl po prudkých stráních horských velikánů.
2: Po velikánech jsi svištěl?
3: No, jsem svištěl.
2: A proč už nesvištíš?
3: No to víš, léta přišla, životní boj na mě dotíral, na svištění nebyl čas. Teď však bude jinak, Hurvajs. Rozhodl jsem se, že opětně obnovím svůj lyžařský um.
2: Jestli tomu správně rozumím, chceš opět zkusit lyžovat?
3: No ovšem, je to sport na zdravém povětří, rozumíš? No a musím přece něco udělat pro své zdraví, žáno.
2: Například si vyvrknout nohu.
3: Hele, nevykládej. Abys věděl, pojedeme na hory.
0: Jsme na konci toho dnešního vydání a je velmi pěkné zjistit, že když mluvíte o někom, kdo vás celou hodinu bavil, že nikdy nebudete muset říct, bohužel, tihle dva už nás opustili. Jsou dřevění a tak jsou tady na věky. Možná i tohle by si měli uvědomit pánové nahoře a vyhlásit je jako náš český národní poklad. Možná, že by stály i o značku Evropské unie. Ale co už mají? Třeba pomníky. Takže se mějte hezky, smějte se, i když ti, co vás baví, jsou dřevění. Nakonec úsměv na tváři mají pořád. I vy ho můžete mít.

0: už bylo všechno, jo?
1: No už to tak vypadá, hochu. Tak se koukej obouvat, jdeme domů.
0: Tak jo, naschledanou.
1: Zase někdy na Českém rozhlase...

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítejte u Noční linky. Jsem ráda, že dnešní večer můžeme trávit společně. V klidu, u rozhlasu, možná u šálku čaje nebo při odpočinku po dlouhém dni. Dnešní povídání bude patřit dětem, rodině, životním cestám, které někdy vedou přes radost, jindy přes starosti i pochybnosti. Budeme si povídat o úspěších i neúspěších našich dětí a vnoučat. O chvílích, kdy jsme na ně byli hrdí, ale i okamžicích, které nás bolely nebo zaskočily. Každý rodič i prarodič dobře ví, že výchova není jednoduchá a že za každým dítětem stojí spousta lásky, trpělivosti, nadějí i obav. Možná zjistíme, že skutečný úspěch není jenom o známkách, titulech a kariéře, ale třeba o tom, že z dítěte vyroste slušný a laskavý člověk. A možná si řekneme i to, že neúspěchy k životu prostě patří a často nás naučí víc než vítězství. Pokud máte chuť se podělit o svůj příběh, zavolejte nám do Zlínského studia Českého rozhlasu na 731 800 900, nebo napište přímo pod dnešní téma na náš web rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy, vzpomínky i životní zkušenosti. Od mikrofonu zdraví Jarka Barbořík.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vítám vás v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si budeme povídat o dětech, o jejich úspěších, trápeních i o tom, co všechno s nimi jako rodiče prožíváme nebo jsme prožívali. Zdravím teď pana Čestmíra do Mladé Boleslavy.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače, vás také. A máme zajímavé téma. Co jsou děti? Děti jsou přeci to, co po nás zůstává. A zůstává to po nás proto, protože jsme se měli rádi a snažili jsme se ten svět někam posunout. Toliko obecná fráze. Ale chci říci, že děti jako takové jsou ti, kteří bychom měli vštěpovat naše dobré vlastnosti, pokud nějaké máme, a eventuálně připravit k tomu, aby se v tom životě nestratili. A já mám 3 děti, všichni mají vysokoškolské vzdělání a na to jsem dbal, protože jsem vždycky říkal, co máš v hlavě, ti nikdo nikdy neveme. A svým způsobem dělají mi radost, i když mají samozřejmě své problémy něčím, mají jejich problémy, které jsou pro mě už kolikrát nepochopitelné. To je taky pravda. Ale víte, děti je to, co by mělo nás posunout trošku dál. Ne, že budeme vychovávat. To už dneska já mám starší děti, mluvím o starších dětech. Ale to, že je občas přivedeme na myšlenku, jak by to šlo lépe. My máme zkušenosti, oni mají elán. A to je na tom to nejkrásnější. A dát ten elán tou správnou stranou. A to, že jsem se snažil vychovávat, aby byli pokud možno ke všem lidem uctiví, anebo normální, neměli vůči dětem nebo ostatním lidem nenávisti a nevštěpoval jsem do něj nikdy nenávist k čemukoliv, tak to se mi snad povedlo. Já jsem se ještě snažil, jako, protože jsem milovník zvířat, aby měli rádi zvířata. Toho se taky povedlo. Takže já akorát dneska už se těším z těch vnoučat, mám jich 5, zaplať pámbu, ne každý se toho dočká, a těm vnoučatům ještě se snažím dát nějaké ani ne poučení, ale nějakých pár zásad do života. Kolikrát vidím jejich, ona ta doba se dneska strašně změnila proti našemu mládí, ale dneska přeci jenom základ je vychovat z každého slušného člověka. Protože slušní lidi nemají životní problémy takového typu, že někoho nenávidějí. Pouze ho nemusí mít rádi.
0: Čestmíre, musel jste někdy své dítě podržet v době velkého neúspěchu?
1: Musel, samozřejmě. Protože studovali vysoké školy, měli tím problémy. Měli i ostatní problémy takového typu, že nešťastné lásky a tak dále. Nebo je někde se nedostali do zaměstnání. A já jsem jim vždycky říkal, lásky pominou nebo přijdou a zaměstnání a životní problémy taky odejdou. Snažte se to překonat bez toho, že byste zahořkli ke světu.
0: A jakou radu od vlastních rodičů jste ve výchově používal vy? Napadá vás něco?
1: Rodiči. Napadá. Buď vždycky slušný.
0: Takže to se dědí po generace.
1: Ano, bohu, zaplať pánbu bohu dík. Jak se říká, buď vždycky slušný tak, aby když se s tím člověkem potkáš po pár letech, aby si se nemusel stydět. Může se zmýlit v některém člověku, ale některý člověk tě taky může zklamat. A to je právě ten život. A to je zapotřebí těm dětem říct.
0: Tak, to byla krásná myšlenka, já vám za ně moc děkuju. Člověk si možná někdy až po letech uvědomí, že ze všeho nejdůležitější opravdu nejsou ty známky ve škole, ale aby z dítěte vyrostl slušný a dobrý člověk. Opatrujte se, pojďme poslouchat dál příběhy
1: ostatních. A mějte se, krásný večer.
0: Naslyšenou. Teď nám bude zpívat Karel Gott a potom se budu ptát i vás dalších posluchačů Noční linky, co byste řekli k dnešnímu tématu, ve kterém otevíráme něco, co se týká snad každé rodiny. Výchova dětí, jejich životní cesty, úspěchy, neúspěchy. Jak se s tím vyrovnat?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 21 minut po 23. hodině. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu. Děkujeme, že jste s námi. A pojďme si i teď povídat o tom, co jako rodiče a prarodiče děláte pro své děti, co pro vás znamenají jejich úspěchy a neúspěchy. Je s námi paní Helena. Vítejte.
1: No, já zdravím všechny ponočníčky, já jsem noční sůva a tohle mě zaujalo, protože já jsem měla problémy, praskl mi slepý střevo a léčení a operace, všechno možný. A muž Ostravák mě říkal, tak se na to vykašli, nějaký dítě si vezmem. Takže byla to komplikovaný 3 roky a tak jsme na ní čekali, bylo to ofy všechno. A byla holčina 4letá, úžasná, byla i tej rana, matky odebírali a to, takže byla senzační, ale výchova, milovali jsme ji víc, než kdybychom ji splodili, to říkám každému. Ale výchova, ale pak přišly hormony a to je výchova. No, takže v 15 se zamilovala na chalupě do nějakého kluka, ten je kamarád, to by bylo na dlouhý povídání, ale zdrhla mě až do Švajcu. Jo, to zase ten mě tam to. No,
0: takže, v kolikati, paní Helenko?
1: No, 15 let jí bylo.
0: Jako v té době, jak se zamilovala, tak...
1: No,
0: a to odešla s tím chlapcem?
1: No, to byla nějaká, já nevím, on měl kamaráda ve Švajcu a ten tam měl sestru a já nevím co, no, bylo to nějaký komplikovaný. 5 neděl jsem jí hledala na vlastní pěst. Policajti se na to vykašlali, ale na kriminálce v Praze byla úžasná policistka a ta potom, když jsem... Já jsem ještě pracovala 10 let, to nebylo, až to pokračovalo. Já jsem dělala u tuniských diplomatů a i velvyslancová byla úžasná. To bylo, když jsem konečně sehnala číslo do toho Švajcu i na ambasády tam a to, takže mě velice pomohla. A takže... Potom jsem tam musela na vlastní náklady jet, ale měla jsem zase od její spolužačky tatínek, který zase měl za manželku Polku a tam měla, no bylo to šíleně komplikovaný, ale nakonec jsem jí teda na vlastní náklady našla, přivezla, jo, a to bylo to, no, takže už bude jí letos 44 let, pracuje teda jako zdravotní sestra, je strašně, já jsem jí to rozmlouvala, tohle zaměstnání, vzhledem k tomu jejímu životu od malička. Jo, a bylo jí 4 roky a neměřila ani metr a vážila 13 kilo. Jo, takže piplání, co prožila nemocí, no to by bylo na dlouhý, to by bylo na román. Ale naštěstí je bezvadná, akorát má smůlu, že nemá na partnery vůbec, vdala se. Já bych mohla být placená jasnovidka, pracovala v Plzni v nemocnici a říkám, no tak třeba nějakého pacienta, no ano. No, takže už je s ním rozvedená, mám vnučku dokonce, mám pravnučku, ale bohužel jsou až u písku, takže málo se stýkáme. No, manžela Ostravaka 17 let už nemám. No, je to strašně těžký a tahle doba mě hrozně vadí, protože jako lidi se nechali, žila jsem v cizině v Tunisu a někde všude jsem byla, ale vadí mě, že se nechají lidi zmanipulovat těma ideologiema. Do žádný mě nikdy v životě nezlomili. No tak no, naštěstí víte, ona je...
0: Mě jste úplně tak... zaujala, jak jste se teda vydala na vlastní pěst pátrat po své dceři a úspěšně. A jak jste ji pak přesvědčila, že s vámi přijela domů? A co tam vůbec dělala? No, jaké to bylo, když jste ji tam našla?
1: No, ona, to ta paní velvyslancová Štuniská mě jako dovolila, když jsem sehnala to číslo. Já jsem volala i na ambasády tam, abych to, že i se mě vozvali, protože já jsem na to přišla tady nebylo. A přitom byla vždycky holka spolehlivá. Chodila do školy, nikdy ne žádný záškoláctví. Chodila i dřív, jako opravdu byla spolehlivá. No, ale právě mě to zapálilo, že to, no, ale bylo to proto zdrhla, já, to jsem se vlastně, mě to došlo potom, že v 15 byla těhotná, jo, takže když jsem sehnala číslo na toho, na maminku toho autora, to, tak já jsem jí řekla, ten váš, když to ještě neumí, tak ať si hraje ještě s autíčkama. To jsem jí naštvala teda, no, ale naštěstí, no, takže chybělo 14 dní, jinak by jí to nevzali. A měla jít do 9. V 15 letech. No, ale tak naštěstí potom. No, takže strašná. Co jsem, potila jsem za ní krev. Pro ní krev. Ale naštěstí pracuje v nemocnici jako sestra zdravotní už několik let. No a opravdu to, já nevím, a dneska ty matky, to je, ne, opravdu to je, no, bylo to strašné, ale jsem ráda, ale bohužel bydlí, se mnou nebydlí, bydlí, teda tam má pronajatej byt, to, a jako je tam oblíbená a dře, jako ve 40 měla infarkt taky. Pět, když ona má 5 12 do týdne a jeden den volno, tak to vše, tak to prospí, že? No, má akorát 2 kočky, kocoura a vykastrovaný, no, takže bohužel na to jako bezvadná holčina, opravdu, skutečně, senzační, bezvadná.
0: Lenko, je slyšet, kolik lásky, času a sil jste svému dítěti věnovala. Ať už život přinesl cokoliv, tak dítě nikdy nezapomene, kdo za ním jako rodič stál a nevzdal to. A já věřím, no, že se vám to všechno v dobrém vrátí.
1: Já jsem taková, já to řeknu, jak to je, já nelžu a nekradla jsem a vůbec, ale ona taky ne. Ona je opravdu, měli jsme tady tenkrát si 3000 hotovosti a to nevzala si ani korunu. A tam v tom Švajcu potom dělala někde, hlídala nějak, jako dneska je ta, jak se tomu říká, ta, to je Bona, ale nějaký děti, nebo co, já nevím, no. Takže ten kluk ještě to, no bylo to šílený.
0: Teda, jste obětavá maminka, neskutečně teda šikovná, nevzdala jste se. Děkuju, no, že jste se s námi teď povídala v Noční lince, paní Helenko.
1: Já vy jste sympatianda.
0: Zavolejte
1: takže
0: zase.
1: Zdravím všechny a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

v cizím pokoji. Proč jsem před ně vůbec?

0: Pěkný večer, přeji teď do telefonu panu Robertovi z Olomouce. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer.
0: Dnes otevíráme téma, které se dotýká snad každé rodiny, výchovy dětí a jejich životních cest. Máte prostor, máte slovo.
1: Jo, děkuji vám. A já začnu tím, že u nás je to hodně složitý, protože já mám syna autistu, ženu už nemám, jsou vdovec. Takže moje vlastně máma, jeho babička mu dělá mámu, jo. My jsme na tom byli s bráchou podobně, protože rodiče se rozešli. Máma si pak našla druhého partnera, což teda ideální nebylo. Ale děda mě dělá tátu, já si toho vážím, i když děda nežije taky. No a zkrátím to, chci jenom jít, půjdu přímo k tématu. Takže syn je autista, jmenuje se Marek, je to prima kluk, není problémové. A vyžaduje to teda hodně trpělivosti, všechno čtyřikrát vysvětlit, protože když máte doma autistu, tak musíte všechno vysvětlovat po lopatě. No. Takže je to takový složitý. Klidně se mě zeptáte, co vás zajímalo.
0: No, měl jste někdy pocit, že jste jako rodič selhal? A pak se také zeptám, jestli jste měl někdy pocit, že se vám něco hodně podařilo? V čem máte pocit, že jste kovaný a mohli byste radit ostatním? Tak začneme tím neúspěchem třeba. Říkáte si někdy, že se mohla udělat líp?
1: No, můžeme. Moje máma jako je háklivá na to, když přijdu pozdě domů. Takže dřív jsme se synem chodili na bohoslužby a plavat a potom on říkal, ochu, ale s tím je konec, protože neexistuje, aby schodil dom pozdě, jo? Takže to je ten neúspěch, jo?
0: Mhm, dobrá.
1: Takže pořádek musí být, jako.
0: A, no a teď... čem jste jako rodič kvetl? Jaká je vaše silná stránka rodičovská?
1: Takže mám si narod. Trávíme spolu čas, třeba když stavíme pucle, protože nás to spojuje, hodně přemýšlíme, to je jedna věc. A druhá věc je, že nechci udělat stejnou chybu, jakou udělali moji rodiče, myslím máma s tátou, a sice chybu v tom, že jako ať je kluk nebo holka, protože mám ještě bráchu a pak mám ještě nevlastně se někdo z druhé rodiny, ale to už by bylo zase na jiný příběh, tak kluk potřebuje pohladit vlasy. Já jsem to taky potřeboval, když to rodiče nedělali. No tak pak jsem to našel potažmo u děvčat, než jsem našel tu pravou. A moje žena mě taky hladila, se mi spává v náruči. A teďka, když není, tak jsem z toho hodně špatný, ale našel jsem si kamarádku a tu už zase jiný téma. A vážím si to, když mě někdo pohladí vlasy a synovi taky hladím vlasy, on to potřebuje prostě.
0: Dobře, takže síla lidského doteku. Ano, tak jsem ráda, že i to jsme zmínili. Já vám teď poděkuju, pane Roberte, popřeju vám krásnou noc a příjemný poslech dalších příběhů Noční linky. Ať se vám daří.
1: Jo, děkuji. Všechny pozdravujte Vlastinku, Čelaře, paní Ludmilu z Brna, jo, a všechny sympatické limplinko, že ať se dovolají. A moc vám chci poděkovat, že jste mě vzal, jste moc hodná. Děkuji vám a naschledanou.
0: Naslyšenou. Dnešní téma je velmi lidské a blízké. Úspěchy, pády a hledání cesty našich dětí a vnuků.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeji vám klidný večer a vítám vás v dalším vysílání Českého rozhlasu. Noční linka pokračuje a povídáme se o dětech, o vnoučatech, protože každé dítě přinese do života rodičů i prarodičů velký příběh. Je s námi pan Vladislav, který volá od Liborce. Vítejte.
1: No, u telefonu Vladislav Josef Šulc z Liberce z Františkova.
0: Povídejte, co máte k tématu, pane Vladislave.
1: No, k tématu mám velmi blízký vztah a jsem šťastný, že jsem mohl vychovávat dvě svý dcery, Vladislavu, Vladušku a Alenu, Alenušku. A obě dvě samozřejmě hlavně vychovávala moje manželka a já jsem se vedle toho hřál a nějak jsem prostě jsem všechny ty pláče a všelijaký ty starosti jsem tak nějak bagatelizoval a tak nějak jsem si snažil, abych si u děvčat udělal velkou takovou osobní lásku, aby ke mně měli a já k ním. A ono se to vyplatilo, víte, dneska už jsou to 65-leté děvčata a už jsou to ženy, už jsou to babičky a prababičky, no prababičky ještě ne, ale babičky už jo. A já mám z toho radost, že můžu z toho taky mít radost i já, protože jsem se nějakým, i když nepatrným dílem na tom podílel. A z toho dneska žijou i ty naše pravnoučata. A je to takový všechno v životě krásný, když se to takhle povede.
0: A myslíte si, že dnešní rodiče děti příliš chrání, Vladislave? Říká se to?
1: Určitě. Určitě jsou na nich příliš moc přivázaní a příliš moc je protěžují a dovolují příliš moc. Jo? To u těch žen zvlášť to pozoruju. Jo? Nevím, jak u mužů, ale u těch žen pozoruju, že ty ženy prostě mají k těm dětem příliš těsný vztah a že jim dovolují příliš mnoho. No ale to je můj názor.
0: A dokázal jste svým dětem často říkat, že je máte rád? Nebo jste byl
1: často,
0: ten rodič, který to často říkal výjimečně?
1: Já je často mám rád a prostě nejradši bych je láskou objímal a dokazoval jim to, ale to už teď nejde, protože už jsou to ženy a trošku jako to moje přehánění mě v tom krotí, jo, říkají tatínku, takhle už ne, jo, už musíš být trošku důstojný člověk a trošku jako reprezentovat tu
0: to
1: rodinu.
0: Je milé.

0: Myslíte si, že děti dnes tráví s rodiče méně času než dřív, když máte porovnat tu výchovu, jaké to bylo kdysi? Jaké to bylo, když jste vychovával vy vaše dcery a teď vychovávají vaše dcery vaše vnuky?
1: No, u nás to bylo tak, že jsme bydleli v Ostrově nad Hoří, když byly malé, jo, a to je blízko Karlových Varů, mezi Karlovými Vary a Jáchymovem, a tam já jsem s nimi rád chodil na procházky, zvláště v sobotu a v neděli, kdy manželka vařila, tak já jsem s nima byl venku a prostě jsme brouzdali a mohli si dovolit, co chtěli u maminky, to nešlo. Se mnou to šlo, protože já jsem takový člověk, který jaksi se snaží, aby učil jsem ty děvčata lyžovat, bruslit, prostě v tělocvičně, aby byly mrštné, prostě tak nějak jsem měl na starosti tuhle výchovu a ono se to vyplatilo, víte. Já jsem dneska věřící člověk, který usiluje o to, aby byl věřící. Já ještě se chci zdokonalit a chci být svobodným zednářem. Já nevím, co bych chtěl ještě všechno být, abych se jim líbil pořád a byl jejich táta, jo, protože maminka už jim zemřela.
0: Mm-hmm. Vladislave, jste velmi srdečný člověk. Moc hezky se to poslouchalo, když jste mluvil o té lásce ke svým dětem. A vy jste tam řekli jednu takovou zajímavou věc, je krásné, když se to tak všechno podaří. Tak já s vámi souhlasím, tak vy máte to štěstí, že se stalo.
1: No a můžeš to oberou vzor i pravnoučata, jo? To se pozná, oni opravdu budou k svým dětem, k rodičům, prarodičům, budou a jsou už dneska takový jako opravdu pozorní a snaží se mi pomáhat. Já už taky dneska mám 93 let, víte, a ono to taky není tak jednoduchý, ale pořád ještě mám takovou smlouvu s panovníkem, hospodinem, že tady do těch 100 vydržím.
0: Tak bylo krásné slyšet člověka, který si váží rodiny a dokáže o svých blízkých mluvit s takovou pokorou a láskou, tak jestli teda je vám 93 a slíbil jste, že do 100, tak to se uslyšíme ještě mnohokrát. Já se budu moc těšit, pane Vladislave. Zavolejte zase.
1: Kdo mě bude dělat ve 100 mýho takovýho hlavního návštěvníka? Já chci mít tu 100, víte, no. Nahoře na Ještědu.
0: No.
1: Jo? Už jsem si ho tam objednal, ten Ještěd, aby když budu naživu, aby byl jenom pro mě a přál bych si, aby tam bylo to pod záštitou prezidenta republiky a ten prezident republiky si představuju, že bude pan Trump, protože ho z té Ameriky vyhodí a kde je nejlepší, no samozřejmě v Česku.
0: Vy jste dobrý. Vladislave, mějte se co nejlépe, zůstávejte ve zdraví ideálně s námi, děkuji s Českým vám. Rozhlasem.
1: Děkuji vám a přeji vám dobrou noc a to jaro, ať je krásné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Blíží se půlnoc, Noční linka pokračuje dál svými příběhy i vzpomínkami a zůstává téma. Povídáme si o dětech, o jejich úspěších, starostech, o tom, co všechno rodičovství člověku přinese. Za tento večer už jsme slyšeli mnoho silných slov, radostí i životních zkušeností a možná i vy právě teď myslíte na své děti nebo vnuky, pravnuky nebo na chvíle s nimi, které vám zůstaly v srdci. Budu ráda, když se o svůj příběh podělíte. Máme čas ještě do jedné hodiny. Jarka Barboříková teď vítá paní Marii. Krásnou noc i vám.
2: Pěkný večer, zdravím vás a všechny posluchače. Já jsem chtěla říct takový příběh. Já jsem měla bratra a vzala si paní s dvouma malejma dětma, která bydlela u rodičů a nebejt jejich rodičů, tak se sama o ně nemohla ani postarat. A brácha si vzal s dvouma malinkýma dětma a jako je vychovávali teda oba a oni mu začali říkat i táto, ještě nechodili do školy. No a tak bydleli v takový malý chaloupce s těma rodičema v baráčku. No a když děti, pak ty rodiče její oba umřeli, tak tam byli oni oba, chodili do práce. No a když byly děti, velký holka se vdala pryč a kluk s nima ostal doma a přišla k němu nějaká paní nebo slečna vlastně s malým hošičkem, tak tam u něj byla, kluk se do ní zamiloval a prostě nevím už, jak tam, to už nepamatuju, jak tam u něj byla dlouho. Pak odešla, našla si tátu od toho hošička a odstěhovala se k němu. A kluk byl tak zamilovaný, že prostě už si nikoho nenašel. A pak si pak tak jako slušnej kluk to je, nepije, nekouří, i když dřív kouřil, i si zašel do hospody, protože dělá VZD, tak vždycky v létě, když dělali vožní, že jo, tak v těch jicech, tak na pivo si zašel. No a brácha pak onemocněl a ten kluk se o něj staral jako opravdu o vlastního. Všechno možný jim nakoupil, přitom máma se onemocněla taky. Táta ostal ležet na posteli, jako do nemocnice třeba ho dali na týden a on chtěl domů, tak ho vzal domů, přitom chodil do práce, vařil jim, no prostě všechno jim dělal. Prostě to je neuvěřitelný, jako úplně jsem to nemohla pochopit, jak ten kluk se o ně staral, o oba dva. No, on pak umřel ve bude to letos už 3 roky a jeho máma ostala, že prostě nemohla chodit. On prál, pere, vaří, všechno. No a taky náš na Boží hod teď po svátky mu umřela a ostal v baráku sám. Už mu je teda 60 roků a teprve teď, když jsme spolu objížděli pohřeb a to tak mě říká, víš, tetko, teprve teď vidím, prostě já jsem se musel o rodiče postarat. Kdo by se o ně postaral? Já bych je nikam nedal a nakonec jsem ostal sám. Říkal, já akorát vidím těch peněz, kdybych býval nekouřil, co jako prokouřil, anebo i když šel do hospody. No tak teď je v baráčku sám, že ty děti nejsou všechny stejný. Nedá se na ně prostě, třeba jsou, já znám třeba, že si vzali holku z děcáku malou a ta holka se nepostarala nic, když jí umřel ten táta, tak ten hrob byl hroznej. No, teď ta i máma třeba je někde v domově důchodců a ona teda pila, fetovala všechno možný. i když měla 3 děti, tak stejně se o ně neuměla kloudně postarat. No a teď už taky teda umřela, takže se nedá říct všechny děti, že by byly stejný tyhle děti, a hlavně ten kluk, jak se strašně zachoval, ostal sám, že ta holka ho nechala, tak to prostě nemohl přetonout, už si nikoho nenašel, teď už si těžko 60 někoho najde, tak hodnej kluk, a ostal baráku sám. Tak jsem říkala, no nemůže se všechny, jako já mám 2 děti, 5 pravnoučátek, 4 vnoučata, a já jsem se všema tak spokojená, všechny, i ty děti nechodí pravnoučátka ještě ani jeden do školy, a když jsem se třeba vybourala na kole, tak ten jeden, co mu bude v létě 5, tak mě říká, babi, tak si zas nerozbij hubu. Ne, jo, že se zasmějeme. A když přijde třeba, přijdou ke mně, tak prostě všechny kolem mě porad, a babi, a nechceš něco, a nechceš tamhle to, a babi, ty mě porád něco dáváš, ty nevíš, co bys mě dala, prostě od těch dětí to je strašně miloučky, a třeba naříkat jako nemůžu, ale některé děti znám, že třeba mají prababičku, ani nevědí, že ji má, jako nemluví s ní, jo. Já prostě naříkat nemůžu, a říkám, je mě už taky 80, a já jsem tak šťastná, že je mám, že ke mně všichni přijdou, jako s rodičema, že jo, pak jsou všichni malí. A mají tu u mě hračky a to, a vnoučata, to bylo to samé. Když chodili do školy, tak oni nebydleli tady v baráku ani jeden, a vždycky přišli, nebo bydleli ty 3, jo, ale třeba i ty 2 bydleli 3 kiláky tady odsud, a vždycky v poledne, když měli na velkou, tak přišli. No prostě nemůžu, a teďka říkám, bydlím teda cintuje s manželkou ještě, ale jako prostě všechny, já nemůžu ani na snachu nic říct, jo, prostě byli tady už, já nevím, 37 roku, a my jsme neměli špatný slovo mezi sebou. No, nevím, jak ty lidi žijou, ale já jsem měla hodný rodiče, měla jsem už starší rodiče, měli nás dlouho, ale byli k nám strašně hodní. Já nevím, že bych dostala nebo něco. Byla prostě jiná doba. Já vím, že byla jiná doba, ale já si myslím, že ta televize, tyhle telefony, že ty děti úplně kazejí, že prostě...
1: Že to má vliv. No, paní Marie, to bylo krásné vás poslouchat. Dobrý vztah v celé rodině, to je velký dar, který člověku dává oporu a klid i v těch nejnáročnějších chvílích, a vy máte svoje blízké kolem sebe. A jak jste říkala, že vnoučci jsou ještě malí, tak to je teprve poklad, protože ti malí jsou skutečně roztomilí, jak vám řekl teda. Abyste byla opatrná na kole, já to nebudu opakovat, tak to bylo krásné, krásné. Tak děkujeme, že jste teď s námi vysílala noční linku, je čas na písničku od kapely Lucie, pojďme si ji společně poslechnout.
2: No děkuju, naschledanou, a všechny pozdravuji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 13 minut po půlnoci, s vámi je stále Jarka Barboříková. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu, ve kterém si povídáme o tom, jak nás děti dokážou někdy pořádně potrápit, někdy potěšit, někdy překvapit. Děti nebo možná i vnoučata. Pan Hynek z Vysočiny je s námi a teď s námi bude vysílat. Zdravíme vás.
1: Hezkou dobrou noc přeji vám i posluchačům, kteří jsou vzhůru.
0: Máte slovo.
1: Jsem poslouchal pár těch příspěvků a bohužel teda nejsem tak starý, tak jak se tam ozýval ten pán například 92 let. To nejsem, já jsem podstatně mladší dědeček. Mm-hmm. 71 mě přeskočilo. A tak zaspomínal jsem tady, když jsem slyšel tady to téma, jak jsem zaspomínal tady nad těma mýma vnoučatama. My s mojí milovanou Janou jsme splodili jsme splodili 3 dcery a ty nás občasnili 7 vnoučatama. No a já jsem pocházel taky z 6 dětí, takže vlastně jsem zažil to, co moji rodiče dělali pro mě, a obdivoval jsem vždycky soudržnost rodiny. A to se pro mě stalo takovým vzorem, že jsem tady to se snažil i po dohodě s mojí manželkou, s mojí Janou, tak jsme se snažili tohle se zadržovat. A ta soudržnost rodiny byla pro nás víceméně vším. Takže teď mám 7 vnoučat a bohužel moje manželka už mě opustila, takže jsem tady zůstal na to sám, ale nezůstal jsem sám, protože ta naše rodina pořád mě udržuje v naději, že je pro koho žít, a je to tak, že prostě oni jsou pořád tady a vím, že svým odchodem bych jim zase udělal nějaký zármutek, a tak jako se snažím přežívat dál, a jsem rád, že tak, jak jsme je vychovali, tak takový jsou, a pořád tu tradici, kterou jsme my založili nebo převzali od svých rodičů, že vlastně ta rodina má držet pohromadě, tak pořád dodržujeme, a těší mě úžasně, když vlastně, ať jsou to jakékoliv narozeniny, to je taková nejlepší příležitost k tomu, abychom se udržovali a navštěvovali, a oni to dodržují. Z toho mám nevyslovnou radost. Protože říkám,
0: tomu rozumím, to je silná myšlenka a krásný odkaz pro děti. Rodina, která drží pohromadě, dává člověku jistotu a pocit, že na ten život není sám.
1: To jsem jim vtloukal do hlavy a zůstalo to tam. A to je to nejkrásnější, co jsem vlastně pochopil jako to dějství.
0: Celoživotní, ano. Nádhera. Já jsem nadšená z těch příběhů, které tady slyšíme. Už teď se těším na další. Doufám, že si ho poslechnete spolu s námi, pane Hynku. Zdravíme moc ze Zlína na Vysočinu.
1: Já vám děkuji a přeji hezký zbytek relace.
0: Snad bude. Bude i díky tomu, že si budeme hrát krásné písničky, které nestárnou. Michal Tučný, Valdemar Matuška nebo kapela Tým.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsem ráda, že jste se k nám dovolala, paní Ivetko, zdravím vás.
1: Dobrý večer všem, kdo posloucháte, a vám Jaruško taky.
0: Dnes se budeme vyprávět o dětech, na které jsme hrdí, o chvílích, kdy jsme o ně měli strach, kdy jsme naopak s nimi sdíleli radost. Tak co k tomu máte k tématu?
1: No, když jsem se vdala, tak jsem měla představu, že budeme mít 3 děti. Manžel měl představu 2. Jinak se to skřížilo, 2×3 je 6, takže máme 6 dětí. A od těch 6 dětí mám 15 vnoučat. A jednu navrch ještě dcera vyvydala, takže my jsme taková hujerovská rodina.
0: Mm-hmm.
1: Ale moje nejstarší dcera měla kilo 60, druhá měla kilo 40, takže si dovedete představit, jaký strach jsem si asi od ty děti užila. Dneska už jsou to mámy, ta jedna už, myslím, že nebude trvat dlouho, bude i babičkou. A prostě všichni držejí pohromadě. Tak, jak říkal ten pán přede mnou, prostě ta rodina, když se tady sejdeme, tak nás je 27. A já vždycky mám hroznou radost na Vánoce, když prostě tak nějak to nachystám. Trvá mi to hrozně dlouho, protože už jsem stará bába, ale a sednu si a kdyby jenom takový ten cvrkot, jak mezi sebou komunikujou a že prostě jeden druhýmu, když je potřeba, tak pomůžou a poděj, a aby nepotřebuješ, a já se jim snažím pomoct, co můžu, ale už taky nemůžu. Tak tuhle jsme dělali na zahradě a babi, prosím tě, tady si sedni a máš, koukej po těch háďatech, což jsou naše vnoučata, a máš poradní hlas. To je strašně důležitý, prostě říkej, co máme dělat. A mě to hrozně těší, když no. Prostě jsou vzájemně prostě jeden ke druhému ohleduplný a nehádají se, prostě jsem z toho šťastná. Jedna dcera vystudovala červený diplom, druhá studovat nechtěla ani za nic. Kluci bohužel teda oba dva těsně před závěrečným složením bakalářské zkoušky v vysoké školy nechali. V té době zemřel manžel a oni toho nechali, to mě teda mrzelo moc. Ale dokázali se do života postavit a oba dva se pracují, mají svou práci rádi. A já celý život jsem dělala mezi dětma a doma jsem jich měla dostatečný množství, takže prostě děti byl vždycky můj život. A tak, jak moje babička vždycky říkala, nedělej lidem to, co nechceš, aby dělali oni tobě, tak to jsem se snažila těm svým dětskám a potažmo teď už i vnoučatům tak nějak vštěpovat. Ale babičky mají většinou v popisu práce rozmazovat. Ale moje vnoučata říkají, naše babička nerozmazuje. U naší babičky se musí poslouchat.
0: Mm-hmm. No tak máte praxi z těch 6 dětí. Pamatujete si ještě, jaké to bylo, jak jste zvládala to dospívání? Jak daleko byly ty děti od sebe?
1: No tak,
0: kolik jich bylo zaraz v pubertálním věku?
1: Zaraz byly 2 v pubertálním věku, ty nejstarší jsou 2,5 roku od sebe. A pak teda je mezi nimi už větší rozdíl a mezi nejstarším dcerou a synama, který jsou dvojčata, byl rozdíl 20 let.
0: 20 let? Teda. No tak vy jste teda skutečně celý život žila mezi těma dětma a když už vám odrostly vaše, tak přišly vnoučata od těch prvních dětí. Takže to je
1: to. A to ještě dělá velkou radost, no. Já jsem dělala vždycky mezi dětma a když se i po těch letech se ke mně ve městě někde hlásí nějaký dítko, teda nějaký dospělý člověk, a já si říkám, kdy já jsem ho měla, který školky on chodil jako to rodič, jo? A když potom mi řekne, no, když já jsem koho chodil jako dítě do školky, no, tak to jako...
0: Mm-hmm. Já, že si řeknete, jo, vždyť to je vlastně to moje z těch 6.
1: No.
0: Dobře. Jinatko, děkuju. Děkuju moc za ten elán.
1: Měli jsme tady řemeslníka a celou dobu chodil a říkal, paní učitelko, tohle, paní učitelko, táme to. A já furt jsem jako říkám, Krosiš, když já jsem, bych měl který školce, on, pro koho on chodil a to. A když skončili, tak přišel a říkal, kde jste, vy nevíte, který já jsem, že jo. Říkám, no musím se přiznat, ale opravdu nevím. Jo, protože to byl parta řemeslníků. A on se mi představil tak, jako v té školce to dělával. A to bylo jedno z prvních dětí, který já jsem, když jsem nastoupila do toho zaměstnání, se kterým já jsem se tam setkala. To bylo taky já takové pohlazení po duši.
0: Ivetko taky dneska zažila jedno takové pohlazení. My jsme tady dnes měli stejně jako i v ostatních regionech den otevřených dveří. A přišla tady jedna neuvěřitelná dáma, bude jí 90 let, přišla se tady podívat do našeho studia, do vily Jana Antonína Bati, odkud vysíláme. A řekla mi, že mě zná, že mě měla jako dítě, když mi bylo 3 až 6 let, 3 roky mě měla ve třídě, ve školce. A teď ona začala tady mým dětem povídat o tom, jaká jsem byla. A to bylo úplně neuvěřitelné. Ona říkala, že pokud měla dítě rok, dva, nepamatuje si, ale pokud měla 3 roky děti, tak si to pamatuje. A mně se to moc líbilo a ona je naše pravidelná posluchačka. Vím na téměř 100%, že poslouchá i dnes. Taky moc zdravím do Otrokovic. A kéž by bylo víc takových milých setkání po letech. Tak jakoby, když potká žák vás, anebo vy, když se vzpomenete jako paní učitelka na ty svoje dítka. Bylo to dojemné. Děkuju za vás také, že posloucháte, že voláte. Pojďme si poslechnout Dalibora Jandu.
1: Mějte se hezky, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jaké stopy zanechává rodičovství v našich životech a v našich dětech? O tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu a přivádíme paní Ivetu. Vítejte, odkud voláte, Ivetko?
1: Dobrou noc, dobrý večer, nebo jak to mám nazvat, to už je noc, nebo dobré ráno. Tady Iveta, Olomouc, já jsem Olomoucka, ale teď bydlím v Radíkově. Plno lidí mě už zná z té noční linky, já všechny zdravím, všechny posluchače, a strašně mě zaujal ten příběh té paní, jak říkala o tom, co úplně mám slzy v očích, o tom chlapečkovi adoptovaným, jak se pak o ty lidi postaral, o ty rodiče, to je úžasný. Tak úplně brečím. Takže já vždycky mluvím o psech, jo, v noční lince. Mě to úplně dojalo, já úplně bulím. Takže teď bych chtěla něco říct o své rodině, o svých dětech tedy. Takže já jsem měla dvojčátka. A já jsem 6 let vychovávala sama, neboť manžel 5 let studoval na Slovensku denním studiem, jo. Já sama, dvojčata, chlap pryč, potom rok vojna, čili on se vrátil a holčičky měly 6, jo. A já jsem je ve 2 letech tahala do jeslí, aby jsme měli peníze, jo. Já jsem vlastně živila rodinu, vydělávala. A manžel student, jo. Tak to na okraj. Ale teď k těm holčičkám. Rostly holky, a teď vám řeknu příběh. A byli na gymplu a říkali mě, tam byl jeden kluk, doktoru, a já jsem tolik peněz neměla k ti doktoři, že tu dobu. Manžel ještě dělal ve státní správě, tam někde na poště. Já jsem dělala ve školce, jak ta paní mluvila o těch dětskách, to vám taky k tomu povím potom. A teďka holky takový. My chceme, maminko, rifle, jo? Dobrý rifle, 1200 korun rifle. Oni byli 2, že? Tak rifle 2500. Já říkám, holky, já vám nemůžu koupit ty značkové rifle, jste prostě dvě. Jo, a Robert má, on měl všechno, ten kluk z té rodiny. A oni na tom gimpu, oni to viděli, jo? A já říkám, já vám to nemůžu koupit, ty rifle. Budete si muset nějak na nějakou brigádu jít, já vám potom přidám k tomu. A oni jako co, a ofukovali nosy. A já jsem se normálně rozhodla, já jsem je přihlásila na chmel. To byla jejich první brigáda. A takový, my tam nepůjdeme, my tam ne... Já říkám, jo, chceš rifle, tak půjdeš si přivydělat. Já jsem je přihlásila na chmel, nechtěli jít, a závěr. Nakonec byli nadšený. Jo, tak se jim to tam strašně líbilo, ty děcka, jo, tam byli na tom chmelu 3 týdny, vydělali si, koupili si prachy, samozřejmě jsem jim nechala, koupili si, co chtěli potom z těch peněz, a bylo to. To byla jejich první brigáda, chmel. Já jsem se jich neptala. A jinak chci říct, ta výchova, jo, já jsem je vychovávala tím stylem. Já jsem byla mladá holka, jsem je měla v 19. A já jsem je vychovávala tím stylem, že prostě jsem jim nic nezakazovala, nepřikazovala. Já jsem je nechávala úplně volně, ano, ale viděla jsem, že jako se učí doma. A my jsme měli krásný byt, velký 2+1 s manželem, krásné veliké místnosti, takový ty cihlový starý byty těch letců za války. To byly byty pilotů, jo. Takový ty baráky, krásný, cihlový. No a byl dětský pokoj veliký, potom byl obývák veliký, a potom byla kuchyň, taky pěkná veliká, a předsíň a tak dále, a příslušenství. A vlastně jak se učili, jo, jak studovali, já jsem viděla, že se učí holky. Jedna měla ten dětský pokoj, a té druhé jsem nechala ten obývák, ona si tam studovala, já jsem tam měla televizi, jo, a když tam ta holka byla, tak já jsem jakoby uhýbala, jo, já jsem mi to tam nechala, a já sama jsem žila jakoby v té kuchyni, já jsem si tam pouštěla hudbu, vařila, já jsem tam i spala, a té holce jsem nechala celý ten obyvák, čili já jsem se nedívala na televizi, nic, já jsem ji uhýbala, aby ona mohla studovat. No a teď to zrychlím. A pořád snili o Americe, Amerika, jo, že to je krásný, my chceme jít do Ameriky. Tak jedna tam nakonec teda žila 3 roky v Americe, vystudovala tam, ona vystudovala tady práva v Olomouci, a potom v té Americe si udělala, aby tam mohla, ona tam chtěla žít, pracovat, aby tam mohla pracovat. Oni neuznávali naše práva, tak ona si tam ještě vystudovala Massachusetts Boston University for Lawyers, potom ve Washingtonu studovala, čili ona si ještě vystudovala dvě, jo, tam v Americe dvě vysoké školy a nakonec mě říkala maminko, oni mě tam berou jako pomocnou sílu, ona tam nenašla adekvátní povolání k sobě jako právnička, oni ju tam brali jenom jako pomocnou sílu, tak byla naštvaná, protože ju ani finančně ju neohodnotili, tak nakonec byla ráda, to rychle zkrátím, že se vrátila a je teď v Praze, jo. Ta druhá, ta zase skončila na Sicílii, šla tam vyučovat děti angličtinu, protože vystudovala v Olomouci výšku angličtina a občanská výchova. Ona taky chtěla dělat práva. Furt brečela, že se nedostala. Ta jedna naše se dostala, ta moje dcerka jedna se dostala na ty práva v Olomouci vystudovala a ta druhá bulila, že se nedostala. 3 roky byla doma, normálně na úřadu práce, protože se nedostala ty práva, teď nevěděla, co má dělat, že? Tak já říkám, prosím tě, umíš dobře anglicky, tak si udělej, jsem jí poradila, angličtinu občanku a dělej teda tu angličtinu. Tak nakonec mě poslechla a vystudovala teda fakultu Univerzity Palackého Olomouc, teda tu angličtinu občanku a jela na tu Sicílii učit děti angličtinu. Ivetka. Tam byla taky nějak rok, dva. Ať to zrychlím. A teď se chtěla vrátit domů, jo? Nemohla se vrátit, že neměla peníze. Manžel nechtěl žádný peníze poslat. V tu dobu už měl firmu. Já říkám, prosím tě, ta holka se musí vrátit domů. Takže jsem ho přinutila řečma, aby jí poslal ty peníze, ať se holka může vrátit. Tak taky byla nakonec šťastná, že se vrátila domů. Dneska žije v Kladně a vyučuje angličtinu někde na škole. Jako profesorka, učitelka, učí angličtinu děti, takže tak.
2: Ivetko,
1: takže jenom, aby lidi nemysleli, že mluvím jenom o psech, já teď mám ty 3 psy, já vždycky volám kvůli pejsku.
2: Ano, ano.
1: Takže tak, já jsem je nechávala úplně volně, nikdy neotěhotněla žádná brzo, nakonec jsem se modlila, aby vůbec jsem měla, já mám jedno vnoučátko, jedno jediný, že holky celý život studovali, tak ta jedna si i vymodlila, teda to dítě, měla ve 40 letech první děťátko, to je moje vnoučátko, jedno jediný, ta druhá nemá nic, protože celý život furt studovali. Mm-hmm. A já jsem je nechávala úplně volně, jo?
2: Ivetko,
1: já
2: dobře.
1: Jsem jim nic nezakazovala.
2: Už teď opravdu výrazně přetahujeme čas, takže se budeme muset rozloučit, ale já jsem ráda, že jsme si to doposlechli až do konce.

0: Jitku a další příběh. Takže se loučím a děkuju.
1: Taky jsem měla děti, jo, že perfektní. Nejenom ty pejsky miluju.
0: Dobře. Jo? Tak jo, budu se těšit na příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Křižovatky výchovy. Jak se vyrovnáváme s úspěchy a neúspěchy našich dětí? Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu.

0: Jsme stále v noční lince Českého rozhlasu, kde se vracíme k tématu rodiny a dětství. Každý příběh, který tu zazní, ukazuje, jak moc nás rodiče a naše vlastní dětství formují. Paní Dana z Blatné je teď s námi. Zdravím
1: vás. Já vás moc zdravím, Jaruško. Zdravím vás zo Zlína. A já bych se pokusila být stručná dneska, protože paní Ivetka toho řekla mnoho a příběhy byly zajímavé, ale já bych to řekla asi tak. Já si v dětství nesu ten základ, takovou tu lásku svých rodičů. Já sama, ač jsem teda vychovala 3 děti, tak jsem je vychovala sama v podstatě, protože mi manželství nevyšlo. A vychovala jsem 2 syny, starší a 1 dceru. A z toho mám 9 vnoučátek. Mm-hmm. Udržujeme si skvělé vztahy, tak jako v rámci možností, protože já je mám rozhozený trošku po republice, takže se vidíme vzácněji. Ale jsem šťastná za ten základ, co mi dali mí rodiče do vínku.
0: Říkáte, Lásko. Že máte po republice, máte někoho i velmi blízko?
1: Velmi blízko mám nejstaršího syna. Ten je teda, to ještě patří k Blatné, taková osada, ale on je tak zaneprázdněn, protože vede ke sportu svýho syna a teď v podstatě ještě má další vlastně 3 děti, takže to má náročný a dělá povoláním autodispečera, jo, a vlastně kam dopravy do zahraničí, jo, takže v podstatě

0: i když sem ke mně zajde, tak je to takový největší problém je ten, že má pořád telefony a řídí tu dopravu i na dálku.
1: Jakou vlastnost jste se snažila svým dětem předat za každou cenu při výchově? Měla jste nějaké
0: moto? Za každou cenu, aby byly upřímní a spolehliví, aby se naučili to základní, co je potřeba pro život. Takže kromě těchto základních vlastností, tak jako pracovití, aby byli samostatní, aby byli spolehliví. A to, co mě vštěpovali vlastně moji rodiče, nebo mi předali, naučili, a jinak jsem je vedla k samostatnosti. A pokud studovali, tak dva synové, teda ten starší syn má vlastně, ten má jenom střední školu, ten teda potom dál nestudoval, ale ten druhý, ten dělal, ten v Praze, který ho mám, tak ten dělal v podstatě dvě vysoké školy, takže doktorát i, a v podstatě je to fyzik, takže jezdí po světě, teď mi zrovna oznámil, no. A jinak dcera, ta je zase učitelka a má 4 dcerky, jo? Takže dovede si to představit.
1: Perfektní. Paní Dano, a jakou největší životní zkouškou si některé z těch vašich dětí prošlo?
0: V podstatě, no já si myslím, že až na toho nejstaršího syna, který je hodně opravdu vytížený, úplně na maximum zatížený, tak v podstatě dcera tato zvládá celkem spolehlivě.
1: No, zažil někdo nějaký velký neúspěch, se kterým se dlouho vyrovnávala? Musela jste i vy pomoci například?
0: No, já pomáhám tak, aby jako věděli, že ve mně mají oporu, kdykoliv budou potřebovat. Ale jak říkám, oni jsou samostatní. A už od těch vysokých škol, jako jak dcera, tak ten syn mladší, tak v podstatě se naučili té samostatnosti a jako já jsem nezažila pubertu až tak po té 20. a to bylo chvíli, jo, jako naštěstí pro mě.
1: No, tak to je
0: protože
1: perfektní.
0: Oni opravdu byli vedení k samostatnosti a to, co viděli u mě, tak se vlastně tak okoukali, naučili se v podstatě, jo. Takže opravdu jsou všestranně jak nadaní, tak v podstatě i praktičtí.
1: Tak, to se hezky poslouchalo, paní Dano. Poslední otázka, na kterou se vás zeptám. Bylo pro vás těžké vypustit ty děti do života? Mluvila jste o tom, že jste vedla k samostatnosti, takže předpokládám, že ne, ale přeci jenom, to je to nejtěžší, když si člověk pak uvědomí, že nějaké poslední dítě už vylétlo z hnízda. Jak jste to zvládala?
0: Jaruško, těžko. Tohle byl největší problém, že vlastně oni odcházeli postupně, protože v podstatě mezi tím starším synem a dcerou je 12 let rozdíl věkový, ale jak prostě opustila pak dcera ta poslední, protože syn vlastně studoval v Praze, že jo, pořád a jezdil po světě, ale ten mladší tedy, co studoval ty dvě vysoké školy, ale v podstatě ta dcera, když opustila ten můj rodný dům, tak mě bylo hodně těžko. Fakt jsem to nezvládala já. Jako přiznám se, že to bylo asi to nejhorší. Jo, že
1: já vlastně myslím, že nejste sama, že to je těžká zkouška.
0: I to byla asi ta nejtěžší zkouška pro mě, protože vím, že oni se umí postarat, oni prostě žijou spokojený život, tak v rámci možností spokojený. Dneska je to tempo tak velice rychlé, že mě to prostě až unavuje. Jo? Já mám radši přírodu a svoje dvě kočičky, které tu mám doma v péči a prostě jsem šťastná, když vyjedu do zahrady a prostě se pohybuju tak v rámci té přírody nebo ve svých možnostech v té přírodě. A mám takový radši ten klid a jsem šťastná, že ty děti mám a že těch 9 vnoučat, že žijí šťastně, že jsou úspěšné. Všechny vlastně, všichni. A že mi dělají radost a méně starostí. Ale bylo to těžké, když opouštěla dcera i ta nejmladší vlastně, ten rodný dům.
1: Paní Dano, co říci závěr? Nějaká rada pro
0: Mějme
1: rodiče?
0: Mějme se rádi. Mějme se rádi a mějme rádi svoje děti. Ať se nám co nejvíc povedou. Ať jsou šťastné ve svém životě, už si to zvolí jakýkoliv, ale ať jsou prostě čestní, pravdiví, upřímní a pokud možno tak samostatní. A nerýsujme jim život podle svých představ, protože se to nevyplácí. A mějme tu lásku, kterou nám dali naši rodiče, předávejme ji dál těm dětem, vnoučatům a všem blízkým, i těm přátelům, i těm nepřátelům, pokud možno.
1: Nádherná tečka. Paní Dano, loučíme se.
0: Mějte se krásně, Jaruško. Zdravím do Zlína.
1: Děkuji vám všem, kteří jste se dnes zapojili a podělili se o své příběhy a vzpomínky. Bylo to noční povídání plné emocí, laskavosti a nezapomenutelných životních zkušeností. Děkuji za každý telefonát, každou zprávu. Noční linka se loučí, Jarka Barboříková sní, ale uslyšíme se už dnes večer ve 23 hodin.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Na úvod toho dnešního dílu by stačilo pustit si jeden charakteristický smích a už byste měli jasno, o kom bude řeč. To by ale bylo moc jednoduché. Možná by stačilo stejně tak dobře slyšet i to slavné zajíknutí nebo vidět seknutí koutkem v detailu tváře. To všechno je typické pro herečku, která se objeví ve všech dnešních ukázkách. Čeká nás zábava. Tak se trochu naladíme.
2: Podívejte se na mě.
1: No.
2: Připadám vám otrávená?
1: Ani ne, ale mohla byste mít lepší náladu. Já jsem Patrik Rozehnal. Vítám vás.
2: Já jsem Iva.
1: Iva Janžurová, já vím. Narozená 19. května roku 1941 v Žirovnici a my teď spolu máme před sebou takový hodinový dýchánek, plný legrace.
2: Postavila jsem na kávu.
1: Ne, děkuju. Já kávu nepiju.
2: Neodpovíte mi. Já jsem pracovala v jiu-jitsu. Dáte si kávu?
1: No dobře, ale měli bychom vybrat ukázky do našeho pořadu. Co?
2: Co na mě koukáte? Vybírejte, vybírejte. Nebo vás vemu to ulatí.
1: Vy jste opravdu od rány.
2: Tak prosím, vybírejte, vybírejte.
1: Vydržte, ještě se musím kouknout na pár životopisných dat.
2: Tak ukažte, já se na to taky podívám. Já si v tom strašně ráda čtu. To je něco jako moje paměti, víte?
1: Tak to byste mohla poradit, čím začít.
2: Tadyhle máte, podívejte se, to tady inspirace z doby, kdy jsem pracovala v restauraci a jídelny. Čtěte?
1: Jo, vy myslíte v seriálu Eliška a její rod. To jste si asi zavařila, co?
2: Jo, no, ano. Ale jenom krátce, jenom do té doby, než...
1: Než přišla herecká kariéra par excellence.
2: Jaká jsem?
1: Úžasná. Tak můžem začít.
2: Zkuste to, ale rychle.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tohle byl písňový hold Ivy Janžurové od Igora Orozoviče. A my budeme vyprávět příběh téhle legendární herečky.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se 19. května roku 1941. A do jaké rodiny přišla?
2: Já pocházím po mamince z Hluboký nad Vltavou a po tatínkovi ze Soběslavy. Ale dětství narodila jsem se už skoro na Českomoravské Vysočině.
0: Nicméně vždy o sobě tvrdila, že je prostě Jihočeškou. Už ve svém dětství ráda malovala, dělala ruční práce, bavila své okolí. Jak potvrdila i v pořadu, aby řeč nestála.
2: To, jednou mi jedna kolegyně rozezlená, že dělám neustále nějaký vtípky, říkala, že kdybych mohla vystrčit holou, takže bych to udělala. Chtěla mě kvůli zasmání, ale to přehnala trošičku a byla opravdu rozčilená. Ale je to tak, že s tou mojí krásou a s tou touhou být krásná, já jsem na tenhle ten pojem narážela často v souvislosti s mým herectvím. Začalo to tak, že když jsem prvně před rodinou se tak začalo proslýchat, že mám tyhle ty spády, tak za mnou přišel nejstarší bratr a tak chviličku, nebyl ten úvod pravda dost dlouhej na to, aby byl citlivý, mi řekl, že nemůžu být herečka, protože nejsem dost hezká. Ale mě to tak nějak nezasáhlo vlastně. Já na tu větu pak často vzpomínala, zvlášť, když už jsem mu stihla dokázat, že jsem se proboxovala do té profese. On bohužel, to byl starší bratr, brzy zemřel, teda dožil se některých mých ještě kreací takových začátečnických, ale pak už mě touhletou replikou nenapadal. A já jsem se nějak nenechala vystrašit, šla jsem udělat ty zkoušky, naopak jeho manželka zase za zády celý rodiny vlastně potají mě podporovala. Já jsem doma řekla, že jdu studovat matematiku a že jdu skládat zkoušky na vysokou školu.
0: Pravda ale byla taková, že se přihlásila na DAMU a taky po pár letech dokázala, že na to herectví skutečně má. Po škole nastoupila v Liberci a odtamtud se záhy vrátila do Prahy na Vinohrady, kde hned první sezónu dostala roli Jany z Arku. Začalo se o ní mluvit jako o velkém talentu. Krátce poté ji Kachyňa svěřil i hlavní roli v dramatu Kočár do Vídně. Filmoví režiséři a tvůrci pořadů v ní ale také brzy objevili komediální talent. A dokážeme vám to hned na jedné ukázce z rozhlasu. S Josefem Veldou povedou řeč o pletení a mužské emancipaci.
3: Mamko, pojď sem, já ti musím něco hrozně důležitýho říct.
2: Že zase v kloubě chcetíš, že ti dneska padne karta, veď to znám. Dej mi pokoj, jako posledně prohraješ svý i klukovo prasátko.
3: Ale mámko, počkej. Já jsem ti chtěl říct, že ženy jsou stříbrné misky, na něž klademe zlatá jablka.
2: Co to bylo? To je nějaký nový seriál v televizi?
3: No dovol, to je Goethe.
2: Proč mi to říkáš, vidíš, že vařím?
3: A nebo, počkej, nech to. Muži budou vždy tím, co z nich udělají ženy.
2: Co?
3: Rousseau.
2: Nevíš, kam jsem dala cibuli?
3: Práce muže trvá do západu slunce, práce ženy není hotova nikdy.
2: Taťko, dechni na mě. Co jste zase v práci slavili? Dechni na mě pořádně.
3: Co bychom slavili? Tohle byly výroky slavných mužů o ženách. Mamko, kde máš pletení?
2: V kredenci.
3: I s drátama?
2: Jo. No, jestli chceš ale podložit stůl, tak si vem starý noviny.
3: Ale dovol, mamko, já chci klukovi uplést kulicha.
2: Teploměr a acilpirin jsou v kredenci, běž se vypotit, třeba se ti udělá líp.
3: Ale mně je výborně. Co je na tom divnýho, že budu plíst? Kluci z práce se taky činěj. Vaňous už s těma drátama přímo řádí, ten už umí i hladce, i v obrace. Zelenka doma žhaví šicí stroj a šije pro celou familii pyžama. Krupička háčkuje dečky jako na běžícím pásu. Já mám co dohánět.
2: Taťko, ty jsi něco proved, nezapírej. Přiznej se.
3: A co bych proved?
2: No,
4: Ještě před měsícem sis neuměl přišít ani knoflík.
3: No jo.
4: Když jsem byla v lázních, tak si všechny utržený knoflíky přilepil ke kabátu žvejkačku. Že prej neumíš navlíknout niť. Dneska chceš klukovi plíst kulich a přiznej se, taťku.
3: Ale co bych kde prováděl, prosím tě.
4: Máš kapes?
3: Ale no, tady někde, no. No, už je to dobrý. Tak hele, na páteční poradu všichni chlapi od nás si sebou nesou pletení. No tak co je na tom divnýho? Hele, a taky jsem si podal přihlášku do kurzu vaření, koupil jsem si knížku o kojencích a předplatil jsem si Vlastu, teda jako časopis, rozumím.
4: Taťko, nepřibližuj se ke mně, já se tě bojím. Tak ty si do práce poneseš pleteň.
3: No ponesu. No co je na tom divnýho? Na tu páteční poradu přijde poprvé náš novej šéf. Vlastně šéfová. My totiž máme ředitelku. A už to chápeš? Chceme si šplhnout, tak všichni budeme štrikovat, čímž jí budeme hrozně sympatický. Jakože nám není cizí ženská problematika, rozumíš? Nad mašinu jsem si pověsil tenhle nápis. Být ženou je hrozně těžká věc, protože obvykle musí žít s muži. A to by v tom musel být čert, aby mi nedala prémie.
0: Gesta a mluva Ivy Janžurové jsou tak výrazné a typické, že někdy není poznat, kdy hraje a kdy mluví normálně. Jiří Krejčík o ní kdysi řekl, že má 30x víc mimických svalů v obličeji než normální člověk.
2: Možná, že takový ten podvědomý pocit, že teda nejsem dost hezká, mi nikdy nebránil zase, abych naopak se nebála být ještě víc ošklivá, než jsem. Takže už když jsem s bratrama jako dítě hrávala doma rodičům divadlo, tak jsem se nejradši nechala namaskovat za mužský a vycpat polštářem a hrát tlustýho pána od naproti, pán jsme čerpali témata k našim domácím divadlům z nejbližšího okolí. A tohleto jako maskování se, to zvošklivování se nebo zesměšňování se, bych řekla přímo, protože zase být úplně vošklivej nestačí ke komice, ono tam musí být taková ta míra, vlastně takový trošičku bych řekla i roztomilosti v té ošklivosti. Takže to mě nikdy vůbec nedělalo potíže a vlastně jsem to často vyhledávala, tak jsem se stala už na škole takovým, už na té pedagogické jsem platila jako zábavnej takovej inventář té třídy. A pravda je, když jsem začala vážně studovat herectví, tak jsem s tím začala mít trošku potíže. Tam jsem se trošku začala cítit už zavázaná tomu velkému slovu umění a přestala jsem s takovým tím taškařením navíc. Ale nakonec jsem se zase zdravě vrátila do těch kolejí té komiky a měla jsem velký štěstí, že jsem narazila na spoustu režisérů, kteří to chtěli rozumně a pěkně v dobrých komediích využít.
0: Když už jsme u komedií, víte, že slavný snímek Pane, vy jste vdova měla okořenit svou hlavní rolí kdysi Jiřina Bohdalová? Jenže dostala tehdy od komunistů stopku a tak tu roli nakonec stvárnila Iva Janžurová. A dobře.
5: Do prčic.
6: Zrovna jsem říkal, že jsem myslel, že nepřijdete.
5: To bych musela být padlá na hlavu, abych si něco takového nechala ujít. Hele, nešahej.
6: Po koktání ani pamatky. Ale myslím, že máte trošku hlubší tembr.
5: Tak tímhle tě mám jako ty lidi.
7: Prosím tě, pospěš si, nebo to prošvihneš.
5: Číčo, já tě prošvihnu.
6: Žerty stranou, Evelino, a pospěšte si. Za chvíli začínáme, ano?
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: rád.
1: Setkání s Evou Janžurovou na vlnách Českého rozhlasu pokračuje dál.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě jako studentka na DAMU hrála v letech 1961 až 63 v několika filmech. Její role byly ale epizodní a ostatně i filmy jsou dodnes vesměs zapomenuté. První větší příležitost dostala ve válečném dramatu Ať žije republika v roce 1965. A mezi první filmy patří třeba i snímek Spadla z měsíce. Jak vzpomínala v pořadu, aby řeč nestála.
3: Spadla z měsíce byl film, na který mám dost výrazné vzpomínky, protože Zdeněk Podskalský hledal tu hlavní představitelku, což měla být velice hezká studentka, která vystuduje agronomii nebo něco takového, přijde na tu vesnici a tam začne ovlivňovat moderním zemědělstvím to JZD a tam jsou takový, tam byly dvě hlavní takové postavy, hrály Jiří Sovák a Vlastimil Brodský a ti se do ní jako zblázní a ty manželky pak protestují a žárly a tak dále. No a já jsem dostala příležitost udělat herecké zkoušky na tuhle tu krasavici, tak na mě nastoupil takovej nejproslulejší barandovský maskér a když viděl ten můj obličej, který měřil i zrcadlem, který mi přikládal pod bradu, tak nějako zkoušel, zkoumal bych řekla, ty moje rysy, jak je vylepšit, aby mi pomohl té roli, tak potom se rozhodl a začal na mě malovat takový stíny, jako že se mu něco zdálo moc vypouklý, jako že bambulka na nose, tak mi ho vystínoval ten nos do ouska a tadyhle mi udělal takový, jako zase stínem, takový propadlý tváře. No, nebudu to přehánět, už si to jistě dovedete představit. Já potom, takhle, když jsem nehýbala tím obličem, tak to bylo dobrý, ale jakmile jsem začala hrát a mluvit, tak se ty stíny daly do naprosto nesmyslného pohybu a ten obličej definitivně zošklivěl, takže jsem tu roli samozřejmě nedostala a myslím si, že by býval možná ten maskerský výkon na mě nebyl uspořádaný, takže by to bylo o něco lepší, ale kdo ví. Dostala jsem tam roli takový dívky vesnický a mnohokrát jsme o tom se Zdeňkem Podskalským potom mluvili, když už jsem měla za sebou jako úspěšný komedie, jako byla Svatba jako řemen nebo Penzion pro svobodný pány, takový z těch prvních mých komedií. A ten Podskalský vždycky říkal, to jsem byl hlupák, že jsem vás tam prošvihnul na týhletý roli.
4: No to já taky. Z vizity do kantýny, z kantýny na pacienty a než se stačím videosimfikovat, tak je večer.
1: Ano, on jí to mnohonásobně oplatil Zdeněk Podskalský ve slavné komedii Světáci, kdy si zahrála jednu ze tří lehkých dam. Právě teď jsou u té slavné večeře.
4: No to skutečně člověk žasne, víte? My lékaři máme dokonce občas naději, že apendix zmizí jako brzlík.
5: Hej, paní doktore, brzlík.
4: V dětství. To je zajímavé, že?
1: V roce 1968 si Iva Janžurová poněkud zavařila tím, že spolu s Martou Kubišovou vítali Alexandra Dubčeka. A tak následovaly sankce. Byla z těch různých zákazů naprosto zcepenělá. Ulítaly jí včely, jak říkala. Měla i období, kdy na jevišti ztrácela text. A stávalo se, že najednou jen trčela na jevišti a nevěděla, kdo je, co hraje a kde je. V té době se jí moc nedařilo ani v soukromí. Vzala si kameramana Jana Eisnera, ale zanedlouho se rozvedli. A jejím celoživotním partnerem se později stal herec a režisér Stanislav Remunda, se kterým přivedla na svět i dvě dcery, Sabinu a Teodoru. A když mluvíme o partnerských vztazích, je tady scénka nazvaná Hlupák manžel. Uslyšíte vedle Ivy také Josefa Větrovce nebo Lubomíra Lipského. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody.
6: Sakové,
7: pro pána Chále, kam zhora?
6: Spadlo, posníka spadlo. Slyšíš,
7: pod kanapé.
6: Cože?
7: Pod kanapé, povídám.
6: No to, prosím tě, tak dělej něco.
8: Drahoušku, představ si.
0: Všecko vybouchlo, takže jsem se vrátil.
8: To jsem to ráda. To je milé překvapení. Milé překvapení.
0: Co je to?
8: Tohle?
0: Kdo to je?
8: Vida. Vida, kdo by to byl? To je Ludvík.
0: Ludvík. Ludvíku, kamaráde, co tady děláš?
9: Ahoj.
0: Co tu děláš?
9: Nazdar, Láďo. To je situace, co tohleto?
0: A čemu? Čemu se chechtáš?
9: Ty se taky skutíš nasměš, jen co si obléknu sako do voličáci.
0: A ty se nesměješ?
8: Já už jsem se nasmála. Až.
9: My jsme se nasmáli, to byla legrace. Mám to také Vládíkovi vyprávět.
8: Já nevím co, ale jen mu to řekni. Já si to ráda poslechnu ještě jednou.
9: Já jsem tady zrovna manželce.
0: Jo.
9: Tvé manželce jsem vyprávěl takový... Zkrátka dobře, já jsem vyprávěl.
0: No.
9: Příběh. No. Veselý, komický. Já už se ani smát nemůžu. No. Vidíš to? Podívej se na mě. Ale že to bylo zábavné, Vítka?
8: No. Popukám.
9: No, ale prosím, vlastně nesedneš. Vládíku, proč jsem přižný pohled?
0: No tak počkej, porád si mi ještě neřekl, co si tady dělá pod tím kanapem. Notabene, takhle v košili.
9: No tak vidíš, tak sedneme si.
0: No tak pojď.
9: To ti právě chci totiž vyprávět. No. Já mu to řeknu od začátku. Ať se Vládík taky zasměje, co?
8: To bude mi, myslím, nejlepší.
9: No jo, mě se stala Vládíku taková podivná příhoda.
0: Já.
9: Ale prosím, doufám, že budeš diskrétní.
0: Ano, samozřejmě, znáš mě, jen tak povídej.
9: Ten příběh se může klidně jmenovat manžel Trumbera, nebo taky manžel Hlupáček. No zkrátka, dobře, já jsem byl včera večer na návštěvě u jisté dámy, nikoho nebudu jmenovat. Seděli jsme takhle na pohovce.
0: No, hezky to začíná, podívej na Ludvíka.
9: Ne, sedíme takhle na pohovce, já jsem jenom tak ve vesě, tedy ne ve vesě. Já jsem v košili, bez saka.
0: Určitě jste se líbali, ty rošťáku, víš?
8: Láďo, ty máš fantazii.
9: Ale jo.
0: No, jo.
9: Já myslím, že to odhad správně, ne?
8: Jo.
9: Odhad to správně. No, my tak sedíme na pohovce a líbáme se.
0: Jo.
9: A v tom najednou přecí nechrastění klíčů, kroky. No zkrátka dobře, kdo myslí, že přišel?
0: Instalatér?
8: Co by tam dělal ten instalatér?
9: Manžel.
0: Jo, manžel, ale no, že mě to hned nenapadlo.
9: Děsivá situace. Přítel, já v tom kvaltu nemůžu najít nikde svoje sako. Asi někam spadlo, asi na zem nebo za kanapé.
8: To je prekérní situace, já bych se zbláznila.
9: No právě, představte si to, já hledám to sako. Nikde ho nemohu najít, tak si kleknu a chci se dostat pod to kanapé.
0: Pod kanapé?
8: Ládíku, jistě, že pod kanapé to přece dá rozum.
9: No a právě tuhle tu historku jsem vypravil tvým manželce i s názornou ukázkou, kdy si přišel.
0: Jo, tak, takhle to teda
8: bylo. No dobře, já jsem se mohla potrhat smíchy.
0: Teď už tomu rozumím. No
9: prostě, představte si to, když manžel vstoupil, tak já jsem chtěl pod to kanapé, ale já jsem se tam nevešel, chápeš?
0: Hrozná situace,
8: no,
0: viď?
8: No teď se tomu smějeme, ale muselo to být velice nepříjemné.
9: No chápeš, jistě, že teď jsem už do toho musel skočit, jak se říká po hlavě, teď už to bylo buď a nebo manžel takový typický blbeče, jo?
0: Počkej, nebyl to ten...
9: Ne, hádat je zakázáno, Já nemohu povadnout dech, já se potím. Víš, já jsem úplně zničený, manžel na mě kouká krvavýma očima, dovedeš si to představit?
0: No těžko, ale dovedu, povídej,
9: no tak, to je napíjeno. Měl jsem strach, samozřejmě. Tak jsem to vzdychání, hekání a změnil v chechtot. A já jsem se mu vysmál do očí tomu Trumberovi. No co jsem taky měl dělat, já jsem se smál.
8: Neuvěřitelná pohotovost, já jsem se taky směj, ale zároveň mi jde mráz po zádech. Kdo by to do toho Ludvíka řekl?
9: No tak.
0: Já jsem ohromný a poslední, jak jsi se z té situace dostal?
9: Jak velice jednoduše. Já jsem řekl pravdu. No, já jsem mu vyprávěl, že se celá tahle příhoda neodehrála v této chvíli, ale jako někdy jindy. Já s manželkou někoho úplně jiného, víš? Říkal jsem mu, že se tomu směju, že jsem manželce právě předváděl, jak jsem tenkrát lezl pod krepe pro to sako. Já jsem lhal, pravda, ale lhal jsem pravdivě.
0: A ten blbec tomu uvěřil?
9: Ne, že uvěřil, že se smál.
8: A tím vlastně byla celá situace zachráněna.
9: Mějte se moc krásně.
0: Poslední, on byl, řekni, on byl tak pitomý, že se nezeptal, jak jsi se z té situace dostal.
9: Jak myslíš?
0: No.
9: Z jaký situace?
0: No, když vstoupil ten manžel.
9: To byla... Kdy?
0: Ten, kterému si nalhal, že se to stalo s tamtím, co se de facto stalo s ním. Rozumíš?
9: S kým?
0: No s tamtím, s tím předevčerejším.
9: A s kterým?
0: No počkej, co bys na to řekl, kdyby se tě na to zeptal?
8: Láďo, taková choulostivá situace. A ty v tom hledáš logiku.
0: A počkej, prosím tě, Ludvík není žádný hlupák. Určitě naše východisko. No. A našel by ho zas, kdyby bylo zapotřebí. Víš?
9: No samozřejmě, no, kdyby se manžel zeptal, tak by mu zase klidně řekl, že jsem právě manželce vyprávěl celou tu příhodu.
0: Ale no to je fantastická historka. Poslední to bys měl napsat a poslat do televize, ale do kabaretu. Počkej, ono to nemá poentu. Přátelé, nemá to, to bych chtěl nějakou poentu. Co kdybychom vycházeli z toho, proč si se nemohl dostat pod to kanape?
9: A prosím tě.
0: No.
9: Z čeho jako?
8: Láďo.
0: No co?
8: Láďo, nedělej z toho drama. Zasmáli jsme se, pobavili jsme se, tak co z toho dělat, jedu, tebe se to netýká.
9: No, to je fakt. Načo myslet věci, ke kterým vůbec nedošlo, proč si zbytečně zaměstnávat mozek, že jo, dobrou
0: noc. Víte, to legrace, neblázni, stačí trocha fantazie. Hele, co kdyby jsme vycházeli z toho, že ses nemohl dostat po to kanape, protože už tam někdo byl.
9: Je už tam někdo byl, co je to za bytovinu?
0: Dejme tomu přítel toho manžela, který ho tam předtím schoval.
9: A prosím tě, to je nemožné.
0: No počkej, proč by to bylo nemožné?
8: Tomu by někdo nevěřil.
0: Ne, já už jsem něco podobného slyšel. Jednomu jinému kamarádovi, no nechci ho jmenovat, se to stalo, vážně.
9: A co, jako? Co?
0: No, že schoval přítele pod otoman, aby vystopoval jeho manželku. No, a ten dotyčný potom ve vhodný okamžik vylezl a svědčil při rozvodu ve prospěch manžela. Čestný slovo, fakt.
9: Ty mě děsíš.
0: Ne.
9: Tomuhle nesmyslu nemůže nikdo ale uvěřit.
0: To já si myslím, že někdo tomu uvěří.
8: Kdo by tomu uvěřil?
0: No, někdo. Možná, že ty. No, a on taky možná.
9: Já prozrovna, já jsem padlý na hlavu, nebo co?
0: No, už asi jo. Melichare. Kamaráde, poles.
10: Uctivá pokladnost, svátaní.
0: Dovolte, abych vám představil svého přítele Melichara, který bude svědkem při našem rozvodovém řízení. Naschledanou.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: 70. léta znamenala pro Ivu Janžurovou spoustu příležitostí. A taky přišel na řadu seriál Nemocnice na kraji města, ke kterému dostávali dokonce i odborné školení. Je to pravda?
2: Je to pravda. A myslím, že tyhle ty pokusy se inspirovat na pracovišti, my jsme třeba před natáčením Nemocnice na kraji města byli taky v Mostecké nemocnici. A já jsem se dokonce vetřela, ačkoliv to mé profesi té vrchní sestry nenáleželo, vetřela jsem se na operační sál a viděla jsem operaci kyčelních kloubů. Tak všechny tyhle ty pokusy se nějakým způsobem věrně inspirovat na těch skutečných pracovištích nedopadají moc dobře, ale je pravda, že tam někdy vznikne ten správný nápad, že se ten herec chytí nějaký úplně jiný nepatřičný inspirace a to je třeba důležitější, než kdyby studovala 3 dny nějakého skutečného blázna, ale ten nápad chytit nějakou charakteristiku postavy, která by se mně osobně hodila pro představu té figury, kterou mám hrát, ten může vzniknout úplně jinak. A třeba se to stane ve snaze se inspirovat na nějakým pracovišti.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vy jste ten nový pacient?
4: Ano, prosím. Václav Pěnka, a jméno mé. Ale můžete mi říkat Vašku.
3: Tak, žádný návštěvy mimo povolené hodiny, žádný kouření, žádný pašování alkoholu. A televizi tady pouští jen... to se vás netejká.
4: Sestřičko, prosím vás, nezbyly po mně nějaký šaty?
3: Ano, převzali jsme, ale všechno bylo v hrozně katastrofálním stavu.
4: Třeba to nevadí, to můžete klidně vyhodit, ale vzpomeňte si, nebyl tam tranzistorák. Já nejsem schopný si uvědomit, když to na mě spadlo, jestli jsem ho držel v ruce nebo ne.
3: Rádio tam bylo, ale tady se nevyhrává.
4: No proč, když by tady bylo veselo?
3: No za prvé by to rušilo ostatní pacienty a za druhý ke cvičení tady nám vyhrává vlastní muzika.
5: No výborná, výborná, z roku 1-2.
3: No, už jsem řekla.
4: Ale já jsem stejně přesvědčený, že kdybyste vám trošku mohla, že byste ho přinesla.
3: Uvidíme.
5: Teda, pánové, vy jste s ní zahýbal jako nikdo před váma.
4: Protože je to hodná holka.
5: Cože, Huňková? Zvaná Zrzavá Fena? Prosím vás, tam má nejhorší pověst z celý zdejší sestavy.
4: To jste, pánové, na obrovském omylu. Já jsem přesvědčený o tom, že je to hrozně hodná holka.
1: Podle slov režiséra Dudka a také autora scénáře Jaroslava Dítla byl seriál úspěšně promítán ve všech tehdy spřátelených zemích východního bloku, tedy kromě Sovětského svazu. Odůvodněno to bylo tím, že by v Rusku nikdo neuvěřil, že existuje takováhle nemocnice. Když sestra Huňková povýšila z pozice obyčejné vrchní sestry na tu staniční, přišla i nějaká změna v přístupu k té roli, paní Ivo?
2: Fakt je, že když jsem postupovala v té roli z té sestry staniční na tu vrchní, tak jsem přemýšlela, jak to jako udělám, jak ta postava bude reagovat na to povýšení. A měli jsme tam takovou paní doktorku, ortopédku, která nám víceméně těm hercům, kteří hráli ty ortopédy, tak těm podávala často informace, jak mají vzít který nástroj do ruky, nebo co mají říct navíc pacientovi třeba, kde ten scénář nebyl úplně nějaký latinský názvy doplňovala a tak dále. Tak já jsem jí tak jako poprosila, jestli by mi nemohla dohlídnout na tu moji kreaci toho postupu do té vrchní sestry. A ona říkala, že samozřejmě, ale vlastně nedošlo k takovému přímému rozhovoru, kde bychom se bavili a došlo rovnou k filmování, kdy jsem ze dne na den začala točit tu vrchní sestru už a já jsem tak jako tam vnášela najednou takový vyšší požadavky teda na ten personál, který byl kolem mě, se kterýma jsem se předtím kamarádsky tak jako snášela, tak jsem začala být na ně přísná, začala jsem velmi kontrolovat i co dělají lékaři a tak mě napadaly najednou ty pokyny ty vrchní sestry jsem si tam vymýšlela do toho Dýdlova textu. Samozřejmě jsem si každý den na každý záběr něco připsala a on mě to velice rád trpěl. A ta paní ortopedka pak povídala, já vám nemusím k tomu nic radit, to je přesný, jakože souhlasila, že ty vrchní sestry se jí takhle vyjevějí i v té profesi, jako některý samozřejmě, jako ta moje postava, takže, ale doma jsem to nemusela provozovat, ono mi to stačilo na tom place.
6: Můžete mě říct, kdo tuhle novinku tomu pacientovi vyzvonil?
3: No, to už ani nevím, to tak nějak vyplnulo samo.
6: Samo? Sama ani panenka Maria nepřišla do jiného stavu.
3: No, tak půjdete tam nebo nepůjdete?
6: Už letím, holubičko.
3: Co jste to řekl?
6: Uhněte mi z cesty nebo řeknu ještě něco daleko výživnějšího.
1: Už ze slov Josefa Dvořáka v seriálu Nemocnice na kraji města je jasné, že se ti dva, tedy Iva Jenžurová a Josef Dvořák, v seriálu také zblížili. Ale potkali se i vícekrát u jiné práce. Třeba tentokrát u té rozhlasové ve scénce nazvané Svatební fotografie. Ukázka je z humorestu U stonožky.
7: Dobrý den, uctivá poklona, tak co to bude, milostivá paní?
8: Víte, já bych chtěla, mistře,
7: ano?
8: fotografii.
7: Ano?
8: No, ale aby to bylo něco...
7: Chápu, jste umělce, mladá paní, jste umělce. Já vás udělám takovou, že se ani sama nepoznáte.
8: Co? Nepoznám, ale já mám bradičku.
7: Ale přímo k nakousnutí. No. A ty tvářičky, to je růžovej záhoneček.
8: Jo.
7: A ta očka, a ta očka, a ta očka, kukadýlka.
8: Teda, vy to umíte. Vy to asi se ženskýma válíte.
7: No tak já a Alan Delon,
8: no.
7: Že? Je to nic, jenom takový cvik, že? Tak co by to prosím mělo být?
8: No.
7: Tedy ten váš obrázek, že?
8: No.
7: Víte, myslím, nějaký žánr, krásná paní.
8: Jo.
7: Chcete tou podobenkou obdarovat nějakého šťastlivce? Já mu závidím, já přímo žárlím.
8: No, totiž...
7: Ano?
8: Totiž ano? Měla by to být svatební fotografie.
7: Svatební... Ovšem, v tom případě takový malý detail, schází vám manžel. Manžílek chybí, kde ho máte? Kam jste ho schovala?
8: A žádný ho nemám, já jsem vdova.
7: Upřímnou soustrast.
8: No, dík.
7: Dík, no, já v tom případě nechápu. Jo, takhle, ledaže, já už to mám. Na tu svou fotografii hodláte někoho klofnout, že je to tak?
8: Co? Klofnout?
7: Ne, pardon, já jsem chtěl říct, rozproudit krev v žilách nějakého seriózního muže. Ach, ta láska nebeská.
8: Jo, vlastně proč ne?
7: Výborně, mladá paní. Tak to jste na správné adrese. Ale v tom případě, jestli vám mohu radit, já bych vám navrhl akt.
8: Akt?
7: Akt.
8: Akt?
7: Já samozřejmě pracuji diskrétně, madam. Já bych udělal bych něco takového uměleckého.
8: Jo.
7: Já už se sám začínám chvět přes vaše božská ramenka, hedvábný šál. Chápete? An by se zrovna rozhrnul, zavanul by vánek. To víte, v dnešní době, kdy z obrázkových časopisů vystrkuje své pozadí na muže hubená holka, že? Nebo i popředí.
8: Jo.
7: Tak takový solidní až staročesky pojatý materiálek. Jaký ukrýváte vy, madam?
8: A tohle navrhujete mě? Vy čuně z fotoaparátu?
7: Ano, já čuně z fotoaparátu. Ne, pardon. Ne, ale neročujte se, madam, neročujte se. To patrně půjde o nedorozumění.
8: No, to předpokládám. V opačném případě bych vás musela upozornit,
7: ano?
8: Že se o svou pověst dovedu sama postarat.
7: Ale o tom bych si nedovolil pochybovat, to je samozřejmě to. Já jsem chtěl jenom vaše dobro.
8: Fajn.
7: No, já totiž znám muže, že?
8: Jo.
7: Jsou příliš povrchní a žádný zrovna rád nekupuje zajíce v pytli.
8: Zajíc v pytli, to ano? Mám být já?
7: No, obrazně řečeno, madam. Obrazně řečeno, ovšem takový akt, vypuštěný zajíc z pytle, že? Opět obrazně řečeno.
8: Ještě jednou přijdete s tím ohavným návrhem a já vás...
7: No, jak myslíte, takže, madam, co si račte přát?
8: No, chci svatební fotografii a basta, na co ještě čekáte?
7: No, na ženicha, bez toho to prostě nejde. Hejte, já vám radím dobře, chcete chlapa, dejte si udělat akt.
8: Tak vy s tím nepřestanete?
7: No.
8: V tom případě vás musím upozornit, že na těchhle těch rukou ještě neoschla krev.
7: Co pak jste dělala? Řízla jste se, madam?
8: Jo, řízla. Podřízla jsem. Jednou mě pronásledoval ulicemi ohnivý Španěl, oči jako dva talíře a v každém chtíč, bíčí šíje, chlapisko jako vrata do hospody. A já se vás ptám, kde je teď? Na hřbitově leží.
7: Na hřbitově? To vy, madam?
8: Jo, já. Nebo ten Japonec Yoshimoto. Úskočný jako pardál.

0: Teď?
1: No to pak já vím, kam jste ho zahrabala, madame. Šmaria, já to nechci slyšet.
0: A je mu země lehká. Nebo ti tři Arabové, tenkrát v ten letní podvečer. Každý knír jako Sadám. Oni se mi postavili do cesty.
1: Ty taky? Ale paní, prosím, dítěk mrtvejch je jako hub po dešti.
0: Nebo ten... Hele...
1: Ano?
0: Vy ale máte pěkný krček.
1: Madam, vy chcete peníze? Jestli chcete peníze, já vám dám všechno, co budete chtít.
0: Jo, tak si tam dejte samospoušť a pojďte se postavit sem ke mně.
1: K vám? Všechno jenom to ne. Jenom... Paní, já mám žaludeční vředy.
0: Nebo tehdy ten Kubánec u pasu mačety. Přivili hrůzou, protože ve vzduchu byla krev. Chlípně se na mě pousmál a kde je teď?
1: Mějte smilování, paní.
0: Na hřbitově leží. Nebo ten obrčíňan, co mi v báru posílal vizoura jako nějaké... Kde je teď?
1: No to je, kde je teď, Maria? Teď vy byste potřebovala vlastní pohřební službu.
0: Jo. Jo, nebo ten Černoch, černý jako brazilská krev, boxer.
1: Říkala jste, že bych měl jít k vám?
0: Jo, a hezky mě obejmout.
1: Cože? Ne, to nikdy, to, ne, to mě radši klidně taky.
0: Nebo ten boxer, ruce jako uhlířský lopaty, jen na mě zamrkal a kde je teď?
1: Já to nechci vědět,
0: no,
1: já to
0: kde?
1: Nechci vědět.
0: Už nemrká. Nebo ten malajec, žlutý jako velikonoční kachňátko.
1: Ježišmarja, to je mrtvejch jak u Verdunu.
0: Nebo ten houslista. Ručičky jako porculánová panenka, oči modré, jako by mu v nich bzučela váška.
1: Šmaria, i toho jste? Madam, já jsem si to rozmyslel.
0: Jo.
1: Já vás radši obejmu.
0: Jo. Tak, fajn. A teď se hezky usmívej.
1: Ano.
0: Je to naše svatební fotografie.
1: Ano.
0: A na tý mají manželé vypadat šťastně.
1: Ano, ale co pak to děti? Vždyť já se třesu jako ratlík.
0: No tak budeš trochu rozmazaný. Ale musím uznat, ty můj rozmazaný, že seš chlap.
1: Ano?
0: Můj první se položil už u těch tří Arabů.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A teď jedno filmové a hudební setkání s Karlem Gottem.
2: Já tě poznávám. Já jsem ti chtěla říct, že jsem tenkrát jsem se strašně styděla si to říct.
3: Já jsem taky trochu stydlín v tomhle. Jsem pomalejší, ale to je let, co?
2: No.
3: Kolikrát jsem ti to tenkrát chtěl říct?
2: Dneska už je asi na to pozdě.
3: Ne, teď právě přišel náš čas.

0: Tati, tak tady jsi. A já tě všude hledám. Pojď.
1: Omlouvám se.
0: Jinak to nestihneš.
1: Ano.
2: No, ale...
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: Tak to bylo setkání Karla Gotta a Ivy Janžurové. Tedy pěvecká role herečky, které všichni její známí, včetně dcer, říkají zásadně Ivuška. Nejčastěji se prý učí při práci na zahradě, když pleje a okopává. Je členkou spolku Dámy vína, má ráda ruční práce a je také značně technicky zdatná. A kdyby toho volného času měla jen o trochu víc, určitě by ráda sedávala i v kině, tak jako za mlada.
2: To by mě jako opravdu tohle bavilo, když jsem byla studentka, tak v Praze, když už jsem studovala na DAMU, tak já jsem, jakmile jsem měla volný odpoledne, jak jsem začala s prvním promítáním a zběhala jsem třeba 4 biografie za sebou, mě to tak hrozně těšilo. A ten můj starší bratr, co mi říkal, že nemůžu být herečka, že nejsem dost hezká, tak ten sice vystudoval práva, ale jeho vášní byl film a stal se potom zaměstnancem filmové distribuce pražský. To ještě vůbec netušil, že já taky budu točit někdy. A s velkým nadšením a s velkou vášní taky jako shlížel filmy, byla to jeho celoživotní záliba, psal si o tom velký zápisky, ty se pak někde asi ztratily, protože se nějak děti stěhovali a měl taky projektor na osmičku, ten mám já doma ještě a nefunguje mi a říkali, že někdo v Plzni to ještě umí spravit. Celý republice jeden člověk v Plzni, tak já ho musím najít.
4: Poslední věc, která nás čeká tedy, co se týká ukázek, je jedna ze slavných věcí společně s Felixem Holzmannem. Tak si na závěr dopřejme aspoň kousek scénky nazvané V seznamovací kanceláři.
5: My se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
6: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takový něco.
5: Sekačku.
6: Sekačku, ano.
5: No, to asi těžko. Ačkoliv, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která vlastní sekačku.
6: No vidíte, tak to bych bral teda, tu bych bral.
5: To je opravdu náhoda, hned se vám na to podívám.
6: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
5: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
6: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
5: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
6: Nekuřáka a abstinenta?
5: Ano, myslím, že takového něco říkala.
6: A říká ten nekuřáka a abstinenta?
5: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
6: No ne, jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
5: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
6: Jo, takhle proto. Ano.
5: Tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
6: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá jako tak špatně, víte?
5: Ne, to je velmi pohledná žena.
6: Já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
5: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
6: Jo, myslíte?
5: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
6: No je to zvětší trošku, asi ano. No, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
5: Prosím?
6: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
5: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
6: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, ano. Hlavně ta sekačka.
5: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
6: Že nějaká sešlá se mi
5: sešlá?
6: Ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
5: Odřený zadek?
6: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
5: boule?
6: Nevím. No jo.
5: No tak to je normální, ne?
6: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím, jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
5: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
6: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte. On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte.
5: Váš soused?
6: No jo, no tak poměrně zase sežene náhradní díly a tak.
5: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
6: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
5: Prosím
6: no,
5: vás.
6: Já nevím, taky se mi zda taková zvohejbaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevělo, nebo co takový, já no, nevím.
5: Tak to se stane.
6: Taky ten zadek se mi nějak nelíbí,
5: no, víte? To víte, všechno nemůže mít tak akorát.
6: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
5: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci.
6: To... No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám, trochu ji ostříkám vodou, víte, nechám ji chvíli běhat a tak, a kdyby na ní, když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
5: No.
6: Tak zatím naschledáno.
5: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
6: Ne, jo, ne, já nejsem na nás.
4: Iva Janžurová nastoupila do Národního divadla v roce 1987. Za tu dobu dostala cenu Thálie a taky cenu Alfréda Radoka. Má dohromady 5 českých lvů, medaily za zásluhy o stát a dostala i na festivalu v Karlových Varech cenu za mimořádný přínos českému filmu. A nezapomeneme ani na fakt, že byla už uvedena do Dvorany slávy TT. Mezi slavné osobnosti řadíme i my tady v rozhlase. Proto jsme ji dnes věnovali tenhle hodinový medailon. Tak zas někdy příště. Mějte se krásně a nezapomeňte se smát. Je to zdravé a pro ostatní i nakažlivé.